0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak 3 okresy, 2 přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamyslí nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5 tisíci metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice. Jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historie evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnou.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme přestavili kavárnu, kterou jsme zvětšili a přistavili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak tam poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako, když venku je nádherně všude, my jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil, když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, ten manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně, Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když byste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách. Takže tak to běhalo dějinami.
3: Škoda, no, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové se stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy, se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotsalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, když jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku, částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
6: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
6: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
6: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
6: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
6: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
6: Domů na svoji, v práci taky na svoji, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco, a víno je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
6: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
7: Na Nirvánu, na Olymp,

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce odlevaná, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zase mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

Už máte vlastní ERP? ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.

0: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
1: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
0: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
1: Co byste přál Čechům, naší zemi?
2: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: S dobrou náladou, tedy s nabídkou dobré nálady a také spoustou ukázek z archivu přicházíme dnes s Jitkou Němcovou. Patrik Rozehnalý, zdraví i vás. Ahoj, Jitko.
6: Dobrý den, jak se máte?
5: Já dobře a doufám, že i ty. Jaké je léto pro tebe?
6: Léto je nahoru dolů, tak jako je to počasí. Včera bundě prošívaný venku a dneska bych se slíkla do naha, ale to už nemůžu, abych neurazila nějaký lidi cestou.
5: Takže busty a nebo nuda pláž, jo? Podle počasí.
0: Humoriáda.

0: Memoriáda začíná první ukázkou, tu vybírá Jitka Němcová, bere si brýle.
1: Já si beru, prosím, brýle a mám tady tři bardy opravdu, tři.
0: Dohromady.
1: Dohromady tři.
0: Ano.
1: Jeden je Horníček, druhý je Lasice a třetí je Satinský.
0: Já myslím, že budeš jmenovat povolání. Při začátí Horníček.
1: Že jo, ale to je nenahraditelný tyhle jména.
0: Dobře, tak pantomimu, kdy jsi hrál, dá se to snad i vysílat rozhlasově.
1: Pantomima?
0: Pantomima.
1: Se dá vysílat rozhlasově?
0: V jejich podání určitě.
1: Ano, já jsem... ano.
2: Já dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. A to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně, jak si důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
3: Ano. Já proto obdivujeme mimou.
2: No.
3: Protože mým no, v jednej dlhej souvislej pauze, kterou odborníci nazývají pantomíma, zahrá celý děj.
2: Děj, přímo děj.
3: Činoherec ten by se už dávno nezdržal, vytrysklo by slovo, no. Ale mým nie, ten
2: ne. Ne, máš pravdu. A nikdy se z něj ta slova přímo derou.
3: Ano.
2: Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsat, nesmí promluvit. Někdy ten mým, aby mě jako ukázal, o co jde, tak mě vede přímo, ale beze slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na něj dívat, tak letí a bude legrace, jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluji pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
3: No, tak si zahraj pantomimu, co ti v
2: kde,
3: tom
2: brání. Kde?
3: No tu.
2: Ale
3: tu nás za dverami splníme každý sen.
2: Ale
4: vy se pamatáte obidvaja na tu pantomimickou klasiku, nejklasickější pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
2: No!
3: To si zahráme.
2: To jsem viděl asi šestkrát, no. Vždycky s jiným motýlem.
3: No. To si zahráme, ty budeš no. Motýl a my budeme ty květky.
2: A ty myslíš, že já bych tady mohl hrát titulní roli?
4: No, no, samozřejmě.
2: No dobře.
3: No pojďme na věc.
4: To je jediná pantomima, z které si pamatám text.
2: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjel. Když se pantomim je přehmátnu, jo, to je blbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
4: kvítky?
2: Vytvořím motýla.
4: Ano, já bych si rád zahrál fialku. Fialku.
2: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku.
4: Ano.
2: A ty...
3: Já budem Půpava.
2: Kdo to je? To neznám.
3: Doktor Půpava, to český pan Peliška. Ovšem inženýr, no.
2: Inženýr pan Peliška. No. To znám, jo. Takže tady fialka, skromná, ano, správně, hezky dělá. Hezky dělá fialky.
4: To jsou tyčinky toto.
2: Ty, já vím.
4: A nebo pěstíky.
2: Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. To je zajímavý, ten Julo i tak voní.
3: Vžil se.
2: Vžil se.
3: A já jsem ta Půpava. Ne, aby si do mě fúkol.
2: Ne. Už se odkvetle, jo?
3: No.
2: A jsme na louce, pán Filip, prosím vás, buďte tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo, a my už mlčíme.

0: ale ty pece si hodně, tak máš prelietec květa na květ. Ne, to tam potom uvidíme, no. Ne.
1: To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy. Že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte,
0: stolička.
1: No, na židli si set. Jiné pojetí.
2: Šlo to. To je právě to kouzlo u toho rozhlasu, jak si to člověk může i představit. Ví, co se děje a jenom si doplňuje to, jak by to hráli oni.
3: Je to prostě úžasný, protože se to představuje a zapojí tu fantazii do toho a to myšlení. Což někdy nerad, že jo, jak říkal pan
2: ano,
3: Horníček.
2: Paníček, ano, jo. Neměli bychom nechat diváka, ale tak vždycky, my posluchače můžeme.
3: Ale mě to připomíná vždycky, to, když mluví o pantomímě a o tomhle tom projevu, ten němej film byl prostě dlouho, než přišli na ten zvuk. A to vlastně byla trošku pantomíma, že jo. Pak tam byly titulky k tomu a muzika se tam hrála živá. Ale on měl jeden problém, pak už to, ty diváci, to bylo málo pro ně, proto vymysleli zvuk, protože tam nebyla psychologie. Bylo to vlastně jenom nějaké emoce a oni potřebovali už diváci tu, ten text, aby se mohla ukázat ta psychologie. Tak postav.
2: Dokázala bys točit němý film?
3: Jo, jo. Když jsem dělala zabíjačku půlhodinovou, ano. Kde se neřeklo ani slovo. Je to strašně příjemný. Já s tím slovem...
2: Je to příjemný, anebo je to těžší úkol pro
3: režisera? Je to určitě těžší, protože musíš to vymyslet celý v obraze. Ale je to krásný, protože já jsem spíš obraz než ten text. Takže je to nádherný, že na to musíš přijít, aby to ten divák pochopil a hezky jim to odvyprávět a najednou zjistíš, že nepotřebuješ ani slovo, když to umíš.
2: Je pak snaží vybrat herce, když nemusí mluvit?
3: No to není
2: máš
3: tak...
2: větší výběr.
3: To není tak snažší, protože můžeš je předabovat, oni musí mít obrovský výraz, že jo, dramatický,
2: ano.
3: Protože v těch očích musí být všechno, co chtějí říct, že jo. Takže není to tak snadný. Není. Je to těžší možná dokonce.
2: Říká Jitka Němcová, náš dnešní host, vybrala trojici Miroslava Horníčka, Milana Lasicu a Julia Satinského. Proti můžeme nasadit ještě větší počet, zejména dám Helenu Ružičkovou, Stelu Zázvorkovou, paní Fialkovou a další ve frontě u samoobsluhy, scénka. A nebo dál vyprávění a tady ten humor právě Miroslava Horníčka, Milana Lasici a Julia Satinského. Ti mají Ačko, proti je varianta B, tedy v samoobsluze s Helenou Ružičkovou a spol. A vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volat můžete do studia právě teď, anebo napsat SMSku a poslat ji na číslo 90 011 04. Stačí heslo humor, mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Ve svém oblíbeném rádiu rozhlase můžete přispět hlasem na konto buď tedy trojice Horníček, Lasica Satinský, nebo Helena Růžičková, Stela Zázvorková a další ve frontě do samoobsluhy. Kdo to je s námi? Ptáme se Sitku Němcovou. Dobrý den.
6: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás, zdravím paní Němcovou, Patriku. A já bych si přála paní Růžičkovou v obchodě, protože já miluju obchod.
5: Dobře. Jo, dobře, tak děkujeme.
6: Jo, prodávám vody, jak živa.
7: Jasně.
5: A co prodáváte?
6: Tak. Prodávám v potravinách.
5: No, dobře, takže...
6: Už jsem v důchodu, chodím sem tam, ale jsem za to vděčná.
5: Jo, a chodíte víc nakupovat, anebo pomáhat i teda brigádně?
6: No, já když jdu do obchodu prodávat, tak zrovna nakoupím. Jinak do obchodu moc nechodím.
5: Dobře, ať se daří. Děkujeme moc za hlasování. Mějte
6: taky
5: se pěkně.
6: Nasledanou, ano.
5: 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, přes který můžete hlasovat. Kdo tam je?
8: Dobrý den, Mário, při telefoně. Já vás zdravím.
5: Také.
8: A vašeho hosta, paní Němcovu.
7: Dobrý den.
8: A chtěl bych som poprosit pokračování Troch pánov.
5: Dobře.
8: Bylo to perfektné.
5: Výborně, píšu jim bod.
8: Děkujem.
5: My taky, mějte se krásně, ať se vám daří. A přesuneme se za někým dalším. Kdo pak to je?
9: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
5: Dobře, tak jo, tak rozhodnu to. Myslím si, že nazbírali jsme hodně hlasů, skoro 3/4 těch. Pro tu vítěznou stranu jsou pro Helenu Růžičku a spol. Samoobsluha, fronta přední, jsme tam.
10: Mají ještě chleba?
11: Mají, chleba mají dost.
10: Měla jsem v řeznici, ohřeju večer párky.
12: To jste šťastná ženská, že můžete dát tomu svýmu párky. Můj muž by je nejet.
10: On nedat párky?
12: Na fotbale to jo, ale k večeři musí mít polívku.
10: Dejte pokud.
12: Jo.
11: Tak ten můj, ten nemusí mít teplou polívku. Ale teplej příkrm... Vždycky.
12: Ten můj musí mít teplej příkrm a ještě k tomu polívku.
13: Každý mužský je zmetek.
12: Cože?
10: Jak to?
11: Jak to, prosím vás?
13: Zmetek, prostě nedokonalé dotvořený tovar. Ne, že by za to přímo mohli. Oni jsou to většinou chudáci, víte?
10: Mužský, chudáci.
11: Chudáci.
13: Byli vyrobený první dámo. Vzpomínáte si ještě, jak to dopadlo, když jste si prvně šila sukni? Zmetek. Nahoře volán, dole pasovka.
11: Toto dane. Já jsem měla volán nahoře i dole.
13: Vzpomínáte si, když jste prvně zadělávala knedlik? Zmetek.
12: Ani mi nevzpomínejte.
11: No. Strašnej, co?
13: A Adam byl vyrobený první, proto se chudák nepoved. Jo, když člověk dělá něco po druhý, tak velmi dobře ví, čeho dal prvně málo nebo hodně. To Eva, Eva ta už se povedla. Podívejte se, dámy, na sebe.
10: Můžete mít pravdu, tělesně jsou muži poněkud méně dokonalí, že?
11: Ano, ano, a není to jenom žebro, co jim schází.
10: Ale hlava, my myslím mužská hlava, ta se přece jen někdy použít dá. No, pokud se týče samozřejmě rozhledu takové občanské orientace.
13: Prosím vás, už jste někdy viděla mužského, aby se vám zorientoval v situaci, když se vám dítě počůrá na návštěvě u předsedy místního národního výboru?
11: Ovšem jsou okamžiky, kdy je člověk potřebuje.
13: Okamžiky? Prosím vás, jaký okamžiky?
11: Například, když stěhujete kredenc.
13: Jenomže moclikrát dámovi v životě stěhujete kredenc. No.
11: Já mám takový hobby.
10: A co technika? Dámy, stroje, vynálezy.
13: Ano, v tom jsou nepřekonatelní. Když vám vybuchne papíňák s držkama, nebo když vám pračka rozmetá prádlo po celých Vršovicích, tak je u toho zaručeně mužské.
11: To je pravda.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Přidala by ses k takovéhle diskuzi ve frontě před samoobsluhou, Jitko?
3: Jo, určitě, no samozřejmě.
5: Jo.
3: No, to není vůbec žádný problém.
5: Byl vám rozmetek.
3: Ne, to bych neřekla.
5: No.
3: Ale on byl jako docela vychytralej, protože on vždycky říkal, já bych to rád udělal, ale ty jsi šikovnější, víš, ty to uděláš senzačně.
5: Jo.
3: Ty jsi šikovná a ty to hezky otevřeš, všechno opravíš a tak dál.
5: No, šla tak, si a udělala jsi.
3: Tak jsem to šla udělat, no teď já bych věděl, jak by to dopadlo.
5: Jak na to byl s technikou?
3: On by chtěl teď žít kvůli internetu, kvůli umělé inteligenci, to by se ho strašně líbilo, strašně, jo. On byl na to absolutní děs, on to miloval, tu techniku.
5: Fakt. Takže cokoliv nového bylo i v tom oboru, třeba zkoušel?
3: Zkoušel, tak, kdyby viděl, že místo těch 100 tisíců komparzů, který se topí v rybníku v Husitech, nebo kde to bylo, tak a může použít všechny počítače a všechny triky a tak dál. Teď já jsem ho vzala na Troju, tenkrát na film, a tam jede těch plno lodí a on říká, 5 lodí doopravdy, ostatní jsou všechny trikový samozřejmě, protože to není žádný problém teď už. A byl naštvaný, že to tenkrát neměl, že tam musel být...
5: Já myslím, že to poznal, že jako je to tak nedokonalý, že
3: ne,
5: je to šálení.
3: Ne, ono to funguje dokonale, už to, jako je to v pořádku. Prostě máme techniku, taky používáme, ale musíme ji používat smysluplně, aby to bylo k tomu obsahu a nejenom forma, že?
5: Co bys doma teď chtěla mít? Nemyslím pracovně to, co používáš v filmu, ale doma nějakou techniku, co ještě nebylo vymyšlené.
3: Já bych chtěla mít 2 roboty doma.
5: Dva?
3: Jeden se bude povídat, druhý by uklízel. Pak bych chtěla pro Perku pejska ještě taky robotickýho.
5: Aby ty už jsou.
3: No ty už jsou, aby se s ním mohla hrát. Já bych chtěla, já bych chtěla všechno, co je. Aby mě zvedalo nohu, aby mě postavilo.
5: Jo,
3: aby mě namasírovalo a ještě jiné věci.
5: To, když to tak poslouchám, tak by jednou místo tebe i do humoriády přišel robot.
3: No, jasně.
5: A to by byla škoda, ale zase.
3: Ne, to je dobrý, já hru.
5: Vážení, čím pokračovat? Vybrali jste předtím změnu, tak zase nabídneme něco. Helena Růžičková je ve hře, její vyprávění o Huse. Jitko, co kdybychom dali proti Luďka Sobotu?
3: Já jsem proto.
5: Dobře, takže Bčko Luděk Sobota, Ačko Helena Růžičková. Vyberte si na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na číse 90 011 04. Budeme sčítat hlasy, je to teď zase na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete hlasovat, můžete si vybírat. Helena Růžičková ve hře a taky Luděk Sobota. Tak komu dáte hlas? Ptáme se po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady David. Zdravím vás tam oba dva a dávám Ačko Helenu Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod a děkujeme moc za ten telefonát. Další, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Ano, odpoledne. Přeji vám posluchačka Stanislava.
4: Dobrý den.
3: A srdečně zdravím paní Jitku, kterou mám ráda, kterou se vážím a přála bych vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
4: Děkuju.
3: A vybírám Patriku Ačko. Mějte
1: dobře.
3: Se hezky.
1: Taky děkujeme. Děkujeme moc. Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím a paní Němcovou.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den a dala bych paní Růžičkovou.
1: Do éteru, dobře, to znamená bod pro ní od vás, zapisuju a děkuju, ještě někdo?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás také a hlasoval bych pro paní Růžičkovou a teda můj dědeček hrál ve firmu Jan Hus a znal pana Vávru a říkal, že to byl skvělý člověk.
4: No to víte, že jo. Děkujeme.
1: Děkujeme za tuhle krátkou osobní vzpomínku a kdo teď přidá ještě svůj hlas. Povídejte. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku. Já jsem se už k vám jednou dovolala, je to Irena z Roudnice nad Labem, ale mám tady u sebe dceru a ta by taky hlasovala pro paní Růžičkovou a taky vás moc oba pozdravuje.
4: To platí.
1: No, dobře, tak jo. Tak taky pozdravujte, ať se dobře poslouchá a musím říct, že Helena Růžičková to i tak prostě vyhrála. Její povídání o huse právě teď.
4: Nesmí zvířátkům dát jméno. Jak dáš zvířátku jméno, je to pryč. Já měla přítelkyni. Čistotná, taková ta chorobně čistá. Víš, jak je takhle ten skleněný stůl, přinesla ti na tácku, na tom byl ještě ubrousek a když jsi to omylem položil vedle, víš, tak nic neřekla, vzala hadra, šla to utřít. Už to utírala po třetí, já jsem říkal, u tebe už nebudu pít nic. Tak tato čistotná dívka, v rámci toho, jak to bylo zvykem, že Slováci chodili cvičit k nám, že, jako na vojnu a naši zase chodili tam, tak se tady seznámila s chlapcem, ne zdaleka, ze Šariše. Padli si do voka, milovali se něco prostě fantastického. Ovšem Šariš, to je opravdu kousek, které jako od té Prahy, tak se dohodli, že teda nepojedou vlakem a že za maminkou, teda za paní tchýní, přijedou nějakým dopravním prostředkem. Tak se zmohli na Trabanta tak za rok a jeli. A jak to nebejvá zvykem, tak si tahle ta moje přítelkyně padla do náručí tchýní a milovali se opravdu tak, jak když přijela k mamince. No něco fantastického. Ovšem, paní tchýně dala na cestu husičku. Ovšem ne právě zaříznutou, jako do toho baletu, ale živou. Zašitá v tom košíku, víš, aby to měli doma čerství a tak dále. No a ona předpokládala, protože viděla ten statek, že jo, kluk ze statku, že teda umí s tím něco dělat, takže to vzala, vjeli, přijeli. Říká, kdy tu husu zabiješ? A on říká, já? Zabít? No ani omylem. To vůbec nepřichází v úvahu. Teď já bych to vůbec... No, to ne...
8: Zabíjela maminka.
4: Vůbec nikdo, protože oni tady v té Praze byli jenom oni sami dva a ona říkala, já to taky nezabiju. No nakonec udělali pak kompromis, že jeden bude držet tý huse hlavu. Ona, že zabalí teda to kladívko do utěrky.
8: Aby to tak nebolelo.
4: Aby to tak nebolelo. A klepne. Tak ten držel, to samozřejmě to vzala s palcem, ten řval, ale husa, že jo, hlava na stranu. No a já mu říkám, no dobře, no tak to aspoň vyvrhneš. Ne, v žádném případě. Já by jsem to... Ne. Tak ona to jako otrhala a teď znáš to, nejstrašnější věc na světě je sebelitování. Ať je to při dietě, ať je to při čemkoliv. A jak začneš říkat, a co já vlastně z toho života mám, tak to jsem taky zabila. No prostě, jak to doškubávala, mi říká, a dost. Já jsem jí voškubala a zítra on jí vyvrhne, anebo jí teda nemáme. A takhle, jak byla připravená, tak jí šoupla do lednice. No a ráno vstala, přišla k té lednici, odevře jí a tam stála absolutně otrhaná husa, ale živá. A ona se tak podívá a říká, Mařenko, co se ti stalo? Jo. Ona ji otrhá a co se jí stalo, jo? Chápeš ta logika, jak už začíná pracovat úplně jinak? A ta husa dělá tláp, tláp, tláp a hned jako první se vysrala teda v té kuchyni, že jo? Protože změna teploty, to na každého působí. V ten moment, jak se dalo Mařenka, tak Mařenka nejenom, že po ní utírala, zametala a tak dále, samozřejmě se nesežrala. A co myslíš, že šla udělat jako první věc? Říká, Mařenko, teď tobě musí být zima. Šla pro vlnu a upletla jí rolák. Ten rolák, ta ubohá husa, měla prakticky rok, než zase se opeřila a tak dále, že pak z toho měla jenom šálečku, takhle chodila jako s mašličkou, už místo toho. No a za rok jeli k mamince, dali husu do košíku a odvezli ji zpátky, protože Mařenka se nedá sežrat, no to chápeš. Jak se dá jméno, já to znám.
1: Humoriáda. Máš podobnou zkušenost, Jitko?
9: Ne, podobnou zkušenost nemám, ale kamarádi hlídali kočičku měsíc, prostě mý vzdálenější kamarádce, která jela na měsíc do Ameriky, a takže oni u ní bydleli, starali se o kočičku, a když se měla vracet teda, tak se stalo to, že ta kočička zemřela. Trošku se moc nestarali zřejmě, anebo tam něco zanedbali. A teď to byl problém, protože ona se na ní furt ptala, těšila, oni si to báli říct, aby nekleplo, že jo, stará paní. A takže udržovali kočičku v mrazáku, neboli v lednici. A pak, když už byla na letišti, tak ji vyndali, nebo den předtím, a dali ji do mikrovlnky ohřát. A paní se vrátila a kočička byla v pelíšku, teploučka, a ona přišla, říkala, ona hajá, no to je hezký spinka, no jo, teploučka, hezká, no a říkali, ona, ne. Tak říkali, no ale to asi ona už hodně se jí stejskalo, takže zřejmě jí vypovědělo srdíčko, jak jste vstoupila do dveří, tak hold, bohužel asi už nežije, no, tak takhle.
1: Takovouhle habaďuru. Není to návod, ale je to životní příběh.
9: Je to životní
1: příběh. Tohle prostě se může odehrát, no, ale rozhodně si ani z jednoho nebudeme brát příklad.
9: Já nejsem schopná zabít ani mouchu.
1: Ano, no.
9: To je prostě můj konec, já prostě všecko vynáším ven, jak to potkám, tak hned to nesu. Pavoučka, to už vůbec ne, ale
1: ty všecko. Ty se nabíháš teda.
9: Nabíhám trošku, jo. Já vím, že se nabíhám, ale já tu prostě čím jsem starší, tím jsem na to, s tím mám problém. No.
1: Citlivější. Jitka Němcová, náš dnešní host, vy se pomohli vybírat po druhé Helenu Růžičkovou, co vybereme dál, řekneme za malou chvíli. Vámo!

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 4, klapka poprvé, humoriáda Jitka Němcová.
2: Tak si dáme něco současného, živýho, a dáme si Zdenka Izera.
1: Výměnu tchýně.
2: Výměnu tchýně, to bude dobrý.
3: V tom bordelu něco najít taky. Stará bába, aby se tady...
4: Já!
3: Tady kudlička. Huj. Ona sem dá víno, který je starší jak já. To je šílený. Já to vůbec neměla brát, tuhle tu soutěž. O 20 tisíc. Za půl hodiny to sice skončí. Naši mladí nebo oni mladí vyhrajou 20 tisíc. Výměna tchýně, že já to brala, husa. Bylo furt maminko sem, maminko tam. Pár dnů to vydržíte a přijdeme si na pěkný peníze. Jo, tuhle. Se na to podívejte, tady už 10 minut nikdo nebyl v kuchyni. Plotna je úplně studená, já mám hlad, že bych sežrala ten talíř nebo něco. Nohy mě bolej, je mi z toho zle. U nás doma můj kluk se oženil, teda jak se oženil, to teda, já jsem s tím nikdy nesouhlasila. Já když jsem se to dozvěděla, mu dala pěstí normálně. Ale u nás doma mi pije krev jenom snacha, zatímco tady, tady mi pijou krev úplně všichni. Jsem to neměla brát. No, bacha, někdo jde. Pak si to povíme. Kde seš, prosím tě?
5: No, byla jsem nakoupit přece, jak jste chtěla.
3: No, to jsem chtěla. To
5: byla jsem pro chleba.
3: Já. Jaký jsi koupila?
5: No, ten ze supermarketu.
3: Ze supermarketu. Ona koupí chleba ze supermarketu. Já jsem říkala, chleba vem od Bubenička. Mám ho tam každý čtvrtek objednaný u Bubenička.
5: No ale já myslím, že tenhle je taky krásný, měkej.
3: No je nádherný, no tak pak půjdeš Bubeníčkovi ještě. No teďko tam nechoď, prosím tebe. Já mám hlad, že bych sežrala tu tašku tadyhle. Ježišmarja, opravdu. Co? No, ještě si stěžuj.
5: No, moje tchyně, to je taky něco. Fakt. Ale tohle z toho...
3: Prosím tě, nebouchej do té kuchyně, nebouchej do té kuchyně. Ta kuchyň není tvoje. Ta kuchyň je psaná na tvýho dědu.
5: No, promiňte, ale já myslím, že vám nic není do toho, na koho je napsaná tahle kuchyň a vůbec celý tenhle byt.
3: No, myslíš, že mi do toho nic není? Dobře, tak já končím soutěž před limitem. No,
5: počkejte, já jsem to tak nemyslela.
3: Zpátečka, jo? To je zajímavý. Podívej se, já už toho mám plný zuby. Tvoje máti si hoví u nás doma, rozumíš? Mladí ji tam obletujou, poněvadž tam jsem to zavedla tak, jak to má být. A já tady trpím v tomhletom bordelu. Jediný, co mě tady u vás drží, je ten váš dědek, poněvadž ten můj už je mrtvej na spodek.
5: Počkejte, počkejte. Aspoň dědovi dejte jako trochu klidu, protože on už takhle je trochu chabrus na srdíčko, takže...
3: To by si se divila, co dědek ještě vydrží.
5: Jak to myslíte?
3: Jak to myslím? Od prvního večera si na mě dělal nárok.
5: Ježiš, no to se vám omlouvám.
3: No to se nemusíš omlouvat za to, že je dědek pozornej, to je v pořádku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zdeněk Izer a Radka Fischerová, Sketchbar z roku 2010, a tedy z televize Prima. Ukázka právě, kterou vybrala Jitka Němcová. Ty jsi se poznala se svou tchýní? Asi ne.
2: Bohužel, ale
1: to protože to prostě nešlo časově.
2: Protože nějak to nešlo, ona se narodila 1856. A takže se to tam moc nějak nevyšlo.
1: Ano. To jste se
2: minuli,
1: trošku minuli.
2: My jsme se minuli, rozumíš? Ani tchána jsem nepoznala, ten byl ještě trošku jaksi dál. Ale mě je to líto, protože by mě vyprávěli, jaký byl ten život za 30letý války, rozumíš?
1: No takže to tam nebylo prostě.
2: To víš, že ne.
1: Takže rovnou si skočila do toho jednočlenné rodiny.
2: Do jednočlenné, no jo, rovnou do takového stejně urnovýho háje v podstatě.
1: Takhle jste k tomu přistupovali.
2: No jo. Teď jsme byli...
1: Miloval černý humor?
2: Velmi.
1: Jo.
2: On byl extra cynická sirota.
1: Fakt?
2: Jo. A on byl výborný. Jako jestliže já jsem s ním vydržela 40 let s tím Vávrou, tak to bylo proto, že s ním byla strašná sranda. On byl fakt dobrý na venek, to se všichni klaněli. On byl, maska měl, ale doma to rozbalil dokonale úplně. Jo. Bylo skvělý.
1: Jitka Němcová je náš host a vybrala Zdeňka Izera. Vyberete ho podruhé, dokončíme scénku Výměna tchyně, nebo si dáme pár židovských anekdot v podání mistra těchto anekdot Tomáše Töpfera. Nabízím já proti B. Ačko Zdeněk Izer, Bčko Tomáš Töpfer, poslední dnešní souboj na telefonu 731 800 900. Máme tu i SMS-kové číslo 90 011 04. Tak pište humor mezera A nebo B. No a těšíme se na vaše rozhodnutí. Vyberte si poslední dnešní ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Volejte a hlasujte. Dobrý den, humor je
2: ladě. Dobrý den, tady Vojta z Plzně a já bych se chtěl i zera.
1: Píšeme mu bot a děkujeme, ať se daří. Kdo další?
3: Dobrý den, posluchačka Marie. Moc vás zdravím oba dva a hlasuju pro Bčko.
1: Dobrá.
4: Hezký den.
1: Židovské anekdoty, ano, jenom připomínám tedy, buď Zdeněk Izer, Výměna tchýně, nebo Tomáš Tepfr a židovské anekdoty. Pro co hlasujete právě teď, tedy se ptáme. Dobrý den.
2: Tady Roma Myslivec Vysoký, Patriku, zdravím paní a dávám Ačku a dávám 3 hlasy Patriku a zdravím tě.
1: Děkujeme za pozdravy. Další hlas od někoho po telefonu.
5: Dobrý den, tady Vlastimil z Vysočiny. Zdravím vás, pane Patriku, a zdravím paní Jitku.
4: Dobrý den.
5: Chtěl bych Bčko, protože mám rád židovské vtipy.
1: Ano.
5: A paní Jitku, vám chci poděkovat za váš seriál Uctivá poklona, pane Kohn.
4: Já vám děkuju.
5: To je taková nádhera. Já si to pouštím hodně před spaním nebo večer.
4: Jo.
5: Když mám aj špatnou náladu, to je taková nádhera. To by zasloužil Oscara.
4: Já vám děkuju.
1: No. Ale ono to získalo cenu na nějakém
5: televizi. Vaše filmy nebo vaše věci jsou krásné, ale uctivě, tam tady tenhle ten seriál miluju prostě.
4: To je dobře.
1: Dobře, děkujeme moc. Jaký to byl festival televizní tvorby, na kterém dostal tenhle ten kousek?
4: Montré,
1: ano, dobře. Tak kdo další ještě můžete, máte čas. Dobrý den, vítejte u nás.
6: Dobrý dopoledne, dám a pane. Je vás Petr Žiloty. Přeji vám hezký víkend.
4: Děkujeme.
6: A přáku si pokračování s panem Izerem.
1: Dobrá, děkujeme. A další telefon.
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas taky Zdenkovi Izerovi.
1: Dobrá, tak myslím, že to prostě dokončíme. Výměna tchýně po druhé.
8: Přece jenom až přijde Jiří domů, tak mu řeknu, aby si s ním tak nějak chlapácky promluvil.
9: To nemusíš, my už jsme si s dědou všechno řekli. Do detailů.
8: Co všechno?
9: Co je tobě do toho? Kde máš toho tvýho lempla?
8: No, v práci je přece.
9: Je tak, on je furt v práci, ale peníze nenosí žádný. To je zajímavý. Já bych mu takhle pěkně zkrátila řetěz, aby fungovala jinak. Až přitáhne domů, tak pořekně, ať aspoň vymění žárovku v koupelně. Chtěla jsem se na to finále aspoň oholit.
8: Já to vyměním sama.
9: No, prosím tě, ty nic neměň radši, to mi pojď ostříhat nechty na nohách. Už tady po těch parketách cvakám jako Rottweiler.
8: No tak tohle snad dělat nemusím.
9: No to samozřejmě nemusíš, já to ukončím a je to. Končíme soutěž, televize, končíme.
8: Ne, tak hlavně žádný stres, já jdu pro ty nůžky.
9: A prosím tě, teď nehledej nůžky, udělej mi aspoň kafíčko. Počkej, já to vemu. To je divný, že už to nezvoní, veď? Ano. Jo, jste tam ještě, jo? Ne, já jsem to. No, to jsem já. No, je, já to vyřídím. Dobrý. Tak jo, nashledanou. Tak, děvče, mám pro tebe 3 zprávy. Všechny vynikající. Prosím tě, vyhráli jste 20 000 v té soutěži.
8: Cože?
9: No jo.
8: No to je skvělý. Zdeníčko, maminko.
9: Ale já nejsem tvoje maminka, tak na mě nemakej, jo.
8: Ježiš, promiňte, hele, to je z té radosti, jako kde dneska najdete 20 000.
9: No jo. Další dobrá zpráva. Váš dědeček se bude rozvádět a ženit. No jo.
8: No. Tomu nerozumím. A jaká je vlastně ta třetí zpráva?
9: Ta třetí, že já se budu rozvádět a vdávat zase. My jsme se s dědou domluvili, že to jako dáme dohromady.
8: Cože?
9: No jo.
8: A vy myslíte, že vám to bude jako klapat? Tady s náma?
9: No to jsem přesvědčená, že nebude teda. Ale já jsem se už trošku porozhlídla, informovala, byt je stejně psaný na dědu, takže vy si zbalíte 20 000 a... Můžete se odstěhovat. Čím dřív, tím líp.
8: My?
9: No.
8: Stěhovat?
9: Ano.
8: A kam? Přece nemůžeme jít k těm vašim mladým.
9: No, tam těžko. Páče, jejich kvartýr je psaný na mě zase.
8: No. Tak to vám, milá televize, teda moc děkuju. To byla fakt výhra.
9: Ano. A vidíte, milá televize, konec dobrý, všechno dobré. No tak mladí vyhráli 20 tisíc, ne? Já jsem poznala prýmovýho dětka, příští týden se vdávám a za 14 dní jsem ho přihlásila do soutěže Smrť v přímém přenosu.
1: Humoriáda. Jitko, kolikrát ses v životě stěhovala ty?
10: Nemoc, já to nemám ráda. To je horší než vyhořit, že jo?
1: Ano.
10: Takže myslím, že jednou, dvakrát, třikrát, třikrát.
1: A dost.
10: A dost.
1: Stačí. Dobrá. Moc děkuju.
10: Já taky děkuju. Mějte se všichni krásně.
1: Taky, taky.
10: Objímejte se.
1: Jo.
10: Milujte se.
1: Ano.
10: A
1: nechoďte nazí jako Jitka.
10: A čtěte Máchu.
1: Jo.
10: Třeba.
1: Kdy jsi četla naposled?
10: Já nedávno. Já se čtu pořád. On je nádherný.
1: Jo.
10: Jo. Takhle, když ležíš, koukáš na řeku, Sázavu a čteš se na hlas Máchu, tak je to krásný.
1: Mm-hmm.
10: Jo.
1: Dobře, tak dnes úplně vidím, co děláš, až se vrátíš. A teda,
10: jasně, ne, teď jedu pro Péru.
1: Ano.
10: Já jsem, musím se přiznat, já jsem jí udělala tři velký řízky z Krkovice.
1: Teda ten pes se má.
10: Jo.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: CHEP modernizuje světelné křižovatky. Karlovarský kraj bude na školách pokračovat v preventivním programu Staráme se o zoubky. Podvodníci zneužívají jméno České televize a rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. A dnes bude většinou oblačno s přeháňkami, teploty do 23 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. V Chebu začala modernizace světelných křižovatek. Město investuje do oprav 71 milionů korun a celou částku zaplatí z vlastního rozpočtu. Cílem je hlavně zlepšit plynulost dopravy na hlavní evropské ulici. Úpravy se ale budou týkat i kruhového objezdu v Pražské ulici. Chystané změny přiblížil místostarosta Michal Pospíšil z ODS.
2: Ukázalo se, že kruhový průjezd je v současné době neefektivní. Chtěli bychom ho zpátky vrátit do režimu křižovatky řízené semafory. My máme tady harmonogram prací rozdělen zhruba na těch 18 křižovatek po dobu 3 let.
0: O konkrétních uzavírkách a objízdných trasách radnice informuje vždy s předstihem na webových stránkách města. Karlovarský kraj bude pokračovat s preventivním projektem Staráme se o zoubky. V uplynulém školním roce se do něj zapojilo více než 1500 dětí z 21 základních škol. Týmy stomatologů a hygienistek navštěvují třídy opakovaně a učí děti péči o chrup ve škole. Nové pomůcky jim darovala oblastní stomatologická komora. Pokračuje mluvčí krajského úřadu Jana Boučková.
3: Projekt Staráme se o zoubky je plánován až do školního roku 2028 a 2029. A zájem škol potvrzuje, že má své pevné místo. Kapacita pro školní rok 2026 a 2027 je už zcela naplněna a nově se do projektu zapojí na 25 základních škol z celého Karlovarského kraje.
0: Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz, říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlebach.
4: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
0: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. Normandské pláže jsou nově na seznamu světového dědictví UNESCO. Místo vylodění spojeneckých vojsk v červnu 1944 zařadil na seznam výbor organizace, který zasedá v jihokorejském Pusanu. Podle agentury AFP je zápis normandských pláží výsledkem asi 20-letého úsilí. Na seznam se nově dostal i masiv Olymp v Řecku. Ten je důležitou součástí řecké mytologie, podle které měl právě tam nejvyšší bůh Zeus svůj trůn.
1: Sport.
0: Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1 a připsal si premiérové vítězství v sezóně. Druhý byl Max Verstappen z Red Bullu, třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou velká oblačnost s přeháňkami, zejména ráno a dopoledne. Odpoledne pozvolné ustávání srážek, večer se začne postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer vítr postupně zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody a provoz je zatím plynulý.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Zpráv. zprávami v 5 hodin odstartovalo dnešní ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. To dnešní je pondělí, má datum 27. července pro rok 2026 a s vámi bude po celé ráno Radim Jehlík. Za chvíli se budeme věnovat jedné vzácné genetické poruše albinismu. Většina z nás si ho spojí hlavně s velkými světlými vlasy a kůží. Albinismus ale může i za problémy se zrakem. Podrobnosti za pár minut. Tak dobré ráno.
1: Dobré ráno a Radim Jehlík.

0: proč mají policisté pendreky?
1: Já si myslím, aby kdyby je někdo napadl, aby ho mohli nějak bouchnout. Aby v tom jako mohli nosit pistole a třeba aby to nemuseli držet v ruce, aby jim třeba ta ruka neupadla.
2: Já si myslím, aby jim to nepřekáželo v ruce.
3: Já si myslím, aby to měli šikovně, že po pravý ruce, aby kdyby někdo je třeba nechtěl spolupracovat s nima, co chtějí oni, tak aby je mohl praštit a potom je dovést až do vězení.
4: Aby mohli zmátit třeba skindady, pankáče a aby jim nikdo neublížil.
5: Já si myslím taky, aby je neokradli a aby si ty policajti mysleli, že jsou jako důležitý na světě.

0: počasí.
1: Tolik DJ Bobo a my víme, jak dnes bude ve čtvrt na šest ráno. Už tušíme, že máme čekat většinou velkou oblačnost na řadě míst s přehánkami, zejména ráno a dopoledne. Srážky budou už během pozdního odpoledne zvolna ustávat, převažovat bude proměnlivá, ale stále většinou velká oblačnost. Ve večerních hodinách se začne postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, povane mírný západní až severozápadní vítr. Od 4 do 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy kolem 55 km v hodině. Večer vítr postupně zeslábne, rozptylové podmínky budou velmi dobré, postupně většinou dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Sbírka Len s ňou. Vy jste s Českým rozhlasem Karlovy Vary i 10 minut před 5:30 ráno. Výrazně světlá kůže, světlé vlasy, ale i vážné oční vady. Tak se projevuje genetická porucha zvaná albinismus. Lékaři upozorňují na to, že někteří pacienti se správné diagnozy dočkají až po několika letech. Podle pacientské organizace Albína v Česku žije 600 lidí s albinismem. Skutečný počet ale může být i kvůli neodhaleným případům vyšší. Léto pak pro lidi s albinismem znamená větší riziko. Kvůli chybějícímu pigmentu se musí chránit před sluncem ještě důsledněji než ve zbytku roku. Kvůli problémům se zrakem zase někdy potřebují pomoc okolí.
1: Já jsem si všimla, že Nikolka jakoby nekouká na hračky, neregistruje, co jí ukazujeme.
2: Vzpomíná Ester z Prahy. U její dcery Nikoly se objevilo kmitání očí, které je pro albinismus typické. Rodiče se diagnózu dozvěděli, když bylo Nikolce 5 měsíců. Teď jí jsou 2 roky.
1: Nikolka teď vidí tak zhruba 30-40% toho, co zdravý člověk. Je to vlastně rozmazané vidění, šance na zlepšení není žádná.
2: Albinismus je vzácná genetická porucha, při které buď částečně nebo úplně chybí pigment zvaný melanin. Vysvětluje primář oční kliniky pro děti a dospělé ve fakultní nemocnici Motol v Praze Milan Odehnal.
3: Ten pigment, když chybí hlavně na té sítnici, tak jsou tam takové různé úseky, kde se špatně ty zrakové signály přenáší dál do mozku.
2: I když oční vadu u lidí s albinismem nelze úplně vyléčit, existují speciální brýle nebo kontaktní čočky, které můžou problémy alespoň částečně zmírnit. S ochranou kůže zase může pomoci speciální oblečení, které pohlcuje UV záření. Pokračuje přednosta dermatovenerologické kliniky ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze Spiridon Galpakiotis.
4: Poslední 2-3 roky už se objevily znovu na trhu i ty krémy s ochranným faktorem 100, které jsou i registrovány jako zdravotnické prostředky, proto doporučujeme na ty místa, které jsou trvále exponovány ultrafialovým zářením, aby používali jakoby ten nejvyšší faktor.
2: Náklady na speciální pomůcky jsou ale pro lidi trpící albinismem často vysoké. Jen za sluneční krémy dají 1000 korun ročně a zdravotní pojišťovny na krémy nepřispívají, upozorňuje spoluzakladatelka pacientské organizace Albína Soňa Daňková.
5: My jsme vlastně spočítali, že roční spotřeba pro dospělého člověka s albinismem je průměrně kolem 27 tisíc korun za ten opalovací krém.
2: Ministerstvo zdravotnictví se podle mluvčí Nadi Chatové zabývá možností, aby opalovací krémy pro lidi s albinismem byly hrazené ze zdravotního pojištění. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou. Letní písničky, které potěší. Letní písničky pro lepší náladu. Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.
1: Půl šesté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
1: V Chebu začala modernizace světelných křižovatek. Město investuje do oprav 71 milionů korun a celou částku zaplatí z vlastního rozpočtu. Cílem je hlavně zlepšit plynulost dopravy na hlavní evropské ulici. Úpravy se ale budou týkat i kruhového objezdu v Pražské ulici. Karlovarský kraj bude pokračovat s preventivním projektem Staráme se o zoubky. V uplynulém školním roce se do něj zapojilo více než 15 dětí z 21 základních škol. Týmy stomatologů a hygienistek navštěvují třídy opakovaně a učí děti péči o chrup ve škole. Nízká hladina v Ohři komplikuje vodákům její splouvání. Problém se týká hlavně horní a dolní části toku. Na Mělčinách musí lidé často vystupovat z lodí a přenášet je. Provozovatelé půjčoven proto evidují menší zájem o další trasy a půjčují lodě hlavně na kratší úseky. Antidopingovému výboru by se od ledna mohla rozšířit agenda. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Nově by výbor řešil třeba prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních soutěží. V Demokratické republice Kongo je více než 3000 potvrzených případů eboly. Současná epidemie se šíří nejrychleji v historii. Nemoci od května podlehlo už více než 1350 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až čtyřnásobný. Plážové volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová vyhrály turnaj pro tour kategorie Challenge v Číně. Ve finále porazili dvojici z Ukrajiny 2-1 na sety a vybojovali tak největší úspěch kariéry. A dnes bude většinou oblačno s přeháňkami, teploty do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Hradební.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Půl šesté a dvě minuty k tomu, tady je Český rozhlas Karlovy Vary, za pár chvil očekávejte přehled událostí, které přinese dnešek, pondělí 27. července. A přidáme další muziku, Martin Maxa. Zase mám

0: Český rozhlas Karlovy Vary vám hraje písničky, které nestárnou. Mezi ně rozhodně patří legendární brontosauři a jejich Růže z papíru. Je pondělí 27. července a ministry čeká poslední jednání vlády před prázdninovou přestávkou. Kabinet se znovu po dvoutýdenní pauze sejde v polovině srpna. Na programu má dnes například zavedení nové pracovní pozice peer pracovníků ve veřejném sektoru. Ti mají pomáhat lidem s duševním onemocněním, závislostmi nebo v krizových situacích. Registrace vozidel by se v budoucnu mohla vyřizovat online, počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Lidé by si mohli registrační značky objednat přes portál dopravy a vyzvednout je třeba ve výdejních boxech. Nově by si taky mohli ponechat svou značku při koupi jiného auta. Prezident Petr Pavel dnes jmenuje do funkce novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a také nové soudce. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO navrhl na šéfku Ostravského soudu dosavadní místopředsedkyni instituce Danielu Teterovou. Nováčku do taláru nominoval 15, což je výrazně méně, než bývalo v předchozích jmenovacích vlnách zvykem. Kvůli lesním požárům na jihu Francie dnes v Paříži zasedne krizová mezirezortní skupina spolu s prezidentem Emmanuelem Macronem. Plameny postupují k městu Bordeaux. Situaci navíc komplikuje silný vítr. Plameny od začátku roku spálily území o rozloze přes 115 000 hektarů. To je víc než dvojnásobek rozlohy Prahy. Tak takové události přinese dnešek pondělí 27. července.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes ráno bude zataženo, během dne očekáváme velkou proměnlivou oblačnost. Na řadě míst Karlovarského kraje se objeví přehánky nebo občasný déšť. Srážky budou později odpoledne ustávat. Ve večerních hodinách začne ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Večer postupně zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Kurz paličkování připravili od 13 do 18 hodin v městské knihovně v Ostrově. Na kurzu si zájemci vyzkouší základy této jemné techniky a vytvoří si vlastní paličkované výrobky. K dispozici budou herdule, paličky, špendlíky, háčky i odborná literatura. V Karlovarském kulturním a kreativním centru Varieté ve čtvrti Stará role zaujme výstava Za hranicemi hluku. Své obrazy tam představuje výtvarnice Loren Arci, pochází z Filipín a v současné době střídá Karlovy Vary a Prahu. V Mariánsko-Lázeňském domě Chopin si můžete prohlédnout cyklus Miroš Volíka nazvaný Dobrodružství s fotografií. Autor patří mezi nejvýraznější představitele československé inscenované fotografie a slovenské nové vlny. Pestrobarevné motýly z celého světa od Haiska až po deštné pralesy Jižní Ameriky mohou vidět návštěvníci motýlího domu u karlovarské rozhledny Diana. Park Bohemínium v Mariánských Lázních zve k prohlídce nejznámějších modelů českých památek namátkou hrad Karlštejn, Ještěd, Mariánsko-Lázeňská kolonáda nebo zámek Červená Lhota. A k návštěvě láká i hrad Loket, prohlédnout si můžete třeba vězení s expozicí útrpného práva.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.
1: Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj cesty z města ven.
0: Letní písničky pro lepší náladu. Letní písničky pro příjemný den.
2: Ve stínu, na pláži, zapomenu tisíce roblamáží.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou. Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu?

0: dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Oprava silnice mezi Chebem a hraničním přechodem Svatý Kříž skončí k poslednímu červenci. Verušičky na Karlovarsku získaly ocenění za opravu kostela. Ministři mají dnes poslední jednání před vládními prázdninami. A čekejte většinou oblačno s přeháňkami, teploty do 23 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Silničáři dokončují stavební práce na silnici mezi Chebem a hraničním přechodem Svatý Kříž. Kromě odfrézování původního a položení nového asfaltového povrchu je součástí rekonstrukce taky rozšíření středového dělícího ostrůvku. V současné době tam kyvadlový provoz řídí semafory a v dopravních špičkách se v místě můžou tvořit krátkodobé kolony, upozorňuje krajská správa a údržba silnic na sociálních sítích. Oprava má skončit do 31. července. Verušičky na Karlovarsku získaly ocenění za opravu kostela Nejsvětější Trojice v soutěži Vesnice roku. Obec převzala zlatou cihlu v kategorii obnova nebo rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu. Podle nezávislého starosty Verušiček Petra Kvasničky je kostel z 19. století dominantou obce a jeho kompletní oprava trvala 8 let.
2: Stály jenom oborový zdi. Už se schylovalo k tomu, že to bylo prohlášené jako zřícenina, ale to se nestalo, takže kostel se zachránil a vlastně pod kostelem je ještě krypta, to je taková zajímavost, tam je poslední zámecký pán a jeho syn Karl a Josef Hetzlovi z Aldorfu. Pohřbení jejich mumifikovaná těla.
0: Ocenění získala taky obec Vlkovice na Chebsku za opravu obecního úřadu a knihovny a Sadov na Karlovarsku za revitalizaci bývalého areálu služeb MNV. Ministry dnes čeká poslední jednání před vládními prázdninami. Na pravidelném zasedání by se měly sejít po dvoutýdenní přestávce v polovině srpna. Na programu dnes mají například návrh nařízení, který zavádí oficiální pracovní pozici peer pracovníků ve veřejném sektoru. Ti by měli poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním, závislostmi nebo v krizových životních situacích. Co dalšího chce kabinet stihnout, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
3: Máme tam některé technické náležitosti, třeba z toho mého dvorku tam dáváme úplně do souladu a do finále převod všech kosmických aktivit z ministerstva dopravy na ministerstvo průmyslu.
0: Policie zastřelila mladého muže podezřelého z útoku na akci queer komunity v Berlíně, potvrdila to berlínská policie. V sobotu večer pachatel najel autem mezi účastníky berlínského pochodu hrdosti. Jedna žena útok nepřežila. Asi 30 lidí je podle německých úřadů zraněných.
4: Výstřely padly v zahrádkářské kolonii v berlínské čtvrti Spandau. Abdul B. tam podle mluvčího policie zkusil bodnou zbraní zaútočit na příslušníky zvláštní policejní jednotky a ti potom reagovali střelbou. 21-letý Němec s libanonskými kořeny byl podezřelý, že v sobotu večer najížděl dodávkou na účastníky festivalu pestrosti a tolerance v centru města a pak z místa činu utekl. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt to označil za islamistický útok a vyzval k lepší ochraně dalších akcí queer komunity v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
0: Mistrovská Slavia vstoupila do nové sezóny Šance ligy jasnou výhrou 5-1 nad Slováckem. Hradec Králové si poradil s Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným výsledkem zdolal Olomouc. Počasí. Ráno čekejte až zataženo, přes den velkou proměnlivou oblačnost s přeháňkami nebo občasným deštěm. Srážky budou později odpoledne ustávat a večer začne ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer vítr postupně zeslábne. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, večer postupně dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu práce na silnici uzavřená část ulice 5. května.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Další hodinu ranního vysílání začnu otázkou. Nepřišlo vám někdy objednané zboží nebo vám dopravce nepřiznal kompenzaci za jízdenku? Šlo ale o pár desítek nebo stovek korun a nechtěli jste se o ně soudit? Tak právě k řešení takovýchhle sporů mají v Česku sloužit hromadné žaloby. Jenže za 2 roky se k soudu tyto žaloby dostaly jen 2. Čím to je? Vysvětlím za pár minut v našem dnešním pondělním ranním vysílání s datem 27. července.
1: Dobré ráno a Radim Jehlík.

Svého času to byl úplný zjev na české hudební scéně. Black Milk, jich nechci tě trápit, 12 minut po 6. Posloucháte rádio vašeho kraje, máme pondělí 27. července, svátek má dnes Věroslav. To je uměle vytvořené novější české jméno. Jeho starší podobou byl Věřislav. Je považováno za překlad latinského jména Fidelius s významem slavící víru, věřící nebo taky věrný. No a v některých kalendářích můžete spatřit i Bertolda. Jde o německé jméno s významem skvělý vládce. V češtině se užívá zřídka pouze v souvislosti s rodinou tradicí. Jméno Věroslav nosí v Česku jen 802 lidí a jedná se tak až o 190. nejčastější jméno. Ať tak či tak všem Věroslavům a Bertoldům všechno nejlepší a posíláme vám další písničku našeho ranního vysílání. Tady je Tina Turner a Eat Best.

0: počasí.
1: 6:16, to je přesný čas. S vámi je pondělí 27. červencové ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Na řadě je počasí, tak jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Plzni. Na předpovědním pracovišti je teď Jana Adamovská, které přeji dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: A hned se ptám, když začneme aktuální situací, jak je v Karlovarském kraji teď chvíli po 6:45?
2: Tak máme zataženo, v druhé polovině noci nám v regionu i zapršelo a na frontě fouklo až 70 km za hodinu. Teď už jsou ty srážky slabší, prší hlavně v Krušných horách a teploty ty se pohybují mezi 13 až 16 stupni.
1: No a teď ten důvod, proč vám vlastně voláme, jaké bude pondělí, jakou předpověď nám tedy pro dnešek můžete slíbit a na co se máme připravit?
2: Tak dnešek bude chladnější, deštivější a větrnější. V počátku bude zataženo, během nebude oblačnost velká, ale spíše taková proměnlivá a po takové ranní pauze se opět na řadě míst během dne objeví přeháňky nebo občasný déšť. Srážky budou ustávat tak v pozdějších odpoledních hodinách a ve večer nám začne ubývat i oblačnost. Maxima dneska očekáváme do 23 stupňů, na horách bude mezi 16 až 19 a bude nám foukat mírný západní vítr o rychlosti 4 až 7 metrů za sekundu. Lokálně hlavně v nějaké silnější přehánce se mohou objevit nárazy okolo 55 km za hodinu a večer ten vítr bude postupně slábnout.
1: Tak to jsou slova Jany Adamovské z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Děkujeme za ty zprávy a budeme se těšit příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Tohle je ranní loučení, 9 minut před 6:30 ráno od Marie Rotrové. Neproplacený spožděný let, nedodané zboží nebo například problematické smlouvy na energie. Případy, které mají desítky nebo i stovky poškozených. K jejich řešení mají sloužit v Česku hromadné žaloby. Za 2 roky, kdy je možné je podávat, soudy rozhodly o jediné.
1: Truhlářství Postýlkov desítkám zákazníků nedodalo objednané dětské postýlky na míru. Některým přišly jen jejich části. Takhle o rozsudku v první hromadné žalobě v Česku informoval na začátku loňského července Radiožurnál.
2: Padl rozsudek v historicky první hromadné žalobě. Soud rozhodl, že firma Postýlkov musí většině zákazníků vyplatit přes 1 000 000 korun za nedodání dětského nábytku.
1: Poškozené zastupoval online mediátor CZ. Žaloby totiž v Česku můžou podávat jen neziskové organizace s oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu. I druhou žalobu podávala stejná organizace, a to letos v únoru, kvůli neproplaceným kompenzacím za zpožděný let. Za 2 roky účinnosti zákona, který hromadné žaloby zavedl, tak byly podány jen 2. Pokračuje právnička z organizace online mediátor Tereza Borkovcová.
3: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu. Nějaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené.
1: Problém s financováním vidí i společnost D-Test, která je taky jednou z celkem 4 oprávněných organizací. Podle právníka D-Testu Jana Šůry zatím žádnou hromadnou žalobu nepodali právě z tohoto důvodu.
4: Ale problém je i v tom, že ta odměna je formulována na maximální výši 16%, s tím, že soud ji může ještě snížit.
1: Problém podle něj není to, že se organizaci musí poškození spotřebitelé sami přihlásit. Přesto by podle něj mohl být proces jednodušší. Hromadných žalob by šlo podávat více, například u nevýhodných smluv za energie, pojištění nebo u zrušených letů či zájezdů, pokračuje Šůra.
4: Potom jsme se často setkávali také s automaticky obnovovanými předplatnými či neoprávněně opakovanými platbami.
1: Původně přitom stát počítal v konzervativních odhadech se zhruba 5 až 10 žalobami ročně. Potenciál, který si ministerstvo od novinky slibovalo, se tedy nenaplnil. Na hodnocení je ale podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO brzy.
5: Úspěšnost a efektivitu zákona tohoto typu dává smysl relevantně hodnotit s odstupem alespoň 4 nebo 5 let ode dne, kdy bylo možné podat první hromadnou žalobu.
1: Počet hromadných žalob se podle ministerstva spravedlnosti bude navyšovat postupně, a to i s ohledem na to, kolik organizací bude mít o oprávnění zájem. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Modernizace a rozšíření urgentního příjmu pokračují v nemocnici v Karlových Varech. Hotovo bude v roce 2028. Úprava už byla nutná, protože narostl počet pacientů a prostory příjmu nestačí. Práce jsou za plného provozu. Vše je zatím bez problémů. Vintířov na Sokolovsku vytvořil nové sběrné místo v areálu technických služeb. Město taky zakoupilo 6 nových kontejnerů, které můžou obyvatelé využívat. Areál technických služeb obec zprovoznila na novém místě po loňském požáru. Richardův dub v historickém parku v Lázních Kynžvart je nově zařazený mezi památné stromy České republiky. Dub zimní má výšku 26 metrů a má za sebou více než stoletý vývoj. Zařazením mezi památné stromy dostal nejvyšší zákonnou ochranu. V Česku se zatím letos přihlásilo skoro 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Oproti rekordnímu loňsku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přihlásilo přes 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními čísly spokojení. Vyloďovací pláže v Normandii jsou na seznamu světového dědictví UNESCO. Organizace je tam zařadila při zasedání v Jižní Koreji. Na plážích Utah, Omaha, Gold, Sword a Juno se v červnu roku 1944 vylodili spojenci, kteří přispěli k porážce nacismu a ke konci druhé světové války v Evropě. Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě. A dnes bude většinou oblačno s přeháňkami, teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/6 mezi Herstošicemi a Bochovem na Karlovarsku je z důvodu údržby vozovky uzavřen pravý jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 2 minuty po půl sedmé, posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. Už za chvíli se podíváme na to, které hosty dnes v našem vysílání přivítáme. A dál vám hrajeme písničky, které nestárnou. Lisa Stansfield, Jelen nebo Elton John už za malou chvíli. Tak buďte s námi, krásné ráno, dobré vstávání.

6:39, dobré ráno, krásné vstávání, probouzíte se do pondělí 27. července letošního roku, které hosty přivítáme v našem dnešním vysílání. Dopoledne po 10. hodině to budou včelaři Stanislav Wolf a Ladislav Toman. Probereme tenhle obor a zaměříme se na letní specifika. Osobnosti Česka po 13. hodině přivítají Michaela Žantovského a do humoriády ve 4 odpoledne dorazí sokolovský rodák Aleš Cibulka. Dneska bude nabízet scénky a ukázky z pořadů právě tenhle známý moderátor.

0: počasí.
1: Teď ráno bude zataženo, během dne očekáváme velkou proměnlivou oblačnost, na řadě míst se objeví přehánky nebo občasný déšť, ale srážky budou později odpoledne ustávat, ve večerních hodinách začne ubývat i oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku. Její jubilejní 10. ročník právě probíhá. Na webových stránkách krajského úřadu nominujte toho nejlepšího, který si podle vás takové ocenění zaslouží. V průběhu června a července vám Český rozhlas Karlovy Vary postupně představí všechny vítěze loňského ročníku. Poslouchejte každé úterý po 17. hodině.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 27. července. Svátek má Věroslav a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První transatlantický kabel spojil telegrafem Spojené státy s Anglií před 160 lety, v roce 1866. Rychlost spojení byla asi 8 slov za minutu a poslat telegram nebyla žádná láce. 20 slov stálo až $100. Kanadští vědci Frederick Banting a Charles Best dali před 105 lety diabetikům novou naději. V roce 1921 se jim podařilo izolovat čistý inzulín. Ten první byl ze psů a pojmenovali ho isletin. Objev bezúplatně předali Torontské univerzitě za pronájem laboratoře. Dnes je to 50 let, co se v roce 1976 rozváděla Tina Turner. S prvním manželem Ikem to prostě dál už nešlo. Byli spolu 16 let. Památný koncert skupiny Queen v maďarské Budapešti se odehrál před 40 lety v roce 1986. Pro drtivou většinu českých fandů to byla jediná možnost vidět slavnou kapelu živě. A mnoho jich tehdy bylo na NEP stadionu. Vystoupení bylo zachyceno ve filmu Queen Magic in Budapest. Kajakářka Štěpánka Helgertová získala před 30 lety v roce 1996 na olympiádě v Atlantě svou první zlatou medaili. Ve stejný den před 30 lety explodovala v olympijském parku v centru Atlanty bomba na místě, kam přišly tisíce lidí na koncert. Zemřeli dva lidé a na 110 osob bylo zraněno. Pachatel Eric Robert Rudolph byl dopaden až v roce 2003 a byl odsouzen na doživotí. O události a křivě obviněném pachateli vypráví i výborný film Clinta Eastwooda Richard Jewell. 64. narozeniny má dneska Janek Ledecký. Všechno nejlepší, vám všem dobrý nový týden.

Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma.

0: Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet, jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V nemocnici v Karlových Varech pokračuje modernizace urgentního příjmu. Krajský soud v Plzni dnes pokračuje v projednávání případu vraždy bezdomovce. Paliva v Česku jsou týden po konci státní regulace dražší. Podle petrolejářů to odpovídá tržním podmínkám. A čekejte většinou oblačnost s přeháňkami, teploty do 23 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Modernizace a rozšíření urgentního příjmu pokračují v nemocnici v Karlových Varech. Stavební práce za 550 milionů korun financuje Karlovarský kraj a evropské dotace. Hotovo bude v roce 2028. Úprava už byla nutná, protože narostl počet pacientů a prostory příjmu nestačí. Práce jsou za plného provozu, vše je zatím bez problémů, říká náměstkyně léčebně preventivní péče nemocnice Dagmar Schneidárková.
4: Tak zatím vše probíhá tak, jak má. Stavební firma se naštěstí pohybuje zatím mimo prostory nemocnice jako takové. Tudíž se nás to nedotýká ani nás zaměstnanců, ani občanů. Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
3: Projekt je součástí generelu Karlovarské krajské nemocnice, který byl vytvořený zejména z důvodu vyčerpané kapacity budov. Před Plzeňským krajským soudem dnes znovu stanou dva muži obžalovaní z vraždy bezdomovce. Jeho znetvořené a rozřezané tělo bez hlavy našel kolem jdoucí v lednu 2023 v řece Berounce v Plzni. O rok později se našla hlava v řece Radbuze. Obžalovaným hrozí až 18 let vězení.
5: Podle státního zástupce oba obžalovaní bezdomovce u areálu drážního depa ve čtvrti Doubravka úmyslně usmrtili s největší pravděpodobností útokem na hlavu nebo na krk. Tělo potom posmrtně znetvořili a vhodili do řeky Berounky. Obžalovaní u soudu vinu odmítli. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
3: V Česku už týden neplatí cenové stropy pro paliva na čerpacích stanicích. Data společnosti CCS ukazují, že nafta i benzín po konci regulace zdražily. Podle petrolejářů to ale odpovídá tržním podmínkám.
6: Litr benzínu v uplynulém týdnu zdražil v průměru o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o víc než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu teď kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě zdražuje ropa na světových trzích. U nafty se navíc po konci regulace vrátila na původní výši spotřební daň, což podle Louly zvýšilo cenu o 2 koruny a 35 haléřů. Nafta by podle Louly mohla zdražovat o desítky haléřů i v tomto týdnu, zatímco ceny benzínu by měly stagnovat. Loula zároveň vyloučil, že čerpací stanice uměle navyšují své marže. Ministerstvo financí je spolu s cenami sleduje, o obnovení regulace ale zatím neuvažuje. Vít Andrle, Český rozhlas.
3: Střelbu v americkém Seattlu nepřežili nejméně dva lidé, dalších 5 je zraněných. S odvoláním na místní úřady o tom informovala americká média. Policie incident vyšetřuje a zatím neoznámila, jestli se podařilo útočníka zadržet. Střelec zaútočil v neděli kolem 6. hodiny večer místního času na gastronomickém festivalu Bite of Seattle. Sport. Slovinec Tadej Pogačar po 5. v kariéře vyhrál slavnou Tour de France. Poslední sprinterskou etapu s dojezdem v hlavním městě Francie vyhrál Nizozemec Van der Poel. Počasí. Ráno čekejte až zataženo přes den velkou proměnlivou oblačnost s přeháňkami nebo občasným deštěm. Srážky budou později odpoledne ustávat a večer se začne ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer vítr postupně zeslábne. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, večer postupně dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Merklíně na Karlovarsku v části Lípa dejte pozor na rozlitou naftu na vozovce.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.
7: Krásné ráno, příjemné vstávání, probouzíte se do pondělí, máme 27. července, to znamená, že Mezinárodní filmový festival sice skončil, ale pro Karlovy Vary práce pokračují, třeba v obnově městské zeleně. Například trávník ve Dvořákových sadech by mohl být opět upravený už za několik týdnů. Podrobnosti v reportáži za několik minut. Buďte s námi.
2: Dobré ráno a Radim Jehlík.

0: proč se slunečnice otáčí za sluncem?
1: Protože zapadá,
2: aby mohla růst.
3: Protože se říká slunečnice, jak to začíná taky na slunce.
4: Protože sluneční kytka.
5: Protože aby brzo vyzrála.
6: Aby byla žlutá.
7: Aby bylo tak hezké.
8: Protože je žlutá jako slunce.
9: Protože by nemohla růst.
10: Protože vypadá jako sluníčko.
11: Protože je jasná.

0: počasí.
1: Je 7:45, dnes bude zataženo, během dne očekáváme velkou proměnlivou oblačnost, na řadě míst se objeví přehánky nebo občasný déšť, ale srážky budou později odpoledne ustávat, ve večerních hodinách začne ubývat i oblačnost, nejvyšší teploty dnes 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Marek Ztracený v 7 hodin a 19 minut. Posekat, provzdušnit, pohnojit a pravidelně zalévat. Taková je teď práce zaměstnanců lázeňských lesů a parků na trávnicích v centru Karlových Varů. V místech, kde posedávali filmoví fanoušci a taky tam, kde stály různé stánky. Obnova zeleně potrvá několik týdnů.
1: Peťo, prosím tě, tak posekáš ty Dvořákovy sady, jak tady máme ty vzrostlejší kousky té trávy. Ať to potom můžeme projet těma nožema pro to prozdušnění toho trávníku. Po tom festivalu, víš, jak je to zvalkovaný, tak ať tomu zase dáme vzduch do kořenu a může tam propíst voda.
2: Dobře.
3: Pane Petře, vy pracujete v lázeňských lesích a parcích, než sednete na stroj, který bude sekat trávu tady ve Dvořákových sadech. Je to přece jenom to sekání trošku složitější po festivalu, protože ta tráva přece jenom je trošku zválená, ano. Lidé tady byli.
2: Leží ta tráva a je potřeba dodržovat tak nějakou vejšku té trávy, aby nám ta tráva nezasychala, když je velký vedro, sluníčko, že se nastavím na sekači 9 cm a budu sekat.
3: Jak to vidíte, přece jenom pořád ta tráva ještě leží.
4: A je potřeba to ale sekat.
2: Je potřeba
4: to sekat,
2: ano, určitě. Teď je potřeba to posekat kvůli tomu, abych mohl přijet ze strojem, abych tu trávu mohl proříznout, aby se provzdušnila. Když se dávaly deky, sedaly si, léhaly si, takže ta tráva leží, takže je potřeba ji nakypřit. Se zpamatuje, dostane i zelenou barvu a bude to lepší.
3: Monika Jarošová, zahradnice ve společnosti Lázeňské lesy a parky. Jak dlouho bude trvat, než se ta tráva dostane do normálu? Právě po filmové přehlídce, po tom, co tady lidé seděli, dělali si pikniky a tak dále.
1: Vždycky záleží na tom počasí. Teď nám bylo teda dopřáno ochlazení a nějaký deště, takže si myslím, že to nastartování ty trávy znova by mohlo, už teď je prostě vidět, že je zelenější, že už se zpamatovává. Závlahy už jsou vlastně v provozu. Závlahy jsou vždyckého festivalu vypnutý, takže to nám to trošičku jako stěžuje. Prořízneme trávník, nahnojíme trávník, vyčesáme a pak to bude už záležet na tom počasí.
3: To znamená, že ta péče teď o ten trávník je daleko větší než třeba v jiných měsících.
1: No, ano, po tom festivalu musíme dát takovou tu spruhu a celou tu péči, co ten trávník potřebuje třeba jako po zimě, takže ho startujeme vlastně na novo.
3: Může se stát, že zůstanou třeba některá místa poničená, že musíte tu trávu zasadit znova?
1: Jo, určitě. Pak uvidíme ty holý fleky a to zasejeme, to dosejeme novým travním semenem.
3: Než bude trávník v dobré kondici, tak to potrvá zhruba měsíc. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Tunisu zemřela za podivných okolností česká turistka. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Spojení škodolivým osudem. Pierre Richard jako zoufalý a Gérard Depardieu jako napravený bankovní lupič v komedii Uprchlíci. A ČT Art uvede unikátní záznam legendární hry V plus V a Osvobozeného divadla s Janem Verichem a Miroslavem Horníčkem. Těžká Barbora. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Chebu začala modernizace světelných křižovatek. Město investuje do oprav 71 milionů korun a celou částku zaplatí z vlastního rozpočtu. Cílem je hlavně zlepšit plynulost dopravy na hlavní evropské ulici. Úpravy se ale budou týkat i kruhového objezdu v Pražské ulici. Karlovarský kraj bude pokračovat s preventivním projektem Staráme se o zoubky. V uplynulém školním roce se do něj zapojilo více než 1500 dětí z 21 základních škol. Týmy stomatologů a hygienistek navštěvují třídy opakovaně a učí děti péči o chrup ve škole. Nízká hladina v Ohři komplikuje vodákům její splouvání. Problém se týká hlavně horní a dolní části toku. Na mělčinách musí lidé často vystupovat z lodí a přenášet je. Provozovatelé půjčoven proto evidují menší zájem o delší trasy a půjčují lodě hlavně na kratší úseky. Antidopingovému výboru by se od ledna mohla rozšířit agenda. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Nově by výbor řešil třeba prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních soutěží. V Demokratické republice Kongo je více než 3000 potvrzených případů eboly. Současná epidemie se šíří nejrychleji v historii. Nemoci od května podlehlo už více než 1350 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až čtyřnásobný. Plážové volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová vyhrály turnaj Pro Tour kategorie Challenge v Číně. Ve finále porazili dvojici z Ukrajiny 2-1 na sety a vybojovali tak největší úspěch kariéry. A dnes bude většinou oblačno s přeháňkami, teploty do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na dálnici D6 se mezi Chebem a Kinčperkem nad Ohří pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Zkontrolujeme hodiny 7:30 a 2 minuty k tomu. Za pár chvil tady bude pohled do dnešních pondělních novin a samozřejmostí v našem ranním vysílání jsou i dál písničky, které nestárnou. Tak třeba muzika z Hříšného tance, Xindl X nebo Jennifer Rush už za několik minut. Dobré ráno.

0: 9 minut po půl osmé, posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, máme 27. července, jsme na začátku posledního červencového týdne a na řadě je přehled tisku. Pondělními regionálními novinami listovala editorka vysílání Dana Jelínková, která už je se mnou ve studiu. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Tak o čem píše regionální deník?
1: Chebský hrad spouští novou službu pro všechny milovníky historie a památek. Návštěvníci se teď přímo na místě můžou do svého mobilního telefonu stáhnout digitálního textového průvodce. Stačí chytrým telefonem naskenovat QR kód umístěný u vstupu do areálu a objevit tak víc než 900 let historie tohoto unikátního místa. Dočtete se, že policisté v Karlovarském kraji v době letních prázdnin častěji vyrážejí na kontroly do rekreačních areálů. Návštěvníkům radí, jak ochránit svůj majetek. Upozorňují především na situace, kdy lidé nechávají bez dozoru mobily, peněženky, doklady nebo klíče od auta. Preventivní akce se konají v kempech a dalších rekreačních místech po celém regionu.
0: Co se dočteme dnes v deníku Právo?
1: České zemědělství je podle ministra Martina Šebestiána za SPD příliš závislé na dotacích a musí začít komodity samozpracovávat. V rozhovoru pro Právo vysvětlil, kdy je důležitá potravinová suverenita, proč chce usnadnit přístup zemědělců k půdě a jak se dívá na spory kolem dotací a Agrofertu. Filmy opouští klasické sály a míří mezi pivovarské sudy, do stodoly, galerie, parku i restaurace. Finále Plzeň připravilo na léto 16 projekcí na 8 netradičních místech, kde nabídne především nové české snímky. Některé se také později objeví na zářijové přehlídce nejlepších tuzemských filmů. Promítat se bude do 5. září.
0: Ještě tu máme regionální přílohu Mladé fronty dnes. Co ta na svých stránkách nabízí?
1: List připomíná, že v areálu krajské nemocnice Cheb slouží nové stomatologické centrum. Karlovarský kraj ho vybudoval jako součást rekonstrukce pavilonu C Chebské nemocnice, kde kromě stomatologů sídlí i onkologické oddělení a některé ambulance. Náklady na přestavbu budovy byly 46 milionů korun. Stomatologické centrum by mělo nabídnout zejména širší spektrum zákroků. Zhruba 50 profesionálů a dobrovolníků ještě včera dopoledne dohašovalo požár 5 hektarů lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku, bílý sko známého hradu Velhartice. Hořet tam začalo v sobotu kolem 16. hodiny. Požární jednotky budou podle velitele zásahu Aleše Bucifala na místě i dnes. Předpokládaná škoda je kolem 1 milionu korun.
0: To byl přehled regionálního tisku a Dana Jelínková. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou a krásný den všem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Máme 7:45, k tomu 1 minutu. Dnes ráno bude zataženo, během dne očekáváme velkou proměnlivou oblačnost. Na řadě míst Karlovarského kraje se objeví přehánky nebo občasný déšť. Srážky ale budou později odpoledne ustávat a ve večerních hodinách začne ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, v Krušných horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který ale postupně zeslábne. Rostlinné podmínky budou velmi dobré, a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Z přetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání. Well,

0: Tolik Sindlix, každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A jeho dnešním hostem bude někdejší mluvčí Václava Havla, Michal Žantovský.
1: Havel měl obavu ze syndromu zámku. Máte pocit, že se to dnešním politikům děje mnohem rychleji?
2: On poukazoval na takový ty politický výsady a privilegia.
1: No a stává se to těm dnešním politikům, myslíte, jako rychleji, že opravdu začínají pociťovat ten pocit té nadřazenosti nad obyčejnými lidmi jako rychleji?
2: Stává se jim to rychleji, zvláště když rychle jezdí svýma Mercedesama.
1: Přesně.
2: Po odbočovacím pruhu, jo, rovně.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Žlutice na Karlovarsku nabídnou k prodeji 18

0: zasíťovaných pozemků. Chomutovský zoopark se zapojí do ochrany mokřadů. Ve správní budově bude letos vznikne trvalá expozice. Zaměstnavatelé vloni se svými zaměstnanci řešili více než 630 tisíc pracovních úrazů. A dnes bude většinou oblačno s přeháňkami, teploty do 23 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Žlutice na Karlovarsku připravují prodej 18 zasíťovaných pozemků pro stavbu rodinných domů. Město je bude prodávat formou elektronické aukce, která začne 10. srpna. Zájemci se můžou začít hlásit od začátku srpna a minimální cena bude 1400 korun za metr čtvereční, říká nezávislá starostka Žlutic Helena Plicová.
1: Je to nová vlastně bytová lokalita, které říkáme Žlutice Sever. Je to hned naproti střední lesnické škole směrem na Karlovy Vary. Je to vlastně krásné místo, slunné, s výhledem na naše dva vrchy, to je Vladař a Nevděk.
0: V Chomutovském zooparku vznikne nová trvalá expozice. Zaměří se na ztrátu vody v krajině a potřebnost mokřadů. Dvouletý projekt zaštiťuje Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií. Podrobnosti přibližuje ředitel zooparku Vít Lukáš.
2: Trvalá expozice, která se bude jmenovat Mokřady a budeme tam ukazovat všechny možné biotopy a budeme tam ukazovat od vodního hmyzu, třeba larvy vážek, potápníky, přes různé ohrožené druhy, jak bezobratlých, tak obojživelníků, plazů.
0: Výstavu chce ve správní budově vedení zoo návštěvníkům zpřístupnit ještě letos. Loni v Česku v práci utrpělo zranění více než 630 tisíc zaměstnanců. Meziročně tak přibylo skoro 200 pracovních úrazů. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Počet pracovních úrazů zahrnuje i brigádníky, kteří se nejčastěji zraní v létě. Brigádníci mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v hlavním pracovním poměru, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
3: Může mít nárok na bolestné, může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že si třeba poškodil ten oděv, který měl na sobě, a je tam náhrada za stížení společenského uplatnění, ta se počítá spolu s tím bolestným. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
0: Data o tom, kolik pracovních úrazů ročně utrpí brigádníci, inspekce práce nemá. Cena ropy na světových trzích klesá. Severomořský Brent zlevnil skoro o 6% na $91 za barel. Důvodem je podle agentury Reuters přerušení amerických vzdušných úderů na Irán a naděje na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě. Americká televize CBS News uvedla, že země vzájemné útoky pozastavily, protože ománská delegace v Teheránu jedná o otevření Hormuzského průlivu. Sport. Na Karlovarsku se uskuteční 35. ročník terénního triatlonu Kivimuž 2026. Jak za organizační tým informovala Petra Drahošová, závod odstartuje v sobotu 1. srpna ve 14 hodin. Kvůli zhoršené kvalitě vody a přemnoženým synicím se plavecká část přesouvá z karlovarského koupaliště Rolava na zatopenou pinku zvanou Jáma mezi Otovicemi a Čankovem. Na tomto místě bude nově také start, registrace, výdej čipů i cyklistické depo. Na závodníky čeká 500 metrů plava, 23 kilometrů jízdy na horském kole a 3 kilometry běhu. Cyklistická trať bude upravena, běžecká část zůstává beze změny. Pořadatelé zároveň upozorňují návštěvníky na omezené možnosti parkování v okolí Otovické jámy. Součástí závodu bude i charitativní sbírka pro mentálně postiženou dívku Vanesu z denního centra Žirafa v Karlových Varech. Počasí. Ráno čekejte až zataženo, přes den velkou proměnlivou oblačnost s přeháňkami nebo občasným deštěm. Srážky budou později odpoledne ustávat a večer začne ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer vítr postupně zeslábne. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, večer postupně dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice 3. třídy v Oloví na Sokolovsku v části Nové Domy je z důvodu práce na silnici uzavřená. Objížďka vede přes Oloví, Dolní Nivy, Jindřichovice a Rotavu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 8:05, vaším společníkem je stále Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary. Strkají pštrosi hlavu do písku, nebo je to jenom mýtus? I na to odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli s Martinem Písaříkem.
4: Dobré ráno a Radim Jehlík.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne. Pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 17 minut, to je přesný čas, s vámi je pondělní 27. červencové ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Na řadě je znovu počasí, takže jsme opět ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Plzni. Teď je na předpovědním pracovišti Marta Suchá. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Začněme aktuální situací, jak je v Karlovarském kraji právě teď.
2: Tak ráno přes nás přišla studená fronta, oblačnost je převážně tedy zvětšená, místy se vyskytují přehánky a teploty se pohybují většinou mezi 15 a 17 stupni.
1: Když se vás zeptám, jaké bude pondělí, jakou předpověď nám pro ten dnešní den vlastně můžete slíbit?
2: Tak během dnešního dne budeme v chladnějším a vlhčím vzduchu za studenou frontou. Oblačnost bude proměnlivá a lokálně se budou vyskytovat přehánky. Ty budou pak později odpoledne ustávat a večer začne ubývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty ty budou dnes nižší, den bude chladnější mezi 20 a 23 stupni Celsia a na horách budou maxima od 16 do 19 stupňů převážně. Povane mírný západní až severozápadní vítr průměrnou rychlostí 4 až 7 metrů za sekundu a v nárazech může místy dosahovat až rychlostí kolem 15 metrů za sekundu, to znamená kolem 55 km v hodině. Večer bude vítr slábnout.
1: A když vás poprosím o výhled na zítřejší den, tak co máme čekat v úterý? Teploty asi začnou postupně stoupat.
2: Tak máte pravdu, oblačnost ubyde, nebudeme mít také srážky. Po dnešním přechodném mírném ochlazení se dostaneme pod vliv tlakové výše, ta bude směřovat přes střední Evropu k východu. Večer a v první polovině noci na zítřek bude ještě až oblačno, převažovat pak bude v noci, ale polojasno nebo skoro jasno, to zejména v druhé polovině noci bude málo oblačnosti, přes den bude převážně slunečné, kolem poledne a odpoledne může být oblačnost přechodně i zvětšená. Večer se bude vyjasňovat. Ráno bude při zmenšené oblačnosti chladnější než to dnešní, s minimy mezi 13 a 10 stupni. Nejvyšší denní teploty už se budou ale zítra pohybovat kolem letních 25 stupňů. Nejčastěji by měly zítra se dostat na 24 až 27 stupňů Celsia. Vítr bude slabý proměnlivý, během dne pak mírný severozápadní o průměrné rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: A o vyšší teploty v dalších dnech si zase zavoláme. Tolik Marta Suchá z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Díky, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Doufáme, že pondělní ráno vám zpříjemnila taky Anna K. se svým kovbojem. Už jenom 6 minut zbývá do 8:30. Mezi zajímavé české autory patří spisovatel Jan Mašata. Zaujal i knihou Suopan, Stezka stromů, kde rozehrává napínavý příběh plný zvratů. Děj zavede čtenáře do jihovýchodní Asie a taky do Krušných hor.
1: Muž hrající na bansury byl promoklý až na kůži, ale zřejmě ho hřálo nějaké vnitřní teplo.
2: Vy jste se tentokrát vydal až za hranice mystiky, do světa rituálů, zvláštních zvířat. Zkoušíte propojit dva světy, střední Evropu a jihovýchodní Asii. Jaké ty světy jsou?
3: Jsou hodně obrazotvorné. Chtěl bych, aby vzbuzovali fantazii. To byl jeden z důvodů, proč jsem protknul Asii s naším světem, to znamená s horama tady u nás. A snažím se poukazovat na to, co mě fascinuje, pralesy a jiný národy a jiný náboženství, filozofie, plus náš tady reálný svět, který žijeme každý den.
2: Pojďme se přenést v duchu do oné Asie. Vy tam popisujete nástroj zvaný bansury, řeku Ngao, kořalku Skularumbu, svatou jeskyni Svarga. To jsou všechno opravdové názvy.
3: Jediný název, který jsem si opravdu vymyslel, tak je ten nápoj z Kualumpuru. Ale já to dělám někdy záměrně, dávám do těch knih jak reálie, tak věci, které si vymyslím. Jo. A někdy si tak představuju, že člověk, který opravdu hledá a hloubá, tak si sám bude hledat, například řeka Ngao doopravdy existuje.
2: Když se přeneseme do další a podstatné části děje v Krušných horách, tam už zas až tak moc konkrétní nejste, byť si člověk může představit, když píšete o tržišti, třeba potůčky nebo vlčí jámy, pokud píšete o nějakém schodišti v horách.
3: Snažil jsem se spíše naznačovat. I přesto, že mám dům tady v horách a konkrétně v Perlinku, ale co se týče toho tržiště, tak to mi bylo námětem.
2: Prozrazuje Jan Mašata, autor knihy Suopan, Stezka stromů. Jedním z těch hlavních mužských hrdinů je onen Suopan. O koho jde?
3: Suopan je mnich, buddhistický mnich. Chci, aby ta postava byla taková v podstatě trošku éterická, ale zároveň lidská.
2: Lidská je určitě i postava hlavní ženské hrdinky, kterou je skoro 19-letá Bára.
3: Vzhledem k tomu, že sám mám doma 18-letou dceru, mám blízko této generace a chtěl jsem tam naznačit problémy, v kterých dneska žije. Ona je takový protipol tomu Suopanovi. Taky hledá a on jí některé otázky dokáže odpovědět.
2: Poznamenává Jan Mašata. Hlavní hrdinka Bára to často nemá jednoduché, ani ve vztahu.
4: Jo, takže čas, který jsi mi přidělil, vypršel. O, děkuji ti, můj vládce světa. Jsem tak šťastná, že jsem s tebou mohla trávit zlomek tvého života.
5: Báro, teď se chováš jako nějaká hysterka.
2: No a já mohu ještě dodat, že podobně jako dokreslují atmosféru knihy odkazy na různé písničky, příkladem může být, a zůstaňme tady v regionu, levoruký Eda, tak atmosféru knihy dokreslují i kresby Julie Mašatové. Z Krušných hor, Josef Šorfa, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: deváté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Modernizace a rozšíření urgentního příjmu pokračují v nemocnici v Karlových Varech. Hotovo bude v roce 2028. Úprava už byla nutná, protože narostl počet pacientů a prostory příjmu nestačí. Práce jsou za plného provozu, vše je zatím bez problémů. Vindířov na Sokolovsku vytvořil nové sběrné místo v areálu technických služeb. Město taky zakoupilo 6 nových kontejnerů, které můžou obyvatelé využívat. Areál technických služeb obec zprovoznila na novém místě po loňském požáru. Richardův dub v historickém parku v Lázních Kinžvart je nově zařazený mezi památné stromy České republiky. Dub zimní má výšku 26 metrů a má za sebou více než stoletý vývoj. Zařazením mezi památné stromy dostal nejvyšší zákonnou ochranu. V Česku se zatím letos přihlásilo skoro 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Oproti rekordnímu Loňsku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přihlásilo přes 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními čísly spokojení. Vyloďovací pláže v Normandii jsou na seznamu světového dědictví UNESCO. Organizace je tam zařadila při zasedání v Jižní Koreji. Na plážích Utah, Omaha, Gold, Sword a Juno se v červnu roku 1944 vylodili spojenci, kteří přispěli k porážce nacismu a ke konci druhé světové války v Evropě. Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě a dnes bude většinou oblačno s přeháňkami, teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 214 v obci Háje na Chebsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 8.32, už jenom necelá půl hodina zbývá z dnešního ranního vysílání. Tak co nás ještě čeká? Budeme soutěžit a dál vám hrajeme písničky, které nestárnou. Blondie, Brontosauři nebo teď Krištof.

trovat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chybí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary vám hraje taky Brontosaury. No a je tady pondělní ranní soutěž. V té vám dneska nabízíme dvě vstupenky do Městského divadla v Mariánských Lázních, kde ve čtvrtek 30. července od 7:30 večer uvede soubor Černého divadla Hilt svoje nejúspěšnější představení Obrazy lásky. Pozor, to představení probíhá beze slov, v absolutní tmě s UV efekty a originální hudbou. Tak jestli chcete být u toho, vytočte 221 55 37 37. To je totiž pro tuto chvíli soutěžní telefonní linka, která vede sem k nám do studia. Je to pochopitelně soutěžní otázka. Divadlo Hilt Black Light Theatre má domovské jeviště v historickém centru Prahy a vystupovalo už po celém světě. A v roce 2025, tedy loni, získalo dvě mezinárodní ocenění na festivalu Bharat Rag Mahotsav v Indii, které se tehdy pyšnilo jedním titulem, respektive ten festival se pyšnil jedním titulem. Kterým? Šlo totiž buď o největší divadelní festival světa, nejstarší divadelní festival na této planetě, anebo, jde o peníze, nejdražší divadelní festival. Tak si tipněte, která možnost je správně, protože popravdě řečeno úplně nepředpokládám, že tohle budete vědět. 221 55 37 37 a my vás odměníme dvěma vstupenkami do Městského divadla v Mariánských Lázních, kde ve čtvrtek 30. července od 7:30 večer uvede soubor Černého divadla Hilt svoje nejúspěšnější představení Obrazy lásky. Jestli nemáte program na čtvrteční večer, příležitost pro vás. Český rozhlas Karlovy Vary, komu přeju dobré ráno, kdo se dovolal, dobrý den. Haló?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo je na telefonu?
1: Vlaďko, Hrajec, Nocitovou.
0: Vlaďko, zdravím vás a ptám se na správnou odpověď, pokud možno, na festival Bharat Rag Mahotsav v Indii.
1: No, ty tři možnosti jsem neslyšel.
0: Největší divadelní festival světa to je, nejstarší divadelní festival na planetě, anebo ten nejdražší, alespoň v loňském roce tomu tak bylo. Dneska už je možná všechno jinak, kdo ví?
1: Tipnu si Bčko.
0: Nejstarší divadelní festival na světě. Tak ten to není, Vlaďko. To je milý to. Tak to nevyšlo, mějte si krásně, naslyšenou. Tolik Vlaďka, můžete zkusit další z vás, kdo se dovolá na 221 55 37 37. Kdo je tam teď? Český rozhlas Karlovy Vary, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Jarka Těšovice.
0: Zdravím, Jarko. A ptám se
2: a
0: na to samé.
2: A můžete mi ještě říct ty zbývající dvě možnosti.
0: Určitě. Největší divadelní festival světa anebo nejdražší divadelní festival na planetě.
2: Jedná tak se... já zkusím ten nejdražší.
0: Nejdražší. Těsně vedle.
2: Ježiš.
0: Taky ne. Jarko, ani vám to nevyšlo. No, nedá se nic dělat. Zkuste to příště. Mějte se krásně.
2: Dobře, děkuji, naslyšenou.
0: No tak teď už víte, že šlo o největší divadelní festival světa, kde získalo dvě ceny, divadlo Hilt Black Light Theatre. No tak zkuste svoje štěstí příště, protože teď už by to nebylo o správné možnosti, respektive na vás by ta možnost jenom zbyla. Ale nebojte, soutěžit budeme zase v dalších našich časech.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teď ráno bude zataženo, během dne očekáváme velkou proměnlivou oblačnost. Na řadě míst se objeví přehánky nebo občasný déšť. Srážky ale budou později odpoledne ustávat. Ve večerních hodinách začne ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty v Karlovarském kraji 20 až 23 stupňů, v Krušných horách potom 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 4 až 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Ten večer ale vítr postupně slábne. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, večer dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Senior roku. To je anketa, která oceňuje aktivní a výjimečné osobnosti z našeho okolí. Znáte člověka, který i ve vyšším věku rozdává energii, pomáhá druhým, věnuje se komunitě, kultuře, sportu nebo je jednoduše inspirací pro ostatní? Krajský úřad Karlovarského kraje a Český rozhlas Karlovy Vary právě takové hledá. Navrhněte svého kandidáta a dejte mu příležitost získat titul Senior roku. Své favority můžete nominovat do konce července přes formulář na webových stránkách Karlovarského kraje. Děkujeme, že pomáháte ocenit ty, kteří jsou pro své okolí stále velkým přínosem.

Už jenom 8 minut zbývá do 9. hodiny, takže vlastně už končí Dobré ráno rádia vašeho kraje. A za chvíli tu budou další zprávy a v nich informace o tom, že silničáři dokončují stavební práce na komunikaci mezi Chebem a hraničním přechodem Svatý Kříž. Známe podrobnosti. A pak už dopolední vysílání dnes s Ivou Kokešovou. Radim Jehlík se proto loučí, zase příště se budu těšit na slyšenou. Právě.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou. Letní písničky pro příjemný den. Letní písničky, které potěší. Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
1: Oprava silnice mezi Chebem a hraničním přechodem Svatý Kříž skončí k poslednímu červenci. Ve Vintířově mají nové sběrné místo v areálu technických služeb. A dnes bude většinou oblačno s přeháňkami, teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Silničáři dokončují stavební práce na silnici mezi Chebem a hraničním přechodem Svatý Kříž. Kromě odfrézování původního a položení nového asfaltového povrchu je součástí rekonstrukce taky rozšíření středového dělícího ostrůvku. V současné době tam kyvadlový provoz řídí semafory a v dopravních špičkách se v místě můžou tvořit krátkodobé kolony. Upozorňuje

0: krajská správa a údržba silnic na sociálních sítích. Oprava má skončit do 31. července. Vintířov na Sokolovsku vytvořil nové sběrné místo v areálu technických služeb. Město taky zakoupilo 6 nových kontejnerů, které můžou obyvatelé využívat. Areál technických služeb obec zprovoznila na novém místě po loňském požáru, říká nezávislý starosta Marek Choc.
1: Tam vlastně v loňském roce, tak tam byl požár, vlastně skořila nám část budovy a naskytla se nám možnost koupit vlastně bývalý autoservis, tady směr od šachty. Je to i mimo obec, takže veškerá technika, všechno už v podstatě bude směřovat do obce, jenom když už tam opravdu se bude něco dělat.
0: Česko čeká mimořádně horký týden. Dnes se ještě nejvyšší teploty budou většinou držet do 25 stupňů Celsia a objeví se déšť. Už od zítřka by se ale měly stoupat nad tropickou třicítku. Vyplývá to z předpovědi meteorologů. Od čtvrtka se pak maxima budou blížit až ke 40 stupňům. Meteorologové proto varují lidi před extrémní zátěží teplem a taky rizikem vzniku požárů. V pátek a o víkendu přijdou do Česka přehánky a bouřky. Francouzský prezident Emmanuel Macron svolává krizový štáb kvůli rozsáhlým požárům. Ministr vnitra Laurent Nunez potvrdil, že od začátku roku plameny spálily už rekordních 115 000 hektarů, což je více než dvojnásobek rozlohy Prahy. Obří požár se nadále šíří na jihozápadě Francie a ohrožuje město Bordeaux.
2: Čelíme požáru, který zatím není pod kontrolou a který pravidelně směřuje k metropoli Bordeaux.
3: Popsal ve francouzské televizi ministr vnitra Laurent Nunez. Své domy už muselo opustit přes 200 000 lidí.
4: Těžce jsem pracovala, abych něco měla. Dům je celý náš život. Všechno jsme v něm nechali. Co s námi potom bude?
3: Evakuovaní přespávají v tělocvičnách i na výstavišti v Bordeaux. Do bojů s plameny se zapojují tisícovky hasičů, vojáků i policistů. Prezident Emmanuel Macron na internetu poděkoval evropským zemím, včetně Česka, které do Francie vyslalo vrtulník Black Hawk s posádkou. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
5: Počasí.
0: Dnes čekejte velkou proměnlivou oblačnost s přeháňkami nebo občasným deštěm. Srážky budou později odpoledne ustávat a večer začne ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vane mírný západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer vítr postupně zeslábne. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, večer budou postupně dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřena ulice Kamenná. Objízdná trasa vede ulicemi Jakubská, Růžová, Jánské náměstí, Kolárova a Cechovní.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobrý den, dneska je pondělí 27. července, začali jsme 31. týden roku 2026. Zprávy jsou u konce, na úvod hodiny jsme připravili Karla Gotta a také Hanu Zagorovou a potom vás pozveme na kulturní středy v Pivovarském dvoře v Plzni Černicích.
5: Dobré dopoledne.

0: Rádio vašeho kraje za 3:15. Na kulturní středy s živou hudbou jste až do konce srpna zváni do historického pivovarského dvora v Plzni Černicích. Akce se tam konají vždycky jednou za 2 týdny a vstup je zdarma. V srpnu je v nabídce jedna nehudební lahůdka navíc a na tu se vstupné neplatí.
1: Chtěli jsme obzvláštnit prázdninovou atmosféru pivovaru a jelikož lidé často míří právě za kulturou o prázdninách, tak nám to k tomu krásně ladilo.
2: A na které kapely se ještě můžou návštěvníci pivovarského dvora v Černicích těšit?
1: Pozítří tu máme kapelu Anaconda Benda a v následujících termínech Lucie Revival Acoustic a Na půl páky.
2: Vyjmenovává Hana Bardounová z Černického pivovarského dvora. V srpnu se potom přidá ještě promítání v rámci plzeňských filmových večerů.
1: Promítání proběhne 19. srpna s filmem 6 gramů a bude to vlastně Pod širým nebem.
2: Od kolika hodin?
1: Od 9 hodin večer.
2: A kapely koncertují?
1: Kapely koncertují vždy od 7 hodin večer.
2: S prázdninami se ovšem v pivovarském dvoře v Černicích nekončí, protože v září se hned bude konat tradiční festival Slunce ve skle.
1: Tento známý pivní festival proběhne ve dnech 17. až 19. září 2026. Už teď máme přihlášeno okolo 40 mini pivovarů, tím samozřejmě ale nekončíme, protože třeba za loňský rok bylo přihlášeno přes 60 pivovarů. Takovou zajímavostí, kterou bychom chtěli Slunce ve skle zahájit, je chmelobraní z naší nové nejmenší chmelnice na světě, pokud teda samozřejmě chmel dozraje. A jako každoročně nebude chybět pořádná kultura v podobě třeba hudebních vystoupení a celkově program bude opravdu velmi nabitý.
2: Za kulturou můžete v Plzni zamířit i do pivovarského dvora v Černicích. Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Slyšeli jste správně, padla zmínka o nejmenší chmelnici na světě. Ta pochopitelně nesmí chybět v plzeňských zajímavostech. Tak poslouchejte naše vysílání dnes krátce před 11:30.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Režisér Zdeněk Troška nás teď zavede na natáčení trilogie Slunce Senu.
2: Po kousíčkách na přeskáčku máte konec, začátek, prostředek, takhle a takhle a takhle. Vůbec nevěděli ty babky, která bije. Nejmladší byl asi 82 a nejstarší 94, tak se dovedete představit, co to bylo za světu. Nad ničím nepřemýšlejte, dělejte jenom, co já vám řeknu. Tak babky koukaly, to byla ta Kelišová, to byla vzdálená příbuzná moje, ještě navíc mačeny strany, ta teta. Tak taky říkal, Ježíš Maria, tohle to je divný film. Žádný děj to nemá, tam jdeme po hřbitově a nic, pak čumákujeme u hasičárny, taky nic, pak zase u kravína, no to bude blbej film, ježi, a letěla ta naší babička, říkala, Martičko, nic vezlim, ale ten váš kluk to vůbec neumí, holka. A babička říkala, ježišmarja, jakž to? Říkala, hele, holka, my takhle tohle to tamhle, žádný děj to nemá. Babička říkala, boj, je můj svatej, v té Praze nemají drobátko rozumu, takový aparát věří našemu klukovi. On to neumí, že to zkazí a tam do kriminálu. Takže takhle to bylo. Můžu vám říct, že opravdu ta práce byla strašlivá, protože tam je třeba scéna, na jedné straně stolu sedí ta Kelišová, na druhé straně sedí Růžičková a povídají si spolu. To se točí tak, že se nejdřív zasvítí jedna půlka místnosti, kde třeba sedí ta Kelišová, a natočí se všechny záběry tím směrem. To znamená otázky, odpovědi, příchody, odchody, všecko. Pak se to zruší, kamera se dá na tu stranu, kde se dělá ta Kelišová, zasvítí a upraví se druhá část té dekorace, kde sedí ta Růžičková, a točí se zase ta Růžičková. A ve střihně se to všechno prostříhá mezi sebou. To znamená, že ty dvě ženský spolu třeba u toho stolu vůbec nemusí sedět. Někdy tam je jedna, někdy jindy tam je ta druhá, pak se to dá dohromady a vy máte pocit, že oni se spolu povídali a vůbec se tam nesetkali. To byl právě ten případ. Pateta, tady si sedněte, Kelišovej. A koukejte na mě, tady na Helenku, jako. A kde žije Helenka? Jepano, není tady. No to vidím, že tady není. A kde žije? Jepano, není tady, budete to říkat mě. A což bych to říkala tobě, když to mám říkat Heleně? Jepano, říkám, Helenka tady dneska není. Ježišmarja, jak to, že tady dneska není? S kým já to budu povídat? Jepano, vám říkám, se mnou si to budete povídat. Budete to říkat mě? No jo, ale to ty lidi poznají v tom biografu, že to není Růžičková, že si to ty. Jepano, já tam nebudu. Divnej film, tohle to je blbý, tohle to já, s kým já se tady budu povídat. Říkejte to, mě teta, jako já bych byla ta Růžičková. Už se hned letěla za babičkou žalovat, hele holka, já tam hraju s Růžičkovou, on tam vůbec není. Jeba, teta, s Helenou to budeme natáčet zítra. Já ale zítra nemůžu, já jdu doktorovi, já jsem vám to říkala. Já vás zítra ale potřebovat nebudu, já to budu točit s Helenou, bude mluvit s vámi Helena, jako, jak se mnou může mluvit, když budu u doktora. Takže stejně se mi to nevysvětlili nikdy, můžu vám říct, že s nima práce obrovská. Svatou trpělivost musíte mít a největší fort byl, když byla premiéra ve Volini a na to pódium nastoupila celá ta svita těch herců, jsme se klaněli, děkovali, lidi tleskali před filmem. Kelišová tam přišla, měla šaty z Krimplenu, kabelku z Tuzexu, se klaněla, lidi tleskali, mávali, ona plakala, říkala, tak jak to znala z filmu, z televize, se klaněla, klaněla, pak šel film a jak film skončil, tak jsem viděl, jak proti mě rozběhla s pěstičkou hrota, říká, počkej ty kany, to ještě chytím. Ježišmarja, jakou já to hraju svini v tom filmu? No to svět neviděl, tohleto, Krista pána, co si lidi o mě pomyslí, nejčko, že jsem taková i v životě, taková ale drbná pomlouvačná, já, která se nikoho nevšimne, na nikým se ani nevohlídnu, na nikoho se ani nepodívám, hele, hele, Mariana, hele, kam to se táhne, hele, hele, hele. To byla přesně ona, jo, ta nemusela vůbec nic hrát, já jsem přesně věděl, koho si obsazuju do toho filmu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď.
1: A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
5: Český rozhlas Karlovy Vary,

0: Posloucháte náš pondělní dopolední program, za minutku bude 9:30. Takzvaní kyberšmejdi si nedají pokoj. Nově se zaměřují i na klienty zdravotních pojišťoven, kterým zasílají podvodné zprávy a e-maily. Jejich záměr je jasný, získat přístup k bankovnímu účtu. Podrobnosti vám řekneme za chviličku.
1: Tipy pro volný čas.
0: Svatojakubská pouť v Postřekově láká na pouťové dozvuky. U hasičské zbrojnice zahraje od 19 hodin veselá muzika Schocka. Noční prohlídku při svíčkách a loučích zažijete v kostele svatého Mořice, na Mouřenci u Anína na Klatovsku. Noční prohlídka začíná ve 22 hodin. Zámecký park ve Spáleném Poříčí uvede v rámci letního retrokina od 21.30 snímek Léto s kovbojem. Muzeum Českého lesa v Tachově zve na výstavu 100 let zoo Plzeň. Výstava nabízí velkoplošné fotografie a vybrané artefakty. K prohlédnutí je do 30. srpna. V rámci Zátopkova zlatého týdne se poběží od 15.30 ve Štruncových sadech v Plzni zlatý maraton Emila Zátopka. V Lesním divadle v Nýrsku můžete od 9:30 večer vidět film Kočičí Odysea. Lázeňské centrum Karlových Varů si můžete prohlédnout při vyhlídkové jízdě autovláčkem. Jezdí od 11.10 do 17.50. Cesta trvá 40 minut a nastoupit je možné třeba u hlavní pošty, tržnice nebo na divadelním náměstí. Kurz paličkování připravili od 13 do 18 hodin v městské knihovně v Ostrově. Na kurzu si zájemci vyzkouší základy této jemné techniky a vytvoří si vlastní paličkované výrobky. K dispozici budou herdule, paličky, špendlíky, háčky i odborná literatura. Taková je naše dnešní nabídka pro kulturní tipy s datem 27. července. Přejeme vám příjemnou zábavu.

0: Pavel Rot, Radio vašeho kraje, 5 minut po 9:30. Všeobecná zdravotní pojišťovna upozorňuje na podvodné SMS zprávy a e-maily. Takzvaní kyberšmejdi v nich odkazují na aktualizaci osobních údajů a po příjemcích chtějí, aby údaje ověřili na zaslaném odkazu. Chtějí tak získat přístup k bankovním účtům obětí. Na co si dát pozor a jak takové podvodníky poznat, nám poví mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová. Dobrý den.
1: Dobré ráno, dobré dopoledne.
0: Ano, dobré dopoledne. Na začátek je určitě dobré zmínit, jak vlastně rozpoznat ten typ podvodné zprávy nebo e-mailu, o kterém jsem mluvila.
1: Tak takové první varování, to by měla být už samotná adresa, ze které ta zpráva nebo e-mail přijde. Vždycky tedy doporučujeme pečlivě kontrolovat odesílatele, ale nebo i také tu webovou adresu, na kterou v tomto konkrétním případě, jak se jí popsala, ten uvedený odkaz přesměrovává. Jedinou doménou, kterou VZP používá, je právě vzp.cz. No a pak takovým druhým typickým znakem podvodné zprávy je určitá naléhavost, nebo chce v nás vyvolat nějaký pocit naléhavosti, přimět k rychlé akci. V tomhle konkrétním případě vyzývá k rychlému podání žádosti o výměnu kartičky pojištěnce, aby ten příjemce mohl dál čerpat zdravotní péči, což je samozřejmě nesmysl, ale je to takový typický znak společný pro všechny tyto zprávy.
0: Jak už jsme řekli, ve zprávě se tedy nachází odkaz, na který má příjemce kliknout. Víme, na jaké stránky ten odkaz vlastně vede?
1: No, vede na podvodné webové stránky, které jsou ale velmi zákeřné v tom, že opravdu velmi věrně napodobují oficiální webové stránky Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pro běžného uživatele nebo návštěvníka v podstatě není možné ten rozdíl rozeznat. Vypadají téměř totožně. Takže jsou v tomto tedy skutečně velmi zákeřné. Potom vstupu na web, pokud tedy by někdo na ten odkaz kliknul, je vyzván k vyplnění osobních údajů a také všech informací k bankovní kartě. Tou záminkou, jak jsme říkali, v tomto případě je získání nového průkazu pojištěnce. Jindy to ale třeba bývá slíbený bonus nebo slibovaný přeplatek na zdravotním pojištění. Tím společným cílem všech těchto podvodů je dostat se k vašim údajům, osobním i bankovním, aby je potom podvodníci mohli následně zneužít.
0: Možná, že bychom měli také říct, že příjemcem takového e-mailu může být kdokoliv, samozřejmě nejenom klient Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pokud někdo podvodnou zprávu dostane, jak by se měl zachovat?
1: Pokud někdo e-mail nebo zprávu obdrží, doporučujeme vůbec nereagovat. Pokud je to možné, odesílatele klidně rovnou zablokovat a v žádném případě touto formou nevyplňovat žádné osobní ani bankovní údaje. Kdyby si někdo nebyl jistý, jestli ta komunikace skutečně nepochází od Všeobecné zdravotní pojišťovny, může si to ověřit, stačí přeposlat tu zprávu na info@vzp.cz s dotazem, zda se jedná o pravou komunikaci nebo podvodnou, a kolegové odpoví. Pokud by někdo zareagoval a ty údaje vyplnil, doporučujeme neprodleně kontaktovat policii a také banku, aby pokud se dá ještě něco zachránit, tak banka činila.
0: Mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová, díky za vaše informace. Mějte se krásně, naslyšenou příště.
1: Hezký den, mějte se hezky.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Posloucháte náš pondělní dopolední program. Jaromíra Nohavicu teď vystřídá Dusty Springfield. Za 4 minuty bude 9:45 a za chviličku začíná zámecké léto. Přejeme vám stále krásné dopoledne a příjemný poslech.

0: Liberecké léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí 27. července vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Pavel Kudrna. Jaký byl víkend? Tak já doufám, že dobrý, že jste si udělali nějaký ten zajímavý výlet. Teď počasí, které se na nás řítí, bude tropické, nevím, jestli se nám bude chtít cestovat, ale ty tipy, které vám dáváme, tak je schovávejte. Ostatně můžete se dívat na zámeckéléto.cz, tam jich najdete hromadu. No a na příhodnou dobu si pak udělat plán navštívit nějaký zámecký objekt. My vám je představujeme celé prázdniny a pozor, také soutěžíme, teď mluvím k našim novým posluchačům. Každý všední den hrajeme o náš zámecký cestovatelský balíček, ve kterém jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Vždycky v pátek ze všech výherců z toho týdne losujeme jednoho, který vyhraje soukromou prohlídku pro dvě osoby a je to na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a na konci prázdnin to nás teprve čeká, vylosujeme tři výherce, kteří získají ve velkém finále zámecké víkendové pobyty. Tak snad je to jasné, jinak, jak jsem říkal, všechno na zámeckéléto.cz. No a my se teď můžeme dát ne do soutěže, ale do prohlídky dalšího zámeckého objektu a veliké doporučení. Poslouchejte, co se tam říká. Kam nás zve František Kinský?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na výlet na Jižní Moravu, kde na Hodonínsku stojí zámek Milotice. Krásná renesanční stavba byla později barokně upravena. Zdejší kastelán napsal také slavnou knižní ságu o aristokratce. Více nám prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Na nádvoří Milotického zámku nás vítá příjemná atmosféra i včetně hudebního podkladu a také zástupce kastelána Václav Lunga, ve kterém období se ocitáme.
4: No, Milotický zámek je spjat s rodem Šerény, původně maďarské šlechtické rodiny. A byl to Karel Antonín Šerény, který zdejší zámek mezi lety 1719 až 1743 přestavěl do té dnešní podoby. Ale my se tady snažíme prezentovat, ukazovat vlastně ducha, atmosféru poslední rodiny Ladislava Sajlerna, který tady žil mezi lety 1916 až 1945.
3: Ruch nádvoří utichá, my se dostáváme do stupní schodišťové haly, říkám to správně?
4: Říkáte to správně, ano. Je tady schodiště z roku 1725, které vyhotovil brněnský sochař Johann Christian Prebstl. To schodiště má mimo jiné takovou zajímavost, zvláštnost, že vyrobené ze dvou různých materiálů, do prvního patra je to kámen, do patra druhého dřevo, a nad schodištěm je freska z roku 1741 od brněnského malíře Josefa Tadeáše Rotra, která má oslavovat toho stavitele zámku Karla Antonína Šerényho jako mecenáše umění a kultury.
3: Vcházíme do noblesních prostorů. Kde se nacházíme teď?
4: Tady ta první místnost, to byl takový dětský pokoj, kde vždycky v té první polovině 20. století začínalo vyučování čtyř dětí posledního hraběte, které můžete vidět třeba tady na fotografiích na klavíru. A tady vlastně hovoříme, co se děti učili, jakým způsobem byly vychovávány a tak dále. My vlastně v té prohlídkové trase ukazujeme každodenní život toho posledního hraběte a jeho rodiny, kteří tady do toho roku 1945 žili.
3: Z dětského pokoje procházíme pracovnou hraběnky, také jídelnou nebo pracovnou hraběte, kde je také knihovna a dostáváme se do nádherně vymalovaného reprezentačního sálu.
4: Tady tento sál byl freskou vyzdoben v roce 1725. Autorem této malby je brněnský malíř František Řehoř Ignác Eckstein, který to dokonce považoval za své životní dílo. A tady tato freska vypráví o historii rodu Šerény, těch stavitelů Milotického zámku, někdy od těch mýtických začátků v 10. století až teda po současnost Karla Antonína Šerényho, toho stavitele zámku, kterého můžete vidět na rozměrném portrétu po vaší pravé ruce.
3: Při průchodu interiéry zámku nelze si nevšimnout okny také nádherného zámeckého parku.
4: Milotickému zámku patří rozsáhlé zahrady, které tady vznikaly už vlastně s přestavbou zámku od roku 1716. A jak tady vidíte, tak v zámeckých zahradách se procházejí lidé v dobových kostýmech, takže když sem k nám na zámek přijdete, tak se můžete obléknout do těchto šatů a okusit atmosféru šlechtického sídla i tady po této stránce. A všechny vás srdečně sem k nám do Milotic zveme.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Milotice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, je tu další tip na vaše prázdninové cesty, tak na co pak asi se budu ptát? Já vám to neřeknu, to prozradím až tomu, kdo zavolá na telefon 731 800 900, a bude třetí, takže zkuste své štěstí, třeba to vyjde.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: to jsem já, ten Pavel Kudrna, který vás provází soutěžní částí zámeckého léta, jinak na zámky názve odborník, znalec života na zámku, také šlechtických rodů, průvodců a tak dále, pan František Kinský. No, já už teď odjasním to napětí, kdo bude ve vysílání. Třetím v pořadí byl z Mýkovic pan Jiří Vlk. Pane Vlku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak zase klasická otázka. Hrady, zámky, pevnosti, tvrze máte rád, navštěvujete?
1: Ano, jezdíme často. Naposledy jsme byli na zámku Orlík a ve Zvíkovském podhradí.
0: Prosím. Cestovatel, vidíte. No, ta soutěžní otázka, ona tam tak jako, ta odpověď tam byla tak trošku upozaděná. Co myslíte, že se zeptám? Schválně, jestli byste se trefil.
1: Tak já nevím, jestli na ten původní rod, který to tam vybudoval, nebo nic jiného.
0: Něco jiného to bude. Já se ptám, z jakého materiálu je schodiště vedoucí do, pozor, prvního patra vstupní schodištové haly zámku Milotice? Za A ze dřeva, za B z kamene, za C z keramiky.
1: Tak za B, za Bčko.
0: Je to za Bčko, přesně jak jste říkal, do prvního patra z kamene. Do druhého, věděl byste, jak to tam...
1: Ze dřeva. Já jsem to poslouchal.
0: Přesně tak. No tak zámecký cestovatelský balíček je váš, tak já vám gratuluju. Mějte se hezky, pane Jiří.
1: Den.
0: Taky hezký den přeji vám všem, nejenom den, ale samozřejmě celý týden. A my budeme celý týden soutěžit, představte si, pátý týden, letí to hrozně. Já vím, že vždycky už jsem trapný s tím, jak říkám, jak to letí, ale já nevím, ten čas se nějak zrychluje stále víc a víc s přibývajícím věkem. Tolik zámecké leto pro dnešek, zítra se v 9.45 vypravíme na zámek Valeč a samozřejmě budeme i soutěžit. Ať se vede. Zámecké

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Dobrovolníci zachránili při sečích na Ašsku více než stovku srnčat. Nízká hladina vody omezuje letošní vodáckou sezónu na Ohři. A dnes bude většinou oblačno s přeháňkami, teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Dobrovolníci v okolí Aše zachránili při letošních sečích 110 srnčat. Jak informuje iniciativa Zachraň srnče Ašsko na sociálních sítích, 45 srnčat uložili do speciálních boxů a následně je vypustili. Ostatní se podařilo vyhnat z luk do lesa. Iniciativa vznikla letos na jaře. Třetím rokem zachraňuje srnčata i dobrovolnický spolek Bezpečné louky Chebska, který letos poprvé začal využívat i dron s termovizí. Nízká hladina v Ohři komplikuje vodákům její splouvání. Podle vodáckého webu raft.cz se problém týká hlavně horní a dolní části toku. Na mělčinách musí lidé často vystupovat z lodí a přenášet je. Provozovatelé půjčoven proto evidují menší zájem o delší trasy a půjčují lodě hlavně na kratší úseky, říká provozovatel půjčovny lodí Jan Leština.
2: Oproti loňskému roku je to slabší, tak o polovinu bych řekl. Že se jim nechce jezdit vlastně na ty 4 nepobědní Stršnice až po Klášterec, ale jezdí jenom ty 2-3 dny a střídají ty začátky. No.

0: registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat je ve výdejních boxech. Počítá s tím návrh zákona ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Nově si podle něj bude možné i ponechat svou registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu by lidé mohli zařizovat přes portál dopravy, říká mluvčí rezortu František Jemelka.
1: Novela má také přinést automatizaci vyřizování žádostí o registraci vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěvy úřadu. Převod vozidla je jednou z nejčastějších věcí, kterou lidé z úřady řeší, a je to poslední větší agenda, kterou máme ještě zdigitalizovat.
0: Ebolou se v Demokratické republice Kongo nakazilo už asi 3200 lidí. Nemoci od května podlehlo více než 1400 nakažených. Informovali o tom tamní úřady. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až čtyřnásobný. Agentura Reuters napsala, že jde o historicky nejrychleji se šířící epidemii eboly. Léčbu komplikuje nedostatek finančních prostředků i ozbrojené konflikty v Kongu. Proti variantě viru, která se v Kongu šíří, zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Sport. Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1. Je to pro něj premiérové vítězství v sezóně. Druhý byl Max Verstappen z Red Bullu, třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Počasí. Dnes čekejte velkou proměnlivou oblačnost s přeháňkami nebo občasným deštěm. Srážky budou později odpoledne ustávat a večer začne ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19 stupňů. Vane mírný západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer vítr postupně zeslábne. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, večer budou postupně dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Jáchymově jsou na kruhovém objezdu v ulici Karlovarská a třída Dukelských hrdinů z důvodu stavebních prací zúžené jízdní pruhy. Pro těžká nákladní vozidla je místo zcela uzavřené.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Máme 4:50, přejeme vám krásné pondělí, zahrajeme si Michala Davida, také skupinu Olympic, no a hned potom se v našem dopoledním rozhovoru podíváme do světa včel.
2: Dobré dopoledne

0: Radio vašeho kraje a skupina Olympic 10 minut po desáté. Mnozí lidé si myslí, že když v létě skončí vytáčení medu, mají včelaři až do jara volno, můžou ležet někde na gauči. Ve skutečnosti ale právě teď začíná velmi důležité období celého včelařského roku. O tom, co všechno musí včelaři během léta a podzimu stihnout, si teď budu povídat s dlouholetým a zkušeným včelařem panem Stanislavem Wolfem. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ráda bych ještě také doplnila, že pan Wolf je členem komoditní rady při Agrární komoře České republiky a ta komoditní rada se jmenuje Pro včely a med, takhle krásně půvabně. Pane Wolfe, tak jaké práce teď 27. července už bezpečně včelaři musí mít za sebou?
1: V podstatě jsme skončili sezónu. Ve včelařství je to trošičku v obráceně. Tam to nezačíná včelařský rok nebo rok kalendářní prvním lednem, ale nám začíná rok, nový rok vlastně tímto obdobím. Takže zhruba v polovině června až na konci června nám skončí loňský rok a začíná nám nový, protože jak se teď připravíme na příští rok, tak bude příští sezóna, protože teď se rozhoduje o tom, jak kvalitní a silná včelstva budeme mít do příštího jara.
0: Takže jaké ty práce teď v tom červnu a červenci, řekněme, probíhaly? Buďte úplně konkrétní.
1: Ty nejdůležitější práce jsou takové, že jsme vytočili med. Ten med samozřejmě, pokud ho nemáme jenom pro vlastní spotřebu, můžeme v rámci prodeje medu ze dvora ho nabídnout kamarádům, známým, eventuálně těm dalším. A to je ten nejdůležitější úkol. A další z velmi důležitých úkolů je zakrmit včelstva, protože ty včely si přinesly med pro sebe, pro vlastní spotřebu, aby přežili zimu. Jenže my jsme jim ho vzali, tak jim ty zásoby musíme doplnit co nejrychleji, aby je ještě stačili zpracovat ty krátkověký včely, který v podstatě průběžně budou odcházet. A aby včely měly možnost, nebo respektive, abychom nezatěžovali tu dlouhověkou zimní generaci, která má za úkol přechovat matku do jara, abychom je nezatěžovali zpracováváním těch zásob. Takže
0: já se na to krmení ještě zeptám, přesto se vrátím k tomu stáčení medu. Vy už teď můžete hodnotit, jaká ta sezona byla?
1: Dá se říci, že ano. Sezona byla trošku lepší než předcházející léta, takže ti, kteří toho loni a předloni moc nevytočili nebo moc nezískali, měli letos šanci získat. Bylo to tím, nebo mimo jiné, to bylo i tím, že ta zima byla taková, jaká byla. Sice se táhla hodně dlouho, ale pořád bylo chladno. To znamená, že ty včely zimovaly tak, jak měly. To znamená, že byly stáhnutý v chomáči a neměly potřebu se roztahovat a vyhřívat prostor. Tudíž se neupracovaly a do jara šly ty včelstva velmi silná. A proto mohli hned na tu první jarní snůžku z ovocných stromů a z prvních květů nastartovat.
0: Vy už jste to trochu začal tím zimním počasím, přesto teď prosím rozveďte to. Jaké počasí je pro ten včelařský rok ideální? Takže zima má být jaká, aby to bylo všechno v pořádku?
1: Hleďte, včely jsou tady miliony let, daleko díl než člověk na země kouli. A ty to mají vyzkoušený právě tou dlouhověkou nebo těma dlouhýma generacema. V podstatě je nezaskočí víceméně nic. Ty včely dokážou přežít téměř všechno. Jo, ale bohužel tohleto současné oteplování jim vadí. Samozřejmě problémy máme nejen s oteplováním, ale máme i s tím, že vlastně ta včelařina je dneska průmyslová záležitost, když to tak vezmeme. Ty včely originál před těma miliony let žili v lese, žili samostatně. Tady jedno včelstvo o pár desítek nebo set metrů dál bylo další, kdežto my si je schromáždíme na zahradě, schromáždíme ve včelni jedno vedle druhého. A tam samozřejmě je problém s nemocema, s přenosem různých virů, viróz a tak dále. Ale to počasí jako takový to pro včely neznamená nic podstatného, protože ty se s tím dokážou popasovat.
0: Takže vám ani nevadí, vám včelařům, potažmo včelám, když třeba jaro začne nějak extrémně brzo, když už se objeví teplé dny třeba v březnu a pak najednou ještě hodně klesne teplota třeba až na bod mrazu. I tohle to se dá pominout?
1: Dá se to pominout, ale pro ty včely to představuje obrovskou zátěž, protože samozřejmě včely, jak známo, zimují v chomáči, v zimním chomáči, kde teda uprostřed toho chomáče mají matku, chcete-li královnu, a teď tam udržují tu správnou teplotu, aby přežila zimu. Na jaře, když se oteplí a oteplí-li se brzo, samozřejmě ten chomáč se rozvolní, matka začne hodně klást a mají určitý plochy plodu, to znamená vlastních dětí. A teď se stane to, že, jak jste řekla, se schladí počasí, ty včely se za každou cenu, protože je to jejich budoucnost, za každou cenu snaží uhřát celý ten prostor toho, kde mají ty děti, ten plod. To znamená, že je to pro ně velmi energeticky náročný, ale po několika dnech zjistí, že je pořád chladno, že to neuhřejou, to znamená, že z toho plodu se stáhnou zpátky do toho chomáče, opustí ten plod, který samozřejmě uhyne a tak dále a tak dále. Takže to byla marná práce, marně vydaná energie a tak dále. A jestliže se zase oteplí, včely se roztáhnou, začnou opět plodovat na větších plochách a pak se znova schladí, což bylo před 2 lety, včely se vrátí zpátky do chomáče a zase to, do čeho vložili energii, přijde vniveč. To je ten obrovský problém.
0: Říká náš dnešní host, včelař Stanislav Wolf. Jak už jste slyšeli, tak letošní sezóna byla relativně dobrá a za chviličku se podíváme, co bude potřeba dělat teď na konci léta a během podzimu. Počkejte si.

0: Posloucháte Rádio vašeho kraje. Naším dnešním hostem je včelař Stanislav Wolf. Slíbili jsme posluchačům, že se teď budeme bavit o těch aktuálních pracech, které u včelstva probíhají. Je to tedy to dokrmování, pane Wolfe, je to to nejdůležitější právě teď?
1: Právě teď ano, je to jedna z nejdůležitějších věcí, dalo by se to rozdělit na dvě skupiny. Jedna věc je doplnit zásoby, který jsme, tak jak bylo řečeno, že jsme jim vzali med, tak jim samozřejmě musíme doplnit ty zásoby. A druhá věc, dohlednout na zdravotní stav.
0: Tak začněme tím dokrmováním. Čím se včely dokrmují?
1: Včely ve většině případů dokrmujeme cukrem. Obyčejným cukrem, který koupíme kdekoliv. Krystalem.
0: Jak to přesně vypadá, to dokrmení těch včel? Popište nám to jako laikům úplně.
1: Prostě vemu dva díly, 2 kila cukru, 1 litr vody, smíchám to dohromady. Když to nedělám ve velkém množství, stačí to malinko přihřát, aby se to snáš rozpustilo. A když je to rozpuštěný, vznikne z toho takový docela hustá, velmi sladká tekutina. Takže není problém prsty volíznout. A to se dává většinou do různých druhů krmítek, ať jsou to sklenice s prosakovacími víčky, nebo takzvaná ukrajinská krmítka, kde jsou to vlastně mističky, kam ty včely mají přístup, nebo stropní krmítka, anebo jsou krmítka, které jsou rámkový, kdy jsou zavěšený místo třeba 1 nebo 2 rámků. Do toho se to naleje, ty včely si to postupně odebírají. A
0: chutná jim to.
1: Chutná jim to, rozhodně jim to chutná, ale samozřejmě za předpokladu, že část medu jsme jim ponechali. Nelze, jsou i tací včelaři, kteří tohleto porušují a prostě ze včel vytočí veškerý med, co jde, to prostě to vyždí mu až na hranu a pokud jsou normální, tak tam aspoň doplní cukr. Jsou tací, kteří ani ten cukr nedoplňují a pak se strašně diví, že to včelstvo nepřežije zimu. To je samozřejmě ten smutný obrázek, ale to je důsledek poslední doby, kdy do včelařství plyne docela dost velký sumy dotací a začalo včelařit mnoho včelařů, nebo včelařů bych je nadsadil, řeknu majitelů včelstev, kteří si myslí, že skutečně si postavím na zahradu 2 nebo 4 včely a oni mě přinesou med a více o ně starat nemusím. Bohužel to takhle nefunguje. Ale to jsem odbočil, to je ta černá stinná stránka.
0: Už to máme rozdělené na včelaře a majitele včelstev. To je hezké, to si budu pamatovat. Ještě mi řekněte, pane Wolfe, jak jste nám popsal to dokrmení tím cukrem, to se provádí opakovaně?
1: Může se provádět opakovaně, samozřejmě ty včely by měly mít zhruba 18 až 20 kilo těch zásob na celou zimu. Jo? A podle toho, kolik jsem jim tam nechal medu, doplním ty zásoby. Někdo doplňuje 8, 10 kilo, někdo i 16, 18 kilo cukru. Zase jde o to, protože už jsou ty včely v omezeném prostoru, sundali jsme medníky, ve kterých byl ten med, takže jsou v tom takzvaném plodišti, ať už je to na jakékoliv rámkové míře. A abychom jim nezaplnili celý ten prostor jenom tím cukrem, bylo by to kontraproduktivní. Takže zase překrmit není taky dobře. To je jedna stránka věci v současné době a druhá strašně důležitá věc je zdravotní stav.
0: Ano, jak vy zjistíte, že ten zdravotní stav je dobrý a nebo naopak špatný?
1: Věc, která nás v současné době trápí, v současné době, myslím, poslední 40 let, je roztoč varroa destructor. Mnozí to nazývají kleštíkem, ale to u nás nepochodí. U nás používáme ten originální název varroa destructor. Abychom zjistili, co se tam děje, tak prostě některé úly jsou vybavený takovým šuplíčkem dole, který vytáhneme, očistíme a vrátíme zpátky a třeba za 2 dny jdeme zkontrolovat, kolik těch roztočů nám spadlo. Ty úly, které tohleto vybavení nemají, tak tam vložíme podložku monitorovací, která je většinou bílá, na některých jsou namalované i takové čtverečky po decimetrech a zase na 1 až 2 dny a počkáme, kolik těch roztočů nám tam spadne. Spočteme, zjistíme a podle toho uděláme opatření, ale ne celoplošně na všech včelstev, který máme. Když mám 10 včelstva a roztoči mi padají v 1 nebo ve 2, tak samozřejmě ty léčebné opatření udělám jenom v těch 2 včelstev. Nemá cenu dělat ve všech 10, protože jedna věc strašně důležitá, která málo kdy zaznívá, ta léčiva, která používáme, nejsou léčiva, že by dávali těm včelám nějakou imunitu. ta léčiva, takzvaná léčiva, umí v dané chvíli zabít roztoče.
0: Mm-hmm. Jak to v tu chvíli vypadá, když vy to léčivo musíte nasadit? To je nějaký prášek nebo je to nějaká tekutina?
1: Je více druhů, samozřejmě některé jsou ve formě, samozřejmě nemůžeme jmenovat, jak se to jmenuje, ale některé jsou takové dřevěné pásky, dýha, kterou prostě zavěsíme blízko plodu z obou stran. Ty včelky potom běhají, ťapou a roznáší to. To je takzvaný kontaktní léčení. Nebo se používají kyseliny, třeba kyselina mravenčí, to jsou takové destičky, které se položí nahoru na plásty a ta kyselina se postupně odpařuje a
0: zafunguje
1: to. Nebo se používá kyselina šťavelová, která v poslední době se začíná trošičku víc používat nebo v širším měřítku, protože se zjistilo, že je velice účinná, nepřichází její rezidua do vosku, nepoškozuje to včely. A je třeba si ale uvědomit ten princip toho fungování té kyseliny. Ty kyseliny tam nejsou proto, i když to zasmrdí, když to tam dáváme, je třeba používat respirátor, rukavice, protože to naleptává prsty, když děláte více včelstev, tak máte krásně až na masíčko, to ty prsty rozleptá. Ale jedná se o to, jakým principem, jakým způsobem ta kyselina funguje. Ta nezabije toho roztoče. Ta jenom tomu roztočovi naleptá ty ťapičky a on se na té včele neudrží, spadne na dno a tam samozřejmě přirozeně hlady uhyne, protože nemůže. Takovýmhle způsobem ty kyseliny fungují.
0: No a protože se v souvislosti s varoázou trochu také pozměnila legislativa, tak vám za chviličku se Stanislavem Wolfem řekneme podrobnosti.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, ještě chviličku si budeme povídat se včelařem Stanislavem Wolfem. Zůstaňme ještě přece jen u té varoázy. Mluvili jsme o tom, že se trochu změnila legislativa. Jak, pane Wolfe?
1: Existuje něco, nebo předpis, který se jmenuje Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace, které každoročně vydává Ministerstvo zemědělství, respektive Státní veterinární správa. A tam doposud posledních 40 let bylo napsáno, že se po podzimním ošetření včelstev provede vložení podložek, pak jejich očištění, pak se tam nechají 30 dnů, sebere se měl, a která se samozřejmě odevzdá v průběhu měsíce ledna a pošle se to na vyšetření. Říkalo se tomu celoplošný sběr zimní nebo odběr zimní měli. Takže tento úkon z té metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace letošním rokem vypadnul. To znamená, že tuhle tu měl už povinně sbírat nebudeme a nebudeme ji nikam odesílat. Přesunulo se to trošku do jiného gardu, stejně tak, jako je mor včelího plodu a hniloba včelího plodu, na dobrovolnou bázi. To znamená, pokud si někdo tu měl bude chtít nechat vyšetřit, tak samozřejmě nikdo mu v tom nebrání. Na webovkách veterinární správy je k tomu formulář, tak jako je to tomu u hniloby a u moru včelího plodu. A tak to bude, tak je tam i v současné době i ten formulář na varoázu a může si to tam každý samozřejmě poslat a zaplatit. Jo, už to nebude hrazeno ze státního rozpočtu, ale už to bude takhle. Já vím, že ta suma nebyla příliš vysoká, my jsme si vždycky mysleli, že je to hodně peněz, ale pro celou republiku to celoplošné vyšetření bylo něco kolem 1,8 až 1,9 milionů, což není zase až tak moc, ale bohužel jsou to prostředky, které byly vynakládány naprosto zbytečně, protože ty výsledky nikomu nic neřekly. Sice bylo zvykem podle toho na jaře v tom březnu začátek dubna léčit, ale ukazuje se, že skutečně za 40 let, kdy teda bojujeme s varoázou, jsme se nikam neposunuli a žádný výsledek to nepřineslo. Proto k tomuto překvapivému rozhodnutí dospěla veterinární správa a ukončila tuhletu věc.
0: Ano, děkuji za tohle vysvětlení. Ještě abychom se vrátili k tomu včelařskému roku, takže jsme vytočili med, dokrmíme včely, ošetříme, zjistíme, jak jsou na tom zdravotně, a pak už může začít zima?
1: Pak už může začít zima, ale včelaři spát nebudou, jak jste řekla, žádný kanapé nebude, protože včelaři musí přes zimu se připravit na jaro, to znamená, že musí opravit nářadí, nástroje, úly a tak dále, eventuálně něco natřít, klepat, dát dohromady nový rámečky, protože samozřejmě v rámci obnovy díla a ozdravných opatření je i to, že staré dílo vyřadíme z úlu a na jaře tam budeme dodávat nový, nejlépe mezistěny. Samozřejmě musíme vytavit starý vosk, ze kterého si pak necháme udělat mezistěny, který použijeme v příštím roce. Jednoznačně doporučujeme svůj vlastní uzavřený okruh toho vosku, to znamená to, co vyvařím, si ve zpracovně nechám zpracovat z toho mezistěny a použít zase svoje vlastní mezistěny, protože je prokázáno, že na trhu se pohybuje vosk, ve kterým je dost značné množství parafínu, který byl poškozen, a ten bohužel na tom včely stavět nechtějí, protože je to logický, smrdí to naftou, takže to...
0: Zajímavé, co se všechno od vás nedozvíme dneska, pane Wolfe.
1: Proto jsme tady.
0: Ano. Jaké to období vy osobně máte nejraději z toho včelařského roku?
1: Těžko říct, my jsme včelaští fanatici, dalo by se říct, pro nás středem světa jsou včely, a takže miluji všechny období, ale když to řeknu jinak, celou zimu s manželkou, když chodíme na včelín, protože máme stranou, máme je v lese, a kdykoliv přijdeme na včelín, tak babička vždycky řekne, už se těším, aby bylo jaro, aby zase byl ten medík.
0: A ještě jedna věc úplně na závěr, kolik jste letos dostal žihadel, počítáte to ještě?
1: To se nedá počítat.
0: Takže
1: to
0: hodně.
1: Se nedá počítat. Je samozřejmě pravda, že v létě nebo v té sezóně klasické oblečení, triko a kraťasy, jo, a nechodím nějak extra oblečený, ale opravdu jsou dny nebo hodiny, kdy teda pracujete ve včelách a opravdu ten klobouk nebo tu kuklu a rukavice si musím vzít, protože opravdu včelky jsou, nemají prostě ten den.
0: Bolí vás to? Já myslím, že když člověk, normální člověk dostane žihadlo od včely, že je to bolest. Bolí vás to ještě po tolika letech?
1: Samozřejmě, že to bolí. Bolí taková ta žihadla, kdy to dostanete dovnitř do nosu, a nebo pod nehet. Ale to vás naučí jednu strašně důležitou věc. Představte si, vytáhnete rámek z úlu, na něm sedí, že jo, samozřejmě včely, a dostanete žihadlo pod nehet. Bolí to samozřejmě a máte dvě možnosti. Zatnout zuby a ten rámek pomalučku vrátit zpátky, ale nic víc se neděje. A nebo s tím praštit takzvaně, dostanete dalších 20 žihadel, takže ty včely naučí naprostýmu klidu a sebeovládání.
0: Naším dnešním hostem byl pan Stanislav Wolf, včelař, člen komoditní rady při Agrární komoře České republiky, komoditní rady, která se jmenuje Pro včely a med. Díky, že jste přišel, mějte se krásně, ať jste zdrav a ať je zdravé i vaše včelstvo. Naslyšenou.
1: Moc děkujeme, nashledanou a budeme se těšit.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Posloucháte náš pondělní dopolední program. Máme 10:45 a k tomu jednu minutku. Mniši z cisterciáckého řádu přišli do Plas před mnoha lety, postavili tam klášter a vařili třeba i své vlastní pivo. Uslyšíte o tom už po písničce Heleny Vondráčkové. Přejeme stále krásné dopoledne a příjemný poslech.

0: Zřejmě v roce 1145 přišli do Plas první cisterciáci. Na nové místo se mniši většinou stěhovali kolem svátku svatého Benedikta. V Plasích se zástupci cisterciáckého řádu zabydlili, postavili tam klášter a začali kultivovat okolní krajinu. Zůstali tam do doby, než klášter, jako nejbohatší v Čechách, v roce 1785 zrušil císař Josef II. A právě cisterciákům věnujeme dnešní rubriku Náš příběh.
1: Ty mniši sem dorazili na pozvání Vladislava II., přemyslovského knížete, pozdějšího krále. A on jsem vlastně ten přemyslovec zval kvůli tomu, že si pomocí řádového domu, tady konkrétně cisterciáku, zajišťuje západní hranici svého panství, dneska bychom řekli politicky stálýma partnerama.
2: Vysvětluje kastelán plaského kláštera Pavel Duchoň.
1: V Plasích si uvažuje o tom, že ty mniši nedorazili roku 1145 přímo do nějaké nepropustné džungle, která tady byla kolem řeky Střely, ale že dorazili na místo, kde už byl základní nějaký stavební ruch vykonán a na samém okraji přemyslovského loveckého hvozdu založili klášter v údolí řeky, obhospodařovali tady to místní panství a tu okolní krajinu. No a tak se to jako hezky tady rozvíjelo.
2: Průvodkyně Monika Tuková právě odevírá dveře. Jaký byl život běžného mnicha?
3: Pokud bychom se dívali do hlubokého středověku, tak to byla, dalo by se říct, řehole od rána od dvou, kdy vstávali a šli na první modlitby do kostela přes denní rituály, které samozřejmě obsahovaly řadu modliteb, ale i práce. Když bychom se podívali do barokního období, tak už je ten pohled trošku veselější. Prostory by byly vytápěné, my bychom stáli ve vyhřáté místnosti. Ten denní režim se ale nelišil příliš od toho středověkého, byl naplněný modlitbou, prací, to znamená, že obsluhovali farnosti tady v okolí na panství, kam třeba i dojížděli a starali se o ten úřednický chod, který souvisel se správou těch vesnic.
2: A čím se mniši živili?
3: Ten jídelníček byl poměrně jednoduchý, skládal se většinou z nějakých obilovin, ale postupem času se i tahle přísná pravidla trochu zjemňovala a třeba v opatské kuchyni už bychom v době barokní našli i lahůdky vyhledávané, které si nechával opatcem dovážet.
2: Pivo vařili nebo nevařili?
3: Určitě. Pivo se vařilo vlastně všude, takže kláštery nebyly výjimkou. Každý klášter měl svůj pivovar. Souvisí to i s tím, že převařené pivo nebylo tak stupňové, jako jsou dnešní piva, že to nebylo bráno úplně jako alkoholický nápoj, ale bylo bezpečné, bylo zbavené všech bakterií, obyčejná voda ze studny pro ně nebyla rozhodně volbou, takže raději pivo.
2: Jak se vlastně změnila krajina tady díky cisterciákům?
1: Krajina kolem kláštera doznala takových změn, že ty mniši se snažili zjednodušeně řečeno udělat obraz nebe tady dole na zemi. Takže ji protkali celou sítí cest, rybníků, osadili nové vesnice a podobné věci.
2: Doplňuje znovu kastelán Pavel Duchoň.
1: Tady se zachovala unikátně krajina, která nese stopy jejich hospodaření doteď. A i to bylo signálem pro Evropskou komisi, že udělila této krajině označení European Heritage Label, Evropské kulturní dědictví.
2: Další zajímavosti si můžete poslechnout v pořadu Náš příběh dnes krátce po půl třetí. Z Plas na severním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Žlutice nabídnou k prodeji 18 zasíťovaných pozemků. Oprava basketbalového hřiště v Aši je téměř hotová. Policie kvůli výhrušce kontroluje stovky úřadů a obchodních center po celé zemi. A dnes bude většinou oblačno s přeháňkami, teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Žlutice připravují prodej 18 zasíťovaných pozemků pro stavbu rodinných domů. Město je bude prodávat formou elektronické aukce, která začne 10. srpna. Zájemci se můžou začít hlásit od začátku srpna a minimální cena bude 1400 korun za metr čtvereční, říká nezávislá starostka Helena Plicová.
2: Je to nová vlastně bytová lokalita, které říkáme Žlutice Sever. Je to hned naproti střední lesnické škole směrem na Karlovy Vary. Je to vlastně krásné místo, slunné, s výhledem na naše dva vrchy, to je Vladař a Nevděk.
0: Aši finišuje oprava basketbalového hřiště v areálu Tyršova stadionu. Práce začaly zhruba před měsícem. Stavební firma v příštích dnech položí asfaltový koberec. Kromě nového asfaltu na hřišti taky provádí nové odvodnění, po obvodu osadí nové obrubníky a po vyzrání asfaltu plochu nalajnuje. Zbývat bude pořízení nových konstrukcí s basketbalovými koši. Jak potvrdilo vedení města, rekonstrukci navrhli obyvatelé v rámci participativního rozpočtu. Policie od rána prověřuje výhrušku o nastražení bomby ve 400 objektů, úřadů, obchodních center a v dalších budovách po celé zemi. Závažnost považuje za nízkou. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté teď podle něj kontaktují provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu.
3: Pokud nějaká instituce takové oznámení také obdržela, je dobré, aby se ozvala a kontaktovala přímo tísňovou linku 158.
0: Jihokorejský soud uložil další trest už

0: dřív doživotně odsouzenému ex-prezidentu Jun Suk-jolovi. Ten si nově vyslechl verdikt 18 měsíců vězení s podmíněným odkladem na 3 roky. Informovala o tom agentura Reuters. Bývalý prezident podle soudu porušil volební zákon nepravdivými výroky v prezidentské kampani v roce 2022. Hrozí, že jeho strana Lidové moci bude muset vrátit v přepočtu přes 570 milionů korun, které jí vyplatila volební komise po vítězství ve volbách. Jun Suk-jol se proti rozsudku může odvolat. Jun Suk-jol se současně odvolává proti únorovému doživotnímu trestu. Soud mu ho udělil za to, že předloni krátkodobě vyhlásil stanné právo a dopustil se tak vzpoury. Sport. Golfistka Sára Kousková skončila na Scottish Open 31. Na společné akci elitní LPGA Tour a nejvyšší evropské série Ladies European Tour jí chybělo na vítěznou Šinovou z Jižní Koreji 15 úderů. Počasí. Dnes čekejte velkou proměnlivou oblačnost s přeháňkami nebo občasným deštěm. Srážky budou později odpoledne ustávat a večer začne ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Vanemírný západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer vítr postupně zeslábne. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, večer budou postupně dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice 3. třídy v Oloví na Sokolovsku v části Nové Domy je z důvodu práce na silnici uzavřená. Objížďka vede přes Oloví, Dolní Nivy, Jindřichovice a Rotavu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Skelný pohled nebo osmaženou sklovitou cibulku, to dobře známe. Ale existuje vůbec přídavné jméno sklený? Odpovíme v jazykovém koutku. Slovo dostane ředitel Ústavu pro jazyk český a bude to už za pár minut.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Jazykový koutek.
1: Dneska to bude v naší chvilce s češtinou samé sklo. Slovo má kolega Stanislav Jurík.
2: Určitě jste už někdy slyšeli o skleněné výplni okna, nebo vám někdo mohl uštědřit skelný pohled a bez pochyby už jste někdy připravovali cibuli tak, aby byla sklovitá. Slyšeli jste ale někdy, že by se o něčem dalo říct, že je to sklené? Jestli je to opravdu tak a jestli je to možné, objasní Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
3: Dobrý den. Slovo sklený skutečně existuje, i když možná bychom přesněji měli říct existovalo. Je zachycené v našich starších slovnících, to znamená v příručním slovníku jazyka českého z první poloviny 20. století a také ve slovníku spisovného jazyka českého, což je dílo ze 60. let 20. století. V obou je přitom označeno jako poněkud zastaralé a knižní, v příručním slovníku je pak označeno také jako lidové.
2: A co sklený vlastně znamená?
3: Významů je u něj zachyceno hned několik. Jsou u něj doloženy doklady odpovídající významu dnes běžně užívaného přídavného jména skleněný, to znamená vyrobený ze skla. Tento význam je ilustrován doklady z děl klasiků české literatury, které znějí například sklené dveře, kočár se skleným oknem nebo přiložil obličej ku skleným tabulkám.
2: Které další významy mohlo slovo sklený mít?
3: Dále je doloženo také ve významu připomínající sklo, například zahleděl se do sklené hladiny vodní nebo nad Prahou sklenula se modrá obloha zvláštního skleného lesku. Dále je tu doklad Máme na Moravě 13 sklených hutí, kde bychom v tomto významu dnes užili přídavné jméno sklářský, nebo bylo možno užít přídavné jméno sklený o zraku. Oči její měly mdlý a sklený výraz. Dnes bychom v tomto kontextu řekli skelný.
2: To byly tedy příklady ze starých slovníků. A co současnost? Užívá se slovo sklený dneska ještě vůbec?
3: V českých korpusech je slovo sklený doloženo opravdu nemnoha doklady a prakticky žádný z nich nesvědčí o aktuálním nebo zrovna současném užití. Většinou se jedná právě o citace z děl klasiků české literatury přelomu 19. a 20. století nebo z první poloviny 20. století. Když už se ojediněle najdou nějaké doklady pocházející ze současnosti, měl bych u nich určité podezření, jestli v nich spíš nedošlo k písařské nebo tiskařské chybě. Je zachycena například věta z regionálního tisku, kde se hovoří o tom, že zloděj sebral ze sklené vitríny sadu mobilních telefonů. Pro zajímavost můžeme dnešní koutek uzavřít tím, že u slova sklený kolísá jeho způsob zápisu. Některé doklady jsou s jedním n, jiné se dvěma.
2: Slovo sklený jsme dnes probrali v jazykovém koutku s Martinem Proškem. Díky za to, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Posloucháte náš pondělní dopolední program 12 minut zbývá do půl 12. V plzeňských zajímavostech vám povíme, kde v Plzni se nachází nejmenší chmelnice na světě, jak je velká a který chmel tam vlastně pěstují. A bude to už asi za 8 minut. Přejeme stále krásné dopoledne a příjemný poslech teď i s Marcelou Holanovou.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: Když procházíte nebo projíždíte kolem historického pivovarského dvora v Plzni Černicích, míjíte letošní novinku – nejmenší chmelnici na světě. Tímto prvenstvím se doposud chlubil Žatec, že on ho černický pivovar chtěl trumfnout.
2: Tak samozřejmě trošičku s nadsázkou. My jsme hlavně chtěli vrátit to prvenství nejmenší chmelnice zpátky do Plzně, do města pivovarnictví.
3: Jak moc malá je nejmenší chmelnice na světě?
2: Opravdu maličká, jenom 8,5 metru čtverečních, ale pro nás má obrovský význam.
3: No, člověk kolem ní projde snadno. 12 mých kroků jsem to změřila. Čím ještě se nejmenší chmelnice na světě pyšní?
2: Třeba tím, že nejopečovávanější. Protože chmelničku vlastně vysadila rodina Kríslů, která za pivovarem stojí. A zrovna pan majitel každý den v 5:30 ráno sazenice pečlivě zalévá.
3: A které druhy chmele vybrali a proč právě ty?
2: Dohromady tady máme 8 sazenic a tady, když se podíváte, tak v levé části můžete najít odrůdu Gaia a tady napravo v pravé části českou odrůdu Saturn.
3: A čím jsou specifické?
2: Saturn má vyšší odolnost vůči suchu a taky výrazné ovocné a citrusové aroma. Naproti tomu Gaia má více bylinné aroma a vysokou výnosnost.
3: U nejmenší chmelnice na světě stojíme s Hanou Bardounovou z Černického pivovarského dvora. Kdy bude sklizeň?
2: Sklizeň plánujeme na začátek našeho pivního festivalu Slunce ve skle, který proběhne 17. až 19. září. Teď jde jen o to, jestli chmel dozraje, ale co vám určitě můžeme slíbit, tak z chmelobraní vznikne speciální várka pivo.
3: Chmel jste vysadili na jaře a už je pořádně vysoký. Obecně je to rostlina, která rychle roste.
2: To opravdu hodně. Tato rostlinka dokáže vyrůst až o 25 cm za den, což je teda opravdu neuvěřitelné tempo. I přesto je ale důležitá trpělivost, protože každá rostlina potřebuje cirka 2 až 3 roky, než se vybuduje její vlastní kořenový systém a jede takzvaně naplno.
3: Nejmenší chmelnici na světě najdete v pivovarském dvoře v Plzni Černicích. Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Rádio vašeho kraje a slovenská skupina Elán 3:30. Za chviličku vám nabídneme kalendárium, připomeneme si třeba objev inzulínu a také se vrátíme na památný koncert skupiny Queen v Budapešti. Za chviličku.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 27. července. Svátek má Věroslav a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První transatlantický kabel spojil telegrafem Spojené státy s Anglií před 160 lety, v roce 1866. Rychlost spojení byla asi 8 slov za minutu a poslat telegram nebyla žádná láce. 20 slov stálo až 100 dolarů. Kanadští vědci Frederick Banting a Charles Best dali před 105 lety diabetikům novou naději. V roce 1921 se jim podařilo izolovat čistý inzulín. Ten první byl ze psů a pojmenovali ho isletin. Objev bezúplatně předali Torontské univerzitě za pronájem laboratoře. Dnes je to 50 let, co se v roce 1976 rozváděla Tina Turner. S prvním manželem Ikem to prostě dál už nešlo. Byli spolu 16 let. Památný koncert skupiny Queen v maďarské Budapešti se odehrál před 40 lety v roce 1986. Pro drtivou většinu českých fandů to byla jediná možnost vidět slavnou kapelu živě. A mnoho jich tehdy bylo na NEP stadionu. Vystoupení bylo zachyceno ve filmu Queen Magic in Budapest. Kajakářka Štěpánka Helgertová získala před 30 lety v roce 1996 na olympiádě v Atlantě svou první zlatou medaili. Ve stejný den před 30 lety explodovala v olympijském parku v centru Atlanty bomba na místě, kam přišly tisíce lidí na koncert. Zemřeli dva lidé a na 110 osob bylo zraněno. Pachatel Eric Robert Rudolph byl dopaden až v roce 2003 a byl odsouzen na doživotí. O události a křivě obviněném pachateli vypráví i výborný film Clinta Eastwooda Richard Jewell. 60. narozeniny má dneska Janek Ledecký. Všechno nejlepší, vám všem dobrý nový týden.

Posloucháte rádio vašeho kraje, ještě 12 minut a bude poledne. Než papírová krabice skončí v kontejneru, může doma ještě udělat užitečnou službu. Několik nápadů, které potěší děti i dospělé, za chvíli nabídnou.

0: Hygienické rady.
1: Krabice od bot má mnohá užitečná využití. Je ideálním pomocníkem s úklidem, pomůže uspořádat drobnosti, včetně kosmetiky, ponožek, hraček nebo zásob trvanlivých potravin. Z papírové krabice a řady ruliček od toaletního papíru raz dva vytvoříte přehledný box na kabely a nabíječky. Podobně můžete vytvořit i dokonalý pořadač na všechny tušky a pastelky. Aby ruličky dobře držely, ve spodní části je na několika místech rozstřihněte do výšky 2 cm. Ohněte a vzniklé nožičky přilepte na dno krabice. Na pomoci vezměte děti nebo vnoučata a bude z toho zábavná, kreativní činnost. Z otevřené krabice umístěné na zdi se může stát polička na drobné vzpomínky z vycházek a prázdnin. Kamínky, pohlednice i malé upomínkové předměty z cest. A když vám zbydou papírová víka, použijte je jako originální rámečky a v horních rozích vytvořte dírky. Jimi jednoduše provlečte provázek, na který kolíčky zavěsíte fotografie nebo výkresy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupil.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Chodově na Sokolovsku se podařilo městské policii doplnit stavy strážníků. Richardův dub v Lázních Kinžvart na Chebsku nově patří mezi památné stromy České republiky. Prezident Pavel odsoudil sobotní útok na pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně. Dnes bude většinou oblačno s přeháňkami a teploty do 23 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Matěj Štech. Pěší hlídky městských strážníků se opět vrátily do ulic Chodova na Sokolovsku. Městské policii se totiž podařilo obsadit všechna tabulková místa. To umožnilo posílit dohled nad veřejným pořádkem a zvýšit přítomnost strážníků přímo mezi obyvateli. Stejně tak se opět lidé můžou setkávat se strážníky na kolech.
3: Chodov, stejně jako řada dalších měst, měl nedostatek strážníků, proto v loňském roce zintenzivnil svoji náborovou kampaň. V současné době působí u městské policie celkem 16 strážníků rozdělených do 4 směn. Tým pak dále doplňují dva asistenti prevence kriminality, velitel městské policie, jeho zástupce a preventista. Z Chodova na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
2: Richardův dub v historickém parku v Lázních Kinžvart na Chebsku je nově zařazený mezi památné stromy České republiky. Rozhodla o tom agentura ochrany přírody a krajiny správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Dub zimní má výšku 620 metrů a má za sebou více než stoletý vývoj. Zařazením mezi památné stromy dostal nejvyšší zákonnou ochranu, říká Jana Rolková ze správy HKO Slavkovský les.
4: Ochranu památného stromu zajišťuje mimo jiné ochranné pásmo, které je vymezené kruhem o poloměru 8,8 metrů od středu paty kmene památného stromu. V tomto pásmu je potom zakázáno památný strom poškozovat, ničit, nějak ho rušit v přirozeném vývoji a zejména provádět jakékoliv zemní práce, výstavu, používání herbicidu či okolní místo zalesňovat.
2: Činy jako sobotní útok na festival hrdosti sexuálních menšin v Berlíně jsou podle prezidenta Petra Pavla útokem na hodnoty svobody, lidské důstojnosti a vzájemného respektu. Napsal to v kondolenci, kterou poslal německému prezidentovi Franku-Walteru Steinmeierovi. Odhodlání chránit tyto hodnoty zůstane podle Pavla silnější než snaha zasít strach a nenávist. V sobotu večer najel útočník do davu lidí v centru německé metropole. Jedna žena zemřela, 29 lidí bylo zraněných. Podezřelého 21-letého muže policie včera večer vypátrala a

0: při potyčce zastřelila. České ministerstvo zahraničí varovalo před cestami do francouzského regionu Gironde. Čechy v oblasti úřad vyzval k odjezdu kvůli rozsáhlým požárům. Rozeslal jim zprávu prostřednictvím dobrovolného registračního systému pro cestovatele Drost. Plameny na jihozápadě Francie spálily asi 42 tisíc hektarů lesa. Podle francouzských úřadů oheň zničil taky desítky domů. Kvůli lesním požárům na jihu země v Paříži zasedla krizová meziresortní skupina, svolaná prezidentem Emmanuelem Macronem. Plameny postupují k městu Bordeaux. Situaci navíc komplikuje silný vítr. Sport. Motokrosař Julius Mikula obsadil 8. místo v domácí velké ceně České republiky v Lokti na Sokolovsku v kategorii MX2 a v seriálu Mistrovství světa je průběžně i nadále 10. Zvítězil Španěl Guillaume Fares, který si upevnil vedení ve světovém šampionátu. V královské MXGP byl nejlepší Jeffrey Herlings z Nizozemska a je novým lídrem průběžného pořadí. Počasí. Dnes čekejte velkou proměnlivou oblačnost s přeháňkami nebo občasným deštěm. Srážky budou později odpoledne ustávat a večer začne ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Vane mírný západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Večer vítr postupně zeslábne. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, večer budou postupně dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/6 v Bochově na Karlovarsku je z důvodu prací na silnici omezen provoz. Projedete Kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
2: Slyšeli jste čerstvé zprávy Českého rozhlasu Karlovy Vary, které vám dnes přinesl a bude přinášet až do večera Matěj Štechy. Právě 12 hodin a 5 minut. Tento čas patří písničkám pro vás a na vaše přání. Tak volejte do studia na známé telefonní číslo 221 55 37 37 nebo pište na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Připomínám, že dnes 27. července má svátek Věroslav. Narozeniny dnes slaví Janek Ledecký, tak si dáme jednu od něj. Tu další už vyberte vy. S vámi je dnes Zlata Kinská, těším se na vás a jako vždy připomínám, volejte, pište, přejte si, je to vaše hodina. Krásný den.

Máš to mít, když si to budeš přát, tak to je takové stejné motto, které máme i my v písničkách pro vás. Tak volejte do studia, přejte si 221 55 37 37 a studio.varyzavináč.rozhlas.cz. Včera měl 83. narozeniny britský zpěvák Mick Jagger z kapely The Rolling Stones. O písničku o této kapely si dnes napsala Sylvie z Prahy a posílá ji Věroslavům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, nám do rádia a vám všem posluchačům Českého rozhlasu Karlovy Vary. Přeje nám všem hezký den. My Silvo také zdravíme do Prahy a jsme rádi, že nás posloucháte i ve středních Čechách.

0: Taky s potleskem na závěr skupina The Rolling Stones na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď už jdeme plnit přání někomu z vás, kdo je na telefonu, a prvním volajícím je dnes Míra ze Sokolova. Hezký den.
1: Hezký den. Přeji krásný den všem posluchačům, i když tady u nás na západě byla taková průtrž, tak ať se nám konečně objeví sluníčko. A písničku bych chtěl poslat všem posluchačům, vám, paní Kinská, a byla by to písnička pro moji lásku Julku ze Sokolova, pro maminku z Ostrova a pro Anču k tomu svátku, protože to jsem nestihl, nemohl jsem se dovolat. A mějte se krásně.
0: Vy také. Jsem ráda, že jsme probrali ryby, houby. Příště zase třeba jiné téma. Mějte se hezky a ať vám to chytá. Naslyšenou. Hezký den.
1: Děkuju.

rovnám třásně zhácelo nám. Knížku marně zkouším číst, vstávám, usedám, cítím závrať, snad mě nehledáš, v jiném poschodí přijdu po step.

Karel Zech a jeho písnička Vejde na přání Míry ze Sokolova. Já díky i za písničku pro mě a pro nás posluchače, pro vás posluchače, pro nás do rádia. A jdeme plnit další přání. Krásný den. Prosím, zahrajte písničku od skupiny Queen pro naši partu, co zítra vyráží do Lokte na koncert. Už se moc těšíme, tak ať se dnes naladíme. Děkujeme, přeji hezký den, Peťula. Peťulo. Úžasný koncert, věřím, že si to užijete. Bude opět Loket zářit velkou show. Tak show must go on.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

hádám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: I přesto všechno skupina Miraj na Českém rozhlase Karlovy Vary, i přesto počasí dneska si můžeme udělat příjemný a hezký den. Vy si můžete od nás nechat zahrát tu vaši oblíbenou, tak volejte do studia 221 55 37 37, e-mail do studia studio.vary@rozhlas.cz. S vámi je stále Zlata Kinská a já jdu doplnit další přání a bude od Emči pro Natálku a posílá jí písničku Čmelák od Divokého Byla. No, Divoký byl nedávno, byl taky v Lokti, zítra tedy Queen Revival, tak kdo zítra vyráží, užijte si to, určitě to bude skvělý koncert. No a já už teď plním přání Emči, Divoký byl pro Natálku Stašovic.

0: Šup, šup, song a šer na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Šup, šup, jdeme na další song. Na telefonu už čeká náš posluchač Standa z Dolců. Hezký den.
1: Hezký den, paní Zlatko. Zdravím vás, posluchače, celý vás Český rozhlas Karlovy Vary. A včera ty Aničky, že ho měli svátek, krásný jméno svatá Anna, chladna z rána. Takže posílám písničku Aničce do Ostrova a Aničce do Chodova. Oběma přeju hodně zdraví, zdraví a zdraví, ať stále poslouchají krásnou muziku z Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je to i pro vás, mějte se hezky a zdravím všechny a zase někdy. Nádhernou písničku jsem vybral od Václava Netkáře, která se hraje hodně zřídka, takže doufám, že se bude líbit a mějte se hezky. Díky moc, paní Kinská, naslyšenou.
0: Díky moc. Jméno Anička moc krásný. Moje babička se jmenovala taky Anička, takže já jsem včera zavzpomínala a myslím si, jestli se dobře pamatuju, Václava Neckáře měla taky moc ráda. Tak krásný den, díky za výběr a užívejte s rádem vašeho kraje společný čas. Naslyšenou.
1: Děkuju.

Stále ladíte vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary, posloucháte písničky pro vás a na vaše přání a to teď budeme posílat do nové role babičce, která dnes slaví krásné 80. narozeniny a přišlo nám dnes do studia. Dobrý den, naše úžasná babička Jitka z nové role dnes slaví 80. narozeniny a my bychom jí rádi popřáli všechno nejlepší písničkou Není nutno od Svěráka a Uhlíře. Máme tě moc rádi, babi. Děkujeme a přejeme hezký den Fuxovi. Moc rádi se připojíme, přejeme všechno nejlepší. Český rozhlas Karlovy Vary. No.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Chcete vědět, jak se o víkendu dařilo sportovcům z Plzeňského a Karlovarského kraje?
2: Všude jsou chyby, to víme, ale za 3 zápasy máme 9 bodů.
1: Slyšet emoce hráčů na palubovce po posledním hvizdu?
3: Jsem vnímal jenom to, že se vzdalujeme soupeři a že ten tým, že kolem to vaří.
1: Prožívat s oblíbeným týmem úspěchy i prohry?
4: Já jsem strašně rád, že jsme to zvládli.
1: Každé pondělí po 15. hodině.
0: Sportovní minuty.

0: Where do you go? Zpívala skupina No Mercy na Českém rozhlase Karlovy Vary. Já už jsem opět ve spojení s někým z vás, kdo si užíval hudební sobotu. Kousíček od Karlových Varů. Kde pak jste byla, Olgo? Hezký den.
1: Já jsem byla ve svém rodném městě, nebo rodným ne, bydlícím městě v Nové Roli, kde probíhal vlastně festival Rock'n'Roll, který mimo jiné vlastně organizuje pan Švec od Teresky Švecový, která je vaší součástí vašeho rádia. No, moc jsme si to užívali s manželem, bylo to fantastický, hudba perfektní a největší pecka byla, když vystoupili k Single X. Ty nás tak rozdováděli, že by jsme bývali zůstali až do rána. No nic, chci nechat zahrát písničku mojí dceři, která jde slaví ty narozeniny, má krásný narozeniny. Je to sice pondělí, ale nevadí, začíná pěkný týden a už jenom pár dní zbývá na dovolenou, kdy odjíždějí spolu s rodinou a přeju jim strašně moc hezkou dovolenou, odpočinek. A právě protože jsme tam řádili na Ksindlu, tak jim posílám písničku od této skupiny a jmenuje se Dovolená. Takže, děvče moje zlatý, všechno nej a zase někdy naviděnou, napusinkovanou a děkuju moc za písničku pro moji dceru.
0: Ráda posílám na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary Xindl X, který měl také v sobotu narozeniny přímo na svém koncertě na Rock'n'Roll, jak už jsme mohli slyšet i v rozhovoru u nás tady na vlnách rádia vašeho kraje. Já doufám, že jste mu všichni popřáli a já vám samozřejmě vám všem přeji krásnou dovolenou i vám, i vaší dceři. Olgo, krásný den.
1: Krásný den, děkuju moc.

Ještě stále posloucháte písničky pro vás a na vaše přání. To teď budeme plnit naší posluchačce Jarce. Přeji hezký den všem posluchačům i vám, Zlatko, a všem vašim kolegům. Pro dnešek bych poprosila o písničku od Coco Men a Káje Leskovce s názvem Stoupám z charitativní akce Pro světlušku. Písničku posílám všem posluchačům i vám do rádia. Děkuji moc. Jarka ze Sokolova. Jarko, zdravíme do Sokolova. Přeji krásný den a někdy s vámi naslyšenou.

Stoupám Coco Man a Kája Leskovec a akce Pro světlušku také s Českým rozhlasem Karlovy Vary dnes na přání Jarky ze Sokolova. Ještě jednou díky za písničku a za výběr. No a o budoucnosti porodnice v nemocnici v Chebu bude rozhodnuto do konce letošního roku. Více už uslyšíte od Matěje Štecha v celou ve zprávách, které tu pro vás budou už za necelé 3 minutky. No a po 13. hodině vás čeká pořád osobnosti

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Budoucnost porodnice v nemocnici Cheb by mohla ovlivnit celostátní koncepce gynekologicko-porodnické péče. Děpoltovice na Karlovarsku postaví objekt pro dětskou skupinu. Pražské letiště eviduje za první pololetí více než 8 milionů cestujících. Odpoledne čekejte velkou proměnlivou oblačnost s přeháňkami a teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. O budoucnosti porodnice v nemocnici v Chebu bude rozhodnuto do konce letošního roku. Ministerstvo zdravotnictví totiž zpracovává koncepci gynekologicko-porodnické péče, která má upravit síť jednotlivých oddělení. V chebské nemocnici se v posledních letech rodí asi 300 až 400 dětí ročně. Podle doporučení odborníků by měla zůstat porodnická oddělení nebo zařízení více než 600 porody ročně. Pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí ANO.
2: Cílem je, abychom zajistili, že péče bude skutečně bezpečná a kvalitní. To je to zásadní kritérium jak pro ty maminky, tak pro jejich děti, které se v těch porodnicích narodí. Takže my to teď plánujeme a budeme seznamovat s tím veřejnost na podzim.
0: Karlovarský kraj a krajská nemocnice chtějí porodnici v Chebu zachovat. Argumentují tím, že právě na Chebsko přicházejí noví investoři. Mělo by tak dojít k navýšení pracovních pozic z 5 000 až na 8 000 lidí. V Děpoltovicích na Karlovarsku připravují stavbu zázemí pro dětskou skupinu. Obec má hotovou projektovou dokumentaci a bude žádat o stavební povolení. Podle nezávislé starostky Štěpánky Luxíkové půjde o kontejnerovou stavbu za 3 až 4 miliony korun.
3: Jak jsou bytové domy, takový paneláčky, tak jakoby pod ním bývalo dříve škvárové hřiště, takže tam má obec ještě takový jako pozemek, takže ta dětská skupinka bude vlastně jakoby v tom středu, jakoby takhle té obce. Protože už dotace už se ponižujou, takže budeme mít modulovou stavbu pro 12 dětiček.
0: Objekt s dětskou skupinou by měl začít fungovat od září příštího roku. Pražské letiště Václava Havla za letošní první pololetí odbavilo přes 8 milionů cestujících. Meziročně je to skoro o 6% nárůst. Vyplývá to ze statistik na webu letiště. V červnu z něj nejvíc lidí letělo do Velké Británie. Následovala Itálie, Španělsko nebo Řecko. Do čela letiště by měl už za několik dní nastoupit Radomír Lašák. Tamní odbory kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Lašáka kritizují za jeho předchozí působení v čele českých aerolinií. Obyvatelé španělské Malorky protestovali proti nadměrné turistice. Podle odhadu policie se na nedělní demonstraci sešlo asi 25 tisíc lidí. Akci svolala iniciativa Méně turismu, více života. Protestující si podle agentury DPA v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a hluk.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte velkou proměnlivou oblačnost s přeháňkami nebo občasným deštěm. Srážky budou později odpoledne ustávat a večer

0: začne ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19 a biozátěž je mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřena část komunikace Jánské náměstí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a mým dnešním hostem je psycholog, překladatel, spisovatel a diplomat Michal Žantovský. Pane Žantovský, vítejte ve studiu.
2: Děkuji moc krát za pozvání, dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Muž, který stál po boku prezidenta Václava Havla, zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ve Spojených státech, Izraeli i Velké Británii a významně se podílel na utváření české zahraniční politiky po roce 1989. Budeme si povídat nejen o velkých dějinných okamžicích, ale také o osobních rozhodnutích, literatuře, diplomacii a o tom, jak se za poslední desetiletí proměnil svět kolem nás. V rozhovorech s vámi se dá dočíst, že u vás doma existovaly dvě úplně odlišné zkušenosti. Otec dlouhé roky věřil v ideál socialismu a maminka v sobě nesla trauma holokaustu. Jak vy vnímáte, že vás tyto osudy ovlivnily?
2: Tak určitě se mě to nejrůznějšíma způsobama dotklo a ovlivnilo mě to, i když jsem začal spoustu z té historie chápat až jaksi ve zralejším věku, ale je to, jak říkáte, můj otec byl předválečný komunista, takovej hodně neortodoxní. On se z té strany nechal pětkrát vyloučit, ale čtyřikrát ho tam vzali zpátky. Nakonec ho naštěstí naposledy vyloučili po únorovém převratu, takže s tím režimem jako režimem už neměl nic společného. Spíše naopak, ale v ty ideály asi věřil a jenom se domníval, že to vykonávají ti špatní lidé a nemravní lidé a vedlo to k nejrůznějším sporům, které jsme v mém dospívání spolu jaksi vedli, někdy docela ostrým sporům, jak to synové s otci dělávají, ale i z téhle historie jsem se hodně naučil. A maminka měla taky netypickou holokaustovou historii. Ona pocházela z pražské židovské rodiny a přežila válku na rozdíl od většiny vlastně jejího příbuzenstva v úkrytu se svou mladší sestrou u katolických jeptišek asi 40 kilometrů od Mnichova, to znamená těsně pod plamenem svíčky, napsala o tom knihu a i to samozřejmě jí na celý život ovlivnilo a ukázalo jí to, že není jediná perspektiva, ale různé perspektivy a že lidé jaksi nejsou kvalitní nebo morální podle toho, jestli jsou Češi nebo Němci nebo Židé, ale podle toho, jak se chovají před výzvami, které před ně život postaví.
1: Vaše maminka dlouho o válce téměř nemluvila. V jednom rozhovoru jste říkal, že děti přeživších podědili spíše ticho, nežli příběhy. Jak je to u vás? Co jste podědil vy?
2: Je to přesně tak. Já jsem tuto historii sbíral vlastně po kouskách. Ona tu knihu o té své zkušenosti napsala až někdy v polovině 60. let a jako mnozí lidé, kteří přežili holokaust, vlastně se s námi jako s dětmi o tu zkušenost nepodílela a vlastně nám, my jsme nikdy vlastně nevěděli, že tedy z poloviny z té maminčiny strany jsme jaksi židovského původu a vlastně nám to nikdy nikdo neřekl. Teprve když člověk dospíval, bylo mu nějakých 15-16, tak z nejrůznějších signálů z knih, který jsme měli doma, ze slov, které se doma používala a která se nepoužívala v rodinách mých kamarádů, nám najednou došlo, že máme i tuhle část jaksi rodiny a tyhle předky. A jak říkáte, není to zkušenost ojedinělá v řadě rodin z těch, kdo přežili holokaust. To bylo podobné například Madeleine Albrightová, jedna z těch nejvýznamnějších Češek posledního století, vlastně zažila úplně stejnou situaci ve své rodině a dozvěděla se o svém židovském původu až jako dospěla.
1: Vy jste vyrůstal mezi lidmi, jako byli Josef Škvorecký nebo František Kriegel. Vy jste poprvé pochopil, že lidé, kteří sedí u vás v obýváku, jsou mimořádné osobnosti.
2: Tak já jsem si všimnul už jako dítě, to pak jako mělo něco společného s tím objevováním té historie, že vlastně ti nejzajímavější lidé, kteří k nám chodí na návštěvu a kteří vyprávějí nejlegračnější historky a chovají se tak, že upoutají i pětiletého kluka, mají všichni na předloktí vytetované číslo. Jo. A to nikdy jsem neanalyzoval, jak to přesně, jak si souvisí, ale vím, že tenhle ten dojem jsem měl už jako malé dítě a díky vlastně povolání svých rodičů, maminka pracovala jako redaktorka literární a otec byl vlastně kurátorem Strahovské knihovny v Památníku národního písemnictví, tak jsem vyrůstal mezi literaturou, ale taky mezi literáty. A některý z těch jaksi méně příjemných vzpomínek mého dětství byly o tom, že jsme museli s tatínkem chodit na pohřby všech významných českých spisovatelů od Vítězslava Nezvala až a otec tam občas taky jaksi řečnil a někdy, když šel řečnit, tak mě vzal a posadil mě na klín tomu, kdo seděl vedle mě a v jednom případě se ukázalo, že to byl jaksi významný komunistický funkcionář Kopecký a já jako dítě jsem si pamatoval jedinou věc, že mu bylo hrozně cejtit z úst.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Kvůli Ginsbergovi vás vyhodili ze školy. Když se na to podíváte dnes, nebyl to vlastně váš první střet s tím, že totalita se nejvíc bojí představivosti a kritického myšlení?
2: Nebyl. I ten první
1: Kdy to bylo poprvé, ano.
2: Ten první zážitek byl v první třídě základní školy, na to nikdy nezapomenu, že mě to rodiče jako vždycky připomínali, kdy nám ta učitelka jaksi vyprávěla o tom, jak za všechno dobrý, co máme, vděčíme Sovětskému svazu. A já jako to šestiletý, přechytřelý, drzý dítě jsem se samozřejmě přihlásil a řekl jsem, prosím, tatínek říká, že to je daleko složitější. A už volali rodiče do školy, vyšetřovali a tak dále. Takže to byl můj první jako střet s autoritami a vlastně se mi to nikdy nepustilo. A potom zase v prvním ročníku na gymnázii, zase jako přechytřelej mladý intelektuál, mě napadlo, že tedy dáme dohromady se školním divadlem, který jsme měli na gymnáziu, takový pásmo poezie amerických býtníků. A co čert nechtěl, právě v té době přijel do Prahy nejvýznamnější z nich, Allen Ginsberg, kterého vyhostili z komunistického Československa kvůli údajnému obtěžování nezletilých chlapců, on byl homosexuál, že jo, a ta ředitelka té naší školy si to dala dohromady, jako že vlastně to divadlo je asi zástěrka pro nějaký homosexuální orgie, nebo tak, že mě bylo 14 let, já jsem pomalu ani nevěděl, co to je homosexualita. No tak jsem vylít ze školy, ještě asi tři další, díky sestře, která studovala na gymnáziu o 2 kilometry dál a byla naopak vzorná a dávaná za příklad, tak mě vzali na to gymnázium, takže mám i maturitu. No.
1: V rozhovorech mě pobavilo, když jste říkal, že vaše 7letá zkušenost psychiatrické léčebně vás připravila na styk s politiky a politickým prostředím. Jak to vnímáte z dnešního hlediska? Jsou někteří politici ve svém chování srovnatelní psychiatrickými pacienty?
2: Jenom drobně upřesním, ano. Jak si my si v těch profesích zakládáme na rozdílu mezi psychiatrem a psychologem.
1: Ano.
2: Psychiatr je absolvent medicíny, může předepisovat prášky.
1: Ano.
2: Psycholog je absolvent filozofické fakulty, nemůže předepisovat. Já jsem psycholog.
1: Jo? Tak vy jste byl psycholog. Ano.
2: Já jsem psycholog.
1: Ale bylo to psychiatrické léčebně.
2: Ale byla to psychiatrická léčebna v Bohnicích, výzkumný ústav psychiatrický. A já tohle to samozřejmě říkám napůl jako žert, ale napůl to říkám vážně, protože v politice to je nepominutelné, existuje více než normální koncentrace lidí s takzvanou hraniční osobností. Jo? To znamená lidí, kteří nějakým způsobem fungují a fungují mnohdy i jaksi normálně, ale v některých směrech se vymykají tý normální mentalitě a populaci a samozřejmě to především souvisí s takovýma věcma, jako je touha pomoci, zacházení s mocí, podezřívání ostatních, že vás chtějí o tu moc připravit a tak dále. A to jsou všecko jaksi symptomy, které se objevují i v těch skutečně klinických psychiatrických poruchách mezi pacienty, kteří jsou po léčebnách, ne nadarmo, v těch léčebnách je také celá řada lidí, kteří se považují za Ježíše Krista nebo Napoleona nebo Karla Marxe a tak dále. Jo? Čili já neříkám, že není rozdíl mezi tedy psychiatrickými pacienty a politiky, jenom říkám, že ta hraniční čára, že ta hranice je trošku rozostřená a není někdy jasné, na které straně se té hranice se zrovna nacházíme. No.
1: Vy říkáte, že člověk není tabula rasa a některé věci má prostě vrozené. Jak politika zacloumá s lidskou povahou? Jak s ní může zacloumat?
2: Jistě. Já jsem jako psycholog, já jsem působil hlavně v psychologickém výzkumu a v evolučně orientovaném psychologickým výzkumu, kde právě se hodně pracuje s některými vzorci chování, které jsme zdědili po svých zvířecích předcích a tak dále. A takové věci, jako je agrese, která je jaksi všeobecně přítomná mezi skupinově žijícími zvířaty, včetně člověka, teritorialita, bránění vlastního území, vlastního teritorieta, soupeření o příležitosti k rozmnožování, k potravě, k majetku, chcete-li tedy u lidí a tak dále. Jo, tak to jsou všechno jaksi typy chování, které politika může a má regulovat nějakým způsobem, abychom se všichni nepobili a nepovraždili. Jo, a tady demokratická politika jaksi zastupuje, jaksi představuje strašně důležitý faktor, který může hrozně věcem napomoc, ale současně taky může politika tím, že v těch lidech povzbuzuje ty naše instinktivní vlastnosti od těch předků, jako provokovat, stimulovat agresi, masový šílenství, různá fanatická hnutí, hejty, bubliny, jo? A tyhle ty věci. A pak se zpronevěřuje jako demokratická politika svému poslání a svému účelu a naopak jaksi přispívá k neštěstí a tragédiím mezi lidmi.
1: A když člověk vejde do politiky, jde vůbec zůstat věrný sám sobě, své původní ideji?
2: Já jsem měl to, myslím, výjimečný štěstí. To se opravdu nestává každý den, že jsem vlastně ten vstup do politiky jako takový zažil po boku Václava Havla. A Václav Havel, i když i on je někdy kritizován, že se jako politik, jako prezident, že se změnil a že přestal být věrný svým jaksi původním, přestal být sám sebou, tak já se domnívám, že to v zásadě není pravda, že on zůstával tím, jakým jsem ho znal, a ta pozoruhodná věc na něm byla, že on neměnil své chování podle situace. My všichni jsme zvyklí, že se chováme jinak, když jsme doma v rodině, když jsme v práci, když jsme na pivu mezi kamarády a tak dále. A Václav Havel byl naprosto autentický v tom, že se choval úplně stejně, když mluvil s anglickou královnou, nebo když seděl s náma na pivu, nebo když se zabýval nějakým politickým skandálem v Československu nebo v České republice. Jo? A to je schopnost, jak on říkal, žít v pravdě. To je schopnost, jak si zůstat sám sebou, která je hodně výjimečná. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Říkáte, že jste si s Václavem Havlem rozuměli mimo jiné kvůli hudbě, literatuře a zájmu o psychologii a psycholožky. Kdy jste poprvé poznal, že z kamarádství vzniká hluboký vztah založený na absolutní důvěře?
2: Já tyhle ty kategorické pojmy nerad používám. Psychologové jsou v tomhle tom strašně opatrný. Jako ten náš vztah s Václavem Havlem byl bezesporu blízký, byl bezesporu kamarádský, byl bezesporu založený na důvěře a na jaksi společných hodnotách a společných zájmech, ale nemluvil bych o něm jako o absolutním, že jsme taky v některých věcech třeba spolu nesouhlasili, někdy jsme se hádali, někdy jsme...
1: O čem jste se hádali třeba s panem Havlem?
2: No tak o věcech, které jsou méně důležitý a taky o věcech, které jsou důležitější. Ten nejzávažnější politický spor, který jsme jaksi spolu vedli, byl o tom, že já a někteří spolupracovníci další Václava Havla měli pocit, že by měl kolem sebe shromáždit nějakou organizovanou sílu, aby mohl účinněji působit na parlament a na vládu, že ta síla by mohla mít podobu nějaké buď politické strany, nebo koalice, nebo něco takového. A o tom jsme se přeli několik týdnů, dokonce jsme kvůli tomu zorganizovali, nebo on kvůli tomu zorganizoval v Lánech celý jeden víkend, kde jsme si přehrávali ty různé možnosti a nakonec v zásadě nám dal za pravdu, ale řekl, já nejsem ten typ člověka, který by tohle to dokázal, takže jako já to neudělám, jo. A to jsme zase museli respektovat my. No a na druhém konci toho kontinua jsme se přeli možná ještě ohnivěji o takový důležitý věc, jako bylo vaření, protože on rád vařil, to byl koníček jeho, já taky rád vařím, a vedli jsme strašlivý spory o to, jak se dělá správná česká svíčková, jestli se leje smetana do toho, do té omáčky zeleninový, anebo ta zeleninová omáčka. Do té smetany ono se to může zdrcnout, jak se říká, takže to není tak úplně malichernej spor, ale to tak někdy u mužů bývá, že si nejvíc zakládají na těch věcech, kvůli kterým je svět nezná nebo nehodnotí, a jako u Václava Havla to bylo řízení automobilů a vaření, jo, má své kritiky v obou těch směrech, ale hrozně si na tom zakládal, takže bylo lehké se o tom s ním pohádat.
1: Já se ještě posunu k vašemu diplomatickému působení. Vy jste psal, že Američané si tehdy často pletli Československo s Jugoslávií. Kdy se Česko podle vás dostalo do většího povědomí ostatních států? Kdy byl ten moment nejvýraznější?
2: No, ono nás to vrátilo o něco zpátky, protože jako Československo po sametové revoluci my jsme byli oblíbenci celého světa. Václav Havel byl prostě král, filozof, hrdina sametové revoluce. Tady nepadla ani rána, nikdo nikoho nemlátil, nikdo nikoho nevěznil, nepopravoval a tak dále. A my jsme měli pocit skutečně jaksi výjimečnosti, které jsme si snažili si užít anebo i využít pro zájmy té země. Jenomže potom v roce 1992 na konci jsme se rozdělili na Českou republiku a Slovenskou republiku, a teď zkuste v Oklahomě někde vysvětlovat, co je to Česká republika a jak se a co je to Slovenská republika a jak se Slovákia liší od Slovinska a Slovácka a tak dále, a máte problém, jo. Čili my jsme tu viditelnost, kterou jsme měli, do jistý míry jsme o ní přišli. Mně, já v té knize píšu i o tom, jak mě posílali na velvyslanectví dopisy adresované Republice Českého velvyslanectví a jak si se nějaký novinář mě ptal, jestli už ruský tanky dobily náš prezidentský palác, protože si plet Čečensko s Českem, jo, a tak dále, takže my jsme strávili hodně času, nejenom já, samozřejmě všichni, kdo tu zemi zastupovali a naši spolupracovníci tím, že jsme vlastně tu zemi museli vracet na mapu, jo, a to trvalo několik let a v některých ohledech to trvá dodnes a já jsem byl stejně jako Václav Havel přesvědčeným stoupencem názoru, že na té federaci bylo tolik dobrých věcí, že stála za to zachovat i navzdory těm problémům, který jsme měli a jedna z těch dobrých věcí bylo to místo na mapě, ten pojem toho Československa, který přece jenom se táhne dneska už století zpátky, to, že bychom byli dneska šestá nebo sedmá největší země, co se týče obyvatelstva Evropské unie, a ne 21. nebo 20. Jo? A to jsou všecko věci, které si normální člověk tak úplně nemusí uvědomovat, ale když, jak si se tou geopolitikou zabýváte, tak jako vidíte, v čem ten rozdíl je. No.
1: Čemu podle vás čelí současná mladá generace? A jak proti tomu bojovat?
2: To je hodně filozofická otázka. Těch problémů je celá řada, některý prostě souvisejí s technologiema a s sociálníma sítěma a tak dále. Ale jako psycholog já vidím jedno nebezpečí hrozně v tom, čemu se říká složitý podnětový pole. Jo? Naši předkové měli ten život svým způsobem hrozně jednoduchý, protože měli několik málo priorit, několik málo úkolů, několik málo možností, mezi kterými si vybírat a bylo poměrně jednoduchý se nějak na to adaptovat. Jo? Ta současná generace má bezpočet, jak si příležitostí, možností, hrozeb, nebezpečí a příležitostí. Myslím si, že má potíže si vybírat z těch podnětů, které před ní jsou. A to je pochopitelně problém taky vzdělání a výchovy, aby se učili v tom poli orientovat, jo? Jako se učí být fiskálně gramotní a internetově gramotní, tak myslím, že trošku zanedbáváme tu sociální gramotnost, ale já jsem si jistý, že to zvládnete.
1: No jak se proti tomu bránit nejlepším způsobem? Co byste poradil mladému člověku, který se snaží se zorientovat trošku? Víc číst, míň koukat na internet?
2: Vy jste už použil ten termín kritický myšlení. Kritický myšlení je nejmocnější zbraň proti všem podvodům, lžím, svodům a dalším podobným nebezpečím, ale aby se člověk naučil používat kritický myšlení, tak k tomu musí skutečně číst, musí si hledat data, musí si
1: ověřovat
2: data a nesmí se směřovat prostě s tím, co mu někdo řekne, jako se skutečností, protože to může být úplně jinak.
1: Já vám velmi děkuji za milý rozhovor a popřeji vám krásný zbytek dne. Díky, že jste přišel.
2: Já moc děkuju.
1: Mým dnešním hostem byl Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: CHEP pokračuje v revitalizaci vnitrobloku panelového sídliště Spáleniště. Vloni v Česku pracovní úraz utrpěl přes 630 tisíc lidí. Nafta týden po konci vládních cenových stropů v průměru zdražila o 3 koruny. Zítra čekejte skoro jasno až oblačno a teploty do 27 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. V Chebu pokračuje další etapa úprav vnitrobloku panelového sídliště Spáleniště. Za práci radnice zaplatí asi 50 milionů korun. Revitalizace se týká zeleně a především vzniku nových parkovacích míst. V lokalitě zvané Za vesmírem jich vznikne 140, říká místostarosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj.
2: Tato lokalita nebyla určena původně pro parkování a my z ní teď parkoviště uděláme, ale zároveň to bude jako revitalizace celého toho bloku, takže tam budou i odpočinková místa, lavičky a podobně. Práce byly zahájeny na jaře letošního roku a měly by na jaře příštího roku být dokončeny.
0: Více než 630 tisíc pracovních úrazů loni řešili zaměstnavatelé se svými zaměstnanci. Meziročně jich přibyly téměř 200. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují i brigádníky. Ti se podle Státního úřadu inspekce práce nejčastěji zraní v létě a mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. O tom, zda utrpěli pracovní úraz, tak i u brigádníků rozhoduje zaměstnavatel, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
3: To znamená, pokud zaměstnavatel se rozhodne, že to není pracovní úraz, tak zaměstnanci zbývá jediná věc, a to obrátit se na soud. Samozřejmě může podat podnět na inspekci práce, nicméně o tom, zda je nebo není pracovní úraz, tak rozhoduje soud.
0: Posud od inspekce práce ale brigádníkovi může u soudu pomoct. Data o tom, kolik pracovních úrazů ročně utrpí brigádníci inspekce práce, nemá. Průměrná cena nafty týden po konci vládních regulací stoupla o 3 koruny. Za 1 litr teď řidiči v Česku průměrně zaplatí 43 korun a 77 haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena za litr benzínu od minulého pondělí do neděle stoupla o 67 haléřů na průměrných 42 korun a 32 haléřů. Ministerstvo financí teď cenové stropy u pohonných hmot obnovit neplánuje. Sleduje ale ceny a marže čerpacích stanic. V Rumunsku dnes znovu zasahovaly letouny F-16 kvůli ruskému dronu. Vzlétly ze základny na jihovýchodě země. Bezpilotní letoun, který později přeletl hranici na Ukrajinu, ale letadla nezničila. Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. Od pátku do neděle rumunská letadla zneškodnila 3 drony, které vletěly do vzdušného prostoru země. O jeho narušování informuje Rumunsko v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajinu opakovaně. Rumunsko s Ukrajinou sdílí asi 650 kilometrů dlouhou hranici.
1: Sport.
0: Fleretista Alexander Šupanič je po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře světovou jedničkou. Do čela žebříčku Mezinárodní federace postoupil z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu. V soutěži žen dnes Michaela Ileková skončila v prvním kole. V kvalifikaci přitom neprohrála ani jeden ze 6 soubojů.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, postupně bude převažovat skoro jasno nebo polojasno. Nejnižší teploty 13 až 10 stupňů Celsia, na horách 12 až 9. Zítra čekejte skoro jasno, přes den bude přechodně až oblačno. K večeru se opět obloha vyjasní.

0: Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 20 až 23, povane slabý proměnlivý přes den mírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Autobus s dodávkou havaroval na silnici 222 v Počernech na Karlovarsku a v Horní Blatné také na Karlovarsku v Hamerské ulici u křižovatky s Perningskou narazilo osobní auto do zdi. Komunikace je neprůjezdná.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Přesný čas 14 hodin a 5 minut začíná pondělní dobré odpoledne s datem 27. července a i tento týden pro vás máme zámecké léto, naše putování po zámcích Čech, Moravy a Slezska. Za chvíli to bude dnešní zastávka s Františkem Kinským. No a naším dnešním tématem dnes budou také mniši z cisterciáckého řádu, kteří přišli do Plas a to už ve 12. století. No a protože tehdy nosili bílý oděv, říkalo se jim bílí mniši. V klášteře měli i takzvaný biliardový salon, kde se mohli bavit. Vyráběli také sladký prášek na zažívací potíže, který pak vyvážili do celé Evropy. Více o tom po půl třetí. Teď si dáme písničky, které nestárnou a já vám za nás všechny přeji příjemný poslech a hezké odpoledne s rádiem vašeho kraje.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Je tam v tom těž Pavol Habera a skupina Tým na Českém rozhlase Karlovy Vary. Kdo z vás je v tomto čase, tak my v tom lítáme s vámi. Jestli jste v práci, přejeme vám, ať vám to s námi hezky utíká, jde od ruky, ať už děláte cokoliv. Kdo z vás není v práci, má volno, tak si ho užívejte v klidu a v pohodě. Kdo vyráží na dovolenou, tak přejeme příjemný čas. Celé prázdniny vás zveme na naše památky. Zámecké léto vám nabízí různé zajímavosti z jednotlivých šlechtických sídel. Kam se podíváme dnes, tak to vám právě teď poví náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na výlet na Jižní Moravu, kde na Hodonínsku stojí zámek Milotice. Krásná renesanční stavba byla později barokně upravena. Zdejší kastelán napsal také slavnou knižní ságu o aristokratce. Více nám prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Na nádvoří Milotického zámku nás vítá příjemná atmosféra i včetně hudebního podkladu a také zástupce kastelána Václav Lunga, ve kterém období se ocitáme.
4: No, Milotický zámek je spjat s rodem Šerény, původně maďarské šlechtické rodiny. A byl to Karel Antonín Šerény, který zdejší zámek mezi lety 1719 až 1743 přestavěl do té dnešní podoby. Ale my se tady snažíme prezentovat, ukazovat vlastně ducha, atmosféru poslední rodiny Ladislava Sajlerna, který tady žil mezi lety 1916 až 1945.
3: Ruch nádvoří utichá, my se dostáváme do stupní schodišťové haly, říkám to správně?
4: Říkáte to správně, ano. Je tady schodiště z roku 1725, které vyhotovil brněnský sochař Johann Christian Prebstl. To schodiště má mimo jiné takovou zajímavost, zvláštnost, že je vyrobené ze dvou různých materiálů. Do prvního patra je to kámen, do patra druhého dřevo. A nad schodištěm je freska z roku 1741 od brněnského malíře Josefa Tadeáše Rotra, která má oslavovat toho stavitele zámku Karla Antonína Šerényho jako mecenáše umění a kultury.
3: Vcházíme do noblesních prostorů. Kde se nacházíme teď?
4: Tady ta první místnost, to byl takový dětský pokoj, kde vždycky v té první polovině 20. století začínalo vyučování čtyř dětí posledního hraběte, které můžete vidět třeba tady na fotografiích na klavíru. A tady vlastně hovoříme, co se děti učili, jakým způsobem byly vychovávány a tak dále. My vlastně v té prohlídkové trase ukazujeme každodenní život toho posledního hraběte a jeho rodiny, kteří tady do toho roku 1945 žili.
3: Z dětského pokoje procházíme pracovnou hraběnky, také jídelnou nebo pracovnou hraběte, kde je také knihovna a dostáváme se do nádherně vymalovaného reprezentačního sálu.
4: Tady tento sál byl freskou vyzdoben v roce 1725. Autorem této malby je brněnský malíř František Řehoř Ignác Eckstein, který to dokonce považoval za své životní dílo. A tady tato freska vypráví o historii rodu Šerény, těch stavitelů Milotického zámku, někdy od těch mýtických začátků v 10. století až teda po současnost Karla Antonína Šerényho, toho stavitele zámku, kterého můžete vidět na rozměrném portrétu po vaší pravé ruce.
3: Při průchodu interiéry zámku nelze si nevšimnout okny také nádherného zámeckého parku.
4: K Milotickému zámku patří rozsáhlé zahrady, které tady vznikaly už vlastně s přestavbou zámku od roku 1716. A jak tady vidíte, tak v zámeckých zahradách se procházejí lidé v dobových kostýmech, takže když sem k nám na zámek přijdete, tak se můžete obléknout do těchto šatů a okusit atmosféru šlechtického sídla i tady po této stránce. A všechny vás srdečně sem k nám do Milotic zveme.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Milotice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Tunisu zemřela za podivných okolností česká turistka. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Spojení škodolivým osudem. Pierre Richard jako zoufalý a Gérard Depardieu jako napravený bankovní lupič v komedii Uprchlíci. A ČT Art uvede unikátní záznam legendární hry V plus V a Osvobozeného divadla s Janem Verichem a Miroslavem Horníčkem. Těžká Barbora. Pondělní večer s Českou televizí.

0: Žádný strach, Jiří Korn na Českém rozhlase Karlovy Vary. Kdo z vás by rád dnes někam vyrazil a ještě neví kam, nemá žádný program, tak žádný strach, máme pro vás kulturní pozvánky.
1: Tipy pro volný čas.
0: Celé léto je pro vás připravená vyhlídková jízda autovláčkem Karlovými Vary a vy se můžete nejenom tady projít, ale i projet po lázeňském centru Karlových Varů. Během této vyhlídkové cesty můžete vidět ta největší lákadla tohoto největšího českého lázeňského města. Autovláček jezdí až do 17.50, cesta trvá 40 minut a nastoupit je možné třeba u hlavní pošty, tržnice nebo na divadelním náměstí. A kdo z vás rád paličkuje, tak dobře poslouchejte, dnes je připravený kurz paličkování a to až do 18 hodin v městské knihovně v Ostrově. Na kurzu si můžete vyzkoušet základy této jemné ruční techniky, vytvořit si vlastní paličkované výrobky, k dispozici budete mít potřebné herdule, paličky, špendlíky, háčky i odbornou literaturu, tak určitě neváhejte, využijte příležitost. V Karlovarském kulturním a kreativním centru Varieté ve čtvrti Stará Role je pro vás připravená výstava s názvem Za hranicemi hluku. Své obrazy tam aktuálně vystavuje výtvarnice Lorraine Arcy. Pochází z Filipín a v současné době působí v našem hlavním městě v Praze a v Karlových Varech. V Mariánsko-Lázeňském domě Chopin si dnes můžete prohlédnout cyklus Miroš Volíka, nazvaný Dobrodružství s fotografií. Autor patří mezi nejvýraznější představitele československé inscenované fotografie a slovenské nové vlny. Park Bohemenium v Mariánských Lázních vás zve k prohlídce nejznámějších modelů českých památek. V areálu můžete vidět třeba zmenšeninu hradu Karlštejn, rozhlednu Ještěd nebo Mariánsko-Lázeňskou kolonádu nebo třeba krásný zámek Červená Lhota. V parku jsou k vidění také zvířátka. A v Karlových Varech si také můžete prohlédnout zvířátka, konkrétně pestrobarevné motýly z celého světa od Thajska až po deštné pralesy Jižní Ameriky, a to v motýlím domě na karlovarské rozhledně Diana. A k návštěvě vás také láká i hrad Loket. Prohlédnout si tam můžete třeba vězení s expozicí útrpného práva. V budově markrabství je vystavená originální část loketského meteoritu, který patří k nejstarším nálezům svého druhu na světě. Tak tolik dnešní pozvánky pro vás, pro váš volný čas. No a samozřejmě my vám hrajeme dál, budeme vás bavit, informovat. Teď jsou to písničky, které nestárnou, no a za malou chvíli vyrazíme do Plas.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Dnešní rubriku Náš příběh věnujeme cisterciáckým mnichům. V roce 1145 přišli tehdy do Plas, postavili tam klášter a začali kultivovat okolní krajinu. Zůstali tam do doby, než klášter v roce 1785 zrušil císař Josef II. Pozůstatky jejich činnosti ale můžeme obdivovat dodnes.
2: Teď jsme v budově konventu Plaského kláštera. Nejníž co to jde, jsme u samotných základů stavby, barokní stavby, a jsme u kontrolního vodního zrcadla, kde se dodneška čtyřikrát denně kontroluje výška hladiny, teplota a kvalita vody.
3: Vysvětluje kastelán Plaského kláštera Pavel Duchoň. No, jak je na tom hladina vody teď?
2: Je na tom tak, jak má. My musíme vlastně hlídat její rozmezí tak, aby jí nebylo příliš moc a nebo příliš málo. Ale nesmí překonat 70 cm, což teď konc nemá, a je to všechno v pořádku.
3: Teda tady je zima.
2: Čtvrt roku zima, čtvrt roku chladno. Plaský klášter stojí na vodě. Cisterciáci obecně byl řád, který uměl fantasticky nakládat s vodou. Vznikl tady unikátní vodní systém, založený na 5103 dubových pilotách, což se snažíme návštěvníkům ukazovat během speciálních prohlídek.
3: Průvodkyně Monika Tuková právě odevírá dveře a tady už jsou mnišská roucha.
4: Nacházíme se v šatně. Je to místnost, která je součástí i prohlídkového okruhu, a my tady návštěvníkům představujeme mnišské hábity. Jsou to bílé kutny, je jich tady zhruba 20 pověšených, s tím, že v době kláštera těch hábitů tady mohlo viset až 60, což zhruba odpovídá počtu mnichů, který tady v té době žil. Jsou to čisté bílé kutny, cisterciáci byli známi jako bílí mniši, a je to slavnostní oděv.
3: Jak se mniši bavili, pokud tedy vůbec se mohli nějak bavit?
4: Tady třeba přímo v konventě v Plasích je dochovaná místnost, která byla biliárovým salonem, takže tady měli kulečník, máme dochované z inventářů, že ten kulečník měl bílé sukno, měl 11 tak, takže mohl hrát možná až 11 hráčů, a byla to místnost, kterou vlastně mohli navštívit v rámci svého osobního volna.
3: Tak, a teď jsme kde?
4: Vstoupili do separací, nebo taky by se dalo říct vězení. Nicméně tyhle ty tři místnosti, máme zprávu o tom, že byly použité jenom jednou. A v té zprávě, která se zachovala, se mluví o dvou mniších, kteří chtěli zavraždit opata. A to se provalilo ještě v rámci příprav, tak byli sazeni tady do vězení.
3: Tady před námi je jáma, která vede dost hluboko.
2: Vede hluboko asi přibližně 3,5 metru.
3: Doplňuje znovu kastelán Pavel Duchoň.
2: Jsou zprávy o tom, že takový mnich, který se extra protivil nějakým nařízením opata nebo byl extra spupný, tak ho přivázali na žebřík, šoupli ho tady dolů do této kopky. Byl přibližně po pás ponořen do vody, která má neustále kolem 8 stupňů. Je to voda spod základů této budovy, a zaklopili ho na chvíli kamenem. Pak byl se vytažen zpátky sem do temnice, do té prostory, která je tady nahoře, a tady se odpikával zbytek trestu.
4: Tady ve stěně vidíme dřevěný otáčivý turniket, tím se podávalo jídlo. Sem do vězení, tak aby předání toho pokrmu proběhlo bezkontaktně, takže ten člověk uvnitř byl opravdu izolovaný.
3: Vysvětluje průvodkyně Monika Tuková. Je tady v Plasích něco typické pro cisterciáky, co třeba není na jiných místech, kde také žili a působili?
4: V Plasích v době barokní vznikla poměrně slavná lékárna, kde se vyráběl plaský prášek, to byl takový lék na zažívací potíže. Měl sladkou chuť, tím byl oblíbený. Plaský prášek se stal fenoménem po celé Evropě, byl vyvážen daleko a ta výroba skončila se zrušením kláštera.
3: A co způsobovalo tu sladkou chuť?
4: Recept na plaský prášek se zatím nenašel, tak z čeho se přesně skládal, to těžko říct.
3: V klášteře můžete navštívit několik prohlídkových tras, na vodní systém je ale potřeba se objednat. Z Plas na severním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: zasažen.
1: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: Jako každý všední den od pondělí do pátku je tu pro vás v tomto čase připravená rozhlasová inzerce. Tak připomínám, telefon sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu a ten je 221 55 37 37. Nabídky, poptávky můžete také i posílat na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Veškeré inzeráty spolu s vámi vyřídíme, tak se toho nebojte, 221 55 37 37. Přesný čas 14 hodin 50 minut. Můžete s námi nejenom řídit vaše hodinky, ale také i to, co můžete ve vašem životě prodat nebo naopak sehnat, protože pro vás je tu připravený časový prostor pro inzeráty, tak využívejte, tento prostor je jenom váš. A samozřejmě i spolu s námi můžete třeba sehnat něco, co se vám dlouhodobě nedaří, nebo naopak prodat něco, co se vám dlouhodobě nedaří prodat. Třeba právě touto cestou se to podaří, budete mít štěstí, můžete nabídnout samozřejmě spoustu věcí, to už je čistě na vás, také spoustu činností, nějakou pomoc, ale připomínám, že nic z toho nesmí souviset s vašimi obchodními aktivitami. Myslete na to, mělo by vám v rámci našeho vysílání být 18 let, takže do 18 let prosím vás vždycky s dospělým. No a v rámci jedné rozhlasové inzerce nabízejte maximálně 3 věci najednou. Ve vysílání společně s námi náš dnešní první inzerent nebo inzerentka. Hezký den.
4: A dobrý den, prosím, paní redaktorko. Já bych rádio a prodali bychom sekačku zánovní, bylo s ní asi dvakrát sekáno a je to elektrická, je velmi lehonká, slyšíme se, jo?
3: Ano, slyšíme, já vám dávám prostor, mlčím, poslouchám.
4: Jo, a má boční výhoz trávy a poseká i 60 cm všechno možného trávu. Potom sazenice malin, velkoplodých robusy a dále gramofonové desky, populární hudba, jako je rocková hudba, Olympic, Beatles, je tam prostě úplně všechno. Na telefonním čísle, ještě můžu do třetice, Madonky na sametkách, starožitnou bižuterie, náušnice, všechno na telefonním čísle.
3: Bylo to teda do čtyřice nebo do čtyřice? Bylo to do třetice?
4: Jo, dobře. 720, jo, dobrý. 722 249 923. Opakuji 722 249 923. Tyto věci jsou velice zachovaly a je to z dědictví. Mm-hmm. Jo, takže děkujeme, nashledanou.
3: Mějte se hezky, děkujeme za nabídku, krásný den,
4: naslyšenou. Já vám taky.
3: Tak výjimka trošku, jsem udělala výjimku dneska ve vysílání, ale myslete na to. Je to kolegiální a máme to tak nastavené, jsou to pravidla, tak je dodržujte prosím pěkně. Tak připomínám telefon 221 55 37 37, věk 18 let a více. Můžete cokoliv nabídnout v rámci našeho vysílání, cokoliv potřebujete prodat nebo sehnat nebo darovat pouze za odvoz. Je to čistě na vás, ale prosím pěkně dodržujte ty podmínky. Hezký den ve vysílání. Vítám našeho dalšího inzerenta.
5: Dobrý den, já nabízím na A2 Audinu elektrony s novými letními gumami. Uh-huh. Moje číslo je 37 640 827. Děkuji, přeji krásný den.
3: Řeknete nám ještě prosím pěkně, z jakého místa voláte?
5: Klášterce nad Ohří.
3: Z Klášterce. Moc zdravíme do Klášterce. Já zopakuji váš telefon. Kontrolujte mě, prosím pěkně. 777 640 827.
5: Ano, děkuji.
3: Také naslyšenou, krásný den.
5: Naslyšenou.
3: Vysílání společně s námi ještě jeden inzerent. Dneska hezký den, vítejte.
6: Dobrý den. Já bych sem prodala disky na Škodovku 6J x 15H2. A je to z Františkových lázní. Mm-hmm. Řeknu telefonní číslo. Mm-hmm. 775 186 009.
3: Já zopakuji i váš telefon, prosím o kontrolu 775 186 009 a voláte z Františkových Lázní.
6: Ano, děkuji, nashledanou.
3: My také děkujeme, naslyšenou, krásný den. Krásný den vám všem a rozhlasová inzerce tu pro vás bude opět zítra ve stejném čase, tak můžete třeba vy.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet, jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Skalná u Chebu pokračuje v modernizaci základní školy. V Chodově na Sokolovsku se podařilo městské policii doplnit stavy strážníků. Vláda schválila možnost online registrace vozidel. Zítra čekejte skoro jasno až oblačno a teploty do 27 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Na základní škole ve Skalné u Chebu pokračuje rozsáhlá oprava zaměřená na energetické úspory. Dělníci v budově dokončují bourací práce a začínají připravovat nové rozvody, zateplení i novou vzduchotechniku. Pokračuje nezávislá starostka Rita Skalová.
4: Aktuálně realizujeme investiční akci energetické úspory základní školy Skalná za přibližně 36 milionů, na kterou jsme obdrželi dotaci z programu OPŽP od Ministerstva životního prostředí ve výši více než 17 milionů korun.
3: Město navíc získalo schválenou dotaci přes 630 milionů korun z fondu IROP. Využije ji na rekonstrukci a vybavení 8 učeben. Pěší hlídky městských strážníků se opět vrátily do ulic Chodova na Sokolovsku. Městské policii se totiž podařilo obsadit všechna tabulková místa. To umožnilo posílit dohled nad veřejným pořádkem a zvýšit přítomnost strážníků přímo mezi obyvateli. Stejně tak se opět lidé můžou setkávat se strážníky na kolech.
5: Chodov, stejně jako řada dalších měst, měl nedostatek strážníků, proto v loňském roce zintenzivnil svoji náborovou kampaň. V současné době působí u městské policie celkem 16 strážníků rozdělených do 4 směn. Tým pak dále doplňují dva asistenti prevence kriminality, velitel městské policie, jeho zástupce a preventista. Z Chodova na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
3: Řidiči by si mohli od příštího roku registrovat svá auta online. Počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který dnes schválila vláda. Registrační značky by nově lidem chodily přímo do výdejních boxů. Novela počítá taky se jejich přenositelností při koupi jiného auta. Pokud by auto někdo ukradl, automaticky by se pak vyřadilo z provozu. Veškerou agendu by lidé vyřizovali přes portál dopravy, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
6: Přes portál dopravy úplně nově budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol, novou registrační značku a doklady při jejich ztrátě nebo cizení, dočasné vyřazení vozidla z provozu nebo třeba vývoz vozidla.
3: Novela bude fungovat postupně. Většina změn nabyde účinnosti v polovině příštího roku. Zbylá ustanovení pak od roku 2028. Obětí sobotního teroristického útoku v Berlíně byla žena z Polska. Oznámil to dnes berlínský primátor Kai Wegner. Mluvčí polského ministerstva zahraničí Maciej Wejwór to na síti X potvrdil a vyjádřil soustrast pozůstalým. Žena zemřela při účasti na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin. Do davu tam vyjelo auto, které dalších 29 lidí zranilo. Podezřelého útočníka později německá policie zastřelila.
2: Sport.
3: Tenistka Barbora Krejčíková dál stoupá světovým žebříčkem. Po nedávném titulu v Aténách a následné sobotní účasti v semifinále turnaje v Praze jí nově patří 25. místo. Krejčíková se dotáhla na Marii Bouskovou, která o body přišla poté, co neobhájila titul v Praze. V elitní stovce se drží 9 Češek. Nejlepší z nich je aktuálně 6. Karolína Muchová. Těsně za ní je wimbledonská šampionka Linda Nosková. V mužském žebříčku zůstal nejlepším českým tenistou 12. Jiří Lehečka. Světovými jedničkami jsou Běloruska Sabalenková a Ital Sinner. Pořadí deblistek dál vede Kateřina Siniaková.
2: Počasí.
3: V noci bude polojasno až oblačno, postupně bude převažovat skoro jasno nebo polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 10 stupňů Celsia. Zítra čekejte skoro jasno, přes den bude přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách 20 až 23. Povane slabý proměnlivý, přes den mírný severozápadní vítr a biozátěž bude mírná na stupni 1.

0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 222 v Počernech na Karlovarsku boural autobus s dodávkou a v Horní Blatné na Karlovarsku v Hamerské ulici u křižovatky s Perningskou mělo nehodu osobní auto a narazilo do zdi. Komunikace je neprůjezdná.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pět a půl minuty po 15. hodině po zprávách s Matějem Štechem pokračuje pondělní dobré odpoledne se Zlatou Kinskou. Já vám za náš vysílací tým přeji příjemný poslech s rádem vašeho kraje. Mezinárodní filmový festival sice skončil už před dvěma týdny, ale pro Karlovy Vary práce s ním spojené stále pokračují. Třeba v obnově městské zeleně. Například trávník ve Dvořákových sadech by mohl být opět upravený za několik týdnů. Podrobnosti uslyšíte v reportáži pár minut po půl čtvrté. No a je doba dovolených, tak se budeme zabývat i tímto tématem, přiletět jenom s pár kufry, ale pak pohodlně procestovat celou zem, to vám na dovolené může umožnit pronajmutí auta. Čeho se přitom ale vyvarovat, aby objevování historických měst nebo exotické přírody neskončilo se slzami na tváři, to si povíme už za malou chvíli. Zůstaňte s námi, jsou tu pro vás písničky, které nestárnou. Klidný poslech.
0: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Jak svobodně procestovat cizí zemi, na někoho se nevázat, nebýt závislý na jízdních řádech nebo na přesném plánu cestovní kanceláře. Jednou z možností je půjčit si v dané zemi auto a s ním projet místní cesty a objíždět památky. Aby se z půjčení auta ale nestala noční dovolenková můra, musíme si dát na spoustu věcí pozor. A my si právě o tom teď popovídáme s editorkou vysílání Danou Jelínkovou. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Dano, jak se tedy připravit na půjčení auta? Co si musíme zkontrolovat nebo vyřídit už před odjezdem?
1: Plánování a příprava je při pronájmu auta klíčová. Samozřejmě můžeme na dovolené přijít do první půjčovny na letišti, kterou potkáme, ale plánováním se můžeme vyhnout velkým potížím. Nejdřív tedy vyhledáme vhodnou společnost, kterou si ověříme například pomocí recenzí na internetu. Zkontrolujeme taky třeba otevírací dobu, aby kancelář nebyla zavřená v případě našeho zpoždění nebo naopak při plánovaném návratu. Další aspekt dodává místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.
2: Čím je to menší půjčovna, tak sice může mít lepší cenu, ale může se stát, že přijedete na místo a auto nebude nebo bude v jiném provedení, než jste si objednali a tak dále.
1: Jan Papež taky upozorňuje, že pobočky jedné velké nadnárodní společnosti můžou v každé zemi fungovat odlišně a i pravidla půjčování můžou být jiná. Pak je důležité rozmyslet si, jaké auto si chceme pronajmout. Nejen kolik nás jede, kolik máme zavazadel, ale i kam s autem pojedeme nebo jaké jsou v dané zemi cesty. Jinak budeme vybírat vozidlo pro cestu po historických městech s úzkými uličkami a jinak pro cestu divokou přírodou.
0: Jak je to s platností řidičského oprávnění?
1: Kromě cestovního dokladu a českého řidičského průkazu musíme myslet i na mezinárodní řidičský průkaz. Existují dva typy podle dvou mezinárodních úmluv a záleží na dané zemi, který typ uznává. V Evropské unii by cestovateli měl stačit český průkaz, praxe ale může být podle Jana Papeže odlišná.
2: Třeba na jihu Španělska při téměř každém převzetí auta chtějí mezinárodní řidičák a to jsme v Evropské unii. Vy pak přijdete do ty půjčovny a tam to po vás nějaký Luis chce a co Luisovi vysvětlíte? Že evropský pravidla jsou takový, tak co Luisi blbneš? On vám řekne, no hele, já ho chci a nazdar. Chceš auto? Dej řidičák.
1: Další podmínkou pro pronájem auta je pak kreditní karta. Pozor, většinou máme ve svých peněženkách kartu debetní, kterou ale půjčovna velmi často nepřijme. Je proto nutné vyřídit si právě kreditní kartu, která pak funguje jako záruka pro provozovatele, pokud by se s autem něco stalo.
0: Další věc, na co myslet, když si sjednám pojištění?
1: Vlastimil Divoký z pojišťovny Ergo upozorňuje, že pojištění odpovědnosti, které si můžete sjednat jako součást cestovního pojištění, na řízení auta v zahraničí nestačí.
3: Z téhleté běžné odpovědnosti případ, kdy řídíte auto a něco způsobíte, nehradí. To je výluka naprosto u všech, jakékoliv řízení motorového vozidla. Na to je ale úplně jiné pojištění.
1: A tady máme dvě možnosti. Buď pojištění, které je součástí půjčovného, a nebo k tomu speciální připojištění od některé z českých pojišťoven. Pokračuje Jan Papež.
2: Ty pojišťovny jsou bezpečnější pro vás než pojistka, která je u auta. Takže tam bych minimalizoval ty výdaje za tu pojistku. Vždycky tam nějaká bude. A připojistil bych to tou pojistkou, která je vedle.
0: Tak papírování máme vyřešené, už před námi stojí naše auto. Na co si musíme dát pozor teď při přebírání?
1: To je dobrá otázka. Vozidlo před převzetím musíme důkladně a ze všech stran, zvenku i zevnitř zkontrolovat a prohlédnout. Nejlepší je ho vyfotit nebo natočit si video, a to přímo s technikem, který nám auto předává. Toho musíme upozornit, pokud najdeme nějaké poškození, třeba odřené nebo promáčknuté plechy, poškozená skla nebo třeba i znečištěný interiér vozidla. To proto, aby nám pak půjčovna takové poškození, které jsme ale nezpůsobili, při vracení auta nenaúčtovala. Pak už můžeme vyrazit za dobrodružstvím.
0: Tak přejeme šťastnou cestu. S informacemi spojenými s půjčováním auta v cizině byla ve studiu editorka vysílání Dana Jelínková. My ti děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Zakázané uvolnění a Michal Hrůza na Českém rozhlase Karlovy Vary. Posekat, provzdušnit, pohnojit a pravidelně zalévat. Taková je teď práce zaměstnanců lázeňských lesů a parků na trávnicích v centru Karlových Varů. A to právě v místech, kde posedávali filmoví fanoušci a také tam, kde stály různé stany a stánky během festivalu. Ten trval 9 dní. Obnova zeleně ale potrvá několik týdnů.
1: Peťo, prosím tě, tak posekáš ty dvořákovy sady, jak tady máme ty vzrostlejší kousky té trávy, ať to potom můžeme projet těma nožema pro to prozdušnění toho trávníku. Po tom festivalu, víš, jak je to zvalkovaný, tak ať tomu zase dáme vzduch do kořenu a může tam propíst voda.
2: Dobře.
3: Pane Petře, vy pracujete v lázeňských lesích a parcích, než sednete na stroj, který bude sekat trávu tady ve dvořákových sadech. Je to přece jenom to sekání trošku složitější po festivalu, protože ta tráva přece jenom je trošku zválená, ano. Lidé tady byli.
2: Leží ta tráva a je potřeba dodržovat tak nějakou vejšku té trávy, aby nám ta tráva nezasychala, když je velký vedro, sluníčko, že se nastavím na sekači 9 cm a budu sekat.
3: Jak to vidíte, přece jenom pořád ta tráva ještě leží a je potřeba to ale sekat.
2: Je potřeba
3: to sekat,
2: ano, určitě. Teďkon je potřeba to posekat kvůli tomu, abych mohl přijet ze strojem, abych tu trávu mohl proříznout, aby se provzdušnila. Když se dávaly deky, sedaly si, léhaly si, takže ta tráva leží, takže teďkon potřeba ji nakypřit. Se zpamatuje, dostane i zelenou barvu a bude to lepší.
3: Monika Jarošová, zahradnice ve společnosti Lázeňské lesy a parky. Jak dlouho bude trvat, než se ta tráva dostane do normálu? Právě po filmové přehlídce, po tom, co tady lidé seděli, dělali si pikniky a tak dále.
1: Vždycky záleží na tom počasí. Teď nám bylo teda dopřáno ochlazení a nějaký deště, takže si myslím, že to nastartování ty trávy znova by mohlo, už teď je prostě vidět, že je zelenější, že už se zpamatovává. Závlahy už jsou vlastně v provozu. Závlahy jsou vždycky u festivalu vypnutý, takže to nám to trošičku jako stěžuje. Prořízneme trávník, nahnojíme trávník, vyčesáme a pak to bude už záležet na tom počasí.
3: To znamená, že ta péče teď o ten trávník je daleko větší než třeba v jiných měsících.
1: No, ano, po tom festivalu musíme dát takovou tu spruhu a celou tu péči, co ten trávník potřebuje třeba jako po zimě, takže ho startujeme vlastně na novo.
3: Může se stát, že zůstanou třeba některá místa poničená, že musíte tu trávu zasadit znova?
1: Jo, určitě. Pak uvidíme ty holý fleky a to zasejeme, to dosejeme novým travním semenem.
3: Ta závlaha je důležitá asi,
4: no. Kvůli tomu, aby byly trávníky tak, jak mají být, prostě správně, aby neuschly úplně.
3: Říká Ladislav Kokštejn ze společnosti Lázeňské lesy a parky v Karlových Varech.
4: No a musí se to taky vyzkoušet, jako jestli to ty hosti tady třeba někde neukopali a tohle to. No.
3: To se uvidí ještě.
4: To se ještě pozná, no.
3: Jak často pouštíte tu závlahu tady?
4: No, prostě jde každou noc, no, od těch 25 minut ve 2 v noci a to se samo pustí a samo se to zase vypne. No.
3: Než bude trávník v dobré kondici, tak to potrvá zhruba měsíc. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Obyčejná slůvka Lenka Filipová a Jindra Malík na Českém rozhlase Karlovy Vary v posledním závěru textu zazněla slova Mám tě rád. Kdo z vás má rád naše soutěže, tak volejte do studia. Připomínám telefon do studia 221 55 37 37 a dnes to bude taková vzdělávací výhra. První republika dnes mnohým evokuje idylickou dobu demokracie, elegantních šatů, účesů a krásného umění. Zároveň to bylo období mnoha rozporů, sociálních a národnostních problémů, ale i politického hašteření. Herci Jiří Vyorálek, Jana Streková a Jaroslav Plesl společně tuto dobu zkoumají od velkých politických dějin až po kulturu. A my CDčko s audionahrávkou seriálu Toulky první republikou nabízíme dnes jako cenu v dnešní soutěži. Hodnota CDčka je 399 korun. Tak koho zajímá historie naší země a konkrétně toto období první Československé republiky, pro kterou byla typická silná demokracie s prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem, hospodářská a průmyslová prosperita, rozkvět moderní kultury, módy i prvorepublikového stylu, éra Tomáše Bati, Karla Čapka, Františka Kupky, filmových studií na Barrandově, tak volá do studia na číslo 221 55 37 37. Těším se na někoho z vás, kdo už je se mnou teď na telefonu. Krásný den.
1: Dobrý den, vám taky krásný den. To je Lenka z Aše.
0: Lenko z Aše, moc vás zdravím. Moje jediná otázka. Jak se dneska máte?
1: Jak se dneska mám? No tak všelijak, protože je počasí takový chvíli prší, chvíli trošku sluníčko, nic moc. Radši bych, kdyby svítilo sluníčko celý den, tak to je vždycky pohoda.
0: Já doufám, že vám udělám radost aspoň tím, když už je takové počasí a nic moc to dneska nemáte, tak ať máte alespoň hezký den. Díky Českému rozhlasu Karlovy Vary. Dnešní výhra je vaše, jo?
1: Děkuju.
0: Já vám věnuji další písničku a zůstaňte mi na telefonu, domluvíme se na předání ceny. Krásný den.
1: Už jsem soutěžila, dobrý den.
0: Ano.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Malý dům na Skálou zpívala Věra Martinová na Českém rozhlase Karlovy Vary. Město Karlovy Vary pokračuje v přípravě rekonstrukce výletní restaurace a kavárny Jelení skok. Více k tomu slyšíte za 4 minuty ve zprávách s Matějem Štechem. Po 16. hodině se s námi můžete bavit dnes s Alešem Cibulkou a Patrikem Rozehnalem. Za karlovarský tým Českého rozhlasu vám přeje příjemný zbytek dne. Zlata Kinská zítra se s vámi těším na slyšenou.
1: Co to jsou ženské práce?
2: Šití, žehlení,
3: praní, vaření, prodávání,
4: starání o dítě,
5: uklízení, kojení.
6: Je nějaká fyzicky lehčí.
7: Ženská většinou není horník.
8: Taky musí vytírat a prát.
9: Ženská se taky hodněkrát bude na internetu a to si co objednává. To je ženská práce.
10: Starají se o byt.
11: Mějou podlahu třeba.
12: Uklízejí doma po chlapech.
13: Utírají prach.
14: A když kluci nenoší, tak že jim to všechno musí holky udělat.

0: Jelení skok. Dobrovolníci zachránili při sečích na Ašsku více než 100 srnčat. Návštěvnost českých kin stagnuje. Za první pololetí navštívilo zatím méně lidí než loni. Zítra čekejte skoro jasno až oblačno a teploty do 27 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Město Karlovy Vary pokračuje v přípravě rekonstrukce výletní restaurace a kavárny Jelení skok. Za téměř 1 milion korun vznikne projektová dokumentace. Následné stavební úpravy by mohly trvat 2 roky. Součástí rekonstrukce bude zateplení objektu, které by umožnilo celoroční provoz, říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
1: Připravujeme výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci, kde bychom se rádi vrátili, jak už jsme několikrát avizovali, do podoby první republiky, výletní restaurace, kavárny i s nějakým menším ubytováním. Za 2 roky bychom chtěli celý objekt zrekonstruovat a uvést do stavu, který se nám bude líbit. Doufám všem.
0: Dobrovolníci v okolí Aše zachránili při letošních sečích 110 srnčat. Jak informuje iniciativa Zachraň srnče Ašsko na sociálních sítích, 45 srnčat uložili do speciálních boxů a následně vypustili. Ostatní se podařilo vyhnat z luk do lesa. Iniciativa vznikla letos na jaře. Třetím rokem zachraňuje srnčata i dobrovolnický spolek Bezpečné louky Chebska, který letos poprvé začal využívat i dron s termovizí. Do českých kin zatím letos chodí méně lidí než loni. Vyplývá to z údajů Unie filmových distributorů. Během první poloviny letošního roku zaznamenala kina přes 5 milionů 700 tisíc diváků. Za celý minulý rok to bylo asi 12 milionů 600 tisíc. Pokud bude trend pokračovat, celková návštěvnost letos bude nižší než loni. Nejvíc diváků tento rok přišlo na americký snímek Ďábel nosí Pradu 2, který vidělo skoro 333 tisíc lidí. Irán potvrdil jednání s Ománem o zprávě Hormuzského průlivu. Mluvčí iránské diplomacie Esmail Baghaji to řekl s tím, že Spojené státy se rozhovoru neúčastní. Informace si strany konfliktu prý předávají skrze prostředníky. Podle agentury Reuters Baghaji taky zopakoval tvrzení Teheránu, že Hormuzský průliv zůstává dál uzavřený námořní dopravě. Washington to opakovaně vyvrací. Právě trasa v úžině je klíčová pro přepravu ropy z Blízkého východu. Ceny suroviny díky přerušení amerických vzdušných úderů na Irán tento týden znovu klesají. Sport. Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková skončila při obhajobě stříbrné medaile na juniorském mistrovství světa 5. České reprezentance se v Kaunasu nevydařil šerm, ve kterém byla 15. z 18 závodnic. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, nejnižší teploty 13 až 10 stupňů Celsia, na horách 12 až 9. Zítra čekejte skoro jasno, přes den přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 222 v Počernech na Karlovarsku boural autobus s dodávkou a na silnici 1/6 u Chebu se opravuje vodorovné značení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Humoriáda.
4: Seneca kdysi prohlásil, že dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. Tak myslím, že to může potvrdit třeba i Aleš Cibulka, náš dnešní host. Kdysi se zasmál naposledy sám sobě? Ahoj.
5: Neustále. Krásné, dobré odpoledne vám všem. My se s Michalem doma hodně smějeme a smějeme se tomu, co se nám stalo. A já si myslím, že to je jedna z šancí, jak se nezbláznit v současnosti vůbec jako ze světa a ze života kolem nás. Takže my se smějeme rádi a velmi často i sobě.
4: Ano, a kdo komu víc?
5: Já myslím, že to je tak 50 na 50, ale je pravda, že nedávno se mi stalo, a to jsem se spál sám sobě, že jsem jel výtahem. Jel jsem z pátého, byla už tam dáma v šestém a když jsme tak jako jeli dolů, tak jsem říkal, že dlouho stojí řeč, jako že bych měl něco říct. A ano. Tak jsem jako rychle přemýšlel, co bych řekl, a asi ve třetím ze mě vypadla inteligentní věta, tak jsem jako nonchalantně pronesl, taky jedete dolů? A to jsem se pak smál hodně sám sobě, protože takovou kravinu, tu by si člověk běžně nevymyslel. Takže

0: Hana Zakorová na úvod dnešní humoriády, naším hostem je Aleš Cibulka a co vybírá ze seznamu, co si dáme?
1: No já, když jsem ho probíral, tak jsem narazil na jméno, které jsem tady ještě nezažil, že by byl mezi baviči, a to je pan režisér Jiří Mencl, a pak jsem ještě viděl, že to je v kombinaci s Markem Ebenem, tak to se mi zalíbilo, tyhle ty dvě osobnosti, jako co by to teda mohlo být.
0: Večery pod lampou pořád a o ženách a o praní se.
1: Ano, praní špinavých peněz, výborně.
0: To je spíš takové to chlapské, pošťuchování.
1: Jo, takhle, aha, tak to neznám.
0: Praní se, ne praní něčeho.
1: Jo, ani prádla, jasně.
2: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku. Proč jako malej?
3: Vrchní topič?
2: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mně líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kluci jsme neměli. A takže byl takový
4: my
2: můj
4: sen. Vytrvalost píly, no.
2: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, Jirko, jo, ale...
4: Já to doufám najdu jednou.
2: Ale co vytrvalost píly jsem tam nehledal.
3: Vy jste se prál někdy?
2: No, dostal jsem. Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže barvaček jsem se nepouštěl, ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel a dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
3: A ošetřovala vás aspoň ta holka?
2: Jo.
3: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům, a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Bych zachoval čest rodiny, a tak jsem k němu přišel a teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct, jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
2: Jak jsem Marka, tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
5: Že se pak na nic
3: nezbude. Ne, on byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, opravdu k ničemu nedošlo.
0: Setkání ve večeru, tedy pod lampou, a Marek Eben, Jiří Mencl jako ty hlavní postavy tohoto povídání, tak pana Mencla tu často nemáme, to je pravda, v těch ukázkách. Ty jsi ho nějak často měl jako hosta? Nebo
1: často ne, ale vzpomínám si, že jsme měli nádherný přímý přenos toboganu, to bylo výročí Bohumila Hrabala, a my jsme vysílali přímo z hospody u Tygra, to bylo jeho oblíbené místo.
0: To byl čí nápad?
1: Já nevím, koho to tenkrát napadlo, vycestovali jsme tam. Ne, pan režisér byl úžasný v tom, že vyprávěl, že nikdy nepil pivo, že mu pivo smrdí. Takže i když se setkával s panem Hrabalem a domlouvali ty jeho filmy, vždycky u toho měl neperlivou vodu. Když se chtěl rozšoupnout, dal si perlivou, a pana Hrabala to prý velmi štvalo. Takže vysílali jsme z tohohle místa, byla tam Olinka Somerová, která točila dokument o panu Hrabalovi. Podávalo se tam to pivko, všichni tam pili, vyprávělo se. No a o hudbu se postaral Pepíček Čečil, to si pamatuju do dneška. To byl taková figurka úžasná ze staré Prahy, který hrál na harmoniku a zpíval. A všichni nám řekli, toho miloval Hrabal, ten bude výborný. Nikdo nám neřekl, že zpívá pouze z prostonárodní písně, a už v době toboganu mezi 11. a 12. měl Pepíček Čečil, no podle mě to byl zbytkáč tak 2-3 promile. Bylo to neskutečně komický, protože to byl přímý přenos do toho, ta hrabalovská atmosféra, pan režisér Mencl. A ještě si vzpomínám, že jak jsem nešikovnej a vždycky někdy něco vyleju, tak jsem ještě na pana režiséra, který celou dobu říkal, že mu to pivo smrdí, to pivo, který jsem měl před sebou, se mu ten pulitr vůj zvrhnul do klína. Takže ano. Na to si vzpomínám, ale to už je taky takových třeba 10-15 let. Prosím tě, to přišlo tak nějak z hůry, ale všimni si, že i já tady u vás tu vodu a kávu mám v bezpečné vzdálenosti, protože pode mnou sedí náš Tobísek, který tady dneska se mnou a nerad bych mu to kafe vrhnul do týla.
0: Jo, vidíš, tak já myslím, že to kvůli technice, a ono je to kvůli sobě, navíc úplně
1: na techniku ukryt. Se ti můžu vyprdnout, já nepotřebuju zlejt našeho pejska chodinku. Vidíš.
0: Techniku potřebujete vy, tu telefonní, pro spojení s námi ve studiu a k výběru další ukázky. Tak ve hře je Marek Eben s Karlem Šípem, ukázka z Všechno párty, anebo Miloslav Šimek, Bratrova svatba, povídka Šimka Grossmana nahrána na suprafonskou desku. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, nebo píšete SMSku humor mezera A nebo B a posíláte na číslo 90 011 04. Do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda dnes s Alešem Cibulkou, s Patrikem Rozehnalem a s vámi. Jste s námi ve spojení na telefonní lince 731 800 900 a vybíráte si Marek Ebe nebo Miloslav Šimek pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové.
4: Zdravíme. Prohoba.
3: A volím pokračování.
2: Dobře, Marek Eben získal bod. Kdo další je na telefonu?
5: Dobrý den, u telefonu Mirka, srdečně vás zdravím do studia a já bych chtěla dát hlas panu Ebenovi.
2: Dobrá, děkujeme za to, za zavolání. Vítejte, vy další, kdo jste se provolali?
6: No, Jana Dolní Němčí opět volá. Patriku, zdravím vás, zdravím vašeho hosta a já bych si přála pana Šimka.
2: Píšeme variantu B v tomto případě.
6: Povídka nebo co bude?
2: Ano, je to bratrova svatba povídka. Píšeme tedy, děkujeme za to.
4: Děkujeme.
2: Se daří. Ještě další telefon.
7: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty a pejska z vás.
4: Vyřídíme, ano, mává ušima.
7: A ráda bych pokračování. Mějte se moc pěkně.
4: Taky.
2: Děkujeme za pomoc všem, myslím, že je rozhodnuto, prostě 2/3 hlasů byly pro ten výběr Alešův, zabral Marek Eben. Mm-hmm. Je tu jako host u Karla Šípa, povídání o jedné podepsané fotografii ve Všechno party v režii tehdy Viktora Polesného.
8: To se předpokládá, že když jdeš hrát golf, tak jako nevíš, s kým se na tom hřišti potkáš. Jsou to většinou i cizí lidi, že jo? Který tě třeba neznají.
9: Ano, a také je to trapné. To je další trapný moment toho. To byl jeden z mých dalších turnajů. Těšíte se jistě? To bylo na hřišti v Cihelnách. A tam se dostal do flightu dva chlapy. Jeden byl Američan, žijící v Německu a byl to marketingový ředitel velké společnosti, která vyrábí golfovou výbavu. A měl handicap asi 6, což je opravdu hodně dobré. Já jsem měl 36. A druhý, který s ním hrál...
8: To on věděl, že ty máš 36? Ne, že si to neříkáte v tom flightu.
9: No, on to věděl.
8: Říkáte si, kolik ty máš 36, já mám 6.
9: Ono se to pozná taky podle toho, v jakém pořadí se odpaluje, protože ten nejhorší hraje jako poslední.
8: Aha. Takže on tušil, že máš vyšší číslo. Ano.
9: No, to on věděl.
8: Ano.
9: Ale to ještě nic neznamená. Ano. Může se taková zelená karta třeba nebo někdo zvěřte utrhnout a zrovna mu to jde.
8: Ano.
9: A ten druhý v tom našem družstvu byl takový Belgičan, který měl špediterskou firmu, pak všechno prodal a už jenom hrál golf. Ten měl handicap asi 12. No a teď oni odehráli nádherné rány, ty první, a já jsem zahrál tu první ránu. A taková ostuda v golfu je, když se vám první ranou nepodaří dostat se před dámská odpaliště. Tam jsou pánská odpaliště a pár metrů před nimi jsou odpaliště dámská. A když se nedostanete první ranou na ta dámská, před ta dámská odpaliště, tak platíte rundu pro celý ten flight. Tak já jsem se nedostal tou první ranou před ta dámská odpaliště, ale k mému překvapení a hlavně k jejich překvapení jsem se před ně nedostal ani druhou, ani třetí ranou. Teď to vidíte, protože teď už to znám, samozřejmě, když člověk hraje trošku líp, tak už to zná, co to je. Podíval jsem se na jejich obličeje a v těch obličejích bylo jasný to poznání během té první vteřiny, že tento den je zkažený. To věděli a nemýlili se. A tak jsme teda hráli, oni hráli výborně, já jsem hrál opravdu příšerně, A došli jsme do té klubovny, já jsem byl polomrtvý, byl horký den. A teď jsme si sedli na terasu té klubovny golfové, tam jsme si kontrolovali ty výsledky, ty moje strašné a ty jejich pěkné. A v tu chvíli došlo k kuriózní situaci, že v těch cihelnách byl u vedlejšího stolu nějaká rodina a ti měli asi tak desetiletého kluka a ten desetiletý kluk za mnou přišel, jestli bych se mu podepsal. A teď já jsem zase viděl ty dva obličeje, který vůbec nechápal, jak po tomhle vemenu může někdo chtít, aby se mu podepsal. Tak to byla první chvíle, kdy jsem udělal dojem.
2: Podpisování fotografií, podepisování, to patří k téhle té práci. Máš ty nějakou historku z toho, když si dával autogram někomu? Nebo?
4: Já jsem se celou dobu děsil, že se zeptáš na golf, ale ty podpisy jsou praktičtější, to je lepší. No těch historek je plno, ale já si vzpomínám na jednu, která se mi vybaví vždycky, když jsme někde na vystoupení, bylo po vystoupení a pod pódiem byla taková malá holčička, evidentně si chtěla jít pro autogram, chtěla se vyfotit, ale styděla se. A její babička nevěděla, že já to slyším, já jsem byl na tom jevišti, pořád říká, jdi za ním, prosím tě, on se s tebou vyfotí, prosím tě. To je úplně v pohodě. Říká, ne, já tam nepůjdu. A on říká, jdi, prosím tě, pan Aleš je takovej hodnej, on se s tebou vyfotí, to není vůbec problém. A ne, já tam nechci jít, jako tohleto. A ta babička to nevydržela, otočila se na mě, říká, prosím vás, mohl byste si udělat fotku tady s naší malou? A já říkám, jo, samozřejmě. A ona se na ně kouká, říká, vidíš to, pojď se vyfotit s panem Hámou. Tak to bylo i s autogramem.
2: Já jsem čekal, víš, jak si říkal, jestli si můžu vyfotit, že se vyfotíš na svůj mobil s ní a dostaneš si to.
4: Ale krásný třeba je, a to byla nádherná historka, ozvala se mi kamarádka Ivana Anderlová. Měli jsme tenkrát v toboganu pana profesora Cyrila Hešla. A ona mi volala a on říká, prosím tě, já vím, jaký to je, když chtějí lidi podpisy, ale já si ho strašně vážím, mám jeho knížky a tak, jako je úžasný. Mohla bych přijít a potom toboganu si ho nechat podepsat? A já jsem říkal, ty slavná herečka, slavná princezna, sbíráš podpisy. A on říká, já vím, mě to je strašně trapný, ale já bych prostě chtěla ten jeho podpis. Tak Ivanka přijela, bylo potom vysílání, teď ona tam byla a měla z něj takovou trému, což bylo fascinující, jako ona měla z něj takovou hrůzu, že já jsem říkal, pane profesore, tady přišla kamarádka Ivanka Anderlová. A ona byla tak vystresovaná, že za ním přišla, říká, dobrý den, pane profesore, já vás mám strašně ráda, mám všechny vaše knížky, mohla bych se vám podepsat? A my jsme si z ní dělali legraci, že stárnoucí herečka obchází a obtěžuje slavné lékaře a rozdává svoje podpisy, které už nikdo nechce, jo. Ale s těma podpisama je to vždycky radost, no.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Střídá se tedy ta možnost vybírat si ukázky mezi vámi jako posluchači a hostem, který ve studiu. Dnes je to Aleš Cibulka, tak teď je na něm zase řada. Co to
2: můžu
1: bude?
2: Vybírat, ano. Mm-hmm. Tak abych ti vysvětlil svůj výběr, prosím tě. Jo?
1: Ano.
2: Tak my plánujeme na 3. října speciální tobogán na počest nedožitých 90. Václava Havla. To bude v Pražské křižovatce. Milí posluchači, vstupenky už jsou v prodeji. A proto jsem si vybral Dagmar Havlovou. A protože na poslední sobotu v letošním roce plánujeme v divadle u hasičů v toboganu oslavu 100 let Miloše Macourka. A to se těším, protože jsem vymyslel setkání všech postav, které vymyslel Miloš Macourek. Takže se sejde dívka na koštěti s létajícím Čestmírem, s Arabelou a bude tam samozřejmě i vodník z Arabely Pepa Dvořák. Vstupenky ještě nejsou v prodeji, ale už si to zapište do diářů. A to je důvod,
1: proč je vybíráš tyhle dva?
2: Proč jsem vybral Dagmar Havlovou
1: a Josefa
2: Dvořáka. Já jsem využil, ano, byla to dost skrytá reklama. Takže proto je vybírám a 6. den je sobota, tam je Luděk Sobota, s tím teď neplánujeme nic.
1: Rozhovor s výhercem. Mm-hmm.
3: Tak, pane Spousta, no. Vy už víte, oč se jedná.
4: No jo.
3: Chceme natočit takový krátký reklamní shot.
4: No.
3: Tedy mini rozhovor. Vy jste projevil zájem, tak si tady sedněte, tohle je kamera a sem nám budete mluvit.
4: Jo, jo. Já bych se ještě...
3: Co pak jste chtěl?
4: Co?
3: No, co pak jste chtěl?
4: Jestli se to bude vysílat.
3: Samozřejmě.
4: Jo.
3: Jinak bychom to přece netočili, že? Uvidí vás miliony.
4: No.
3: Tak.
4: Jo.
3: Vy nám teď v kostce řeknete, jak se jmenujete.
4: Proč v kostce? Helejte, proč v kostce? Není to nějaký renonc? V kostce prejímá mě. Já bych řekl třeba, jestli by to vás neurazilo, že se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: Správně. Dále nám povíte, jak jste vyhrál těch 200 tisíc.
4: No jo, no.
3: Co si za něj koupíte, že a tak dále, pěkně po vašem lidově.
4: No jo.
3: Bez příkras, bez komplikací, tak si to zkusíme jen tak bez komplikací.
4: Lidově, to je juchu, ne?
3: No prosím, mluvte.
4: Jo, no. O té koze, že budu kupovat, to bych neměl říkat, že jo? To, když koukají miliony.
3: Kozy nám sem nepleďte, ano?
4: Ano.
3: Kozy
4: odeženem. Tak. Já bych třeba řekl, že bych se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: No, ale celou větou bych prosila. Ano, jako ve škole, celou větou. Jmenuji se František Spousta, jsem již v důchodu, no tak.
4: Jako ve škole, já ve škole nedal dohromady ani holou větu. Tak. Jmenuji se Spousta František Důchodce a zanedlouho mi bude 66 let. Protože se na mě usmálo štěstí, vyhrál jsem ve sportce 200 tisíc korun. Pojedeme k moři se ženou na starý kolena a sedou do Prahy. Nejlépe do Národního divadla. Na podzim bych chtěl nechat vykopat studnu a zvednout domek opatro vejš.
3: Perfektní, to nám stačí. Perfektní.
4: Dobrý.
3: Výborný.
4: Dobrý.
3: Můžem jet?
4: Já jsem byl dobrý.
3: Kamera.
4: Já byl dobrý.
3: Výherce poprvé.
4: Pozor.
3: Ale no tak, pane Spousta, co nám to děláte? Jako před chvílí, jaké pak lekání, když jsme vyhráli, že?
4: No jo.
3: No tak ještě jednou, pane, kamera.
4: To byla šupa, tohle.
5: Výherce po druhé.
6: Stop! Sakra, co to tam děláte?
4: Já nic neudělal.
6: Vy ne, tam někdo něco dělá ze světlem.
4: No.
6: Někdo tam kopnul do štendru.
4: Prosím vás.
6: Prosím vás, na něj pořádně a nesvíďte mi tady na tu kredenc.
4: Nesvíďte mi na kredenc, já tam mám kosti pro psa.
3: U vás to bylo v pořádku. U vás to bylo v pořádku, pane Spousta, perfektní.
4: Je dobrý, jo?
3: Prosím vás, přepudrujte ho, ano, ať se nám nelesk.
4: Jo.
3: Tak bez nervozity, v klidu.
4: Tohle.
3: Lehonce
4: tohle
3: a veselé.
4: Tohle, příjemný, sakramente.
3: Tak.
4: Nechte mi to trošku.
3: Můžem?
4: Toho tady
3: kamera.
4: Potom.
6: Jedu.
3: Kamera.
6: Jedu.
4: No. Klap.
5: Výherce po třetí.
4: Jmenuji se Spousta František Důchodce.
3: Výborně, výborně. Stop, stop.
4: Jo.
3: To si zachovejte, perfektní. Fixovat, fixovat, kamera.
4: Teď jsem to chytil,
6: jedu.
4: Víte.
6: Klap.
4: Hakrnce, já jsem dobrý.
5: Výherce po čtvrté.
4: Jmenuji se Spousta František a jsem už 66 let v důchodu.
3: Stop! Pane Spousta, teď jste to trochu popletl, že?
4: Chyba
3: no,
4: nějaká,
3: vždycky
4: že?
3: Klidu, bez nervozity, jako by tu nikdo nebyl.
4: Jo.
3: No, tak nejprve o té výhře, jak se jmenujete, cesta do ciziny. No je přesně, jak jsme si to naskoušeli.
4: No.
3: Tak prosím vás ještě jednou a soustředíme se, ano.
4: No.
3: Kamera.
6: Jedu.
4: Klap.
5: Výherce po páté.
4: Jmenuji se Sportka František a je mi 200 tisíc let.
3: Stop!
4: Rád bych se...
3: Stop!
4: Stop? Halo?
3: No, tak pane Spousta, teď jste to zase popletl. No, jak se jmenujete?
4: Chyba ta.
3: Chyba byla, chyba. Jak se jmenujete?
4: Tak odpovídejte, jak se jmenujete, prosím vás?
3: Vy jak se jmenujete, pane Spousta?
4: Já jak se jmenujete?
3: Pane Spousta.
4: Spousta se jmenujete.
3: No, vidíte, že vy jste řekl Sportka, František.
4: To je nesmysl, jo.
3: To vám bude co nejdřív 200 tisíc let, to by vám přece nikdo nevěřil.
4: To by mi nikdo nevěřil.
3: No, tak hezky v klidu.
1: Ukázka, která tady jsme si povídali, že to je vlastně hodně podobné té Anežce Lídlové.
2: No to je Anežka Lídleška a to je předchůdkyně tahle ta scénka, protože tohle je rok 82, takže my to musíme vypátrat, jestli už třeba tohle tenkrát napsal Vladimír Dvořák, nebo jestli to zaslech a řekl si, hele, to napíšu pro Bohdalku a jakoby dáme to do level vejš, zachránila tonoucího spolužáka.
1: Tak tehdy se vyměňovaly i mezi zeměmi ty scénky. My jsme se inspirovali Maďarsku, v Polsku, oni to přebírali do toho televariety, dělali tomu české verze, tak proč v rámci toho tehdejšího Československa takhle. Navíc tohle je podle mě rozhlasová verze a tam to byla televizní.
2: Ale na to přijdeme. Na to přijdeme, to si někdo z nich budeme pamatovat. Kdyby si na to nespomínal Pepa Dvořák ani paní Veškrnová, Bohdalka 100%.
1: Ne, Pepu úplně jako vidím, jak tu sedí a kroutí hlavu. Jo, ne, nic mi to neříká.
2: To je pravda.
1: Ale pak občas tak jako se ta paměť otevře a zaspomíná si na jiné věci kolem toho a tak nějak jako otevře se mu ta paměť.
2: A nebo použije externí paměť svojí jájinu, tam mu to připomene a on tomu pak dodá ten svůj šarm a dovypráví to, že?
1: Máš tu zkušenost, že já takhle drží statistiku nějakou a že se dopátráš
2: věcí? Já v tom všechno. Já, když jsem se někdy ptal třeba Pepi na jejich rodinu, a protože tam ty jeho manželky a první manželka, druhá byla zároveň třetí, ano. Do toho pak přišla čtvrtá a teď oni jsou vzájemně kamarádky, teď tam jsou ty děti, jak přicházeli s těma manželkama a tak podobně. Když jsme jednou dělali fotografii jejich rodiny, tak podle mě se tam vloudili úplně cizí lidi a Pepa byl ochoten přiznat, že jsou to jeho vnuci. Ale to je fascinující rodina, která ale funguje. To je krásný, jak všichni toho Pepu tak milujou, že ty bývalé ženy a budoucí ženy to už asi žádný nebudou. Jak prostě, jak to tam klape, to je hezký.
1: Taky zdravíme. Oba ano, ano. Na dálku, že občas poslouchají. No a vy si musíte vybrat pokračování téhleté scénky, rozhovor s výhercem, nebo uděláme změnu a bude to scénka Takhle by to nešlo, pane Křivánku. S Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 už teď během písničky skupiny Krištof. Můžete posílat také SMSky, když se neprovoláte, pak je to ale číslo 90 011 04 a heslo Humor mezera A ještě jednou opakuju pro Josefa Dvořáka s Dagmar Veškrnovou Havlovou anebo Humor mezera B pro trojici Libíček, Fischer a Balounová. Tak vybírejte, my budeme sčítat hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: A na tahle stanici pro vás Humoriáda, hodina zábavy a českého humoru z archivů a podle vašich přání. Telefon 731 800 900 je vám k dispozici. Vybíráte mezi dvěma scénkami. Jedna s Josefem Dvořákem a Dagmar Veškrnovou Havlovou, ta druhá s Janem Libičkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Dobrý den po telefonu.
4: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku i Alešovi.
5: Zdravíme.
4: Tak Monika z jeho rodného Chodova.
5: A zdravím do Chodova, zdravím vás jako vždycky, ano.
4: A hlasuji pro Bčko a chtěla jsem Patrikovi poděkovat za festivalovou humoriádu, když byla paní Hitnerová minulý čtvrtek, tak to jsem se nedovolala. No a Aleši, vám posílám taky podrbání Tobihášovi a už jenom chybí k dokonalost, nebo těm všem kompletním hostům už chybí jenom Michal Jagelka a pak by to bylo kompletní.
5: Ano, vidíte, kompletní jsme byli na Silvestra vlastně, ano, to jsme tady byli v kompletní sestavě, ano, tak v běžné dny chodíme jenom ve dvou, ano.
3: Děkujeme moc, Moniko, mějte.
5: Zdravíme do Chodova.
3: Kdo se dovolal teď na telefon 731 800 900?
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A já bych taky asi zkusil pana Libička.
3: Dobře, píšu mu bod a děkuju za zavolání. Ano, ať se daří a bereme dalšího. Kdo to je?
7: Mí vás zdraví, po vás oba pána, jak Aleše, tak vás.
5: Zdravíme.
7: Já jsem už, prosím pěkně, ne Praha 8, ale předvozdíte taková výzka a i odsud na dálku si říkám, že to Bčko bude zajímavý, protože ty dva pánové a ta paní Kvukry, ani nevím, která je, bude nádhera, protože Anečka Lídleška asi víme, jak dopadne.
5: Ano,
3: dobře.
7: Tak. Připátrání.
3: Ano, děkujeme. A ještě někdo, poslední hlas, dobrý den po telefonu.
8: Krásné prosluněné odpoledne z Brna. Zdravím vás oba dva ve studiu. A
5: dobrý den.
3: Pokračování. Dobře, tak jo. Tady už to nebylo tak jasné, jako v případě prvního souboje, ale nakonec Ačko o pár hlasů. Takže budeme pokračovat.
5: Dozvíme se, jestli to dopadne jako Aneška Lídleška.
3: No, nebo to bude jiné.
5: Pro mě dobrý.
9: Soustředíme se, ano. Klidu a vesele.
10: No,
9: kamera.
10: Já to ještě, víte, já to umím celý, paní doktorko.
9: Ano.
10: Celý, ale.
9: Stop, prosím. Co jste chtěl říct?
10: No nic, a co bych tady pověděl? To je potvora mašina, tohle to vám řeknu. Sakramente, to je, no to vrčí,
9: tak
10: víte?
9: Tak si to jdeme ještě jednou na skoč.
10: Já jsem takový od žaludku najednou.
9: Řekněte nám to bez kamery, buďte takhle.
10: Tak. No bez kamery, co bych říkal, bez kamery já to umím celý, a s kamerou to neumím. Ne?
9: No jenže se vám trošku, víte, klepou koleno.
10: Koleno mi nadskakuje, abych mohl louskat ořechy.
9: Nic si z toho nedělejte, pane, spousta, máte tam jenom bednu, takže se soustředíme.
10: Co tam mám, bednu?
9: Bednu.
10: Vy filmujete nějakou bednu?
9: Ne.
10: To tady nemusím být, to já můžu jít pryč teda to.
9: Ne, seďte, pane spousta, máte tam jenom bednu, víte?
10: Ano.
9: Detail hlavičky. A vy nám tady do kamery divákům pěkně povíte, jak to bylo s tou výhrou.
10: Jo. Už tam mám jenom hlavu, to jsem si mohl nechat dole košili, aspoň bych ji ušetřil.
9: Kamera.
10: Ano, klad.
11: Výherce po šesté.
9: Mluvte.
10: Jo. Jmenuji se. Teď jsem to věděl. Jmenuji se František. Po mamince. Spousta. Spousta. Nás je spousta. Doma nás je spousta. Kam šloupnete, tam je spousta. Nás syn spousta, dcera spousta. A těch 200 tisíc jsme udělali s dcerou, když za mnou přijela do Prahy. Ona, jak vidí peníze, to bych tak doma o korunu nezavadila. My hráli, no, a teď pojedeme, teď máme peněz dost, říkala manželka, pojedeme k moři na starý na kolena. Se podívat, stále on vrže jí v kolenou, tak se tam, já taky se jí nemůžu zbavit. A Až do Prahy s dcerou, tak na Prašnou bránu věž. No, co tam bude stát, to prohlídneme. A teď bychom na podzim bych chtěl zvednout studnu. Studnu bych zvednul opatro, vejš?
9: Stop! Víte co, pane Sportka, spousta.
10: Já jsem zapomněl, že se chystám k moři.
9: Než abychom tu měli prospělovat těch 200 tisíc, tak to já budu radši každému osobně vyprávět, jaký jste měl v životě štěstí. Balíme!
10: Takže ono se nefilmuje?
9: Ne!
10: Je. Tak to už se na mě usmálo štěstí tenhle týden po druhý. Lidi zlatí, to je rázná paní. Jo, hele, oni jdou všichni pryč. A kde je ten hodnej pán, jak mi slíbil, těch 40 korun, když to pěkně řeknu?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Aleši, ty jsi byl někdy takhle nervózní z kamery, se vykazují z režiséru.
5: Asi bych řekl ani ne, ale já si vzpomínám, že ta rozsvícená červená, nebo to, když se jako pustí do éteru rozhlasový mikrofon, že to dokáže neskutečný divy. Já si vzpomínám, když jsem dělal Dobré ráno v České televizi, že tam byl pan doktor, a to si vzpomínám do dneška. Měli jsme si povídat o klíšťatech, jako klíšťová encefalitida, jak vytáhnout klíště, a my jsme si telefonovali den předem, to jsem byl ve dvojici s Bárou Rouškovou, a on nám to všechno velmi pečlivě líčil. My jsme řekli, pane doktore, to nám řeknete až zítra v televizi. Teď jenom voláme, ať se jako rámcově řekneme. On řekl, ne, prosím vás, to je tak. A všechno nám to vyprávěl, ale několikrát. Pak volal zpátky. My jsme to s ním probírali, jsme řekli, no to bude něco neskutečného. Tenhle ten pan profesor přišel, rozsvítila se ta červená a on neřekl, ale já jsem to nikdy v životě nezažil, on neřekl půl slova. Ale díky tomu, že jsme s Bárou byli nabrýfováni z toho předchozího dne, tak jsme řekli, ono se to nesmí vytáčet. Víte, to se dělá takhle a celý jsme to odříkali.
3: On možná tušil.
5: Ano, ano, ano.
3: Už asi někde byla, viděl, jak to s ním dopadá.
5: Přesně, zhasla ta červená, on se oklepal a říkal, je, já jsem zapomněl říct tu dezinfekci, to jsem jediný neřekl. A my jsme mu říkali, pane profesore, ne, dezinfekci, vy jste neřekl nic. On si toho vůbec nebyl vědomý a potom volal odpoledne. Manželka mu to doma nahrála na video a on se úplně zhroutil, protože on se dostal do úplného tranzu, on to vůbec nevěděl, že nic neříká. Takže tohle dokáže kamera nebo ta rozsvícená červená. Já to teda nemývám, no.
3: Ano.
5: Díky
3: tak,
5: Bohu.
3: My tu naši červenou za chviličku pohasneme a vám dáme prostor volat, aby se nám to rozsvícela naopak zase bílá jako telefonní, a vy jste rozhodli o tom, co budeme vysílat jako poslední ukázku. Do hry vrací Miloslava Šimka, Ačko, a Bčko ten Jan Libíček, Stanislav Fischer a Zdena Balounová. Vyberte si 731 800 900, opakuji telefon, a ještě jednou dnes i SMS-kové číslo 90 011 04. Sbíráme vaše hlasy. Vy rozhodujete v pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ještě můžete hlasovat. Miloslav Šimek nebo Jan Libíček, Stanislav Fischer, Zdena Balounová. Ptáme se vás, posluchačů, a ptáme se dnes s Alešem Cibulkou. Vy jste na telefonu 731 800 900. Tak kdo teď je slyšet?
2: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem.
3: Dobrý den.
2: Zdravím vás a Aleše, taky zdravím.
3: Děkuji vám moc.
2: Chtěla bych Ačko a Patriku vám bych chtěla poděkovat za včerejšek, za ty se Saskijou Burišovou.
1: Hvězdné návraty. Mm-hmm. Dobře, děkujem.
2: Hvězdné návraty, ano, moc krát děkuju.
1: My děkujem taky za poslech a že se líbilo. Kdo další? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Cibulku.
3: Dobrý den.
4: Nebudu zdržovat a vybírám Ačko. Mějte se moc hezky.
3: Děkujem taky, krásný den.
1: A střídáme za další telefonát. S kým to je?
5: Tady je Jaroslav z Brumova Bylnice, přál bych si pana Líbíčka.
3: Mm-hmm, děkujem.
1: A spol tady, není tam sám v té ukázce, ještě jeden telefon určitě stihneme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady posluchačka Lenka z Ústí nad Orlicí. Já zdravím pánové do studia.
3: Děkujem.
6: Prosila bych Ačko a extra pozdravu pana Cibulku, protože to je vždycky zaručená zábava na odpoledne.
3: Děkujem moc, díky.
1: Ať se daří, děkujem. Mějte se pěkně.
6: Naschledanou.
1: Ano, i vám. A uzavírá to kdo svým hlasem a pro koho?
7: Dobrý den. Tady je Věra z Českého Meziříčí, oba dva zdravím.
3: Děkujem.
7: A prosila bych Ačko.
1: Dobře, bratrovu svatbu chcete vzpomínat možná i na to, když člověk měl tu svoji vlastní. Tak bratrova svatba, to vyhrála Miloslav Šimek. Část téhleté povídky si teď dáme na závěr dnešního Moriády.
8: Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dávají jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání, vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A Věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Humoriáda.
1: dokončení téhleté povídky třeba někdy jindy a zase příště. My to dokončíme jednou písničku od Valdemara Matušky za malou chvíli. Mm-hmm. A taky rozloučením, tak hezké léto, Aleši, bylo to fajn. Tak...
3: Hezké léto, mimochodem, jak jsi se ptal na začátku, jestli si člověk zasměje sám sobě.
1: Ano.
3: Já jsem se teď pobavil sám nad sebou. Já tady celou tu hodinu točím ten čudlík, že chci dát ty sluchátka víc a nejde mi to. A oni jsou strčený někde úplně jinde. Takže... Ale teď už jsem na to přišel, prosím tě, není pozdě?
1: Nevadí mi ho jinde, zase příště ho strčíme úplně jinam, ten konektor, takže nic se neuč, všechno bude zase jinak.
3: No nic.
1: Mějte se pěkně a vesele i vy, Aleši, zase
3: musíš
1: příště.
3: Musíš mi to celý zopakovat, nic jsem neslyšel.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Město Teplá na Chebsku opravuje silniční most. Skupina Sokol

0: Překlepal z ODS.
1: Tuto opravu jsme původně plánovali v následných letech, ale vzhledem k tomu, že Karlovarský kraj chystá opravu mostu mezi Teplou a Klášterem na té hlavní silnici, aby byla možná objízdná trasa po tom našem havarijním propusku, tak tuto stavbu realizujeme letos.
0: Skupina Sokolovská uhelná v loňském roce skončila v celkové ztrátě 125 milionů korun. Jak uvedl Seznam Zprávy s odvoláním na vyjádření zástupců firmy, v roce 2024 byla ztráta 2 miliardy 100 milionů korun. Podle člena představenstva Sokolovské uhelné a místopředsedy představenstva SUAS Group Miroslava Sourala nastalo výrazné zlepšení hospodaření oproti předchozímu roku. Dosáhlo se toho mimo jiné prostřednictvím investic do rozvojových aktivit a také díky opatřením, která zefektivnila provoz zdrojů v oblasti výroby elektřiny i tepla. Vláda nesouhlasí s návrhem poslanců hnutí STAN na změny v doplňkovém penzijním spoření. Starostové chtěli mimo jiné zvýšit státní podporu v prvním roce spoření pro mladé lidi a zavést povinný příspěvek zaměstnavatele, pokud si zaměstnanec na důchod spoří sám. Podle vlády podobné změny už připravuje ministerstvo financí v novele zákona a není proto potřeba je řešit samostatně. Návrh kabinet zároveň označil za nesystémový. Francouzským hasičům se stále nedaří uhasit obří požár na jihozápadě Francie. Oheň vyhnal z domovů přes 200 tisíc lidí. Plameny už spálily přes 40 tisíc hektarů a přiblížily se k městu Bordeaux.
2: Evakuace města Bordeaux zatím není v plánu svou silou a rozsahem, ale jde o naprosto výjimečný požár.
3: Popsala ve francouzské televizi mluvčí vlády Maud Brežonová. Prezident Emmanuel Macron svolal kvůli požárům krizový štáb. Oheň spálil v oblasti Žiron přes 200 domů a podle francouzského rozhlasu komplikuje práci zhruba 15 tisíc společností. Jsou zavřené některé silnice, dálnice a omezený provoz je taky na železnici mezi městy Bordeaux a Tarbes. S ohněm bojují tisícovky hasičů, policisté a taky vojáci, kteří v evakuovaných oblastech brání krádežím a rabování. Čeští hasiči se zapojili do hašení u obce Temple, kterou obklíčily plameny. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
0: Až posledním pokusem splnila trojskokanka Linda Suchá potvrzovací limit Českého atletického svazu a zajistila si tak účast na mistrovství Evropy v Birminghamu. To začne ve Velké Británii 10. srpna. Atletka Škody Plzeň na něm chce těžit ze zkušeností z předchozích velkých akcí. V loni se zúčastnila světového šampionátu a přivezla si stříbro z univerziády.
4: Myslím si, že určitě pomůžou, nebudu tolik nervózní, vím, jak to tam chodí, ten call room a všechno, takže myslím si, že ty zkušenosti už využiju. Teď asi týden ještě potrénujeme a pak už budeme ladit, protože vlastně skáču v Birminghamu hned první den kvalifikaci trojskoku. Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, postupně bude převažovat skoro jasno nebo polojasno. Nejnižší teploty 13 až 10 stupňů Celsia, na horách 12 až 9. Zítra čekejte skoro jasno, přes den bude přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 20 až 23. Povane slabý, proměnlivý, přes den mírný severozápadní vítr a biozátěž bude mírná na stupni 1.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/6 mezi Chebem a Skalkou probíhá oprava dopravního značení. Počítejte se zdržením.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Co se děje v našem regionu, a to se dozvíte právě teď mezi 17. a 18. hodinou začíná Den v kraji, ten dnešní pondělní s datem 27. července. Mezinárodní filmový festival sice skončil, ale pro Karlovy Vary práce pokračují, třeba v obnově městské zeleně. A podrobnosti v reportáži už za chvíli. Nikdo si to samozřejmě nepřeje, ale čas od času se to bohužel stát může. Třeba student si najde letní brigádu, jenže se při ní zraní. Na co má dotyčný při takovém pracovním úrazu právo a komu ho nahlásit, probereme po 17:45. Mladý, nadějný zpěvák Tomáš Mazný z Chodova na Sokolovsku se hudbě věnuje už od raného dětství. Dozvíte se, v kolika jazycích zpívá a jaké jsou jeho dosavadní úspěchy. No a vydáme se i do Jáchymova, tam nově můžete zažít venkovní únikovou hru. Podrobnosti nabídne naše regionální stopařka.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Trávníky v centru Karlových Varů potřebují obnovu. Pracovníci lázeňských lesů a parků jim musí každoročně po festivalu věnovat zvýšenou pozornost. Hlavně v místech, kde posedávali filmoví fanoušci. Co konkrétně je třeba teď udělat, popisuje zahradnice Monika Jarošová.
2: Prořízneme trávník, nahnojíme trávník, vyčesáme a pak to bude už záležet na tom počasí.
1: Tématu se budeme věnovat za okamžik. Silničáři dokončují stavební práce na silnici mezi Chebem a hraničním přechodem Svatý Kříž. Kromě odfrezování původního a položení nového asfaltového povrchu je součástí rekonstrukce taky rozšíření středového dělícího ostrůvku. Oprava má skončit do 31. července. Žlutice na Karlovarsku připravují prodej 18 zasíťovaných pozemků pro stavbu rodinných domů. Město je bude prodávat formou elektronické aukce, která začne 10. srpna. Kde přesně se pozemky nacházejí, upřesňuje nezávislá starostka Helena Plicová.
3: Je to hned naproti střední lesnické škole směrem na Karlovy Vary. Je to vlastně krásné místo, slunné, s výhledem na naše dva vrchy, to je Vladař a Nevděk.
1: Pěší hlídky městských strážníků se opět vrátily do ulic Chodova na Sokolovsku. Městské policii se totiž podařilo obsadit všechna tabulková místa. To umožnilo posílit dohled nad veřejným pořádkem a zvýšit přítomnost strážníků přímo mezi obyvateli. V Děpoltovicích na Karlovarsku připravují stavbu zázemí pro dětskou skupinu. Podle nezávislé starostky Štěpánky Luxíkové půjde o kontejnerovou stavbu za 3 až 4 miliony korun.
4: Tam má obec ještě takový jako pozemek, protože už dotace už se ponižujou, takže budeme mít modulovou stavbu pro 12 dětiček.
1: V Jáchymově připravili novou venkovní únikovou hru nazvanou Poslední tolar Štěpána Šlika. Kde se odehrává a co všechno k ní budou hráči potřebovat, to bude téma pro naší regionální stopařku.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posekat, provzdušnit, pohnojit a pravidelně zalévat. Taková je teď práce zaměstnanců lázeňských lesů a parků na trávnicích v centru Karlových Varů. A to právě v místech, kde posedávali filmoví fanoušci a taky tam, kde stály různé stánky. Obnova zeleně potrvá ale několik týdnů.
1: Peťo, prosím tě, tak posekáš ty Dvořákovy sady, jak tady máme ty vzrostlejší kousky té trávy. Ať to potom můžeme projet těma nožema pro to prozdušnění toho trávníku. Po tom festivalu, víš, jak je to zvalkovaný, tak ať tomu zase dáme vzduch do kořenu a může tam propíst voda.
2: Dobře.
3: Pane Petře, vy pracujete v lázeňských lesích a parcích, než sednete na stroj, který bude sekat trávu tady ve Dvořákových sadech. Je to přece jenom to sekání trošku složitější po festivalu, protože ta tráva přece jenom je trošku zválená, ano. Lidé tady byli.
2: Leží ta tráva a je potřeba dodržovat tak nějakou vejšku té trávy, aby nám ta tráva nezasychala, když je velký vedro, sluníčko, že se nastavím na sekači 9 cm a budu sekat.
3: Jak to vidíte, přece jenom pořád ta tráva ještě leží a je potřeba to ale sekat.
2: Je potřeba
3: se to sekat,
2: ano, určitě. Teď je potřeba to posekat kvůli tomu, abych mohl přijet ze strojem, abych tu trávu mohl proříznout, aby se provzdušnila. Když se dávaly deky, sedaly si, léhaly si, takže ta tráva leží, takže je potřeba ji nakypřit. Se zpamatuje, dostane i zelenou barvu a bude to lepší.
3: Monika Jarošová, zahradnice ve společnosti Lázeňské lesy a parky. Jak dlouho bude trvat, než se ta tráva dostane do normálu? Právě po filmové přehlídce, po tom, co tady lidé seděli, dělali si pikniky a tak dále.
1: Vždycky záleží na tom počasí. Teď nám bylo teda dopřáno ochlazení a nějaký deště, takže si myslím, že to nastartování ty trávy znova by mohlo, už teď je prostě vidět, že je zelenější, že už se zpamatovává. Závlahy už jsou vlastně v provozu. Závlahy jsou vždycky u festivalu vypnutý, takže to nám to trošičku jako stěžuje. Prořízneme trávník, nahnojíme trávník, vyčesáme a pak to bude už záležet na tom počasí.
3: To znamená, že ta péče teď o ten trávník je daleko větší než třeba v jiných měsících.
1: No, ano, po tom festivalu musíme dát takovou tu spruhu a celou tu péči, co ten trávník potřebuje třeba jako po zimě, takže ho startujeme vlastně na novo.
3: Může se stát, že zůstanou třeba některá místa poničená, že musíte tu trávu zasadit znova?
1: Jo, určitě. Pak uvidíme ty holý fleky a to zasejeme, to dosejeme novým travním semenem.
3: Než bude trávník v dobré kondici, tak to potrvá zhruba měsíc. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli. Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Je 17 hodin a 21 minut, vy posloucháte odpolední pondělní program Českého rozhlasu Karlovy Vary a mezi 17 a 18 hodinou je vždy ve všední den, den v kraji a i ten dnešní, který píše datum 27. července. Jdeme k dalšímu tématu. Letní brigáda někdy může místo výdělku přinést i nepříjemný úraz. Ať už jde o zlomeninu, popáleninu nebo třeba pořezání. Mají brigádníci podle Státního úřadu inspekce práce stejná práva na odškodnění jako běžní zaměstnanci. Velká část z nich o tom ale neví. Jak úraz nahlásit a na co všechno mají brigádníci nárok, to nám řekne editorka vysílání Dana Jelínková. Dano, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, jak už jsme naznačili, v případě pracovního úrazu je jedno, jestli ho řeší zaměstnanec s klasickou smlouvou nebo s dohodou o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Zaměstnavatel musí řešit úrazy všech svých zaměstnanců stejně. Brigádníci tak stejně jako ostatní zaměstnanci musí dodržovat bezpečnostní pokyny zaměstnavatele, říká mluvčí Státního úřadu inspekce práce Richard Kolibač.
2: Znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než by bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
1: Nárok na bolestné ani jiné formy odškodnění po úrazu ale nemají brigádníci, kteří pracují takzvaně na černo, tedy bez smlouvy. Ty zákon nechrání.
0: Dano, jak by měl brigádník úraz vlastně správně nahlásit?
1: Ideálně co nejdřív poté, co se stane. Zaměstnavatel by pak měl incident zapsat do knihy úrazů. Pokud brigádník úraz nahlásí později, třeba po několika dnech, zaměstnavatel ho nemusí uznat. O tom, jestli jde o pracovní úraz nebo ne, totiž rozhoduje právě zaměstnavatel, potvrzuje Richard Kolibač.
2: To znamená, pokud zaměstnavatel se rozhodne, že to není pracovní úraz, tak zaměstnanci zbývá jediná věc, a to obrátit se na soud. Samozřejmě může podat podnět na inspekci práce, nicméně o tom, zda je nebo není pracovní úraz, tak rozhoduje soud.
1: Posudek od inspekce práce ale brigádníkovi podle Kolibače může u soudu pomoct.
0: A když tedy zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, o co všechno můžeme žádat?
1: Tak to nám řekne Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
3: Může mít nárok na bolestné, může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že si třeba poškodil ten oděv, který měl na sobě, a je tam náhrada za stížení společenského uplatnění, ta se počítá spolu s tím bolestným. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
1: Pojišťovna zaměstnavatele pak v některých případech proplácí i náklady zraněného, kterému vznikly v souvislosti s léčením. Typicky to bývají různé zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem.
0: S informacemi, jak postupovat v případě úrazu při letní brigádě, byla ve studiu společně se mnou editorka vysílání Dana Jelínková. Dano, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: 17 hodin 32 minut, posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. 14-letý Tomáš Mazný z Chodova na Sokolovsku je studentem gymnázia v Ostrově u Karlových Varů. Jeho koníčkem je hudba, které se věnuje několik let. Přestože je velmi mladý, má za sebou už několik úspěchů. V rozhovoru s ním to zjistila Zlata Kinská.
1: Tomáši, jsi velice mladý. V kolika letech se začal zpívat a začal si se věnovat hudbě a jak jsi k ní vlastně přišel?
2: Hudba mě od malička nějak bavila. Já jsem vlastně v první třídě začal hrát na klavír, pak jsem přešel na kytaru, i ta mě omrzela a nakonec jsem si řekl, tak proč neskusit zpěv a u něj jsem se udržel do dnes.
1: A jak dlouho studuješ zpěv?
2: Třetím rokem už to letos bude.
1: A studuješ ho soukromně nebo na nějaké umělecké škole?
2: Spíše soukromně chodím do DDM tady v Rybářích.
1: No na to, kolik ti je, co už vím, máš už velmi pestrý a bohatý repertoár. Prozraď našim posluchačům, jaký zpíváš žánr a písničky?
2: Já zpívám několik různých žánrů, vlastně od klasického popu, což mám z něho většinu písniček, pak samozřejmě i country, kantilénu, EDM nebo blues.
1: Zpíváš české, zahraniční, je to tak?
2: Ano.
1: V kolika jazycích zpíváš?
2: Teď zpívám v 7 jazycích a určitě bych chtěl rozšiřovat.
1: Kam bys to chtěl rozšiřovat? 7 jazyků, to je opravdu hodně.
2: Je to, ale myslím si, že je určitě několik dalších zajímavých jazyků, který bych mohl předvíst.
1: A jaký třeba?
2: Tak třeba nám ještě chybí francouzština, anebo takový bombonek, do kterého bych se chtěl pustit, je třeba japonština.
1: Který jazyk, ve kterém zpíváš, je pro tebe nejtěžší a který ten naopak nejlehčí a pro tebe i se ti v něm dobře zpívá?
2: Asi nejlehčí jazyk je čeština, ale nyní jsme vytvořili novou píseň ve finštině. To je taková strašně těžká řeč, tam se všechno strašně sekaný. To si myslím, že zatím byl největší oříšek.
1: Máš nějaké vzory v hudbě, koho posloucháš, na koho se díváš?
2: Určitě hlavně u českých interpretů, jak z těch starších, tak mladších, třeba Karel Gott nebo Eva Farná, a z těch zahraničních třeba Dua Lipa nebo Lady Gaga.
1: Tvoje vystoupení, jak už jsem mohla vidět, je sebevědomé, na tvůj věk neskutečně vyspělé. Máš spoustu zkušeností. Máš třeba zkušenosti i s pěveckými soutěžemi nebo věnuješ se jenom koncertování?
2: No tak především teda vystupováním tady v kraji a nějakému koncertování, ale teda zatím jsem vystoupil na jedné soutěži v Lomnici nad Popelkou a tam jsem se stal laureátem.
1: Sleduješ třeba i nějaké televizní soutěže?
2: Určitě sleduju, nejvíc mě zajímá teďkon Eurovision Song Contest, obrovská pěvecká soutěž vlastně v Evropě a mimo jiné vlastně strašně mě baví sledovat českou hudební scénu.
1: A to tě třeba neláká se přihlásit do takovéto celosvětové soutěže?
2: Nyní určitě ne, protože se hlavně zaměřuju na studium, zpěv je spíš takový koníček, ale v budoucnosti, kdyby ta šance byla možnost, tak bych si určitě takovou zkušenost rád vyzkoušel.
1: Za sebou máš už dva velké koncerty, řekni sám našim posluchačům, kde se uskutečnili.
2: Loni a předloni jsem vystoupil v klubu Paderewski v divadle Husovka, jsou to teda hlavně vánoční koncerty. Měli zatím velký ohlas, takže bychom chystali letos třetí vánoční koncert.
1: A kde se uskuteční?
2: Také v klubu Paderewski do Třetice.
1: Zpíváš si třeba v autě?
2: Já si zpívám strašně moc v autě, to můžou potvrdit moji rodiče.
1: Zpíváš si třeba i v koupelně?
2: Já si zpívám všude.
1: A kde nejraději?
2: Nejraději si zpívám doma, anebo ve škole si taky rád zpívám.
1: A co na to vlastně říkají spolužáci?
2: Oni to berou tak nějak disciplinovaně, takový jako, že každý má něco svýho, tak proč já nemůžu zpívat?
3: Den v kraji. Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi. Každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jáchymov je nejen lázeňské, ale také historické město. Bylo založeno v 16. století a s historií souvisí nová venkovní úniková hra s názvem Poslední tolar Štěpána Šlika. Přímo na místě máme naši regionální stopařku Lucii Chládkovou. Lucie, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Lucko, když se řekne úniková hra, představím si asi jako většina z nás takovou tmavou místnost, kde tě někdo zamkne, zhasne a ven se dostaneš jen vyřešením jakéhosi rébusu nebo nalezením indicí ke klíči. Je to tak?
2: Tak přesně tohle, Davide, tady rozhodně nehrozí. Jak už název napovídá, celá hra se odehrává venku. Tvým vězením je celé město a vysvobozením mobilní aplikace. Celé to začíná na Jáchymovském náměstí Republiky. Stačí si stáhnout hru do telefonu, vzít partu přátel nebo rodinu a vyrazit. Jáchymov se v Turánu promění v jedno velké interaktivní historické hřiště.
1: Štěpán Šlik, to byl hrabě, co tu v 16. století nechal razit slavné jáchymovské tolary. O co v té hře vlastně, Lucko, jde?
2: Štěpán Šlik byl, jak už si zmínil, českým hrabětem a pánem ostrovského panství. Založil město Jáchymov z doly na Stříbro a nechal se souhlasem zemského sněmu razit jáchymovské tolary v Nové Mincovně. Podle lidových pověstí a dávných proroctvích kronikářů leží v údolí Krušných hor obrovský poklad. A příběh tě skutečně vtáhne do doby, kdy se v Jáchymově těžilo stříbro a razili tolary. Poslední tolar Štěpána Šlika je ztracen a ty ho musíš najít. Chodíš po městě, aplikace tě naviguje a na fasádách domů, starých zdech nebo památkách najdeš indicie. Luštíš šifry, odkrýváš tajemství a virtuálně potkáváš postavy z minulosti.
1: To zní, Lusko, jako slušný team building a nebo třeba rodinné odpoledne. Zvládl bych to ujít i já třeba se svými dětmi?
2: Úplně bez problému. Trasa má kolem 4 kilometrů. Sice je to Jáchymov, takže kopcům se nevyhneš, ale není to žádná hrůza. Celé to zabere asi 2 až 3 hodiny za tom, jak moc ti to pálí při řešení hádánek. Oficiálně je hra doporučena pro dospělé a děti od 10 let. Já bych k tomu ještě dodala, ideální pro každého, kdo je rád venku a chce historii zažít na vlastní kůži.
1: A co když se při hledání nápověd zaseknu a ten tolar prostě nenajdu? Zůstanu v Jáchymově navždycky?
2: Neboj se, Davide, aplikace tě v tom nenechá. V nejhorším ti nabídne nápovědu. Výhoda je, že hru můžeš hrát úplně kdykoliv. Ráno, odpoledne, klidně i v noci s čelovkou, pokud máš rád strašidelnou atmosféru. Stačí ti jen mít nabitý telefon a chuť objevovat.
1: Paráda. Zalarmuju, přátelé, dobrodruhy a o víkendu určitě vyrážím směr Jáchymov. Lucko, díky za tip a samozřejmě hodně štěstí při hledání Šlikova pokladu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Je 17 hodin a 48 minut. V tuhle chvíli přichází na pořad dne počasí na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. To dnešní počasí v rámci Karlovarského kraje bylo takové proměnlivé, chvilku sluníčko, chvilku naopak déšť, tak jak to bude v následujících hodinách, to se budu ptát Marty Suché. Marto, hezké odpoledne, tak jak bude dnes večer, v noci a hlavně zítra?
2: Hezké odpoledne. Tak oblačnost je, jak jste říkal správně, zatím proměnlivá. Převažuje nyní ještě oblačno. Nejvyšší denní teploty se dnes pohybovaly mezi 21 a 24 stupni Celsia. Teď je na teploměru nejčastěji kolem 20 stupňů. Naše území se už ale postupně dostane pod vliv tlakové výše, která bude směřovat přes střední Evropu k východu. Večera v první polovině noci bude ještě oblačno, až oblačno. Převažovat ale postupně bude během noci zmenšená oblačnost, polojasno nebo skoro jasno. Ráno bude při zmenšené oblačnosti a pouze slabém větru chladnější než to dnešní. Teploty klesnou na 13 až 10 stupňů Celsia. Zítra přes den bude převážně slunečno, zejména odpoledne, pak přechodně až oblačno a večer se vyjasní opět. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia. Na většině míst tedy zítra bude den letní už. Vítr povane slabý, proměnlivý, během dne pak mírný, severozápadní, průměrnou rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Takové bude počasí a prozradila nám ho z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni Marta Suchá v dnešním dní v kraji. Marto, díky, mějte krásný večer a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký večer.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj dokončuje stavbu parkoviště u mezinárodního letiště. Chebřeší nové využití objektu základní umělecké školy po jeho přestěhování do jiných prostor. Vláda vymezila akcelerační zóny na výrazně menší plochu, než byl původní návrh. Zítra čekejte skoro jasno až oblačno a teploty do 27 stupňů. Hezký podvečer u zpráv přeje Matěj Štech. U karlovarského mezinárodního letiště v Olšových Vratech vzniká nové parkoviště. Odstavnou plochu pro více než 130 osobních aut chce kraj jako hlavní investor dokončit v průběhu letní sezóny. Nová odstavná plocha bude za poplatek a doplní stávající parkovací systém, který kraj postupně rozvíjí a s ohledem na mimořádné sezónní lety. Pokračuje náměstek hejtmana Martin Horajčík z Hnutí ANO.
2: Možnosti u karlovarského letiště parkování jsou

0: Práce město zaplatí přes 170 milionů korun. Po dokončení rekonstrukce se do budovy přestěhuje základní umělecká škola. Město už teď proto řeší nové využití školního objektu, říká starosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj.
1: Zde se naskýtá možnost rozšíření pro základní školu z kostelního a zároveň i možnost využití kina Art, které v současné době je v objektu klubu Kulturního centra Svoboda, a je zde také možnost pro využití pro spolky, které jsou v současné době v Karlově ulici.
0: Rekonstrukce dominikánského kláštera skončí za 2 roky. Vláda vymezila plochu pro snadnější výstavbu větrných a solárních elektráren na 297 km čtverečních. Takzvané akcelerační zóny tak kabinet zmenšil na zhruba 11% původně zamýšlené plochy. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Ve zbylých 12 oblastech pak můžou vzniknout fotovoltaické elektrárny. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL návrh výrazně omezí výstavbu elektráren pro obnovitelné zdroje.
2: To rozhodnutí fakticky stanovuje celé řady omezení, které dle odborníků znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů. Dokonce experti mluví o tom, že teď vlastně bude možné stavět rychleji mimo ty akcelerační zóny než v nich.
0: Útok neznámých ozbrojenců ve vesnici na severozápadě Nigérie nepřežil nejméně 30 lidí, včetně 8 dětí. Další lidé utrpěli zranění. Agentuře Reuters to potvrdili 2 tamní obyvatelé. Útočníci ve vesnici spustili střelbu a začali zapalovat domy. Bezpečnostní složky na místo dorazily až několik hodin po útoku. Severovýchod africké země čelí povstání islamistické organizace Boko Haram a tamní frakce organizace Islámský stát. Teroristé a kriminální gengy v zemi jsou známé hromadnými únosy. Ty se zaměřují mimo jiné na žáky a učitele tamních škol. Sport. Fleretista Alexander Šupenič je po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře světovou jedničkou. Do čela žebříčku Mezinárodní federace postoupil z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, postupně bude převažovat skoro jasno nebo polojasno. Nejnižší teploty 13 až 10 stupňů Celsia, na horách 12 až 9. Zítra čekejte skoro jasno, přes den bude přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 20 až 23. Povane slabý proměnlivý, přes den mírný severozápadní vítr a biozátěž bude mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně nemáme v Karlovarském kraji hlášené žádné dopravní nehody.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary, muziky, muziky.
4: Krásný a pohodový poslech u dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. 28. března 2026 oslavil 90. narozeniny textař, scénárista, herec a muž mnoha dalších profesí Zdeněk Svěrák. Možná to některé z vás překvapí, ale i tento vynikající textař, který napsal řadu textů určených ať už pro zpěváky pop music nebo dětské posluchače, má na svém kontě i několik počinů z žánru dechové hudby. Jak se k tomuto žánru dostal, se dozvíte v průběhu dnešního pořadu. Ale teď už první dechovková píseň s textem Zdeňka Svěráka. Polku Kapesníčky na melodii Antonína Ulricha zaspívá Irena Číšková za doprovodu autorova orchestru. Nahrávka je z roku 1970.

Zdeněk Svěrák vystudoval Vysokou školu pedagogickou, poté se 4 roky věnoval učitelskému povolání a v roce 1961 nastoupil do tehdejšího Československého rozhlasu jako redaktor literárně dramatické redakce. V té době napsal Zdeněk Svěrák své vůbec první písňové texty na objednávku svého strýce Antonína Uldricha, který byl houslistou FOK, hudebním skladatelem a vedl svůj vlastní smyčcový orchestr, který hrál především polky, valčíky a tanga. Zdeněk Svěrák byl za tuto příležitost rád, ale jak on sám říká, trošku se za tento žánr styděl a proto psal texty k Dechovkovým písním pod pseudonymem Emil Synek. Jméno Zdeněk Svěrák byste tedy na tehdejších gramofonových deskách hledali marně. Ze společné tvorby Zdeňka Svěráka se strýcem Antonínem Ulrichem a jeho smyčcovým orchestrem si teď poslechneme polku Našim dědům. V roce 1982 ji naspívali Věra Příkazká a Karel Gult.

Československém rozhlase se Zdeněk Svěrák seznámil se skladatelem Jaroslavem Uhlířem, se kterým napsali za dobu více než 40leté spolupráce přes 400 písniček, věnovaných převážně dětskému publiku. Na svém kontě ale mají také několik hitů, které se zapsaly zlatým písmem i do zpěvníku české populární hudby. Za ty největší můžeme považovat písničku Holubí dům, naspívanou Jiřím Schellingrem, nebo Severní vítr z filmu Vrchní prchni. Nyní si ale poslechneme valčík Zdeňka Svěráka a Antonína Ulricha Břízo bílá. Irenu Číškovou a Incognito Trio doprovodí dechová hudba Suprafon, řízená Jindřichem Bauerem.

Možná jste netušili, že text k dechovkovému evergreenu Mám ráda Hajnýho je právě z pera Zdeňka Svěráka. Tato polka z poloviny 60. let doslova zlidověla a ve svém repertoáru ji má dodnes mnoho dechových kapel. Hudbu napsal Jan Smolík a jako první ji v roce 1966 na desky naspívala tehdejší hvězda populární hudby Jana Petrů. Hraje smyčcový orchestr Antonína Ulricha.

60. letech se Zdeněk Svěrák seznámil také se svým dalším celoživotním souputníkem Ladislavem Smoljakem, se kterým v rozhlasovém pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka vytvořili postavu Járy Cimrmana a v roce 1967 zakládají legendární divadlo zabývající se odkazem tohoto nedoceněného českého velikána. Divadlo Járy Cimrmana se stalo fenoménem napříč generacemi, o čemž svědčí vyprodaná představení na měsíce dopředu. Před námi je Svěrákův a Ulrichův romantický valčík V zámku nad vodou. Zpívají Irena Číčková a Zdeněk Matouš. Nahrávka pochází z roku 1973.

Zdeněk Svěrák je autorem scénářů k mnoha filmům, ve kterých většinou i on sám s úspěchem hrál a jehož hlášky se staly doslova nesmrtelnými. Filmy s jeho scénářem Vesničková středisková a Obecná škola byly nominované na Oscara a v roce 1997 jeho film Kolia dokonce toto nejprestižnější filmové ocenění světa získal. Zpěváci Marie Hanzelková a Josef Zíma nám teď zaspívají řeznickou polku, kterou se Zdeňkem Svěrákem napsal skladatel Dalibor Basler. Hraje mladá muzika Petra Finka a nahrávka byla pořízena v roce 1981.

Zdeněk Svěrák je jednou z nejvýznamnějších osobností české hudební, divadelní a filmové tvorby naší země. Svědčí o tom řada získaných ocenění, včetně propůjčení řádu Bílého lva z rukou prezidenta republiky ze dne 28. října 2025. Zdeněk Svěrák je pořád nesmírně aktivní a já mu přeji mnoho zdraví, aby ještě dlouho mohl dělat všechno to, za co ho máme všichni rádi. Veselou pošťáckou polkou se s vámi a s tvorbou Zdeňka Svěráka rozloučí Josef Zíma a na další setkání u pořadu Muziky muziky se od mikrofonu těší Jan Šimůnek.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Příjemný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu se rozeznívá lidová hudba. Vítejte u poslechu špalíčku lidových písní. V něm se dnes zaměříme na jablka a jablíčka, tak jak se objevují nejen v lidových písních, ale také v lidových rčeních a příslovích. Je jich totiž docela hodně. Třeba zkuste zatím přemýšlet, zda i sami nějaké to rčení anebo písničku, kde se objevuje jablko nebo jabloň, znáte. Pěkný poslech přeje Michaela.

Jaké máte rádi jablka? Mluvit by se o nich mohlo dlouho. O jednotlivých odrůdách, o léčivých účincích, o pěstování, anebo také o tom, co dobrého můžeme z jablek uvařit anebo upéct. My se ale dnes zaměříme na to, jak se jablíčka dostala do lidových písní. A začneme hned dvěma písničkami, které dost pravděpodobně znají už úplně malé.

vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný písničkám, ve kterých se objevují jablka a jablíčka. Ale nejsou to jen lidové písně, kam už naši předci do textu umístili jablíčka a jabloně, ale také nejrůznější lidová rčení. Tak například, kousnout si do kyselého jablíčka znamená pustit se do něčeho nepříjemného. Až porostou jablka na dubě, nebo až suchá jabloň plodit bude, to znamená nikdy. Mluvit o jablkách a neznat jabloně, tak přesně tohle dělají lidé, kteří tlachají a žvaní. No a chodit na panenská jablíčka, tak naši předci říkali chlapcům, kteří chodili za panami, děvčaty, a byli tak trochu záletní.

Lidové písně, ve kterých se objevují jablíčka a jabloně, dnes posloucháme ve špalíčku lidových písní a já přidám ještě i další lidová rčení a přísloví, která možná také znáte. Tak třeba nadspávat si měšec těšínskými jablíčky. To znamená marně doufat, marně se utěšovat planými sliby. Výraz je tam tolik lidí, že by jablko nepropadlo, značí, že je tam skutečně mnoho lidí. No a že jablko nepadá daleko od stromu, tedy že děti bývají podobné rodičům, je také dodnes všeobecně známé.

vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný jablíčkům a jabloním v lidových písních a lidových rčeních. Můžeme ale připomenout, že jablíčka bývala třeba také předlohou pro lidové výšivky. Posloužila v mnoha případech jako zvykoslovný předmět a naši předci s ním dokonce věštili. Věděli jste třeba, že když se žena večer před svatou Anežkou, svatým Janem a svatým Markem usadí v temné místnosti před zrcadlem a sní jablko, údajně se jí v zrcadle objeví obraz jejího milého. A že prostředkem k přivábení lásky v lidové magii slouží i jabloňový květ, alespoň naši předci tomu věřili. Pro nás je to půvabný doklad duchovního života našich předků. A tak až si zase budete dávat nějaké to jablíčko, které je mimochodem velmi zdravé, třeba si vzpomenete na dnešní špalíček a také na to, kde všude se jablíčka objevovala u našich předků. Z dnešní folklorní půlhodinky už se loučí a krásný večer přeje Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Děpoltovice na Karlovarsku postaví objekt pro dětskou skupinu. Návštěvnická sezona na Šumavě podle provozovatelů zatím ještě naplno nevypukla. Hasiči ukončili zásah u požárem zničené výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Zítra čekejte skoro jasno až oblačno a teploty do 27 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. V Děpoltovicích na Karlovarsku připravují stavbu zázemí pro dětskou skupinu. Obec má hotovou projektovou dokumentaci a bude žádat o stavební povolení. Podle nezávislé starostky Štěpánky Luxíkové půjde o kontejnerovou stavbu za 3 až 4 miliony korun.
2: Jak jsou bytové domy, takový paneláčky, tak jakoby pod ním bývalo dříve škvárové hřiště, takže tam má obec ještě takový jako pozemek, takže ta dětská skupinka bude vlastně jakoby v tom středu jakoby takhle té obce, protože už dotace už se ponižujou. Takže budeme mít modulovou stavbu pro 12 dětiček.
0: Objekt s dětskou skupinou by měl začít fungovat od září příštího roku. Šumava se připravuje na hlavní návštěvnickou sezónu. Podle ředitelky destinace Šumava žije Moniky Bendlové většinou začíná až ve druhé polovině prázdnin. Destinace spolupracuje s 50 hotely a penziony a volné ubytovací kapacity podle ní zatím je

0: vy musí odstranit do 6 týdnů. Teherán pohrozil odvetou za víkendový ukrajinský útok na iránskou loď v Kaspickém moři. Uvedl to mluvčí ministerstva zahraničí Esmail Baghaji, který to označil za nelegální a neopodstatněný čin. Ukrajina podle Iránu zasáhla obchodní loď a zabila jednoho námořníka. Kyjev ale mluví o válečném plavidle a tedy legitimním cíli útoku. Tvrzení Iránu odmítl ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Irán, který spolupracuje s Ruskem, je podle něj spolupachatelem agrese proti Ukrajině. Teherán Moskvě poskytuje například drony nebo balistické střely.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, postupně bude převažovat skoro jasno nebo polojasno. Nejnižší teploty 13 až 10 stupňů Celsia. Na horách 12 až 9. Zítra čekejte skoro jasno, přes den bude přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách 20 až 23. Povane slabý proměnlivý, přes den mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice 213 mezi obcemi Vojtanov a Hazlov na Chebsku je z důvodu prací na vozovce zcela uzavřená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často váháme, jestli slovo, které chceme říct, je ještě v obecné češtině a tím pádem nespisovné, anebo už přišlo do hovorové češtiny, která v mluveném jazyce už je jako spisovná, ta hovorová čeština.
2: Tak pro upřesnění, hovorová čeština se považuje za vrstvu spisovné češtiny a dnes už se ani příliš neodlišuje.
1: Jestli v mluvené nebo v psané. Dokonce, takže je to benevolentnější. Přemýšlíme o tom často, jestli je to prostě spisovné. Třeba takové slovo fotka. To jsem řešil nedávno poměrně často, jestli už to přišlo do té spisovné nebo ne.
2: No, můžu vás ujistit, že už dávno, protože i ve slovnících, které zachycují maximální možnou část slovní zásoby češtiny a které byly vytištěny, a už je tady máme několik desítek let, tak už tam se slovo fotka vyskytuje jako samostatné heslo a je u toho poznámka, že je to hovorová varianta slova fotografie. Pokud takto váháme, můžeme se podívat, máme-li tu možnost, na internetovou jazykovou příručku, kde už dnes žádná poznámka o stylové vrstvě není. Řekněme, že máme škálu. Obecná čeština, tedy nespisovnost,
1: hovorová,
2: potom spisovná neboli neutrální, řekněme u toho
1: nebo
2: slova.
1: Nebo už je to neutrální,
2: a
1: nebo,
2: a pak máme ještě tu vyšší knižní, řekněme, pro zjednodušení. Takže když si vybereme nějaké slovo jako třeba pololetky nebo základka, tak ho tam nenajdeme, neboli to znamená, že do spisovné části slovní zásoby nepatří.
1: Mm-hmm.
2: Záchranku ano.
1: No, na to jsem se chtěl zeptat, takže záchranka, to už je hovorová.
2: To už patří do hovorové
1: varianta.
2: Vrstvy, ano.
1: Mm-hmm. Co záchytka?
2: Ačkoliv bychom si mohli říct, že je to též mimo tu spisovnou vrstvu, tak jak internetová příručka, tak tištěné slovníky uvádějí, že je to hovorová varianta k významu záchytná stanice.
1: A hovorové je spisovné, připomínám, milí posluchači, co minerálka, to taky často používáme. Minerální voda.
2: To je už bráno jako zcela neutrální výraz a myslím, že ani moc uživatelů jazyka, zvlášť z mladší generace, by nepřemýšlelo o tom, že je to jednoslovná stylová varianta k původnímu dvouslovnému minerální voda.
1: No a pokud si chcete najít další názvy, můžete internetová jazyková příručka, je to nejrychlejší, anebo si koupit pěkně tištěný slovník jazyka českého, vidíte?
2: No, některé jsou více svazkové, takže...
1: To je i posilovna zároveň, víte? To potřebujeme. Mějte se pěkně, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne. Pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Pesničku Krásne dni spievala Zdenka Predná. Krásne dni, pokiaľ máte radi horúce leto, máme, zdá sa, práve pred sebou. Tak si to užite. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Srlák.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Po požáru přístavby bytového domu v Ivančicích na Brněnsku muselo 10 lidí do nemocnic. Fotbalisté Mladé Boleslavy v dohrávce prvního kola nejvyšší domácí soutěže vyhráli. A počasí zítra bude převážně polojasno, přechodně až oblačno, ale bez deště a maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Hasiči dnes odpoledne likvidovali požár střechy přístavby bytového domu v centru Ivančic na Brněnsku. Část domu je poškozená. Záchranáři ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali z plodin a 10 jich museli převést do nemocnic. Součástí budovy je také pobočka České pošty. Tu ale požár nijak nepoškodil.
3: Sery byly doma. Našla jedna vina z odpadky a z druhou a se alarmovala, která se koupala, že musí začít evakuovat. To zvolali 112 a zaplatila mu se, nikomu z baráku nestalo.
4: Lenka Nováková bydlí v jednom ze 16 bytů. Většinu z nich požár neponičil, potvrzuje místostarosta Jaroslav Sojka ze soukromníků.
5: Zasažený jeden byt, který vlastně chce i vyšetřovatel, aby zůstal uzavřený, takže ten bude definitivně uzavřený.
4: Náhradní ubytování připravila radnice ve středisku volného času. Příčiny požáru policie vyšetřuje. Z Ivančic Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Vodáky na východočeské Orlici čeká od konce tohoto týdne až do poloviny srpna stovky metrů dlouhé přenášení lodí nedaleko Týniště nad Orlicí. Silničáři tam totiž budou demolovat obloukový most mezi Týništěm a Albrechticemi.
6: Zastavený bude plavební provoz mezi kilometry 30,6 a 31,3, tedy v úseku 700 metrů dlouhém. Demolice se bude týkat nejen mostu samotného, ale i jeho opěr, odstraňování trosek a úprav břehů. Bezpečnostní pásmo je stanoveno 100 metrů proti proudu i po proudu od oblasti demolice. Přenášení lodí bude možné po vyznačených trasách po pravém břehu řeky. Z Týniště nad Orlicí Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
2: U Vaňovského vodopádu v Ústí nad Labem dnes začala sanace skalního masivu. Dělníci zajistí zhruba 50-metrový úsek podél naučné stezky Větruše Vrkoč. Turistická trasa zůstane průchozí, lidé ale musí být velmi opatrní. Práce potrvají přibližně jeden měsíc.
7: Magistrát letos vyčlenil na údržbu skal...

0: Docela nízké mezi 14 a 10 stupni. Zítra přes den ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se bude většinou opět vyjasňovat. A maxima zítra už vysoká, budou letní mezi 25 a 30 stupni, na severu a severovýchodě bude o něco málo chladněji. Tam čekáme maxima většinou kolem 23 stupňů. Vítr zpočátku jen slabý, postupně mírný od severozápadu až západu a večer bude opět slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně za sjezdem na Zdice odpoledne schořel kamion a na kilometru 33,5 se stále projíždí pouze levým pruhem. Kolona ze 30. kilometru je zhruba na 15 minut, až přijede těžká technika, dálnici kvůli odklízení uzavřou. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za několik málo minut tu pro vás máme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a mým dnešním hostem je psycholog, překladatel, spisovatel a diplomat Michal Žantovský. Pane Žantovský, vítejte ve studiu.
2: Děkuji moc krát za pozvání, dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Muž, který stál po boku prezidenta Václava Havla, zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ve Spojených státech, Izraeli i Velké Británii a významně se podílel na utváření české zahraniční politiky po roce 1989. Budeme si povídat nejen o velkých dějinných okamžicích, ale také o osobních rozhodnutích, literatuře, diplomacii a o tom, jak se za poslední desetiletí proměnil svět kolem nás. V rozhovorech s vámi se dá dočíst, že u vás doma existovaly dvě úplně odlišné zkušenosti. Otec dlouhé roky věřil v ideál socialismu a maminka v sobě nesla trauma holokaustu. Jak vy vnímáte, že vás tyto osudy ovlivnily?
2: Tak určitě se mě to nejrůznějšíma způsobama dotklo a ovlivnilo mě to, i když jsem začal spoustu z té historie chápat až jaksi ve zralejším věku, ale je to, jak říkáte, můj otec byl předválečný komunista, takovej hodně neortodoxní. On se z té strany nechal pětkrát vyloučit, ale čtyřikrát ho tam vzali zpátky. Nakonec ho naštěstí naposledy vyloučili po únorovém převratu, takže s tím režimem jako režimem už neměl nic společného. Spíš naopak, ale v ty ideály asi věřil a jenom se domníval, že to vykonávají ti špatní lidé a nemravní lidé a vedlo to k nejrůznějším sporům, které jsme v mém dospívání spolu jaksi vedli, někdy docela ostrým sporům, jak to synové s otci dělávají, ale i z téhle historie jsem se hodně naučil. A maminka měla taky netypickou holokaustovou historii. Ona pocházela z pražské židovské rodiny a přežila válku na rozdíl od většiny vlastně jejího příbuzenstva v úkrytu se svou mladší sestrou u katolických jeptišek asi 40 kilometrů od Mnichova, to znamená těsně pod plamenem svíčky, napsala o tom knihu a i to samozřejmě jí na celý život ovlivnilo a ukázalo jí to, že není jediná perspektiva, ale různé perspektivy a že lidé jaksi nejsou kvalitní nebo morální podle toho, jestli jsou Češi nebo Němci nebo Židé, ale podle toho, jak se chovají před výzvami, které před ně život postaví.
1: Vaše maminka dlouho o válce téměř nemluvila. V jednom rozhovoru jste říkal, že děti přeživších podědili spíše ticho, nežli příběhy. Jak je to u vás? Co jste podědil vy?
2: Je to přesně tak. Já jsem tuhle tu historii sbíral vlastně po kouskách. Ona tu knihu o té své zkušenosti napsala až někdy v polovině 60. let a jako mnozí lidé, kteří přežili holokaust, vlastně se s námi jako s dětmi o tu zkušenost nepodílela a vlastně nám, my jsme nikdy vlastně nevěděli, že tedy z poloviny z té maminčiny strany jsme jaksi židovského původu a vlastně nám to nikdy nikdo neřekl. Teprve když člověk dospíval, bylo mu nějakých 15-16, tak z nejrůznějších signálů z knih, který jsme měli doma, ze slov, které se doma používala a která se nepoužívala v rodinách mých kamarádů, nám najednou došlo, že máme i tuhle část jaksi rodiny a tyhle předky. A jak říkáte, není to zkušenost ojedinělá v řadě rodin z těch, kdo přežili holokaust, to bylo podobné, například Madeleine Albrightová, jedna z těch nejvýznamnějších Češek posledního století, vlastně zažila úplně stejnou situaci ve své rodině a dozvěděla se o svém židovském původu až jako dospěla.
1: Vy jste vyrůstal mezi lidmi, jako byli Josef Škvorecký nebo František Kriegel. Kdy jste poprvé pochopil, že lidé, kteří sedí u vás v obýváku, jsou mimořádné osobnosti?
2: Tak já jsem si všiml už jako dítě, to pak jako mělo něco společného s tím objevováním té historie, že vlastně ti nejzajímavější lidé, kteří k nám chodí na návštěvu a kteří vyprávějí nejlegračnější historky a chovají se tak, že upoutají i pětiletého kluka, mají všichni na předloktí vytetované číslo. Jo. A to nikdy jsem neanalyzoval, jak to přesně, jak si souvisí, ale vím, že tenhle ten dojem jsem měl už jako malé dítě a díky vlastně povolání svých rodičů, maminka pracovala jako redaktorka literární a otec byl vlastně kurátorem Strahovské knihovny v Památníku národního písemnictví, tak jsem vyrůstal mezi literaturou, ale taky mezi literáty. A některý z těch jaksi méně příjemných vzpomínek mého dětství byly o tom, že jsme museli s tatínkem chodit na pohřby všech významných českých spisovatelů od Vítězslava Nezvala až a otec tam občas taky jak si řečnil a někdy, když šel řečnit, tak mě vzal a posadil mě na klín tomu, kdo seděl vedle mě a v jednom případě se ukázalo, že to byl jaksi významný komunistický funkcionář Kopecký a já jako dítě jsem si pamatoval jedinou věc, že mu bylo hrozně cejtit z úst.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Kvůli Ginsbergovi vás vyhodili ze školy. Když se na to podíváte dnes, nebyl to vlastně váš první střet s tím, že totalita se nejvíc bojí představivosti a kritického myšlení?
2: Nebyl. I ten první
1: zážitek. Kdy to bylo poprvé, ano.
2: Ten první zážitek byl v první třídě základní školy, na to nikdy nezapomenu, že mě to rodiče jako vždycky připomínali, kdy nám ta učitelka jaksi vyprávěla o tom, jak za všechno dobrý, co máme, vděčíme Sovětskému svazu. A já jako to šestiletý, přechytřelý, drzý dítě jsem se samozřejmě přihlásil a řekl jsem, prosím, tatínek říká, že to je daleko složitější. A už volali rodiče do školy, vyšetřovali a tak dále. Takže to byl můj první jako střet s autoritami a vlastně se mi to nikdy nepustilo. A potom zase v prvním ročníku na gymnázii, zase jako přechytřelej mladý intelektuál, mě napadlo, že tedy dáme dohromady se školním divadlem, který jsme měli na gymnáziu, takový pásmo poezie amerických beatniků. A co čert nechtěl, právě v té době přijel do Prahy nejvýznamnější z nich, Allen Ginsberg, kterého vyhostili z komunistického Československa kvůli údajnému obtěžování nezletilých chlapců, on byl homosexuál, že jo, a ta ředitelka té naší školy si to dala dohromady, jako že vlastně to divadlo je asi zástěrka pro nějaký homosexuální orgie, nebo tak, že mě bylo 14 let, já jsem pomalu ani nevěděl, co to je homosexualita. No tak jsem vylít ze školy, ještě asi tři další, díky sestře, která studovala na gymnáziu o 2 kilometry dál a byla naopak vzorná a dávaná za příklad, tak mě vzali na to gymnázium, takže mám i maturitu. No.
1: V rozhovorech mě pobavilo, když jste říkal, že vaše 7letá zkušenost psychiatrické léčebně vás připravila na styk s politiky a politickým prostředím. Jak to vnímáte z dnešního hlediska? Jsou někteří politici ve svém chování srovnatelní psychiatrickými pacienty?
2: Jenom drobně upřesním, ano. Jak si my si v těchto těch profesích zakládáme na rozdílu mezi psychiatrem a psychologem.
1: Ano.
2: Psychiatr je absolvent medicíny, může předepisovat prášky.
1: Ano.
2: Psycholog je absolvent filozofické fakulty, nemůže předepisovat. Já jsem psycholog.
1: Tak vy jste byl psycholog. Ano.
2: Já jsem psycholog.
1: Ale bylo to psychiatrické léčebně.
2: Ale byla to psychiatrická léčebna v Bohnicích, výzkumný ústav psychiatrický. A já tohle to samozřejmě říkám napůl jako žert, ale napůl to říkám vážně, protože v politice to je nepominutelné, existuje více než normální koncentrace lidí s takzvanou hraniční osobností. Jo? To znamená lidí, kteří nějakým způsobem fungují a fungují mnohdy i jaksi normálně, ale v některých směrech se vymykají tý normální mentality a populaci a samozřejmě to především souvisí s takovýma věcma, jako je touha pomoci, zacházení s mocí, podezřívání ostatních, že vás chtějí o tu moc připravit a tak dále. A to jsou všecko jaksi symptomy, které se objevují i v těch skutečně klinických psychiatrických poruchách mezi pacienty, kteří jsou po léčebnách, ne nadarmo, v těch léčebnách je také celá řada lidí, kteří se považují za Ježíše Krista nebo Napoleona nebo Karla Marxe a tak dále. Jo? Čili já neříkám, že není rozdíl mezi tedy psychiatrickými pacienty a politiky, jenom říkám, že ta hraniční čára, že ta hranice je trošku rozostřená a není někdy jasné, na které straně se té hranice se zrovna nacházíme. No.
1: Vy říkáte, že člověk není tabula rasa a některé věci má prostě vrozené. Jak politika zacloumá s lidskou povahou? Jak s ní může zacloumat?
2: Jistě. Já jsem jako psycholog, já jsem působil hlavně v psychologickém výzkumu a v evolučně orientovaném psychologickým výzkumu, kde právě se hodně pracuje s některými vzorci chování, které jsme zdědili po svých zvířecích předcích a tak dále. A takové věci, jako je agrese, která je jaksi všeobecně přítomná mezi skupinově žijícími zvířaty, včetně člověka, teritorialita, bránění vlastního území, vlastního teritorieta, soupeření o příležitosti k rozmnožování, k potravě, k majetku, chcete-li tedy u lidí a tak dále. Jo, tak to jsou všechno jaksi typy chování, které politika může a má regulovat nějakým způsobem, abychom se všichni nepobili a nepovraždili. Jo, a tady demokratická politika jaksi zastupuje, jaksi představuje strašně důležitý faktor, který může hrozně věcem napomoct, ale současně taky může politika tím, že v těch lidech povzbuzuje ty naše instinktivní vlastnosti od těch předků, jako provokovat, stimulovat agresi, masový šílenství, různá fanatická hnutí, hejty, bubliny, jo? A tyhle ty věci. A pak se zpronevěřuje jako demokratická politika svému poslání a svému účelu a naopak jaksi přispívá k neštěstí a tragédiím mezi lidmi.
1: A když člověk vejde do politiky, jde vůbec zůstat věrný sám sobě, své původní ideji?
2: Já jsem měl to, myslím, výjimečný štěstí. To se opravdu nestává každý den, že jsem vlastně ten vstup do politiky jako takový zažil po boku Václava Havla. A Václav Havel, i když i on je někdy kritizován, že se jako politik, jako prezident, že se změnil a že přestal být věrný svým jaksi původním, přestal být sám sebou, tak já se domnívám, že to v zásadě není pravda, že on zůstával tím, jakým jsem ho znal, a ta pozoruhodná věc na něm byla, že on neměnil své chování podle situace. My všichni jsme zvyklí, že se chováme jinak, když jsme doma v rodině, když jsme v práci, když jsme na pivu mezi kamarády a tak dále. A Václav Havel byl naprosto autentický v tom, že se choval úplně stejně, když mluvil s anglickou královnou, nebo když seděl s náma na pivu, nebo když se zabýval nějakým politickým skandálem v Československu nebo v České republice. Jo? A to je schopnost, jak on říkal, žít v pravdě. To je schopnost, jak si zůstat sám sebou, která je hodně výjimečná. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Říkáte, že jste si s Václavem Havlem rozuměli mimo jiné kvůli hudbě, literatuře a zájmu o psychologii a psycholožky. Kdy jste poprvé poznal, že z kamarádství vzniká hluboký vztah založený na absolutní důvěře?
2: Já tyhle ty kategorické pojmy nerad používám. Psychologové jsou v tomhle tom strašně opatrný. Jako ten náš vztah s Václavem Havlem byl bezesporu blízký, byl bezesporu kamarádský, byl bezesporu založený na důvěře a na jaksi společných hodnotách a společných zájmech, ale nemluvil bych o něm jako o absolutním, že jsme taky v některých věcech třeba spolu nesouhlasili, někdy jsme se hádali, někdy jsme...
1: O čem jste se hádali třeba s panem Havlem?
2: No tak o věcech, které jsou méně důležitý a taky o věcech, které jsou důležitější. Ten nejzávažnější politický spor, který jsme jaksi spolu vedli, byl o tom, že já a někteří spolupracovníci další Václava Havla měli pocit, že by měl kolem sebe shromáždit nějakou organizovanou sílu, aby mohl účinněji působit na parlament a na vládu, že ta síla by mohla mít podobu nějaké buď politické strany, nebo koalice, nebo něco takového. A o tom jsme se přeli několik týdnů, dokonce jsme kvůli tomu zorganizovali, nebo on kvůli tomu zorganizoval v Lánech celý jeden víkend, kde jsme si přehrávali ty různé možnosti a nakonec v zásadě nám dal za pravdu, ale řekl, já nejsem ten typ člověka, který by tohle to dokázal, takže jako já to neudělám, jo. A to jsme zase museli respektovat my. No a na druhém konci toho kontinua jsme se přeli možná ještě ohnivěji o takový důležitý věci, jako bylo vaření, protože on rád vařil, to byl koníček jeho, já taky rád vařím. A vedli jsme strašlivý spory o to, jak se dělá správná česká svíčková, jestli se leje smetana do toho, do té omáčky zeleninový, anebo ta zeleninová omáčka. Do té smetany ono se to může zdrcnout, jak se říká, takže to není tak úplně malichernej spor. Ale to tak někdy u mužů bývá, že si nejvíc zakládají na těch věcech, kvůli kterým je svět nezná nebo nehodnotí, a jako u Václava Havla to bylo řízení automobilů a vaření, jo, má své kritiky v obou těchto směrech, ale hrozně si na tom zakládal, takže bylo lehké se o tom s ním pohádat.
1: Já se ještě posunu k vašemu diplomatickému působení. Vy jste psal, že Američané si tehdy často pletli Československo s Jugoslávií. Kdy se Česko podle vás dostalo do většího povědomí ostatních států? Kdy byl ten moment nejvýraznější?
2: No, ono nás to vrátilo o něco zpátky, protože jako Československo po sametové revoluci my jsme byli oblíbenci celého světa. Václav Havel byl prostě král, filozof, hrdina sametové revoluce. Tady nepadla ani rána, nikdo nikoho nemlátil, nikdo nikoho nevěznil, nepopravoval a tak dále. A my jsme měli pocit skutečně jaksi výjimečnosti, které jsme si snažili si užít anebo i využít pro zájmy té země. Jenomže potom v roce 1992 na konci jsme se rozdělili na Českou republiku a Slovenskou republiku, a teď zkuste v Oklahomě někde vysvětlovat, co je to Česká republika a jak se a co je to Slovenská republika a jak se Slovákia liší od Slovinska a Slovácka a tak dále, a máte problém, jo. Čili my jsme tu viditelnost, kterou jsme měli, do jistý míry jsme o ní přišli. Mně, já v té knize píšu i o tom, jak mě posílali na velvyslanectví dopisy adresované Republice Českého velvyslanectví a jak si se nějaký novinář mě ptal, jestli už ruský tanky dobily náš prezidentský palác, protože si plet Čečensko s Českem, jo, a tak dále, takže my jsme strávili hodně času, nejenom já, samozřejmě všichni, kdo tu zemi zastupovali a naši spolupracovníci tím, že jsme vlastně tu zemi museli vracet na mapu, jo, a to trvalo několik let a v některých ohledech to trvá dodnes a já jsem byl stejně jako Václav Havel přesvědčeným stoupencem názoru, že na té federaci bylo tolik dobrých věcí, že stála za to zachovat i navzdory těm problémům, který jsme měli a jedna z těch dobrých věcí bylo to místo na mapě, ten pojem toho Československa, který přece jenom se táhne dneska už století zpátky, to, že bychom byli dneska šestá nebo sedmá největší země, co se týče obyvatelstva Evropské unie, a ne 21. nebo 20. Jo? A to jsou všecko věci, které si normální člověk tak úplně nemusí uvědomovat, ale když, jak si se tou geopolitikou zabýváte, tak jako vidíte, v čem ten rozdíl je. No.
1: Čemu podle vás čelí současná mladá generace? A jak proti tomu bojovat?
2: To je hodně filozofická otázka. Těch problémů je celá řada, některý prostě souvisejí s technologiema a s sociálníma sítěma a tak dále. Ale jako psycholog já vidím jedno nebezpečí v hrozně v tom, čemu se říká složitý podnětový pole. Jo? Naši předkové měli ten život svým způsobem hrozně jednoduchý, protože měli několik málo priorit, několik málo úkolů, několik málo možností, mezi kterými si vybírat a bylo poměrně jednoduchý se nějak na to adaptovat. Jo? Ta současná generace má bezpočet, jak si příležitostí, možností, hrozeb, nebezpečí a příležitostí. Myslím si, že má potíže si vybírat z těch podnětů, které před ní jsou. A to je pochopitelně problém taky vzdělání a výchovy, aby se učili v tom poli orientovat, jo? Jako se učí být fiskálně gramotní a internetově gramotní, tak myslím, že trošku zanedbáváme tu sociální gramotnost, ale já jsem si jistý, že to zvládnete.
1: No jak se proti tomu bránit nejlepším způsobem? Co byste poradil mladému člověku, který se snaží se zorientovat trošku? Víc číst, míň koukat na internet?
2: Vy jste už použil ten termín kritický myšlení. Kritický myšlení je nejmocnější zbraň proti všem podvodům, lžím, svodům a dalším podobným nebezpečím, ale aby se člověk naučil používat kritický myšlení, tak k tomu musí skutečně číst, musí si hledat data, musí si
1: ověřovat
2: data a nesmí se smiřovat prostě s tím, co mu někdo řekne, jako se skutečností, protože to může být úplně jinak.
1: Já vám velmi děkuji za milý rozhovor a popřeji vám krásný zbytek dne. Díky, že jste přišel.
2: Já moc děkuju.
1: Mým dnešním hostem byl Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda výrazně omezí plochu pro výstavbu větrných elektráren a jiných obnovitelných zdrojů energie. Profesionální hasiče z Náchoda budou mít novou centrální stanici a počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno. Pršet by nemělo, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Vláda výrazně omezila rozsah akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Území pro výstavbu větrných nebo fotovoltaických elektráren kabinet zmenšil zhruba na 11% původně navrhované plochy.
3: Rozsah akceleračních zón bude nově 297 km čtverečních, asi desetina z původního návrhu. Každý projekt bude podle ministra Havlíčka i nadále procházet standardním povolovacím řízením. Účastnit se ho budou i obce.
4: Postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
3: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL návrh výrazně omezí výstavbu.
5: To rozhodnutí fakticky znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů.
3: Z původně vytipovaných 110 lokalit se bude smět stavět na 61. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Profesionální hasiče z Náchoda budou mít novou centrální stanici. Vedení města podepsalo memorandum o spolupráci s hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje. Nový areál a sídlo územního odboru Východ má vzniknout v místní části Běloves u hranic s Polskem.
6: Dosavadní stanice ve Velkém Poříčí už podle záchranářů potřebám regionu neodpovídá, protože zhruba 60% výjezdů směřuje přímo do Náchoda nebo přes něj. Nové umístění u budovaného obchvatu má zrychlit dojezdové časy. V sousedství hasičárny plánuje náchodská radnice také nový zvířecí útulek a případně sběrný dvůr. Náklady na výstavbu se odhadují na stovky milionů korun. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Policie vyšetřuje tři cizince, kteří okrádali řidiče na dálničních odpočívadlech. Muži působili podle vyšetřovatelů na dálnicích D1 a D2 na Vysočině a v Jihomoravském kraji a způsobili tam škodu přes 90 tisíc korun. Policisté trojici dopadli, dva obvinění skončili ve vazbě a třetího pustili na svobodu. Případem se budou dál zabývat, potvrdila to mluvčí krajských policistů Dana Čírtková.
7: Na dálničních odpočívkách si vždycky vytipovali zaparkovaná vozidla, ve kterém spala posádka. Bušili jim na okno, svítili do oken, přinutili tak osádku, aby zamčené vozidlo otevřela. A poté osádky vozidel okrádali o jejich osobní věci a peníze.
1: Sport.
2: Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže vstoupili do druholigové sezony porážkou 0-2 ve slezském derby na hřišti Opavy. Karvinští dohrávali od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana.

0: Praha stojí za Měřínem na kilometru 124. Porouchaná dodávka je v odstavném pruhu, projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
2: Vítejte u pořadu plného romantiky, kterou může prožít kdokoliv.
3: Na začátku dnešního příběhu lásky byla jedna vzácná květina. Svedla dohromady křehkou 18-letou dívku a 27-letého světáka.
2: Z letního poblouznění nejdříve u rybníka a pak u moře se zrodil pevný vztah, ve kterém už oba vědí, že láska není jen vášeň, ale i pochopení a touha žít spolu naplno každý další den.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ze stovek zajímavých lidských příběhů jsme dnes vybrali ten, který už 58 let spolu prožívají Jiřina a Jan Krapcovi.
1: Jí je 75 let a on je ještě o 9 let starší. Věkový rozdíl ale nic neznamená. Mají se rádi.
0: Jak vnímají city, které k sobě chovají a co v životě prožili, se vydal zjistit Patrik Rozehnal na Šumavu do Dešenic, kde oba bydlí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Ticho, šlápek přišel.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Honza Krabec, musíme se představit.
5: Ano, Patrik Rozehnal.
4: Krapcová, dobrý den. To je pro mě.
5: To je pro vás.
4: Děkuju, ta je krásná. Děkuju moc. Kytičky mám rád.

0: Pravda.
1: Abyste zavzpomínala třeba na tu vaši svatební.
0: No tak to já jsem měla bílý karafiáty a takový dlouhý asparagus a když jsme měli zlatou svatbu, tak jsem si nechala udělat stejnou. Takže já jsem měla retro svatební po 50 letech. A víte, co byl největší problém?
1: Sehnat asparagus.
0: Tak, dát dohromady ten dlouhý klasický asparagus. A můžu vám říct, že ta kytka vydržela 3 neděle.
1: Nádhera. Tak vy na nás čekáte už venku, takhle na zápraží. Jste připraveni vyprávět?
2: Děkujeme. Jsme připraveni na všechno.
3: Potkávali se dávno předtím, než mezi nimi vzplanula láska. Znali se od vidění z města Stříbra, kam se Jan dostal na umístěnku po absolvování vysoké školy. Nastoupil tam jako veterinář.
4: Naproti přes ulici stála spořitelna, kde Jiřinka bydlela jako dcera ředitele tamní pobočky.
3: Pak ji na čas zmizel z dohledu, ale těsně po Vánocích roku 1966 se vrátil z ročního pobytu na Kubě.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
0: No tak já jsem se šla podívat jako na exota. Samozřejmě, teď jsem na něj koukala, on koukal na mě, nic moc. No, tak to skončilo na tom, že jsme se potkali, řekli jsme si ahoj a tím to skončilo. No, jako tak nezaujatý, no, tak on je starý a navíc teda, no, tak on je namyšlený.
1: Jste si říkala?
0: To jsem si říkala, no. No, protože ho bylo plno, oni všichni tak jako hltali ho, všichni ty zážitky, který měl. No, já jsem tam stála jako takovej... No prostě vypadalo to, že takhle, ani jeden jsme si nemysleli, že to skončí, jak to skončilo.
2: No a byl květen a já už jsem v té době měl, jako první z těch mladších kluků, jsem měl svoje vlastní auto. Na to jsem si našetřil, teda pomohla tomu samozřejmě Kuba. Byla to bledě-modrá Octavia kombi tehdy. Takže jsem přijel s tím, že pojedeme. Byl krásný květen, krásně teplo. Pojedeme k rybníku, celá parta. A já jsem si zapomněl v Tachově plavky. Shodou okolností jsem potkal Jiřinku, jak tahne nákupní tašky domů. Říkám, hele, ahoj, to je dobře, tě potkávám. Půjč mi bráchový plavky a my tě za to vememe k rybníku. Načež Jiřinka mě řekla, já bráchu nemám. A teď už se nedalo vzít zpátky, my tě vememe za to k rybníku. Tím jsme se vlastně blíž poznali, vezla si sebou učení, protože to bylo těsně před maturitou. No já jsem ji viděl v plavkách, čili jsem zhodnotil exteriér, dostala kladné body, ale navíc, a to je podstatné, ona velmi dobře plavala. Já měl určitou zkušenost, že holka, když je u rybníka a neumí plavat, tak s ní nikdy nic není, protože ona se té vody bojí a veškeré pocitečky jdou stranou. Takže jsem říkal, tohle je holka do života.
1: Abychom se v tom nestratili. Vy jste neměla bratra, tudíž nebyly pánské plavky, takže jako na Ostro nebo na Adama, jak to bylo?
0: No v trenýrkách, jako vojáci všichni, Stříbro byla vojenská posádka a tam všichni se poznali na plovárně, kdo je voják, zelený trenýrky. Takže on šel taky v trenýrkách. Tak já jsem se učila a on tam laškoval s těma svýma vrstevnicema, se kterýma laškoval vždycky. Říkám, já jsem tam furt byla takový jako dovažek, já jsem tam byla navíc, mě vzali jako znouzecnost, jak to povídal, když teda ten brácha nemá ty plavky, nebo není ten brácha, aby půjčil ty plavky.
1: Kdy konečně ta jiskra nějaká přeskočila, nebo jak k tomu došlo?
2: Ono to chvilku trvalo, ale skutečně od toho památného dne u rybníka jsme se už začali víc potkávat a hlavně jsme měli občas nějaké společné téma, mohli jsme si povídat. Tím pádem jsme také před sebou odhalili společné zájmy. No a přišli jsme na to, že nás zajímají věci okolo přírody, kytičky a Jiřinka přišla s tím, že ví, kde kvete bělozářka liliovitá. To je jedna z kytek, kterou jsem neznal. Já ti ji ukážu. A tím jsme se dostali na počátek Hracholské přehrady, na kraj lesa k takovému křoví ve své podstatě a tam byla ta bělozářka. A teď přijde to rozuzlení. Bělozářka byla hezká, já jsem ji poznal, pochválil jsem Jiřinku, že mě ji naučila znát. A teď jsme tam byli sami na kraji lesa. Svítilo sluníčko a mě nenapadlo nic jiného, než zachovat se pozorně. Takže Jiřinka dostala, já to řeknu v hudebním slengu, staccato pusu. A první její reakce byla, ne, že se otáhla rychle, ale řekla, no kvůli tomu jsme sem snad nejeli. Ale tím byly prolomené ledy. To byla ta první pusa. A pak už to šlo pozvolna, samo, úplně pěkně všechno.
0: A my jsme to léto užili. To bylo prostě nejkrásnější léto, co bylo.
3: Toho léta 1967 slíbil Jan své mamince, že ji v září vezme na dovolenou do Bulharska.
4: Povolení s ním jet dostala od své maminky i mladičká Jiřina. Byl měsíc před jejím nástupem do prvního semestru na vysokou školu v Českých Budějovicích.
1: Co se tak významného stalo v tom Bulharsku, kam jste tedy jeli? Že jste se tak jako vrátili, vy jste pak na školu šla už jako zamilovaná a tam asi muselo dojít něčemu, že jste si řekli, jo, tak my spolu budeme chodit a pak se to nějak prostě vyvine. Co se tam odehrálo? Máte tam nějaký takový okamžik, kdy si říkáte, tohle je ta chvíle, kdy se o tom rozhodlo?
2: Tak ona seděla za mnou v autě vedle mé maminky. Ten Pepa, ten kamarád, seděl vedle mě a navigoval v uvozovkách a každou volnou chvilku, to se už pak nikdy neopakuje, taková situace, se nahnula a šimrala mě jedním prstejčkem v zátylku. Bylo to až dojemné. No, takže jsem věděl, že teď už se z toho vycouvat nedá.
1: Cítíte i vy, Jiřinko, že jste kývla udělala dobře, že jste prostě se takhle s Honzou našli?
0: No, já jsem v podstatě nikdy nikoho jiného nepoznala. Říkám, já jsem byla doma držena, ne zkrátka, to chraň Bůh, ale tak prostě byly nějaký mantinely, který jsem musela dodržovat a tohle se všecko vlastně stalo, ty prázdniny, než já jsem nastoupila na vysokou školu. Takže já už jsem na vysokou školu jela a byla jsem zamilovaná, tak já jsem to prostě brala, jako že to je to, co má, tak to má být.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh manželů Jiřiny a Jana Krapcových začal v západních Čechách, naplno se rozvinul na pláži u Černého moře a uzrál po návratu z dovolené.
2: Chtěli si postavit svůj vlastní dům, kde by žili s rodiči, ale k povolení potřebovali razítko, že jsou manželé.
1: 29letý Jan porušil slib, který dal sám sobě, že se nebude ženit dřív než ve 30.
2: A tak si na léto 1969 naplánovali svatbu. Jan šel žádat rodiče nevěsty o ruku.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Popravdě řečeno, to je okamžik, za který se trochu stydím. Protože já si myslím, že umím formulovat občas nějakou větu. Tam vám mě vlezl do pusy infinitiv u sloves zakončeným ti. Dovoluji si požádat ti. A už to jelo a já jsem se z toho celý ten proslov v rodině nezbavil. To bylo něco příšerného, jak se budu starat, jak se budu snažit, jak budu pozorný a budu pečovat. No prostě za ten projev v rodině se doslova stydím.
4: To byl projev k rodičům Jiřinky.
3: To, říkám, to bylo něco příšerného.
4: Co na to rodiče řekli, když jste teda to tak nějak jako řeknu do kokta?
3: Ano, to skutečně, já mluvil asi plynule, akorát jsem tam měl to ti na konci pořád. Ale přesto zřejmě jsem zapůsobil vystupováním a tak dále, takže mě dceru dali. Bez ztráty kytičky.
4: No a potom to plánování svatby, tedy jak jste zvolili termín, byla to už jenom vaše dohoda a věc?
5: Termín byl jednoduchý, ano. Protože moje maminka byla Anna, Honzova maminka byla Anna, moje babička byla Anna, druhá babička byla Anna, moje sestra byla Anna, teta byla Anna. Takže co jiného? Na svatou Anu. Musí to být na svatou Anu, protože už tenkrát mu pondělí, úterý, 1., 3., 10. nic neříkalo. To věděl jenom, co musí teda udělat, ale jako kalendář to si nikdy nepamatoval. Ale to, že na svatou Anu, svatá Anna, ta je v kalendáři jenom jedna. A jak on vždycky říká, a to byly anenský zábavy. Takže to si pamatoval, že na svatou Anu se oženil.
3: Ona je plagátovaná vždycky, ta zábava, takže já nemůžu prošvihnout výročí svatby. Vždycky je to aspoň o týden dopředu, už to někde na nějakém kandelábru visí, že bude anenská zábava.
4: Kde jste to měli?
5: Obřad byl ve Stříbře, nevím, jestli jste tam někdy byl, je krásná renesanční radnice. A v té době vlastně byl městský úřad vedle v baráku. Tady v té renesanční radnici byl archív, knihovna, ale začínalo se přemýšlet nad tím a začínalo se to teda i jako tradovat republikově, že tady na těch radnicích bývalých, protože opravdu je moc pěkná, že budou jako ty městské úřady. No a tenkrát, když jako, že se budeme brát, tak já jsem řekla, že na tom starém baráku se brát nechci a že chci se brát, aby jsme se vzali na radnici. Takže víceméně se kvůli nám dodělávala aspoň obřadní síň. Ještě jsme šli, nebylo doděláno, ale obřadní síň byla moc pěkná. Měla v okna, dneska je tam kancelář starosty a měla v okna do náměstí, on to náměstí teda bylo taky hezký a neměli jsme ani fotografa, protože no, zapomněli jsme si ho objednat. Takže my máme ze svatebního z obřadu asi 4 fotky, který dělal takový nějaký kamarád, vyfotil a pak to ještě zboral. Takže prostě fotky ze svatby my máme asi 4. Ale přesto to nebránilo ničemu, aby to vydrželo těch 55 let.
4: Pamatujete si, v kolik to bylo hodin třeba, Honzo?
3: Bylo to dopoledne, ale hodiny nevím, ale vím jednu věc jistě, že jsme tam šli pěšky. No. Protože ta radnice byla nějakých 50 metrů od bytu, kde bydleli rodiče Jiřínky od té spořitelny. No takže jsme to tam docupitali. Vím akorát, že měla moc hezké šaty, to se pamatuju, které jsem samozřejmě musel vidět až přímo při obřadu, nebo prostě až v okamžik svatby vlastní. To proto, a toho já si taky vážím hodně, Jiřínky maminka uměla ušít cokoliv. Takže ušila jí krásné okorálkované svatební šaty, které jí slušely, a navíc se to dělalo tak, že se to ještě v různých kombinacích pak dalo použít při různých plesech a kam jsme s odstupem času potom běžně chodili několikrát do roka.
4: Víte co, já si myslím, že na vás je krásně vidět a cítit z toho, jak to Jiřinku máte rád, taky obdivujete, protože málo který ženich si myslím pamatuje a vnímá to, jak hezké šaty měla nevěsta a ještě takhle dopředu dokáže ocenit a má ten hezký vztah i k jejím rodičům. A že by o tom mluvil. Takže i z toho si myslím, že je patrno, jak spolu máte hezký vztah, když na tohle dokážete takhle hezky vzpomínat.
3: No, ono by to bylo smutné, kdyby to člověk nějak tak vzal jen tak jako samozřejmost. Já skutečně prožil jsem leccos v životě, i vážnější chvíle, a musím říct, že dovedu ocenit to, co je pro člověka přínosem. Co člověku něco dává navíc, vytváří to nějakou nadhodnotu v tom životě. A to myslím, že my jsme společně skutečně zvládli toho hodně. A mohu vám říct, jsou takové ty okamžiky, kdy někdo říká, pochybuji o tom druhém nebo něco takového. Já mám dojem, že tohle to mezi námi nikdy nevzniklo. A teď řeknu něco, co bude možná znít hloupě. Ale odstup času, už jsme měli děti, jo, všechno bylo v pořádku. Já jsem jezdil na všelijaké semináře, školení, atestační a já nevím, co všechno bylo. Jiřínka obdobně potom, jako jednatelka firmy, taky musela leckam jet. A člověk ví, jak někdy ta školení probíhají, ty večery, mezi, když je to několika denní, mezi jednotlivými akcemi. Já vám můžu říct, že nikdy mě nenapadlo, skutečně, mě nikdy nenapadlo, že by se tam dělo něco nepřístojného.
4: Když se vzdálíte na čas od sebe, stýská se vám?
5: No to mi vyprávějte, protože takhle, jak jsme spolu teďka už 24 hodin denně, ale když jsme odloučení a když jsme pryč takhle nadlouho, jakože já jsem byla, když mě dělali ty klouby, tak jsem potom vždycky byla na slapech. 3 neděle, měsíc a vemte, že 4 klouby, tak to bylo 4x. A to nám bylo ouvy. No a to potom si telefonujeme a teďka díky teda, dneska už to nebejvalo, měli jsme jeden telefon na chodbě, ale teďka díky těm mobilním telefonům, tak teď už to je, ale jako zkonstatujeme oba dva, že je nám smutno. Že si nedovedeme představit, že bychom zůstali jenom jeden někde.
3: Ale jinak trávíme veškerý čas a činnosti hlavně společně, to je důležité, a myslím si, že by to tak mělo být.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Zlatou lásku prožívají dnes Jiřina a Jan Krapcovi. Jak říká jedno přísloví, ten, kdo miluje, se neptá, co udělat. Udělá všechno.
2: Svůj vysněný dům stavěli po víkendech během celého studia na vysoké škole. Na své děti ještě čekali.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Já jsem měla podmínku, že dostuduju. Takže já jsem dělala státnice a po státnicích mi bylo tak strašně špatně. Neskutečně, já jsem říkala, no to snad mě, no mám strach, to je to. Jo, ne, já už byla těhotná. Takže já jsem to přesně zvládla, takže náš Honza, já jsem v 72. roce v červnu promovala a v 73. v lednu se narodil náš Honza. Takže to bylo přesně, jsem dodržela podmínky mých rodičů, že musím doštudovat.
4: Vy jste si teda skoro nedal pozor, řekl bych, jako jo.
5: Ne, to už bylo, to nešlo pozor.
4: Už jste si to spočítal.
5: To už stačila prostá algebra, ano, ale v každém případě my vlastně jsme k tomu dospěli zcela logicky. Jo, i proto dítě byly vytvořené podmínky. No a za 2 roky přišlo další. Akorát, když se narodil Honzík náš, tak já jsem v té době byl někde na Slovensku zrovna, přijel jsem domů, nic zlého netuše, a otec Jiřinky, bydleli jsme v tom jednom baráku, Honzo, seš tatínek, jásal tam jak orangután radostí, a já jsem si myslel, že si dělá legraci. Ne, bylo to, protože mezi tím Jiřinku teda odvezli, porodila úspěšně, a zrovna v té době byl ještě zákaz chodit do porodnice, takže já jsem si musel počkat až na odvoz, jinak tam jsem se nedostal do porodnice. Ale vynahradil jsem si to při druhém dítěti.
4: Je po porodu a teď poprvé vidíte toho kluka před sebou svýho.
3: No, byla jsem ráda. A jak říkala babička Máti, maminka Honzovo, říká, a je zachovaný rod. Máme Krapce. Ale no, bylo to krásný miminko. No a ten druhý, ten byl žlutej, protože my máme rozdílný RH faktory, já mám minus a on má plus, takže náš Jirka měl tu kojeneckou žloutenku nebo novorozeneckou žloutenku, no a tam hrozilo, že nám ho odvezou do Chebu, to tenkrát ještě nebyly nikde ty žlutý lampy, ty měl jenom v Chebu, takže ho odvezou do Chebu, takhle měl napíchaný ručičky, jak mu takhle, jak mu brali furt krev, no a pak se to srovnalo.
4: Měla jste o něj tehdy strach třeba?
3: No, to víte, že jo, protože já jsem to neznala, co to je. Jenom byl žlutý jak citron.
4: Když jste začali tyhle těžké chvíle, přišli v tom manželství obecně, teď nemyslím jenom s dětmi, ale vůbec i nějaké chvilky krušné, kdy jste si ověřili to, že v životě je třeba překonat i něco komplikovanějšího, že prostě ten osud nastaví nějaké překážky, nebo že jste měli strach o toho druhého, nebo něco, co vám třeba přineslo to zjištění, že je fajn, že jste na to dva?
5: Mě potkala, to bylo v roce 5 let, je to teďko, už to jde do 6. roku. Něco s ledvinama, močil jsem krev, není to hezké téma pro vykládání. No a výsledně tedy se z toho vyklubala papilární karcinom levé ledviny, čili zhoubná rakovina v pánvi ledviné to bylo. To víte, že člověk se lekne. Seštudoval jsem, co se dalo. A byla taková doba nejistá, navíc jsem to na sobě nechtěl dávat znát. To zase člověk je jaký trochu frajer. A dělat dalším starosti. No, nakonec to, jsme se dohodli, doslova dohodli, že nebude to jenom taková dílčí operace, že něco odstraní, ale že vemou celou ledvinu pro sichr. A je klid. Mám klid, jsem spokojený, bez jakýchkoliv omezení.
4: Ale měl jste tehdy strach?
5: Ale měl jsem strach, ale ne ani tak o sebe, ale co by bylo dál. Jiřinka by tady zůstala sama. A jsem přesvědčený, že ve dvou zvládneme cokoliv. Ale v jednom to je prostě pro nás neřešitelný stav.
4: Vy jste strach o něj, nebo jak jste prožívala, když jste se dozvěděla tehdy tu diagnózu Honzovu?
3: No, takhle, to začalo tím, že jsme odjížděli na dovolenou s dětma a jeli jsme do Šarváru, do Maďarska. A on v Maďarsku v noci, tu první noc, mi oznámil, že ve své podstatě, že má problém, že se nemůže vyčurat, že to nejde a že to je krev. A to jsem se vypašla. A to jsem mu teda, jsem se zlobila, protože jsem říkala, proč to neřek v Budějovicích, kdy si to zjistil. Proč čekáš až teda takhle daleko, takže zítra ráno jedeme domů. No ono se to teda potom spravilo, srovnalo, ale ten problém tam zůstal. No to víte, když potom přišel s tím, že vlastně jsou to ledviny a že přijde o ledvinu, tak to už člověk jako zavětří a začne mít strach, protože...
4: Co se v tom mozku odehrává? Maluje se nějaké černé scénáře, snaží se hledat světlo na konci toho, jak se říká, nějakou pozitivnost?
3: No, přesně. Já nejsem člověk, který by jako hledal černý scénáře. Já jsem takový člověk, který hledá a jako optimisticky přemýšlí a chce na tom vošklivým najít to, co bude dobrý. Takže v okamžiku, kdy se domluvil, protože řekl, že operaci ne, že si nechá tu ledvinu vyndat, že to bude jako řešení asi dobrý, tak to jsem kvitovala ráda a jako se mi ulevilo. Protože jinak člověk si nedovede představit, co by se bylo dělo. Tady kolem sebe člověk to vidí dnes a denně, že jsou takovýhle případy. Takže máte strach, samozřejmě. To nejde jinak.
4: Ten okamžik, kdy byl v nemocnici, třeba i na té operaci, tak o to víc asi člověk na to myslí.
3: No samozřejmě, že si říkáte a teď jako nevíte, protože tam se dovídáte něco všecko s nějakým zpožděním, tam se nedovíte všecko hned a no, byly to ošklivé doby. Ošklivý čas, na který člověk radši moc nevzpomíná, nemyslí. Protože zatím musím zaťukat, je to dobrý a hlavně nenechává to jako, že by, ano, teď jsem zdravý, ale je pod kontrolou, takže jezdí do Plzně na kontroly a tím pádem máme oba dva, jsme takový uklidněný, protože víme, že to tam je v pořádku.
4: Jak to vypadá? Mám si to představit, tak já bych to asi tak dělal. Dáte si pusu, obejmete se, protože je to nějaká úleva, nebo řeknete si, ježiš, tak to je dobrý, máte radost společně, jak no, si to dáte najevo?
3: Společnou radost, máme radost toho oba dva, že je to v pořádku. No asi tou pusou, no to srovnáme.
5: No a navíc my hned začneme plánovat něco dalšího, protože my skutečně... S tím jsme asi trošku potrefení, ale my máme málo času, ne protože nám všechno na stará kolena trvá déle. To v tom není, ale spíš proto, že pořád něco vymýšlíme, co by se ještě dalo. Neusínáme tak jenom u televize, aby se tak řeklo. Prostě potřebujeme stále ještě něco dalšího zažívat.
2: Spisovatel Thomas Mann napsal, kdo ví, jakou cenu má láska? Jenom ten, kdo miluje. A ten, koho nikdo nemiluje.
1: Jiřina a Jan Krapcovi se dokáží ze svého života radovat. Zkouší nové věci, cestují, pomáhají druhým. To vše dělají spolu a s láskou.
2: Za to jim patří dík a od nás také jeden praktický dárek, který jsme poslali po Patriku Rozehnalovi.
1: Tajně jim v jejich kuchyni nainstaloval velký automatický kávovar. A teď je k němu dovede.
3: No, takže to jste teda... No to ta kuchyně teda na to není připravená, dívejte, já jsem ani nádobí nestačila umýt. A to je jako na kafe, jo? Mm-hmm. Aha, tak to je pro mě. On kafe nepije.
4: Je to i na čaj?
3: Jo,
5: Tak ten piju.
3: Takže ty čaj, dobře. Ježiš, tak děkujem.
5: Je to krásný dárek, akorát si myslím, že za trochu řečí našich toho povídání, že to je až příliš velký dárek. Skutečně je to kus nové domácnosti do dalšího života.
3: No jo, ale tak a co pošleme my jim?
4: Tak máte dobrou buchtu.
3: No ne, no tak tu buchtu jim nebudeme balit, protože na to je moc velký horko. Co teda pošleme my jim? Tak já už vím co.
5: Ty už víš?
3: Já už vím co. Tak můžu? Můžu jako odejít a zase přijít?
4: Zmizet a zase se objevit? Ano. Vrzla se jde všechno a dovedeme to zkrátit. Takhle lusknutím prstu.
3: No. Budou Vánoce, takže jim pošlu skleněný betlém.
4: Ten je krásný. Takhle jako, jak říká naše paní profesorka umění, jsou tam krásné vitraje.
3: Ano, ano, ano. Protože já dělám i vitráže.
4: No, vy jste
3: já
4: šikovná.
3: Dělám kromě keramiky, jsem se naučila a dělám i vitráže.
4: Takže vy jste taková Jiřina Tiffany Krapcová.
3: Ano, já jsem taková holka pro všecko, takhle.
1: Jiřinko, moc děkujeme. Je krásný. Ať i vám svítí na životní cestu Boží světlo.
6: Já vím, jak láska svádí,

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám vypráví její svůj příběh lásky a odhodlání manželé Jiřina a Jan Krapcovi.
2: Oslavili už smaragdovou svatbu a jistě pro ně nebude těžké shodnout se v odpovědích na Patrikovy otázky v manželském testu.
1: Každého z nich vyspovídal zvlášť. Neslyšeli se.
3: Jaké nosila náušnice vaše žena, když jste spolu začali chodit, víte to?
4: Malé zlaté s malým rubínkem.
3: Prozraďte mi, jaké jste nosila náušnice, když jste spolu začali chodit?
4: Zlatý, no asi s kamínkama nějaký.
3: Kdo má poslední slovo?
4: V tomhle případě rozhodně Jiřinka.
5: To jo, to si trefíš, to já.
3: Čeho se bojíte nejvíc?
5: Nespomínám ničeho, nevím.
3: Nemáte strach nebo fobii z něčeho?
5: Z pavouku. Takže já, když je velký pavouk, tak začnu ječet a toho odnesu. Ano, pavouk.
3: Čeho se vaše žena bojí?
4: Pavouků, což nedovedu pochopit.
3: Kdy jste si naposledy zaspívali?
4: Jiřinka zpívá skoro pokaždé v autě, když hraje dechovka. Já si občas brouknu, ale jinak můžu vám říct, že bez doprovodu zpívá falešně.
3: Jakou muziku máte ráda, nebo u které si zpíváte?
5: Dechovku.
3: Kdo vytáhne peněženku v restauraci?
5: No, náš děda, manžel.
4: V restauraci já, pokud se neplatí kartou. Kartu já nemám.
3: Váš oblíbený nápoj?
4: Já to mám jednoduché. Přes den vodu, jinak pivo.
3: Jeho oblíbený nápoj?
5: No, pivo.
3: Ve které zemi se vám líbilo, že byste se tam klidně vrátili ještě jednou?
4: Mně se moc líbilo Finsko. Jinak, spíš kde jsem ještě nebyl, kam by se chtěl podívat, to je Island a Potsdam.
3: Do jaké země by ještě rád jel?
5: O Islandu mluví pořád.
3: Kdo z vás dvou je větší smíšek?
4: Když je příležitost, tak určitě Jiřinka.
5: Jako já se ráda směju. Já se směju ráda.
3: Váš největší zlozvyk?
5: Možná, že si ráda odplicně to řeknu. To je jako to asi jo, to on to prská, že používám někdy i silný slova. Ale, no.
3: Její největší zlozvyk?
4: To poslední slovo.
3: Kdo balí kufry na dovolenou?
5: Já.
4: Ona, protože já bych toho zabal moc málo.
3: Kde si nejraději čtete noviny?
4: Noviny se u nás moc nečtou. Rozhodně ne na záchodě. U nás, pokud něco čteme, tak to čteme u stolku v obýváku.
3: Kde si nejraději čte noviny?
5: Tady v leže. Ne, on musí všecko v leže. Když čte, tak v leže.
3: V čem je vaše žena nepřekonatelná?
4: Já si myslím, že ve vaření. Vůbec v těch domácích činnostech, takových tvůrčích.
3: V čem jste nepřekonatelná? Nebo muž to nejvíce oceňuje?
5: No tak vaření, to víte, že jo. Vaření, pečení, to i pochválí.
3: Kdy jste si dali poprvé francouzský polibek?
4: To bylo až někdy při procházkách u řeky.
5: No, tak někdy asi potom u té vody, když jsme potom už chodili to, protože ta pusa u té bělozářky, to se nepočítá. To opravdu bylo, no asi, no a potom, když jsme spolu byli tu první noc, no.
3: A teď mi prozraďte, jestli si vzpomenete, na jakém originálním místě jste strávili noc.
4: To bylo v hotelu v Taškentu, když jsem sledoval tenisový přenos, už nevím, kdo hrál s kým, a najednou mezi televizor a mou hlavu se nasunula Jiřinka a toužila po pomilování. Slušně vychovaný člověk vyhoví.
5: Tak to si to nepamatuju.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Prožít s někým po boku víc, než 55 let. To znamená toho druhého opravdu milovat.
1: Jak vypadá láska v pozdním věku? Nad čím tak lidé přemýšlejí? Na co se těší? A co jim dělá radost? To nám prozradí Jiřina a Jan Krapcovi.
5: Když je hezky a můžeme se jít vykoupat. Ten, když potřebuje, aby byl v klidu, tak uteče ke včelám. Já, když potřebuju být v klidu, tak uteču do keramické dílny. Jako, to jsou takové chvilky, kde jsme každý sám. A jinak všechno v ostatní vlastně děláme spolu.
3: Takže ta krása toho vztahu je právě i v tom, v té touze a síle dělat to spolu?
4: A na to jsme byli ale celý život vlastně zvyklí a víceméně i připraveni. To jsou ty společné zájmy, společné činnosti.
5: A to jsou naše společné lásky a vzpomínky.
4: A popravdě ono není třeba někdy mnoho slov, někdy stačí pohled a už člověk ví, co ten druhý vlastně má na mysli a snaží se mu vyhovět. A to myslím si, že je dost cenné.
3: Máte úžasného chlapa doma, mnoho vás takhle hezky myslí.
5: No, to já vím.
3: Jaké srdce má Honza? Co všechno se do něj podle vás vejde?
5: Mám říct, že zlatý. Mám mě rád.
3: A vy jeho?
5: No samozřejmě, že taky.
3: Otevřeně se zeptám. Padlo to tu xkrát. Jste starší než Jiřinka. Uvažujete i vy dva o tom, že jednou z toho světa každý z nás musí odejít. A i tenhle věkový rozdíl, že se třeba nesplní tak, jako každý pár si přeje, aby odešli spolu. Myslíte i na takovéhle věci, jaký bude odchod jednou z toho světa?
4: My se snažíme si to nepřipouštět. Jiřinka stále tvrdí, s ohledem na tu genetiku, že já tady budu déle. A že teda, která to se mnou potom další vydrží, to tak občas si povzdechne, ale je to pochopitelně s nadsázky. Ale prostě nepřipouštím si myšlenku, že bych tady byl sám a bez ní.
3: Je to tak, že s odchodem jednoho odchází kus i toho druhého?
5: Samozřejmě, protože ten život je spojený. Jsme sice dva, ale ten život je jeden. Nás dvou. Takže když ten jeden odejde, odejde půlka člověka a to bude smutný. Ne. Jsme dva. Takže dokud to půjde, tak budeme dva.
4: Samozřejmě, že v dobách mládí to všechno bylo takové živelnější, vášnivější, živočišnější. Teď je v tom víc toho vzájemného pochopení a touhy prožít další dny co nejlépe. Ten cit je dokonce v současné době spíš ještě silnější, než byl za mlada, kdy byl člověk lehkomyslnější. Řeknu to nadneseně, že lepší výběr, než s Jiřinkou jsem udělat nemohl.
3: Je něco, za co byste mu poděkovala?
5: Za všechno. No, že ho mám ráda, že prostě takový, jaký je. On je milej, on je takovej, nechci říct rozdávačný, to ne, ale srdce na dlaní. Mám ho ráda a mám ho ráda takovýho, jaký je, takže život s ním, to bych mu řekla, co jsem s ním prožila, tak byl pěkný. No, já to mám tady v sobě a jsem ráda, že ho mám.

0: Manželé Jiřina a Jan Krapcovi se bezpodmínečně milují a dokáží si říct tisíc věcí, aniž promluví. Vědí, že láska nepotřebuje slova. Stačí jí dvě otevřená srdce.
1: Jak kdysi napsal Saint-Exupéry, skutečná láska se nikdy nevyčerpá. Čím více dáváš, tím více ti zbývá.
0: A tak milujte. Budete bohatší, klidnější a ve stáří spokojenější. Láska je tu pro všechny a přitom jí stačí tak málo.
1: To už dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
3: Vláda schválila možnost online registrace vozidel. Hasiči předali majiteli torzo požárem zničené budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. A počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, pršet by už nemělo, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otouny Hasilem. Dobrý večer. Převod auta budou moci lidé v celé České republice zřejmě vyřídit online. Místo chození na úřad by nově mělo být možné vyřešit žádosti i oznámení přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který právě dnes schválila vláda.
4: Nově si taky zájemci budou moct třeba při prodeji nebo vyřazení vozu ponechat svoji SPZ-ku pro jiné auto, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: Fakticky by to znamenalo, že ta značka nebude spojená pevně s tím vozidlem, ale bude spojená s majitelem, respektive provozovatelem.
4: V Česku se SPZky stále budou přidělovat podle místa vydání. Třeba Praha si tak uchová Ačko nebo Ostrava a okolí Téčko. To vítá Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
6: Je to určitá tradice a i u nás je to oblíbené.
4: Registrační značku nebo takzvaný malý technický průkaz by si taky lidé nově mohli objednat třeba do doručovacích boxů. Změny teď projedná sněmovna. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Hasiči dnes brzy odpoledne předali společnosti Krým zničenou budovu číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Vyšetřování příčin požáru potrvá ještě několik měsíců. Podrobnosti má mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
7: Současně se z místa mimořádné události vrátila na svou stanici ve Zlíně i poslední profesionální jednotka hasičů, která zde až do dnešního dne zajišťovala dohled nad požářištěm. Svou činnost ukončila také dronová služba hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
3: Záchranáři ze sousedního Rakouska nebo Německa mohou ošetřit turisty v příhraničním území. Umožňují to dohody mezi jihočeskými zdravotními záchranáři a jejich zahraničními kolegy. Nejčastěji pomoc využívají pacienti v sousedství Horního Rakouska. Podrobnosti doplní mluvčí jihočeských zdravotních záchranářů Vojtěch Míra.
8: S Dolním Rakouskem jde přibližně o nižší desítky přeshraničních výjezdů za rok. Ve spolupráci s Horním Rakouskem a Bavorskem jde spíše o jednotlivé případy. Přeshraniční spolupráce se týká i letecké záchranné služby. Tyhle ty zásahy ale nejsou časté. V praxi máme jednotky případů ročně. Sport.
3: Fotbalisté Mladé Boleslavy vstoupili do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže vítězně. V dohrávce prvního kola zvítězili na hřišti Nováčka Artisu Brno 4-2.
0: Počasí.
3: V noci na úterý čekáme v České republice jasno až polojasno, místy může být oblačno a hlavně na severu a severovýchodě ještě přehánky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 14 a 10 stupni. Zítra bude ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno. Večer se bude vyjasňovat, maxima zítra mezi 25 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě republiky kolem 23. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severozápadu až západu a večer bude slábnout. Oteplovat se bude také v dalších dnech a ve druhé polovině tohoto týdne by maxima měla často překračovat hranici 35 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením mezi sjezdem na Barrandov a nájezdem na 16. kilometru je uzavřené.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A teď ať se přihlásí ten, kdo nikdy neměl v ruce nebo nikdy neotevřel Malého prince. Já nevím, je vůbec možné se s takovou knížkou minout? Jen v rozhlase bylo těch adaptací Exuperyho poetického příběhu několik. V 60. letech například s Václavem Voskou a v roli Malého prince, světe div se, žena Jiřina Jirásková, která si těch kalhotkových rolí i na jevišti v mládí sehrála víc než dost.
2: Když mi bylo 6 let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze skutečného života. Obrázek představoval hroznýše, jak poliká šelmu. Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a tak jsem nakreslil svou první kresbu. Ukázal jsem ji dospělým a ptal jsem se, nahání-li jim strach. Odpověděli mi, proč by klobouk naháněl strach. Ale on to neměl být klobouk. Byl to hroznýš, který spolkl celého slona. A teď leží natažený s velikánskou vypouklinou uprostřed, spí a zažívá. Ale dospělí mi poradili, abych toho kreslení najedených hroznýšů nechal. Dospělí sami nikdy nic nechápou. A děti to hrozně unavuje stále a stále jim něco vysvětlovat. A tak se stalo, že jsem se v 6 letech vzdal skvělé malířské kariéry. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Potkal jsem pak spoustu vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými, poznal jsem je velice zblízka. A mé mínění o nich se valně nezměnilo. Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál jen trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost s první kresbou, kterou mám stále schovanou. Chtěl jsem vědět, je-li opravdu chápavý. Ale vždycky mi odpověděl, to je klobouk. A tak už jsem mu nepovídal ani o hroznějších, ani o pralesích, ani o hvězdách. Mluvil jsem s ním o kopané, šachu, golfu a o kravatách a dospěl

Který byl velmi spokojen, že poznal tak rozumného člověka. Tak jsem žil sám. Neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Až jednou, bylo to před 6 lety, se mi v poušti na Sahaře porouchal motor letadla.

0: Oprava motoru byla pro mne otázkou života nebo smrti. Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. Trosečník na voru uprostřed oceánu nemohl být opuštěnější než já v tom nekonečném moři písku. Tisíce a tisíce mil od jakékoliv obydlené končiny.
1: Prosím pěkně, nakreslí mi beránka.
2: Prosím?
0: Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Přede mnou stál malý zlatovlasý chlapeček a vážně si mne prohlížel.
1: Nakreslí mi beránka.
0: Díval jsem se na něj udiveně. No považte jen, že jsem byl na tisíce mil od lidských obydlí. A on nevypadal, jako by zabloudil. Vůbec nevypadal jako dítě ztracené v poušti. Co tu děláš?
1: Prosím pěkně, nakresli mi beránka.
0: Když stojíme před velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout, tak jsem vytáhl z kapsy list papíru plnicí pero a pak jsem se zarazil. Neumím kreslit.
1: To nevadí, nakresli mi beránka.
0: Počkej, nakreslím ti něco, co umím.
1: Ale ne, nechci hroznýše, který spolkl slona.
0: Cože?
1: Potřebuji beránka.
0: Beránka? No, tak takového?
1: Ne, tenhle je nemocný.
0: Nemocný? Tak. Takového?
1: To není beránek, to je berán. Má rohy.
0: No. A tenhle?
1: Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil.
0: Tak víš co? Nakreslím bedinku. Tak. A beránek, kterého chceš, je uvnitř.
1: Právě takového jsem chtěl. Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy?
0: Proč?
1: No, protože u mě doma je všechno malinké.
0: No, dal jsem ti docela malinkého beránka.
1: No, není tak moc malý. Podívej se, on usnul.

0: A tak jsem se seznámil s Malým princem. Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Všechno mi objasňovala jen slova náhodně pronesená.
1: Co je to za věc?
2: Cože? Ale to není věc, to létá. Je to letadlo. To je moje letadlo, víš? Spravuj své letadlo.
1: Ty jsi spadl z nebe?
2: Ano, ano.
1: Je, to je divné. Tak ty také přicházíš z nebe. Z které planety?
2: Ty tedy přicházíš z jiné planety?
1: Na tomhle si nemohl přijít moc velké dálky.
0: A ty pověz, kam chceš odnést toho svého beránka?
1: No dobře, že jsi mi dal bedínku. V noci to bude jeho domeček. Beránci okusují keře, viď?
0: Ano, okusují.
1: To jsem rád. Tak to okusují taky baobaby, viď?
0: Baobaby nejsou přece keře, jsou to stromy. Veliké jako kostely. I kdybys vzal sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab.
1: Je to tak maličké, že by ti sloni museli stát jeden na druhém.
0: Tak?
1: Ale než baobaby vyrostou, jsou malé.
0: Správně. Ale proč by měl beránek okusovat tvoje baobaby?
1: To je moc důležité. Víš, moje planeta je zamořena...
0: Počkej, tvoje planeta?
1: No, už to víš, no. Moje planeta je zamořena semeny baobabu. Proto ráno, když dám do pořádku sebe, musím udělat pořádek i na planetě.
0: No to je správné.
1: Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby hned, jak je rozeznáme od růží, víš?
0: Ano.
1: Těm se moc podobají, dokud jsou maličké. Kdybych se do baobabů pustil příliš pozdě, provrtali by svými kořeny celou planetu a už bych se jich nezbavil. A když je planeta tak malá jako moje a baobabů příliš mnoho, tak ji roztrhnu.
0: Prosím tě.
1: No, pojďme se raději podívat na západ slunce. Mám strašně rád západy slunce.
0: Ale to přece musíme počkat.
1: Počkat? A na co?
0: No, až bude slunce zapadat.
1: Já pořád myslím, že jsem doma. Mně stačilo posunout židli o několik kroků a dívat se na soumrak, kdy se mi zachtělo. Jednou jsem viděl zapadat slunce 43krát. Víš, když je člověku smutno, má rád západy slunce.
0: To ti tenkrát bylo tak smutno? Ale Malý princ neodpověděl. Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě. Dovídal jsem se to pozvolna, kousek po kousku, vždycky, když o něčem přemýšlel. Pátého dne, zase díky beránkovi, odhalilo se mi tajemství života Malého prince.
1: Když beránek okusuje keře, spásá také květiny?
2: Beránek spásá všechno, na co přijde.
1: I květiny, které mají trny?
2: I květiny, které mají trny.
1: No, tak noč jsou ty trny?
2: Na nic, človíčku. To květiny jsou jen tak... tak zlomyslné, chtějí popíchat.
1: Ne, to ti nevěřím, květiny jsou slabé. A hloupoučké. Myslíš, že jsou strašné, když mají trny?
2: A jestli ten svorník nepovolí, rozbiju ho kladivem.
1: A ty si myslíš, že květiny...
2: A kdepak, nic nemyslím. Porouchalo se mi letadlo, Já myslím na vážné věci.
1: Na vážné věci, mluvíš jako ti dospělí. Všechno spleteš dohromady, všechno pomícháš. Znám planetu, kde bydlí jeden moc tlustý pán. Nikdy nepřivonil ke květině. Nikdy se nepodíval na hvězdu. Nikdy neměl nikoho rád. Nikdy nic nedělal, jen pořád počítal. A celý den opakuje jako ty. Já jsem vážný člověk. A nafukuje se pýchou. Ale to není člověk, to je nafouklá houba.
2: Cože to je?
1: Houba. Po miliony let si květiny tvoří trny. A beránci je přesto po miliony let okusují. A to není vážná věc, když chceme pochopit, proč se květiny tak namáhají, aby měly trny, když ty trny na nic nejsou. Copak boj beránků a květin není důležitý? Není to vážnější a důležitější než počítání toho tlustého pána?
0: Nastala noc. Nezáleželo mi už na kladivu, svorníku, žízni, ani smrti. No, neplač, Malý princi. květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí. Nakreslím tvému beránkovi náhubek. Nakreslím ti pro tvou květinu ohrádku. Udělám... Připadal jsem si strašně nešikovný. Jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat? Svět slz je tak záhadný.

0: ruce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová šťáva kapesní, utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: V Divadle pro vaše uši dnes pokračujeme v putování s Malým princem po jeho vesmírných planetkách. Tentokrát bude naším průvodcem asi nepřekvapivě opět herečka Slávka Hozová. A to z inscenace, kterou pro rozhlas napsal podle Exuperyho předlohy dramatik František Pavlíček. Režii měl Karel Weinlich.
3: Kdo jsi? Ach, odpust mi tu nejapnou otázku. Kdo jiný bys mohl být než můj podaný? Jenže já jsem do dnešního dne nezahlédl ani jediného ze svých podaných a myslel jsem, protože na této planetě přebývám sám a sám.
4: Zastavil jsem se na ní jenom náhodou. Veličenstvo.
3: Co to děláš? Zakazuju ti zívat před královským majestátem.
4: Promiňte, byl jsem dlouho na cestě, celou noc jsem nezamhouřil oko.
3: V tom případě ti poroučím, aby zíval.
4: Ale mně se už nechce.
3: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat. Když ty uznáš mou královskou autoritu, budu ti dávat rozkazy, které se snadno splní.
4: Smím se na něco zeptat?
3: Nařizuji ti, aby ses ptal.
4: Vaše planeta je tak malinká, nikdo tady není. Čemu vlastně vládnete?
3: Všem ostatním planetám. I hvězdám.
4: A oni vás poslouchají?
3: Na slovo. Můžeš se přesvědčit na vlastní oči.
4: Tak mě ukažte západ slunce, poručte mu, aby zapadlo.
3: Milý hochu, rozkazy rozumného krále musí být rozumné. Kdybych například poručil generálovi, aby začal létat jako pták a on můj rozkaz nesplnil, čí by to byla chyba? Jeho nebo moje?
4: Vaše.
3: Správně. Kdo chce rozumně královat, musí od podaného žádat jen to, co je v jeho silách. Ale neboj se. Dočkáš se svého západu slunce. Poručím mu.
4: Kdy?
3: Až k tomu budou vhodné podmínky. Podle astronomického kalendáře tuším ve 6:45.
4: Škoda, že si nemůžu počkat. Nemám tolik času, musím dál.
3: Ach ne, zůstaň na mé planetě. Udělám tě ministrem.
4: Ministrem čeho?
3: Čeho budeš chtít? Třeba spravedlnosti.
4: Vždyť jste tu sám. Koho bych tedy soudil?
3: Sám sebe. To je mnohem těžší, než soudit jiného.
4: To můžu kdekoliv. Nemusím proto bydlet tady.
3: Ale já ti poroučím. Já ti nařizuji.
4: Jestli si vaše výsost přeje, abych ji poslechl, Mohla by mi nařídit, abych se z této planety vzdálil, než uplyne minuta. Zdá se mi, že podmínky jsou příhodné.
3: V tom případě ti poručím, abys okamžitě odcestoval do cizích světů a jmenuju tě v nich svým vyslancem.
4: Má vaše veličenstvo nějaké zvláštní přání, kam bych měl zamířit nejdřív?
3: Třeba na tu žlutou planetu, co se na obzoru třpití jako z ryzího zlata.
4: Podle rozkazu, veličenstvo. Dospělí jsou hrozně divní.

0: 1 1 0 2 a 1 0 3.
1: Dobrý den, pane, přicházím jako vyslanec.
0: Nerušit 3 a 2 je 5, 5 a 7 12, 12 a 3 15. Dobrý den, 15 a 7 22 a 6 je 28.
1: Uhasla vám cigaretu.
0: 28 a 5 je 33. A 5 38. Uf. Takže? Dohromady to dělá 501 622 738.
1: Čeho?
0: Cože? Ty jsi tu ještě? Nezdržuj mě, mám strašně vážnou práci, právě jsem spočítal. 501 milion.
1: Čeho?
0: Teď jsem to zapomněl, protože jsi mě vyrušil. Moje složité obchodnické počty nesnášejí vytrhování.
1: Tak si vzpomeňte, co jste vlastně sčítal.
0: Za celých 54 let jsem byl vyrušen pouze 3x. Jednou mi na počítadlo spadl chroust, po druhé jsem dostal reumatický záchvat, protože mi chybí pohyb. Ale já nemám čas chodit sem a tam, když sčítám ty věcičky tam nahoře.
1: Myslíte mouchy na stropě?
0: Ale ne, mám na mysli ty věci, co se třpití na obloze.
1: Hvězdy?
0: Co jiného jsi myslel?
1: A proč je počítáte?
0: Protože mi patří.
1: Ale já viděl krále a ten zas povídal, že jim vládne.
0: To je možné. Ale vládnout a vlastnit není to též.
1: A jak to, že patří zrovna vám?
0: Protože jsem je spočítal. První. Když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. A mé jsou zase hvězdy, protože nikoho přede mnou nenapadlo je spočítat.
1: A co s nimi budete dělat?
0: Přepočítávat. Pořád přepočítávat. Co se ti na tom nezdá?
1: Když mám klobouk, tak proto, abych si ho dal na hlavu. Když mám růži, můžu k ní přivonět, zalévat ji. Jsme si prostě užiteční. Ale vy nejste svým hvězdám k ničemu. Ach, ti dospělí jsou tak zvláštní. Nenechte se rušit, počítejte klidně dál. Já se radši podívám na jinou planetu, je větší, krásně růžová, jako poupě.

0: Ano, mladý muži. Zvolil jsi správně. Tohle je neobyčejně solidní planeta. A stejně takový je i můj zeměpisecký ústav, ve kterém tě srdečně vítám. Domnívám se, že jsi přicestoval ze vzdálenějšího konce vesmíru a že jsi tedy badatel. Velice mě těší. Posaď se. Vyprávěj mi o dalekých končinách a já tvou zprávu zapíšu.
1: Je. To je tlustá kniha.
0: Velmi správně. Protože píšu o cizích zemích, ale taky o mořích a řekách a horách.
1: A všechny jste je viděl a procestoval.
0: Co tě nemá? Já o nich pouze píšu učené knihy. Cestování je věc badatelů a cestovatelů. Já tu sedím u stolu a zapisuju, co oni vybádali a viděli na svých cestách. Jenže se tu bohužel už moc roků neobjevil ani jeden. Počkat. A co ty? Ty jsi přicestoval z dalekých světů, jsi tedy badatel a musíš mi popsat, kde jsi byl, co jsi viděl a odkud přicházíš.
1: Moje planeta není moc zajímavá, je docela malá. Kromě mne se na ní vejde jen snad pár motýlů.
0: Živé tvorstvo mě nezajímá, nejsem zoolog.
1: Pak mám ještě jednu krásnou květinu.
0: Květiny nepatří do zeměpisu, nýbrž do botaniky.
1: Vždyť jsou ze všeho nejkrásnější.
0: Ale pomíjející.
1: Co to znamená? Pomíjející.
0: Opak trvalého. Trvalá je například hora, protože trvale stojí na jednom místě. Trvalý je oceán, protože nikdy nevyschne.
1: A co je pomíjející?
0: Všechno, čemu hrozí brzký zánik.
1: I mé růži?
0: Ovšem.
1: A já ji nechal doma úplně samotnou. Pro dlouhé únavné cestování, které mi zatím nepřineslo ani zajímavé zkušenosti, ani krásné přátelství.
0: Jestli cestuješ kvůli přátelství, pak se musíš vypravit jinam. Na planetu, kde žijí lidé.
1: Jak se jmenuje?
0: Země. Je neskonale větší než naše drobné planetky. Má celkem dobrou pověst a především na ní žije spousta zvířat, květin, ptáků a lidí. Podle záznamů v mé knize je na Zemi na 111 králů, 7 000 zeměpisců, cestovatelů a jiných badatelů, 20 000 obchodníků a to není zdaleka všechno.
1: Prosím pěkně, mohl byste mi ještě prozradit, kde se právě teď nalézá ta podivuhodná planeta?
0: Na hranici mezi souhvězdím Beránka a Růže uvidíš zářivou modrou hvězdu. Teď právě je k nám obrácena tou stranou, na které je obrovská poušť. Můžeš na ní přistát bez nebezpečí.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Skoro bych teď mohl říct, že do třetice bude dnes s Malým princem při jeho setkání s Liškou opět žena. Ale nakonec je to jinak. Ne, ale opravdu, kdysi byla Malým princem v jedné nahrávce sama režisérka Lída Engelová, jenže po letech zůstala jenom v režii a k původnímu záznamu s Vlastou Fabianovou pozvala místo sebe herce Davida Novotného.
2: Kdo jsi? Jsi moc hezká.
3: Jsem Liška, řekla Liška.
2: Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
3: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočena.
2: O, promiň, řekl Malý princ. Chvíli přemýšlel a pak dodal, co to znamená ochočit?
3: Ty nejsi zdejší, co tu hledáš?
2: Hledám lidi.
3: Lidi? Mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
2: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
3: To je něco, na co se moc zapomíná. Znamená to vytvořit pouta.
2: Vytvořit pouta?
3: Ovšem. Podívej se, ty jsi pro mě zatím jen malým chlapcem, podobným 100 000 malých chlapců. Nepotřebuješ mě, ale já tě taky nepotřebuju. Jsem pro tebe jen liškou, podobnou 100 000 lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na světě. A já zase pro tebe jedinou na světě.
2: Začínám chápat. Znám jednu růži. Myslím, že si mě ochočila.
3: To je možné. Na zemi se děje všelicost.
2: O, to není na zemi, řekl Malý princ.
3: Zdálo se, že to v Lišce probudilo velkou zvědavost. Na jiné planetě?
2: Ano.
3: Jsou na té planetě lovci?
2: Nejsou.
3: Ne, to je zajímavé. A slepice?
2: Také ne.
3: Nic není dokonalé, povzdychla Liška. Ale vrátila se k svému nápadu. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice jsou si navzájem podobné, zrovna tak, jako lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochotíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk tvých kroků, který bude jiný než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zahánějí pod zem, ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte. A pak, podívej se. Vidíš tamhle ta obilná pole? A nejím chléb. Obilí je pro mě zbytečné. Obilná pole mi nic nepřipomínají a to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné. Až si mě ochočíš, zlaté obilí mi tě bude připomínat a já budu milovat šumění větru v obilí. Liška umlkla a dlouho, dlouho se dívala na Malého prince. Ochoč si mě, prosím.
2: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.
3: Známe jen ty věci, které si ochočíme, řekla Liška. Lidé už nemají čas, aby něco nového poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li mít přítele, ochoč si mě.
2: Co mám dělat?
3: No to musíš být hodně trpělivý. Sedneš si nejprve tady kousek ode mě, takhle do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Ale za to si každý den budeš moci sednout o kousek blíž.

0: Bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu, řekla Liška. Přijdeš-li například ve 16:00 odpoledne, už od 15:00 budu šťastná. Čím víc čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 16:00 už budu rozechvělá a neklidná. Objevím senu štěstí. Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu mám vyzdobit své srdce. Je třeba zachovávat řád.
1: Co je to řád?
0: To je také něco, na co se moc zapomíná. Je to něco, co odlišuje jeden den od druhého. Jednu hodinu od druhé. Moji lovci například také zachovávají řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tady pro mě nádherný den. Brzy na procházku, pomaloučku až do vinice. Kdyby moji lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobaly jeden druhému a já bych potom vůbec neměla prázdniny.

0: Tak si malý princ ochočil lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu.
1: Budu plakat, řekla liška.
0: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
1: A všem?
0: Ale budeš plakat.
1: Budu plakat.
0: Tak tím nic nezískáš.
1: Ale získám. Vzpomeň si na tu barvu obilí. A jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi potom dát s Bohem a já ti dám dárek. Tajemství.
0: Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim. Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to jen liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě.
1: A růže byly celé zaražené.
0: Vy jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval.
1: Zaléval.
0: Protože ji jsem chránil zástěnou.
1: Zástěnou.
0: Protože jí jsem pozabíjel housenky.
1: Kromě dvou nebo tří, z kterých budou motýly.
0: Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala, nebo jak se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.
1: Protože je to tvá růže.
0: A malý princ se vrátil k lišce. S Bohem.
1: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
0: Co je důležité, je očím neviditelné. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže pro tebe tak důležitá.
0: A pro ten čas, který jsem své růži věnoval, je ta má růže tak důležitá. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Lidé už zapomněli na tuto pravdu. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Jsi navždycky zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi navždycky zodpovědný za svou růži.
0: Jsem zodpovědný za svou růži. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Opakoval malý princ.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: I když Malý princ rozhodně není klasickou pohádkou, to spíš tedy originálním filozofickým pohledem na svět, přesto se jako pohádka často vypravuje, nakonec proč ne. Je to cesta autorské Exuperyho fantazie, na které jsme stejně pokaždé jenom hosty a je pouze na každém z nás, co si z toho literárního příběhu odneseme, co v nás zůstane a bude naší součástí. A docela určitě záleží i na tom, kdy, s kým nebo jak čteme tu knížku poprvé. Jedním z našich zasvěcených průvodců světem Malého prince může být i Eduard Cupák. Tak dobré dny ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

Studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku. Tahle se podobala studni na vesnici. Ale nebyla tam žádná vesnice a myslel jsem, že se mi to jenom zdá. To je zvláštní, řekl jsem malému princi. Všechno je připraveno, rumpál, vědro i provaz. Zasmál se, dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. A rumpál skřípal, jako skřípe stará korouhovička, když vítr dlouho spal. Slyšíš, řekl malý princ, probouzíme tuto studnu a ona zpívá. Nechtěl jsem, aby se namáhal. Nech mě, řekl jsem. Pro tebe je to příliš těžké. Toužím po té vodě, řekl malý princ. Dej mi prosím napít. A tu jsem pochopil, co hledal. Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se zavřenýma očima. Bylo to líbezné jako sváteční den. Ale tato voda byla docela něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a z úsilí mých paží. Byla srdci tak milá jako nějaký dárek. Když jsem byl malý chlapec, světlo vánočního stromku, hudba půlnoční mše a něha úsměvů, to vše dodávalo vždycky zvláštní zář vánočnímu dárku, který jsem dostal. U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě, řekl malý princ. A přece tam nenalézají to, co hledají. Nenalézají, odpověděl jsem. A přesto by mohli najít, co hledají. V jediné růži. Nebo v trošce vody. A malý princ dodal, ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem. Napil jsem se. Dobře se mi dýchal. Písek má za úsvitu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Musíš dodržet slib, řekl tichounce malý princ. A zase si sedl ke mně. Jaký slib? Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za svou květinu. Vytáhl jsem z kapsy své náčrty a nakreslil mu náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám. Ale neodpověděl mi na to, řekl. Víš, můj příchod na zemi, zítra bude jeho výročí. Chvilku mlčel a potom ještě dodal. Spadl jsem nedaleko odtud a začervenal se. Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Přesto mi napadla otázka. Tak to není náhodou, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal jen tak sám, na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kam si spadl. Malý princ se opět začervenal. A váhavě jsem dodal, snad kvůli tomu výročí? Malý princ se znovu začervenal. Nikdy neodpovídal na otázky. Ale když se někdo červená, znamená to ano, vidíte. Řekl jsem, mám strach. Ale on pravil, musíš teď pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer. Vzpomněl jsem si na Lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit.

Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny. A slyšel jsem, jak říká: tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože malý princ namítl: ale ano, je to ten den, ale ne to místo. Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase namítal: jistě, uvidíš, kde začíná v písku má stopa. Jen tam na mne čekej. Budu tam dnes v noci. Byl jsem už jen 20 metrů od zdi a stále jsem nic neviděl. A teď jdi pryč, řekl. Já chci zase dolů. Podíval jsem se tedy dolů ke zdi a vyskočil jsem. Proti malému princi se tam zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se, ale had sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, jako opadá tryskající pramen, a bez velkého spěchu se protáhl mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se teď dáváš do řeči z hady? Sundal jsem mu zlatě žlutý šátek, který věčně nosil na krku. Smočil jsem mu spánky a dal jsem mu napít. Neodvažoval jsem se ho teď už na nic ptát. Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdce tlouci jako srdíčko postřeleného umírajícího ptáčka. Řekl mi: to jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Právě se mu přicházel oznámit, že proti všemu očekávání se mi práce zdařila. Neodpověděl na mou otázku, ale dodal: já se dnes také vrátím domů. Potom připojil posmutněle: mám to mnohem dál a mnohem nesnadnější. Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě a přesto se mi zdálo, že sklouzává někam dolů do propasti a že nemohu nic udělat, aby ho zadržel. Jeho pohled byl vážný, zahleděný do velké dálky. Mám od tebe beránka. Mám bedínku pro toho beránka a náhubek. A tesklivě se usmál. Dlouho jsem čekal. Cítil jsem, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku. Měl strach, toť se ví, ale lehounce se usmál. Dnes večer se budu bát ještě daleko víc. Znovu mě zamrazilo pocitem něčeho nenapravitelného. Uvědomil jsem si, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neměl slyšet tento smích. Byl mi studánkou v poušti. Človíčku, chci tě ještě slyšet se smát. On mi však řekl: dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kam jsem loni spadl. Človíčku, vidí, že je to jen zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a s hvězdou. Ale neodpověděl mi na tu otázku. Pravil: nikdy nevidíme to, co je důležité.

A dnes je tomu jistě už 6 let. Dosud jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. Kamarádi, když jsem se s nimi zase shledal, byli velice rádi, že mě vidí živého. Já jsem byl smutný, ale říkal jsem jim to únavou. Rád naslouchám za noci hvězdám. Je to jako 500 milionů rolníček. Ale víte, něco tu není v pořádku. K náhubku, který jsem malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit řemínek. Nikdy ho asi nemohl Beránkovi připnout. Říkám si tedy, co pak se to asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že Beránek spásil květin. Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a Beránka si dobře hlídá. A tu jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Potom si zase říkám, někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Jednou večer třeba malý princ zapomněl na skleněný poklop nebo se Beránek za noci tiše vykradl. A tu se mi všechny rolničky mění v slzy. Je to velká záhada. Pro mne jako pro vás, kteří máte malého prince rádi, nebude vesmír stejný, jestliže někde nějaký Beránek, kterého neznáme, spásl nebo nespásl růží. Podívejte se na nebe. Ptejte se. Spásl nebo nespásl Beránek květin? Uvidíte, jak se hned všechno změní. A žádný dospělý nikdy nepochopí, že je to tak důležité.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes našli čas na naši noční linku. Budeme si povídat o znameních zvěrokruhu. Věříte tomu, že datum narození může něco napovědět o naší povaze? Nebo jsou pro vás horoskopy jenom příjemným čtením pro chvíle odpočinku? Možná jste se někdy v charakteristice svého znamení úplně poznali a možná jste si naopak řekli, že na vás nesedí vůbec nic. I to je zajímavé. Každý z nás je totiž jedinečný a právě o tom si dnes budeme společně povídat. Zavolejte mi a podělte se o své zkušenosti. 731 800 900. Věříte na astrologii? Máte oblíbené znamení, talisman nebo příběh spojený s horoskopem? Těším se na vaše názory i zážitky, které můžete také psát, a to na rozhlas.cz/linka anebo na linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a ať je dnešní noční linka příjemným setkáním.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je krásnou noc, momenty, já vypnu rádio.
1: Paní Dana je napřímo. Tak i vás se budeme ptát, jestli víte, v jakém jste znamení, zajímalo vás někde, co o vás vypovídá a tak dále. Tak
0: zaujalo, je tady Dana Ježíček. A já bych k tomu řekla asi tolik. Já mám zkušenost, já vycházím hodně ze zkušeností životních, protože už taky mám něco odžito. A v podstatě o astrologii se velice zajímám, stejně jako o numerologii, ale astrologie mě zajímá z toho důvodu, že prostě já jsem jako blíženec, zrozenec blížencí, tak jsem kompatibilní celkem s každým znamením, dá se říct. Jo, ale je to o těch životních zkušenostech, jak se snažíme s lidmi vycházet a tak dále. Ale třeba měsíc nebo lunu mám třeba ve váhách, takže jsem takový váhavec, hodně zvažuju, než se pro něco rozhodnu. To je jedna věc. No a zase ascendent mám ve štíru, jo? Takže já to mám jako tak srovnaný v hlavě, že mám z každého něco. A pak se můžete taky zeptat na něco, ale já bych tomu řekla asi tolik. Já mám jediný střet, který jsem měla, a to i v manželství, který se nevydařilo, tak to bylo s Beranem. A i s Beranu, i se ženama mám trošku problémy. Oni jsou takový trošku jako nadřaznější nade mě. A já to prostě nemám ráda. Jsem takový pokorný člověk.
1: Beran. Tak ano, o nich se říká, já jsem si tady pro vás připravila takové krátké informace, když někdo z vás řekne nějaké znamení, tak abych ho doplnila. O nich se říká, že jsou odvážní, průbojní, plní energie, přímí, upřímní, samostatní, soutěživí. No, ano. No,
0: oni jsou asi soutěživí a příliš takový tvrdohlavý, ano. Já bych řekla, že jsou tvrdohlaví, když si něco umanou, tak to prostě chtějí. Za každou cenu. A já jsem měla rodiče ve znamení lva, tatínek byl, můj milovaný tatínek byl ve znamení ryb. S tím já nemám s žádným znamením jako konflikt, jo. Ale u toho Berana prostě...
1: No mají tady slabší stránky, netrpělivost, impulzivnost, tvrdohlavost, sklon jednat dříve, než vše promyslí, rychle vzplanutí.
0: Jo. Přesně tak, Věruško. A proto jsem byla ráda, že jste mi do toho vstoupila, do toho mého monologu vlastně, že jste mi to upřesnila. Já prostě vycházím z těch životních zkušeností samozřejmě. Nedám na to, co si přečtu v týdenním horoskopu, to vůbec ne. No, jo, mě spíš zajímají.
1: Dobře, paní Dano, jestli dovolíte, to je teda ta...
0: Ano.
1: Astrologie. A teď kdybyste mi zkusila ještě osvětlit, vy jste říkala, že se věnujete numerologii. To je zajímavé, tak kdybychom tu druhou část povídání věnovali tomu.
0: Ano. Ta je velice zajímavá, protože tam to totiž je o číslech, o datu narození vlastně a to se musí sečíst vlastně celé datum narození včetně roku. A teď vám vyjde nějaké číslo, který vlastně pokrátíte a já jsem třeba dvojka. Jo? A dvojka je prostě takový člověk, který jako myslím si, že to mám v hlavě celkem srovnaný a že se snažím opravdu nacházet na každém nejen ty zápory, ale i ty klady. Jo?
1: Paní Dano, a to vám teda říká něco o vás, vypovídá to něco o vás. V numerologii je toto vaše teda číslo a ano? V té astrologii je to to, v jakém znamení z věrokruhu jste se narodila,
0: tak,
1: ale jak je to s tím, když jako by chcete nějakou jako odpověď, tak jako můžete se zeptat nějakým způsobem, jako, nebo něco vyčíst v té numerologii, aby vám dali odpověď.
0: No, v té numerologii se dá vyčíst úplně mnoho věcí a jako když si uděláte tu břížku numerologickou, což je takový vlastně čtverečky vlastně z 9 políčky a teď vy vlastně musíte zkoumat v té numerologii, musíte zkoumat

0: máte, i která políčka vám chybí, v čem jste prostě, a tím pádem vlastně přicházíte na to, v čem jste dobrá, vynikající a v čem třeba máte trošku na sobě zapracovat, jo, to je druhá věc. No a ono se to těžko vysvětluje takhle. Je to prostě 9-místná mřížka. A já jsem třeba, já mám 2 6 v datumu narození, jo. Takže já vám řeknu pro příklad. A ta 6 je symbolika toho, kdo má 6 anebo 2 6, tak je symbolika toho, ta je vlastně uprostřed je 6. A ta je symbolika toho, že ten člověk má vztah k rodině, k rodinným hodnotám. Posloucháte mě ještě?
1: Ano, takže byste no, se vlastně, jinak... jakoby, byste se mohla zeptat někoho na jeho datum narození, pak si to sečíst za to, co mu vyjde, tak byste si řekla, přesně to je rodinný tak. Typ, tak s ním...
0: No, ale víte co, oni všechna čísla vlastně mají smysl. Všechna čísla. A ty chybějící také, no? Pokud vám, to, co vám chybí v té mřížce, když si prostě tam převedete do té mřížky, jako když si představíte 9 políček prostě, jakoby malý čtvereček, tak těch 9 políček, tak vlastně to, co vám chybí, a nebo to, co tam máte. Ale co je podstatné, a myslím, že už jednou byla řeč o numerologii, jako takové, a že jsme se shodli v tom, že prostě je to víceméně originálnější způsob, jak si člověka rozebrat, jak přijít na jeho hodnoty i nedostatky ještě předtím, když znáte datum narození, včetně roku. A já jsem navíc ještě na konci, vlastně já jsem taková radší povaha, protože já jsem vlastně v 3. dekanu těch blíženců, takže já už jsem spíš rak. Já jsem takový, hodně, hodně pro mě rodinný hodnoty znamenají mnoho. Tím bych to asi chtěla uzavřít. A tam říška, to se těžko se to vysvětluje takhle jako někomu, kdo se nevyzná. Ale prostě ty čísla si převedete. Dáte si je do té břížky, 9-místné, a zkoumáte ta čísla, která máte ve většině, nebo i vícekrát, a nebo i ta čísla, která tam chybí v té břížce. V těch od 1 do 9 je numerologie, jo? Takže tak to je.
1: No tak děkujeme za ten náhled, ano, do světa numerologie.
0: Děkuju a budu dneska poslouchat velice, velice pozorně, protože já vám děkuju za prostor a nechci mluvit dlouho a přeju vám krásné léto a co už konečně, ať přejdou ta sucha, ať máme konečně trošku vláhy, protože já už jsem z toho úplně tohohle toho horkého.
1: Pani Dano, to musíte říct podle mě tak za 14 dní, nebo možná později, ale když jsem se dívala na, ano, na předpověď.
0: Já to těžko předívat, z toho pak i usínám, jo? Takže Jaruško, mějte se krásně, opatrujte se. Šťastně dojďte domů, mějte ráda svoji rodinu, ať už jste v jakémkoliv znamení, v jakékoliv numerologii, jo?
1: Děkuju. Já jsem Lev, paní Dano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aktuální čas 23 hodin 17 minut. Astrologie provází lidi už po staletí. Pro někoho je zajímavým způsobem, jak přemýšlet o sobě i o druhých, pro jiného jenom milou zábavou. Ať už hvězdám věříte nebo ne, někdy je zajímavé zjistit, jak nás popisují astrologové podle našeho znamení a jestli v nich najdeme alespoň kousek pravdy v těch horoskopech. Tak uvidíme, co k tomu tématu poví paní Zdena, ta volá noční linku právě teď. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, paní redaktorko, a dobrý večer všem posluchačům. Já jsem vodnář a to jako já jsem velký trémista, takže já asi toho moc neřeknu. Prostě když si přečtete charakteristiku vodnáře, tak to jsem úplně já. Vzdušný, nemůže mě nikdo prostě držet, nebo prostě, já nevím, jak bych to řekla. No. Mám ráda lidi, prostě ráda pomáhám každému a hlavně prostě, kdyby mě chtěl někdo jako vlastnit to, v tom způsobu, tak to ne, prostě já musím mít volnost, jo.
0: Vodnář jste říkala, ano?
1: Vodnář. Když si to přečtete, tak to jsem prostě já, jo.
0: No a vidíte to, já tady mám nějaké základní rysy a nějaké takové, no možná vidíte, tady poslední bod, samostatní a svobodomyslní. Neradi se nechají omezovat, mají rádi svou vlastní cestu. No tak to sedí na vás, říkáte, vidíte, tak to možná nějak přeci jenom funguje. A vodnáři jsou originální, zvídaví, přátelští, společenští. Krásná vlastnost je spravedlnost, že jsou spravedliví.
1: Ano,
0: a
1: ano.
0: Nějaké výtky, tak to by jsem vám možná mohla vytknout, že někdy můžete působit trošku odtažitě, býváte tvrdohlava ve svých názorech, dáváte někdy rozumu přednost před emocemi. Sedí to?
1: Jo, ale počkejte, jak to...
0: No ale jak je tady, že dáváte přednost rozumu před emocemi, tak tady vidíte, že to napsali jako vlastně výtku a no, ono jako být rozumný a řídit se hlavou, já bych to považovala třeba za přednost, no. Nevím, co vy.
1: No, já jakdy, no.
0: Možná.
1: Někdy. Když nedám právě.
0: Takže
1: na
0: říkáte,
1: ten
0: že to u vás sedí, tak to je jedna věc. A teď tedy, když třeba máte před sebou nějaké rozhodnutí. Možná jste někdy v životě byla postavena před nějakou věc, kdy jste musela říct si ano, ne. Poradila jste se třeba s nějakou vědmou, s nějakým astrologem, přečetla jste si horoskop?
1: Ne, to ne. Horoskopy čtu hrozně málo kdy, ale jednou prostě známá paní, tak jsem říkala, tak mě teda taky řekni, co asi, jaký vlastnosti mám, nebo tak, nebo co, no to, co se vlastně říká, že jo. A ona mi přesně řekla něco podobného. Já jsem říkala, tak už můžete být ticho, jako protože já skutečně jsem vodnář, tvrdý vodnář. A někdy mě to je teda na závadu, jo, protože já bych každému pomáhala, já prostě mám ráda lidi a no, když já mám takovou trému, že nemůžu mluvit.
0: A myslíte si, že některá znamení si spolu lépe rozumějí než jiná. Věřila byste tady na toto spojení, že to může rozhodovat?
1: No může, ale já jsem měla berana za manžela. A, no beran je beran, jo. A já jsem vodnář. A ono to nesedělo dohromady. Jako byli jsme dost často v rozepří, jo. Ale když jsem se s ním chtěla poradit, tak on mě vždycky řekl, no tak si to rozhodni sama, no.
0: Aha, tak spojení Beran a Vodnář podle astrologie, cituji, někdy mohou narazit na to, že oba chtějí jít svou vlastní cestou, ale vzájemný respekt jim může pomoci najít společnou řeč, ale bývá to velmi náročné.
1: No vidíte, že to je pravda, no.
0: Teda,
1: a mám syna lva. Mám syna lva. Jo. A to je teda skutečnej lev, jo. To je to samý prostě vládce, lev, vládce. On, prostě můj syn, já kolikrát jsem na něho až tak naštvaná, protože on prostě ten prosazuje úplně, jo. Nevědomky samozřejmě, ale to je skutečnej lev, když si přečtete lva, tak
0: ano, on je tvořivý. Odvážní jsou lvy, věrní, ano. Velkorysí, společenští, ale sebevědomí, někdy pyšní a potřebují uznání.
1: On je hrozně šikovnej, on prostě všechno on dokáže udělat, jo. Ale tohle ta povaha prostě toho lva se tam teda opravdu projevuje silně. No a ten, co říkala paní Dana, tam ty dvě šestky, to je 1966 je druhý syn. A no tak oni mají tak podobnou trochu povahu, ale on je jiný. Je víc společenský a no pro rodinu, no tak tenhle, ten starší taky je pro rodinu, všechno pro rodinu.
0: To je hezké.
1: Dá se říct.
0: Tak to má být. Děkuji Zdeni za milé povídání, bylo hezké vás poslouchat, děkuji, že jste se podělila o svoje zkušenosti s astrologií a malinko jsme otevřeli i numerologii, tady s těmi čísly z datumy narození. Tak pojďme poslouchat příběhy ostatních a píseň od Marka Ztraceného, jestli souhlasíte.
1: Děkuju a promiňte, že já mám hroznou trému.
0: Zdeni, takže vůbec to nebylo poznat.
1: Všem přeju dobrou noc a vám taky.
0: I vám. Číslo si uložte a zavolejte zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásně se to poslouchalo. Marek Ztracený a Naše cesty. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, pokračujeme v povídání na téma Věříte svému znamení z věrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika? Koho můžeme přivítat?
1: Dobrý večer, tady Jitka z Brna.
0: Milá návštěva z Brna, paní Jitka je s námi. Vítejte a povídejte, co máte k tématu.
1: No tak já jsem 31.12.41 a jsem Jitka, to je 5. prosince. Jako dítě jsem byla strašně ukřivděná na to moje narození i svátky, protože 5. prosince je Jitka, 6. chodil Mikuláš. Pak byly Vánoce a pak jsem měla narozeniny. A takže nebyly v té době nějak moc penězky, takže jsem ještě naštěstí si měla maminku švadlenu, takže ta mě obšívala, tak když jsem jela třeba do ozdravovny, tak si holky moje šastičky půjčovaly jako princeznovský. Takže já jsem tam byla taková středem pozornosti, že jsem všichni si snažili rozebrat svůj šatník a já jsem malem neměla co na sebe.
0: Takže tak. No, ale zase je krásné, že jste měla tolik důvodu k oslavě v jednom období. To byla prostě trojnásobná radost.
1: No jo, trojnásobná, ale pro
0: chápu,
1: peněženku. Protože
0: pro
1: maminka,
0: ty děti hlavně, ano, které čekají
1: no.
0: Celý rok, až budou mít narozeniny a pak mají vlastně tři věci za nás.
1: Byla
0: narozeniny
1: jsem potom jenom s maminkou, protože náš táta měl široké srdce a tak to řešil po svým a maminka to nezvládla, takže byla se mnou sama. No ale říkám, když jsem byla v té ozdravovně, tak to byla paráda teda. Všichni, já jsem málem chodila jenom ve spodnice nebo v něčem takovým. To jsem měla jenom tak trošku. No ale tak jinak je to v pořádku. Mám, no, měla jsem 2 děti. Syna nemám už, což teda je nejhorší, když se může stát podívat se dítěti do hrobu, ale mám dceru a mám 2 vnučky a z těch mám radost.
0: Mm-hmm. Paní Jitko, poznáváte se v charakteristice svého znamení? Zajímáte se o to?
1: Ani jsem neměla tu příležitost, ani jsem to tak nestudovala nějak.
0: A vy jste tedy jaké znamení?
1: 31.12.41 Kozoroh.
0: Kozoroh, takže...
1: Měla bych trkat, ale najdu. To nejsem trkající.
0: Tak, pracovitá, zodpovědná, vytrvalá, praktická, rozvážná, spolehlivá, cílevědomá. Sedí to na vás?
1: Ano.
0: Aha.
1: Jo?
0: A schválně, teď vyzkoušíme si to obráceně. Jakou máte slabou stránku? Jestli to bude sedět.
1: No, nevím.
0: Mohou působit vážně nebo uzavřeně. Někdy bývají příliš přísní na sebe i na ostatní. Neradi opouštějí své plány a názory.
1: No, tak já jsem zhovývavá, nejsem taková přísná.
0: Mhm, tak...
1: Nebyla jsem.
0: Ano.
1: Já jsem totiž potom, manžel měl široké srdíčko, no tak nás opustila, byla jsem sama s dětmi a takže jsem se měla to ohánět, takže jsem byla, musela jsem být přísnější, no ale tak zase nedovedla jsem to. Můj synátor už není, to je nejhorší, když se matka podívá dítěti do hrobu a husí kůža mě úplně naskočila a mám jenom dceru, ale mám 2 vnučky, ale jedna ta vnučka je až v Anglii, ta, která je taková dobrosrdečná, milá. To jsem dala chalupu, tak ta není spokojená, protože té druhé jsem dala tento byt napsat a když tady není, tak tady to závidí a to nemám ráda. Nemám toho radost, že je takhle jako ta druhá. Nejsou si ty vnučky vůbec podobný.
0: Někdy to tak bývá,
1: jedné no.
0: A čtete někdy horoskopy, když na ně narazíte v časopise?
1: No, tak moc si nekupuju časopisy, mám jenom, no trošku, když jo, když mám nějaký časopis, tak se samozřejmě, že si to přečtu, ale někdy to sedí trošku a někdy ne.
0: Já jsem vždycky říkala, že to je napsané tak, aby to sedělo i nesedělo.
1: No,
0: aby se v tom
1: jakoby
0: každý našel.
1: Tak, ano, ano.
0: Já jsem se ale těšila, že by nám to třeba nějaký odborník vysvětlil, jak to vlastně funguje, jak se to tvoří a že by nám k tomu dal nějaké podklady. Tak uvidíme, třeba se někdo takový ozve. Poděkuju.
1: Třeba bude někdo, kdo se k tom vyzná a řekne nám to. Tak se mějte krásně, ať vám to udíká a hodně zdravíčka vám přeji.
0: I vám, paní Jitko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 8 minut po půl 12. volá noční linku Českého rozhlasu paní Marie. Vítejte a povídejte. Dnešní téma, věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika?
1: Já jsem staré přirozenice. Každým soulem.
0: Tak to hezky začínáme.
1: Zítra je úplněk, tudíž jsem se teď procházela po úplníku a podobně a věřím na tohle co všechno, protože to, a zaprvé vy jste lvice a moje pravnučka je také lvice a to, a všem dámám, které poslouchají, bych chtěla doporučit lunární kalendář Pavla Skáčela, což je syn mého bývalého republikána kamaráda, ale je úžasný, protože paní Žkanizová to má za 300 a on to má bohužel za 100 a je úžasný, protože tam bere léčitele lunární kalendář Pavla Skácela za 90 korun. To si každá dáma může doporučit. Paní, prostě tam jsou půsy a všechno
0: Marie,
1: možné.
0: Jo? My většinou se tady snažíme nedělat reklamu, ale kdybyste povídala ze své zkušenosti.
1: Já na tohle věřím úplně báječně, protože jako ti vodnáři, já jsem zkusila, i manžela jsem měla vodnáře, i přítelkyně jsem měla vodnářku, které jsem mimochodem zapůjčila peníze, pak mi je to, ale to je jedno.
0: Takže věříte, že postavení hvězd může ovlivnit lidský život?
1: Prosím?
0: Myslíte, že postavení hvězd může ovlivnit lidský osud?
1: Určitě, jo, jako to je jasný, jako facka. Jo, to je prostě daný, to je příroda a s tím nic nenaděláme. Já tomu, podívejte se, bylo mi 71 let, takže zabývám se tímhletím jako soukromně, já to nikomu nevnučuju. Já moje familie, to vždycky říkám, no jo, babička, no prababička, no jo, už hrabe a mě pohodičně nehrabe, protože to mám makovice srovnané a je to úžasné tohle, prostě, přírodu se ještě nikomu, jako bohužel za Komančů se říkalo, poručíme větru dešti. Dneska zase, no, což jsem konzultovala ještě, když bylo ANO s panem Babišem, aby se zamývali chemtrailsem a podobně. Podívejte se, dneska je, já nevím, 8 stupňů, zítra bude 40 stupňů, a to je jedno to. Prostě my to neovlivníme. Stejně ta příroda si udělá svoje. Jo? Co si budeme povídat. A všem dámám, kteří chtějí pro své zdraví a pro svůj půvab a podobně něco udělat, ať si zakoupí tenhle ten kalendář.
0: Dobře, tak paní Marie, moc děkujeme, že jste s námi teď vysílala noční linku, přejeme vám pevné zdraví a budeme se těšit, že se spojíme zase někdy příště v noční lince. Bude to k jinému tématu, ale určitě si budeme mít co říct.
1: Tak jo, hezký
0: se vám
1: večer.
0: Daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stalo se vám někdy, že vás někdo odhadl právě podle znamení? Máte doma nějaký talisman nebo symbol svého znamení, třeba na krku přívěsek? A věříte, že se některá znamení k sobě opravdu lépe hodí než některá jiná? Astrologie provází lidi už po staletí a toto téma nás provází také dnešní noční linkou. Volejte, těší se na vás Jarka Barbuříková.
3: Dnes ráno, když bylo půl

0: Je přesně 11:45, je tady noční linka Českého rozhlasu a další návštěva a tou je... Krásný večer přejeme. Halo, halo. A tak byl tam pan Petr, který volal od Prahy, ale vidím, že nás telefonní spojení zklamalo, ale mám obsazené všechny linky, takže hned můžu zvednout další. Tak koho vítáme teď živě do vysílání?
1: Dobrý den, Monika z Prahy. Já totiž trošku mám tady problém s tím, co řekla ta paní předchozí, protože úplně ke až ve středu, tady to čtu, ve středu odpoledne, tak to jako nemám důvěru ani v nějaký ty věci, co ona inzeruje, ale mně se zdá divné, taky paní Danu, kterou mám velmi ráda z Blatné, že si odporujou vlastně ta čísla a ta znamení z věrokruhu, protože uvedu příklad. Když se někdo narodí 1.2. a 2.1., což vlastně 1. února je od nás a 2. ledna je Kozoroh, tak a numerologicky je to stejné. To by mě zajímalo, jestli by zavolal nějaký numerolog nebo nějaká numeroložka. Vlastně to jsou úplně odlišná data a jako různá znamení z věrokruhu, tak to taky nesedí, že jo. To jako člověk si tam vybere, já jsem Kozorog, mně se líbilo, co jste četla, pracovitá, zodpovědná, vytrvalá, to je úplně jako do čítanky, to je do CV. Ale paní Jarmilko, já mám velkou důvěru v ten čínský nebo tibetský, nebo jak se to říká, ten horoskop, jak tam je kočka nebo zajíc, jestli to znáte podle letopočtu.
0: No, minimálně, tak zkuste nám to osvětlit.
1: No, tak třeba, já nevím, Hana Zagorová byla ročník 1946 a byla pes a tam je jakože pracovitý a prostě to sedělo, takže vlastně to je vždycky po 12 letech se to opakuje. Teď já nevím, co je letos za rok koně možná, nebo no a jako řekla bych, že prostě ty čínské, ten čínský zvěrokruh, tomu bych trochu věřila, jenom pro zajímavost řeknu, že za hlubokého socialismu, když byl týdeník Ahoj na sobotu, tak tam vždycky byl horoskop a oni to opisovali z nějakého polského rok starého časopisu, takže kdo by si chtěl ušetřit peníze za horoskopy, takové ty psané v časopisech, tak doporučuji si někde ve supermarketu prolistovat. V každém týdeníku je úplně jiný horoskop, jo? Že si přečtete, že tento týden budete mít štěstí v rodinném kruhu a problémy v práci a tam je to jako jinak. Takže a ještě mám problém tedy s letním časem, že vlastně když se narodí miminko, teď vlastně za pár minut bude jakoby nový den, ale on vlastně ještě není podle Boha, jak se říkalo, že za socialismu se říkalo, že je čas podle Boha nebo podle komunistů, tak teď je teda čas podle skutečnosti a nebo podle letního času, takže vlastně to mimino, když se teď narodí za pár minut, tak bude mít datum narození 28. července, ale ono se vlastně narodí až do 1 hodiny ještě vlastně 27., kdyby nebyl posunutý čas. Tak to bych taky byla ráda, kdyby mi někdo vysvětlil. A jinak všechny pozdravuju a přeju krásnou noční linku, je to zajímavé téma. Ta numerologie, tam mi vadí, že tam chybí nula v té mřížce, protože to by zase znamenalo, že lidi, kteří se narodí 30. nebo 3. mají taky stejnou vlastně jako věždbu nebo osud, tak
0: no, já si budu ráda, myslím, když někdo, že to tak je. No, že
1: kdyby zkrátka někdo jako zavolal, co znamenají ty jedničky, to by měl, já mám hodně jedniček v datu narození, jestli by mi to někdo vysvětlil, jestli jsem jednička nebo...
0: Jo, tady jste jednička, to je skvělé.
1: Tak vy jste jednička určitě, paní Barbo říká, krásný večer a všechny moc zdravím a mějte se hezky.
0: I vy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To byla paní Monika, která volala z Prahy. Děkujeme jí za milý příspěvek a už teď se těšíme na další. A než někoho přivítáme, tak je tady kapela Elán a píseň Láska moje. Tak ať se vám to hezky poslouchá.

0: až do posledních tónů, kapela Elán, Láska moja. Romantická písnička. A uvidíme, s jakou náladou přichází paní Iveta z Olomouce.
1: Ano, děkuji. Nevím,
0: jestli bude romantická, v každém případě se těšíme na vaše vyprávění k tématu Věříte na znamení z horoskopu?
1: Takže, mohu hovořit?
0: Ano, jsme ve vysílání.
1: Chtěla bych zaprvé říct k té první paní, jo? Jak tam mluvila o těch mřížkách, to je výborný, to je pravda. A jak tam říkala, tam si sečtete ta čísla svého data narození a tak dále a vyjde vám životní číslo. Jo, když si sečtete vaše datum narození, třeba vám vyjde dvojka, jo? Tak to je nízká karma. Ta duše se musí ještě několikrát narodit. To je neštěstí. A já mám třeba devítku, to už je vyšší duše, to znamená, že ta duše už je úplně u konce, tak snad se už nikdy nenarodím jako znovu, jo, jako duševně. A potom, jak ta poslední paní říkala, ať je někdo vysvětlí ty jedničky. Takže já mám datum narození 4 jedničky a to je neštěstí. To je neštěstí emocionální, to znamená, že ten člověk, jako i já, máme co dělat sám ze sebou emocionálně, jo? Že furt čekáme lásku, hodně lásky, jo? Že se nezvládáme, jo? Citově, emocionálně, se nezvládáme. Ale dá se to jako překonat, já už jsem to jako překonala, taky jsem to cítila na sobě, jo? Musíte hodně sportovat, abyste nemyslela na to, kdo vás má rád, kdo vás nemá rád. Jo, to jsou ty jedničky. Já mám 4 jedničky v datu narození, to je neštěstí. A potom, jak mluvíte o těch znameních, to je pravda. Já jsem třeba kozoroh, jo? A já jste říkala ty vlastnosti, to úplně sedí. To přesně sedí, pracovité a td. A teďka musíte si k sobě opravdu najít hodný znamení. A to není lehké, jo? To s někým se seznámíte a on je třeba jiný. Já jsem kozoroh a ještě chci říct lidem. Máte 2 znamení. Jedno sluneční, to jsou kozoroh, a potom je ascendentální takzvané, jo? Ascendent. Takže já jsem kozoroh vodnář. A ten vodnář, to druhé znamení, mě velmi ovlivňuje, jo? Já jsem celý ten vodnář je takovej free, do luftu, jako do luftu, jo? Obrazně řečeno. Já jsem ráda cestovala, športovala, jo. Já jsem byla taková free. Manžel mě nemohl ovlivnit. Manžel si dělal, co chtěl, a já jsem si taky dělala, co chtěla. Čili on surfoval, lyžovali jsme spolu, ale já jsem jezdila na kole a tak dále. A já jsem byla taková free, já jsem měla volnost, já jsem měla psí zahradu, jo, já jsem byla taková free, to je ten vodnář. A kozoroh jinak, jsem kozoroh, si rozumí. Ze štírem, štír, bík, beran, rohatý znamení. Pře, kozoroh je rohatý znamení, jo. Kozoroh, bík, beran. A potom ještě jsem milovala raka, protože my jsme v tom zvěrokruhu takovým kulatým, jak jsou ty znamení vepsány v tom kruhu, tak on byl proti mně jako, jo, proti mně, jako protinožec. Rak, kozoroh. Tak ještě jsem si rozuměla s rakem. A jinak výborným znameníkem je ještě rybičky, ryba, protože oni jsou něžní a milují něžnost. A tenkrát ten můj kamarád byl ryba, a on hrál na kytaru a vždycky, já jsem mu vždycky říkala, ty zahraj mi něco na kytaru. A já jsem to milovala. Takže kozoroh, beran, ryba, pana. Jo a můj manžel byl, my jsme se pak teda rozvedli. Po 32 letech, to byla škoda. A my jsme měli spolu ty dvojčátka a můj manžel byl pana. A já kozoroh. A my jsme si strašně rozuměli ve věcech finančních, jo. Pana vydělávala, já taky, kozoroh. A my jsme fakt, to klapalo ve věcech finančních, rozpočet rodiny a tak dále. že pána a kozoroch, taký výborný.
0: No, vy se v tom vyznáte, paní Ivetko, mně to přijde,
1: já se tím zabývám. No, já, Ruško, já jako jsem říkala doma. Už lidé, oni to vědí o mě. Já se tím zabývám jako holka, normálně mě to vždycky zajímalo, numerologie, chirozmatie, jo, astrologie. 20 let já se tím zabývám jenom tak jako holka. Já jsem, mě to vlákalo vždycky. Ty znamení, mm-hmm. Četla jsem Kluckou, jo. Perfektně, mám tady knihy doma o té chiromantii. Ano, čtení z té ruky, to je pravda. Tam normálně tu levou ruku tak zmáčknete jakoby a tam se vám udělají na boku jedna nebo dvě rýhy, to znamená, kolik budete mít dětí třeba. Jo, já tomu rozumím.
0: No, už to, nebo už to čára zkouším. Života
1: a tak dále. No.
0: Ale no. Já se toho nebo vždycky Ivetko bojím, já vůbec nechci vědět, ne, kde je ta čára života, abych se na to podívala.
1: A normálně, no, se vám podívám do ruky, do levé a uvidím čára života, tam máte takový různý pahorky, pahorka Venuše a tak dále. Takže mě říkali, jedni lidi volali po mně a říkali, my bychom chtěli, aby ta paní Ivetka nám vyložila ty číslo. No. Jo, a ještě chci říct, té mřížce, jak tam paní mluvila, to je pravda. To je taková mřížka, 9 políček a tam si poskládáte to vaše datum narození, ale to musíte tam vědět, jak tam máte poskládat. Jo, to máte, ano, musíte to, vědět, kam,
0: jo, Ivetko,
1: kam
0: tomu,
1: dáváte.
0: Tomu rozumíme, že to je větší věda, že by jsme v tom museli umět první chodit, dobře to nakreslit nebo napsat, potom v tom umět číst, ale do detailů nemůžeme zabíhat, takže děkuju za váš telefonát. Jde vidět, že vás toto téma opravdu zajímá, že v něm nacházíte něco, co vás nějakým způsobem obohacuje, takže díky ještě jednou za telefonu, protože o to líp se
1: tak
0: to poslouchá.
1: Tak zvoní roviny, rovina, vize, odhodlání a tak dále.
0: Dobře. Ivetko, mějte se co nejlépe, musíme se rozloučit.
1: A víte, co mám já, rovinu vize? Že vidím věci dopředu, kteří jiní lidi nevidí.
0: To je zajímavé. Je.
1: Zdravím všechny lidi, kteří mě mají rádi.
0: Tak doufám, že se někdy příště o tom daru popovídáme víc. Teď se ale náš čas naplnil. Led Zeppelin právě teď, 2 minuty po půlnoci. Ano, překročili jsme už půlnoční hodinu, takže jsme ve druhé půlce noční linky Českého rozhlasu. Je s vámi stále Jarka Barboříková a přeju nádhernou noc.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u druhé další hodiny Noční linky. Děkuji, že jste s námi zůstali i po půlnoci. Naše povídání se stále točí kolem znamení zvěrokruhu, astrologie, numerologie a také kolem toho, jak různé symboly a výklady vnímáme v našem životě. Někdo bere horoskopy jenom jako milé zpestření, jiný v nich hledá zamyšlení, inspiraci, odpovědi na otázky o sobě i o lidech kolem nás. A právě vaše zkušenosti a příběhy dělají dnešní večer zajímavým. Tak pojďme pokračovat, zavolejte na 731 800 900 nebo nám napište na rozhlas.cz/linka a podělte se o to, čemu věříte, co vás zajímá, nebo co v souvislosti se znamením a čísly vás někdy překvapilo. Těším se na vaše další příběhy. Jsem Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Gott zpíval 13 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. Paní Jana je u nás. Voláte odkud?
1: Já volám z Trutnova.
0: Z Trutnova. Téma znáte. Věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika? Otázky i na vás.
1: Která se ptala, jak je to možné, že máme letní čas, tak když se někdo narodí v tuto dobu, tak samozřejmě, že se započítává ten klasický čas, ten skutečný, když se vypracovává horoskop. Čili na tom není nic složitého. Počítá se ten skutečný čas. A ještě bych chtěla říct, ten, kdo říkal, že když má někdo v numerologii jakési nízké číslo, jako třeba paní Dana, má dvojku, takže je nízká, tak to vůbec není pravda, protože ta čísla nehovoří o nízkosti nebo výšce nějaké úrovně duševní. A navíc, kdo je na vysoké úrovni, když si myslí, že má devítku, tak takový člověk by měl vědět, že nikoho nesnižujeme. No, a já vás, slyšíte mě?
0: Ano.
1: Ano, a já bych teda chtěla říct ještě, že já se astrologií zabývám a to, že jsme narozeni v nějakém znamení, vůbec ještě nehovoří všechno o nás. To je jenom o tom, v jakém archetypu vězí naše duše. Ale horoskop to není jenom to, v jakém znamení máme to sluníčko vlastně. Ale horoskop se musí vypracovávat, jak jsou přesně postavené planety v tu chvíli, i v tu vteřinu vlastně našeho narození, jak jsou postavené astrologické domy, jak tam působí různé body v horoskopu na planety a tak dále. Takže to není žádná jednoduchá věc a ty horoskopy, co jsou psané v jakýchsi časopisech, tak to jsou jenom nesmysly, to nejsou žádné skutečné horoskopy tohleto.
0: Mm-hmm.
1: Slyšíme se?
0: Ano, tak toto téma je pro vás asi velmi zajímavé, provází vás celým životem, baví vás si o tom
1: Prosím?
0: Číst? Jestli se tomu věnujete víc do hloubky, jestli jak moc se o to zajímáte, protože to vypadá, že to rozumíte.
1: Já se o astrologii zajímám od svých 15 let a už je mě hodně.
0: Tak to jste dobrá. Čím vás to tak fascinuje?
1: No, mě to začalo fascinovat tím, že jsem si jednou přečetla něco o blížencích. No, a sedělo to přesně na mě. A já jsem blíženec. A pak jsem začala pozorovat lidi podle toho, co se píše, jako vlastně o těch znameních, tak jsem měla kamarádku zase střelce a taky to na ní úplně sedělo. No, takže jako tím jsem se začala jako k tomu blížit, no a potom jsem to studovala do hloubky a pořád je pro mě důležité, kdo jaký má horoskop, jako jo. A když se jedná o vztahové horoskopy, tak to se nedělá jenom tak, jestli se k sobě hodí třeba to a to znamení. To taky může hodně napovědět, ale musí se udělat srovnávací horoskop mezi těmi dvěma lidmi, ať jsou to manželé, přátelé, nebo matka, dcera a tak dále. A tam se potom v tom srovnávacím horoskopu pozná, jak to mezi těmi lidmi asi tak bude chodit a jaké je to jejich osudové životní setkání a tak dále.
0: To zní zajímavě, paní Jano. Byla jste někde u nějakého odborníka, aby vám pověděl víc? U nějaké vědmy
1: taky byla,
0: třeba?
1: Taky byla, ano. A pověděl mě to, co jsem si vypočítala.
0: Takže vám to potvrdil. Perfektně.
1: No. A takže takhle a opravdu ty horoskopy v těch časopisech, to nemá ani cenu číst, to není horoskop. A víte proč? Protože ono nezáleží jen, že blíženci nebo to a to znamení se bude mít tak a tak. Protože každý, i když jsme třeba samý blíženci nebo samý jovi, tak všichni jsme se narodili trošičku na jiném místě, narodili jsme se v jiný čas, jako v jiném roce třeba a tak dále, čili nebo v jiný den, takže to nemůže vůbec jako mít nějaký vliv, na, jako to není horoskop, to, kde stálo naše slunce v den našeho narození, tak podle toho udělat už celý horoskop, jak se těm lidem třeba v tom týdnu bude dařit. To když si můžu vypočítat, jak se mě bude dařit, ale musím vycházet z celého horoskopu, nejenom z toho, že jsem blíženec, ale i z toho, jak mám postavené planety a jak jsou ty ostatní planety momentálně postavené teďka v tomto čase, tak na tento čas si můžu udělat horoskop, no.
0: Dobře, tak děkujeme, Jani, za ten obšírný výklad, hezky se to poslouchalo, je to zajímavé, tak doufám, že budete poslouchat i příběhy ostatních, třeba na vás nějak navážou. Zdravíme vás do Trutnova. Loučíme
1: akorát
0: se.
1: Mě mrzí, že vás špatně slyším, ale to se nedá nic dělat. Mějte se moc pěkně. Zdravím všechny posluchače i vás a pěkné poslouchání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Vendula je s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás srdečně zdravíme a i vám nabízíme dnešní téma. Znamení zvěrokruhu. Sedí na vás jeho charakteristika. Nemusíte odpovídat přímo na tuto otázku. Vemte a chopte se tohoto tématu, z jaké strany chcete.
1: Horoskopy jsou 3 dekády a horoskop u ženy a u muže je jiný. Slyšíte mě?
0: Ano, pokračujte.
1: Je jiný a jsou 3 dekády. První dekada, 2. a 3. Jak u muže, tak u ženy. A to se moc liší, ano. První dekada je jiná, prostě ty 3 dekady jsou jiné. Z každého znamení. Jenom tohle jsem vám chtěla říct. Mějte se krásně.
0: No počkejte, Vendulko. Tak jak to máme my jako pochopit, jak to máme my v té praxi potom aplikovat? Když teda se chceme dozvědět něco o nás, chceme se věnovat tomu horoskopu, tak co nám tady tato informace měla říct?
1: Prosím vás, já mám znamení lásky z roku 1990 od Lindy Gondmanové a tam právě je, že jsou 3 dekády u každého znamení. Ano. První dekáda, 2. a 3. A každý horoskop se liší jak od muže, tak ženy. Každý je jiný.
0: A kde třeba najdeme tady takové horoskopy? Kdybych se chtěla přečíst na zítra, jako žena, tak kde najdu horoskop? A jejda. Tak. Všechny telefonní linky se mi právě teď odpojily. Občas se to stává, sice výjimečně, ale nedá se nic dělat. Bohužel se nedozvíme odpověď, pokud se tedy nedovoláte opětovně znovu. Tak zkuste to, zavolejte znovu 731-800-900, abyste nám odpověděla na moji otázku. No a do té doby můžeme zvednout z někoho jiného. Kdo je tady s námi? Živě, tady teď jsem někoho překvapila. Že jdeme rovnou do vysílání.
2: Krásnou noc, Jarušku, tady Jarda z Pařibová.
0: Jarda, Jardo, tak povídejte, co máte k tématu?
2: Takže já jsem ve znamení ryb a tomu tématu, co ten horoskop jako značí ty ryby, a to přesně mě sedí. My jsme hrozně jakoby citliví a hrozně ohleduplný k okolí.
0: Ano, citlivý, vnímavý, laskavý, empatičtí, tvořivý, zasnění.
2: Zasnění, ano, rádi sníme. A také máme bujnou fantazii, což u mě je velice, velice to bujný.
0: A prý se špatně rozhodujete, je to pravda?
2: No, jak v čom? Jako, když se rozhoduju v nakupování, to rozhodování není tak těžký, to koupím hned.
0: Dobře, tak potom teda... Ale?
2: Co je tam ještě zajímavé, že máme zvláštní nadání, jakoby, jak se to dá, jakoby začíšeno, umělecké nadání. Jsme tvořiví. Já třeba teď skládám básně. Takže...
0: Směřujete k tomu, že byste nám chtěl něco zarecitovat, nebo ne?
2: No, ono je to spíše takové nevhodné.
0: Dobře, no tak... možná o to víc teda by mě lákalo si to poslechnout, ale ne, jsme ve vysílání Českého rozhlasu. Takže Jaroslave, na vás tedy sedí znamení horoskopu nebo zvěrokruhu, co to tedy pro vás znamená? Když jste třeba někdy hledal nějakou partnerku, tak díval jste se, kdo by k vám seděl, čtete horoskopy, byl jste někdy u nějaké vědmy?
2: Ne, já jsem si nejvíc rozuměl s přítelkyní, když ta byla v 19. listopadu, což nevím, co je to znamení.
0: Moje sestra je listopad, je štír, ale nevím, který datum, jestli se to tam nějak třeba neláme. No, ne. Tak nevadí. Tak mi řekněte, jestli jste někdy byl třeba u nějaké věštkyně.
2: Ne, to ne, to jakoby ne. Ani bych to nevyhledával, spíš čekám.
0: A proč ne? Schválně mi řekněte, bojíte se toho, co by vám řekla, anebo tomu nevěříte?
2: Ne, že bych tomu nevěřil ani, já nevím, není potřeba to vyhledávat, radši se překvapím, to by ten druhý den přijde, tady se probudím.
0: Aha, dobře, dobře, tak jste praktik, možná, že i to máte ve znamení, i když teda u vás jako u té ryby, ale, no.
2: Tak říká se, že třeba je něčeho váhání, jo, v tom váhání je třeba, co mám problém, zbavit se věcí, váhám, jestli to vyhodit nebo nevyhodit.
0: Aha.
2: Ale když to končí, že to nevyhodím.
0: Dobře. Tak děkuju, Jaroslave. Máte ještě něco závěrem, co byste chtěla říct?
2: No, zapomněl jsem pozdravovat všechny posluchače Noční linky a zvláště paní Danu z Brotné, která volala jako první. Tě se ještě poslouchá a tím moc zdravím.
0: Tak určitě je ráda, že ji pozdravujete. My jsme rádi, že jste nám zavolal. Ozvěte se zase příště, až vám sednete.
2: Tak a vám, Jarušku, šťastnou cestu domů.
0: Děkuji a krásnou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu, máme 8 minut po půlnoci. Dnešní téma vás baví, alespoň v to doufám. Každý z nás se někdy asi podíval, co o něm říká jeho znamení z věrokruhu. Někdo horoskopy miluje, někdo je čte jenom pro pobavení, jiný v nich skutečně hledá odpovědi, když má před sebou třeba nějaké závažné rozhodnutí. Dnešní téma zní, věříte svému z věrokruhu, sedí na vás jeho charakteristika. Kdo si s námi bude povídat? Halo, halo.
1: Halo, halo, dobrý večer, zde pan Jan.
0: Ještě jednou to jméno?
1: Pan Jan, neboli Honza.
0: Ano, Jan, dobře, služba. Něco mezi Damianem a panem Janem, takže Honzo, jestli dovolíte, tak vás budu oslovovat a povídejte, co máte k tématu.
1: Jasně, no já jsem si chtěl zeptat, jak vás to baví, tohle téma.
0: Hodně. Víte proč?
1: Jo,
0: protože dříve jsem tomu vůbec nevěnovala pozornost. Já jsem nevěděla mnoho let ani v jakém znamení jsem narozená a pak jsem potkala kamarádku, která k tomu propadla. A bylo to velmi zajímavé, že ona se tím řídila od rána do večera. Takového člověka už jsem druhého nepotkala, asi ani nepotkám. Ale stále se tím řídila, chodila na různé přednášky, kurzy a proto jsem si říkala, jestli třeba i tady bychom našli nějakého takového nadšence, který by nám otevřel ten svůj svět. Tak jak jste na tom vy?
1: No tak já jsem na tom velmi pragmaticky, já jsem právě chtěl zmínit spíš takovou myšlenku, že přece není možný, aby lidi, kteří se narodí třeba ve stejném jako datu, úplně v jiném roce třeba a formuje jejich osobnost úplně jiný prostředí, aby měli stejnou povahu a aby se jim třeba v jeden týden děli stejné věci. To mně přijde jako z logického hlediska jako úplnej nesmysl, takže já bych spíš znesl dotaz, jestli to vůbec může tohleto jako skutečně fungovat.
0: Ano, to by mě taky zajímalo, protože já jsem na tom asi tak podobně jako vy, jak jsem už řekla. A o to víc mě právě fascinuje vlastně každý ten pohled na to. Někdo bere tu astrologii, numerologii jako takovou inspiraci k zamyšlení, proto tam několikrát jsem mluvila o tom, že to někde bere třeba jako pro zábavu, ale jsou takoví, kteří to skutečně berou jako přesný návod na to, co člověka čeká. Takže možná nám to někdo vysvětlí, možná nám na to dá odpověď. Já vždycky říkám, že je úplně jedno, jestli tomu věříme nebo ne, ať si věří každý, čemu chce, hlavně ať žijeme dobře. A pokud to někomu pomůže, pokud to možná někoho uklidní v něčem, tak jedině dobře, protože takových berliček potřebujeme v životě víc, tak ať má každý tu svou.
1: Je to tak, souhlasím s váma, je to dobrá věc třeba k zamyšlení, nicméně logicky si myslím, že to fungovat prostě nemůže.
0: Děkuju za ten názor, teď úplně vidím, jak jste některé zvedl ze židle, kteří nás poslouchají, tak já doufám, že od té židle poběží k tomu telefonu a že nám zavolají a že nám to vysvětlí. Tak děkuju.
1: Tak jo, hezký večer, pevný nervy a hodně trpělivosti.
0: Naslyšenou zase příště.

0: Budeme končit, ale ještě před sebou máme jeden příběh. Kdo ho bude vyprávět? Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu.
1: Lidka z Brna, a já vám řeknu jednu věc, s čím jsem se potkala já. Já teda, mě ty horoskopy zajímají, já taky jako třeba občas jsem si nechala vyložit karty. Ale co se týče té numerologie, já jsem se kdysi potkala s jedním pánem, kdy jsem, už hovoříme do...
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Ano, takže všechny zdravím, já jsem, omlouvám se. Takže já jsem se kdysi setkala s jedním pánem, já jsem přišla o práci a chvíli mě zaměstnala, jako dneska už je kamarádka, ve sportovních potřebách. A přišel tam pán a tak jako jsem končila s tím, já říkám, tak já vám to spočítám. On říká, já vám to spočítám taky. Já jsem to brala jako takový žert.
0: Ale mě říkal, to je vtipné, no.
1: No, a když mě řeknete vaše datum narození a datum narození vašeho manžela nebo přítele, tak já vám to řeknu, jak to k sobě ladí. No a tak já jsem samozřejmě, mě to hrozně zajímalo, ty tak jako kolegyně poslouchala, tak já, ona zhodou okolností měla manžela ve stejném znamení, jo. Takže pán to, já jsem ještě řekla, tak já jsem řekla bývalýho manžela, to jsem byla rozvedená už s ním, a současného přítele, ale neřekla jsem, kdo je kdo. Vám to spočítal a říká, tak tento, jako můj muž, bývalý, to je ďábel, ten vám bude dělat zle a bude vám dlouho dělat zle a prostě absolutně se k sobě nehodíte. Aha. A na toho přítele řekl, tak toto, to je přímo soulož duší. Doslova toho výrazu použil. Toto je pro vás úplně ideální znamení. Já jsem blíženec, přítel byl beran a já jako blíženec, tak ten manžel bývalý byl pana. A pana mě nesedí jako muž, ale sedí mě pana jako žena. Jako jo, když jsem měla tchyně, byla pana a byla úplně senzační a nejlepší tchyně na celém světě, ale jako muž, jako ne. Takže já jako tomu věřím svým způsobem, kamarádku mám Kozora a to, co jsem tady poslouchala, tak to je úplná pravda o tom Kozorohovi. Já jsem teda neslyšela, co kdo vykládá, jenom paní se tam letmo zmínila, že jako je blíženec, nebo že to na ní sedí. Na mě taky. A není pravda, že blíženci mají dvojí povahu, to není pravda. Oni jsou takový jako, ono se říká, že blíženec je celý život dítě, jo, tak v tom dobrým slova smyslu. Je to pravda. Zvídavej, jako rád se jako učí novým věcem, pořád se do něčeho štoura. Ale ne, že by to bylo bezlým, jo? My jsme jenom takový jako opravdu ty děti do konce života, jo? Takže jenom to jsem chtěla říct, ráda vás poslouchám, teda vysloveně vás teda, jako všechny kolegy, ale vás teda obzvlášť. Máte pro mě velice příjemný hlas. Jako,
0: děkuji.
1: To se mě líbí. A všechny zdravím a já si myslím, že na tom něco je a někdy teda, až bude třeba jiný prostor na to, tak můžeme se na ten výklad karet zaměřit. A mám dvě paní, které dělají ty výklady a řeknu vám, naposled jsem se ptala taky na něco a sedlo mě to úplně přesně. Ale to taky nemůže dělat každý. To je pravda, jo, že tady někdo vás osloví u obchodňáku a řekne, já vám něco bylo, to ne. Ale tyhle ty dvě ženy, ty to umí. Opravdu to umí. Ještě to uměla jedna paní tady v Brně, ta zemřela. Ale věřím na to a na ty horoskopy ještě, jak to někdo říká v tom ahoji nebo to, tak ještě jsem si vzpomněla, že do dneška mám tady, že jsem si to vystřihla, někde to tady mám. Ty mě řekli, že v tom, že potkám v tento čas muže, který mě poznamená na spoustu let. To byl bohužel ten můj bývalý muž. A bylo to tak. No, a dělal to údajně teda pan Řebačka. Tak já nevím, někdo mluvil o něco o tom, že se to někdy opisovalo z něčeho v Polsku, nebo já nevím, to nevím, já se tak na půl ucha už zastihla. Ale něco na tom je. A jenom říkám, ten, kdo dělá tady toto, musí to umět. To nemůže dělat každý. Mě to sice zajímá, ale nemohla bych to dělat. Ale vím, že když jsem se s tím potkala, tak to sedlo. Takže jsou věci mezi nebem a zemí, tím bych to uzavřela.
0: A to hezky uzavíráme. V podstatě nejenom rozhovor s vámi, ale celou noční linku. Díky za to.
1: Děkuju.
0: Mějte se dobře.
1: Naschledanou.
0: Milí posluchači, pomalu se blíží konec noční linky. Děkuju všem, kteří jste se ozvali. Bylo příjemné poslouchat vaše příběhy, názory, zkušenosti. Každý z vás přinesl do tohoto nočního povídání něco osobního a zajímavého. Ať už horoskopům, astrologii nebo numerologii věříte, nebo berete jenom jako zajímavé zpestření, důležité je, že nám někdy mohou dát příležitost zamyslet se nad sebou, nad jinými, nad životem, nad světem. Tak vám přeji klidnou noc, dobrý odpočinek, krásné sny. Děkuju, že jste byli s námi a těším se příště u noční linky. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli v divadle pro vaše uši někdy tak trochu zapomínám na veselé scénky a monology s tím, že od toho jsou tu během dne jiné pořady, dnes to bude naopak. V našem archivu jsem totiž vybíral právě z programů někdejší rozhlasové redakce Zábavy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, časy se mění, ale něco přece zůstává. Třeba vzpomínky na to nejlepší z humoru v rozhlasovém archivu. I když dnes už tedy je, co se humoru týče, všechno úplně jinak než dřív. Miroslav Horníček k tomu říkával, my jsme umělé přetočené smíchy nepotřebovali, my jsme dokázali rozesmát a pobavit lidi sami. I proto je dobré si tu někdejší atmosféru v rozhlasové redakci Zábavy připomenout. Takhle na ní svého času vzpomínali Jiří Štuchal a Karel Pech.
2: Máme mluvit o tom, jak se před 20 roky dělal v rozhlase humor.
3: Těžko, protože to vůbec nikdo nechtěl dělat. V Brně aspoň to nikdo nechtěl dělat. Tam se vypsala soutěž a ta soutěž dopadla asi tak, že se zjistilo to, co se vědělo. Že ten a ten je vyložený komik, ale nemůže být redaktorem. Že ten a ten je zase vyložený imitátor a proto nemůže být odpovědným vedoucím zábavných pořadů. A já jsem tam tím vedoucím měl být, protože mě vyzvali taky. A soutěž jsem nemusel žádnou dělat, protože věděli, že jsem praštěnej už na to dost, abych to mohl dělat. A já jsem přitom byl všeobecným reportérem. To byl titul. To nemyslíš, že to bylo...
2: Jestli to vymýšlíš.
3: To vymýšlím, to byl titul. Já jsem dělal všecko, nakládání vajec do vodního skla.
2: To velké. Jsem taky dělal.
3: Ano, všecko jsem dělal. A vypomáhal jsem zejména při sportovních velikých utkáních, protože jsem vlastně začal jako sportovní reportér, zkrátka dělal jsem všechno. Kdyby byl v rozhlase balet, tak jsem dělal to pas de deux.
2: Já to mám snadný, protože já jsem vlastně se nikdy humor snažit nedělal v rozhlase. Mě tehdy redaktor Hronek řekl, podívejte se, vy jste takovej, já jsem mu jednou dlouze vyprávěl, jak by co byl, on říkal, vy jste takový jako chytrý, tak jste mi povídal, vyberte si hodinu týdně a dělejte si s ní, co chcete. Já jsem si teda vybral hodinu týdně v neděli od 6 do 7 večer a tak jsem to tahnul 4,5 roku.

0: To
1: byl,
0: jsem chtěl
1: protože
0: vědět.
1: mi kdo si řekl, že v BBC mají nějaký pořad, který začíná mluvící papoušek. Já jsem si říkal, Hergot, Angličani mají papouška, co bych měl já. Tak jsme nejdřív tam dali toho Ferdu, ale to štěkal bez ouška, asi třikrát. A potom nějaká babička přijela nějaká exkurze sem právě do toho studia 8 a vtrhla sem taková babička vrátný, jí sem pustili a nevím, jestli byli tenkrát.
0: Oprávnění?
1: Oprávnění.
0: Pouštět sem babičky?
1: A ona jako tohle pak řekla, a kde máte toho pejska, že? A my jsme říkali, toho pejska teda skutečně máme, já jsem ho měl doma, ale do té doby štěkal bez ouška. No tak jsme si potom říkali, že toho pejska sem vememe, měl takový obojek, tam měl napsáno Ferda, dole měl taštičku a v té taštičce měl od generálního ředitele rozhlasu Mirko Očarlíka povolení, myslím, že to byl jediný pes v dějinách rozhlasu, ano, že má vstup do budovy. On to měl strašně fajn tady v tom rozhlase, protože v zimě třeba tady jsou ohromné prostory na probíhání, že jo?
0: No.
1: No a tenhle ten pes vlastně byl v té znělce, mi bohužel se z něj zachovalo jenom, ta znělka je odrbaná, jak se to říká slušně, ta znělka je...
0: Je jaksi zpustošená.
1: Zpustošená. A je tam zachováno asi 5 nebo 4 štěknutí. Mohli bychom si to pustit. Ten pes pochopitelně dostával ohromný spousty darů a všeho možného. Třeba nám sem taky botičky, boudy, dečky na záda. A jednou mu taky přišel takovej veliký balík a tam byl kus, dalo by se říct, fragment telegrafního sloupu.
0: Ach.
1: Napsáno, všechno asi v Praze má, ale tohle ne.
2: Já vím, povídalo by se, povídalo 10 pryč, půlnoc pryč a pořád by se povídalo, protože muští mají ze všech tvorů na světě nejvíc na co vzpomínat. No pamatujete se, jak rozhlas začal před 11 lety se slavnou tradicí Silvestru? Pamatujete se, jak tam tenkrát ti bakaláři velmi nezbední zpívávali docela moderní koledy?
3: Koleda, koleda, referenti, řečníte moc hezky, aspoň každé třetí slovo řekněte nám česky.
4: A vy, páni stavitelé, pokojně si žijte, ať v tom, co jste postavili, bydlet nemusíte.

0: kratší schůze. Posluchačkám přejem účest podle mody dneška, Hamleta neb Karfiol a případně i Ježka.
1: Jeden z nejstarších snímků, který se dochoval v archivech rozhlasového humoru, má takový docela prostinký titulek Vratislav Blažek Františkovi dopisy. Ale je na něm portrét o dobrých 15 let mladšího Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Stely Zázvorkové a dalších.
2: Člověk je nádoba křehká, na člověka se musí opatrně. A nikoli tak, jak šla tchyně na kubelku. Tedy jistá tchyně měla kočku, kanárka a zetě kubelku. Kočku měla ráda, kanárka zbožňovala, kubelka jí zevšedněl. Proto se rozhodla, že odjede do lázní. Vzala kufr, dceru a taxíka.
3: Kubelko,
2: pravila potom,
3: ty víš, co je tvou povinností.
2: A udělala obličej.
4: Mou povinností,
2: pravil Kubelka poslušně,
4: jest piplati kanárka, krmiti kočku a psáti pěkné dopisy. Děkuji, matinko.
2: Tchyně tedy nasedla a odjíždějíc zahrozila ještě prstem do okna. Kubelka zamával a obrátiv se od okna zjistil, že kočka sežrala kanára.
4: Macíčku!
2: Zalkal a kolena mu poklesla. A dostal takový strach, že by byl pěšky běžel do Libverdy. Ale pak se uklidnil, usedl a napsal první dopis.
4: Drahá matinko,
2: čárka,
4: kočka je nakrmená.
2: Potom 7 dní proplakal, 8. dne vešel domácí.
5: Strop je vlhkej, pane Kubelka.
2: Pravil.

0: A na stůl nám kape. Já jsem mokrej a polívka je přesolená. To jste křesťan?
1: Kubelka se zastyděl. Utřel slzy a domácího, vzal papír a napsal druhý dopis, který poslal rekomando.
2: Drahá matinko,
1: stálo tam bez obalu,
2: naše kočka je pes.
1: Hned na to obdržel psaní. Razítko Libverda, písmo manželčiny matky, obsah zdrcující.
3: Kubelko,
1: psala tchyně přísně,
3: píšeš málo. Napiš mi o konárkovi, jestli zpívá novou.
1: Horko polilo Kubelku a zimnice ho rozrazila.
2: Jak bych mohl?
1: Zaúpěl si. Ale potom se rozhlédl, popadl kočku, vsadil jí do klece a řekl.
2: Uč se, mrcho.
1: Pak sedl ke klavíru a počal vyťukávat škálu. Kočka nic. Třikrát, čtyřikrát vyťukal škálu, ale kočka mlčela. Když vyťukával po 20. u dveří bylo zazvoněno.
2: Sláva!
1: Vykřikl nešťastník v domnění, že to zvoní kočka.
2: Ty moje šelmičko nadaná.
1: Ale nezvonila kočka, nýbrž jednatel. Jednatel Spolku pro ochranu zvířat.
4: Pane!
1: Řekl, jako když polárku ukapává.
4: Na slovíčko.
1: Na to probral jednatel celý slovník, zejména slovník nežalovatelných přídomků. Řekl Kubelkovi také, že je barbar, když se nestydí takto týrat svou kočku. Ale Kubelka řekl, že kočka není jeho, nýbrž, že náleží tchyni, protože jí týrá. Jednatel ale řekl, že zákon na ochranu zvířat sice dovoluje týrat i tchyni, nikoli však jejich kočky. A Kubelka prohlásil, že ho ani nenapadne týrat tchyni, protože tchyně nezakousla kanárka. Jednatel zeptal se potom s pěnou u úst, proč by měla tchyně zakusovat i kanárka? A Kubelka, který se neznal, pokusil se zakousnout jednatele. Proto byl odveden na čtyrku a vsazen do společné cely, kde pracně sestavil moták. Moták byl adresován tchyni a jeho obsah byl zcela jasný.
2: Drahá matinko,
1: pravilo se v něm,
2: pro váš klid posílám dvě úvahy, první a druhou.
1: První úvaha pak zněla.
2: Kočka-li nespívá. Nespívá-li vaše kočka, není ještě třeba proto se znepokojovat. Může být mnoho důvodů, proč zrovna nespívá. Za A, zpívat ji nechce. Za B, zpívat ji nedovede. Za C, stydí se. A za D, právě se chystá. Kdo by kočku zpívat ji nutil násilím, nepřijde do nebe.
1: Již z první úvahy je vidět, že kanárek Kubelkou otřásl. Druhá byla však daleko určitější.
2: Kočka zpívá. Naopak, zpívá-li vám kočka, neznamená to ještě, že tak činí z příchylnosti. V takovém případě je dokonce pravděpodobnější, že to vůbec není kočka, nýbrž pes. To vám přeje František.
1: Moták dal Kubelka podepsat řediteli věznice a proto propustil ho ředitel do domácího ošetřování. Domácí však odmítl Kubelku ošetřovati a nebohý ten muž... A nebohý ten muž vešel tedy do svého bytu, kde zjistil, že kočka zatím sice utekla, ale naproti tomu ve schránce je zde dopis psaný tchyní.
3: Kubelko!
1: Psala tchyně jednoznačně.
3: Píšeš málo, ale špatně. Žádám okamžitě velký dopis o kanárkovi. Nepřej si mě. Tvá matka.
1: Kubelka třesoucími se prsty složil pečlivě 80krát ten dopis. Potom bez dechu dosedl na hřeb a to přimělo jej k horečné činnosti. Za dva dny na to tchyně, vracející ze sadů, kde krmila ptáky, byla zastavena vrátným hotelu.
3: Dopis?
1: Zeptala se dychtivě.
5: Značnej.
1: Pravil vrátný. Povytáhl obočí a ukázal do výtahu. Tam stála bedna jako trafika. Tchyně vrhla se k ní hoříc žádostí. S pomocí tří mužů, kladiva a kramle odrazila víko a plnými hrstmi jela se odstraňovat hoblovačky. pod nimi klec, připomínající voliéru, na dně semenec a miska čerstvé vody. Na bydýlku pak seděl Kubelka s hlavičkou vzhůru a zpíval novou.
5: Neplačte už, señorito, že vám milý zahýbá, není věrný.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Shakespeareovo Mnoho povyku pro nic a jedna z písniček na melodii Zdeňka Petra a Luděk Munzar. Vidíte, zrovna on by do galerie rozhlasového humoru patřil jako nikdo jiný. Jak třeba před mikrofonem uměl předvádět Jaroslava Vojtu nebo Jana Pivce. Ale rozhlasová zábava to byl svého času opravdu svět sám pro sebe, který měl své vlastní velké osobnosti. Patřili k ním třeba dnes už zmíněný Jiří Štuchal, nebo taky muž, který se teď v následujícím rozhovoru představí sám.
2: Proč pak tu pláčeš, chlapečku?
3: Já nejsem chlapeček.
2: Ale a kdo pak jsi?
3: Muž.
2: Smutný.
3: Muž.
2: Já vím, to už jsi říkal, že jsi muž.
3: Jsem obé dohromady.
2: Smutný muž alias Jaroslav Válek.
3: Tak jest.
2: Využiju s dovolením příležitosti. Jste smutný muž od přírody nebo z profese?
3: Muž od přírody, smutný z profese.
2: Takže vy jste v podstatě muž...
3: Prokazatelně.
2: Já vím, tedy v podstatě tvor veselý.
3: To nemohu tvrditi. Můj smutek počal dnem narození. Mého. V naší rodině nás byly spousty.
2: Mohl byste to konkretizovat?
3: Zajisté. Bylo nás tolik, že jsme spávali nasměny. V jedné noční košili nás spalo 19.
2: Ubohé dítko. A co později, když už jste rozum bralo?
3: Bylo nás ještě více. Měli jsme svou vlastní závodní radu.
2: Zůstaneme tedy u původu, zdá se být vděčný.
3: Začnu od babičky.
2: Prosím.
3: Byla velice hluchá. Jednou jí spadla na nohu žehlička. Vůbec to neslyšela.
2: Na začátek snad něco méně otřesného.
3: Dědeček.
2: Třeba.
3: Byl proti očekávání manželem babičky.
2: A co takhle sourozenci?
3: Starší bratr Simeon nosil neustále na rameni kovadlinu.
2: Výborně, dokonce výchovná tematika, bratr, který se nemůže ani na chvíli rozloučit se svou namáhavou prací.
3: Když jsem se ho otázal, proč tak činí, odtušil. Kdyby mě někdo honil, odhodím kovadlinu a bude se mi krásně utíkat.
2: Šlo zřejmě o výjimečnou postavu rodinného profilu. A co mladší bratr, řekněme, no některý?
3: Mladší bratr Tadeáš vlastnil chytrého psa. Když na něj zvolal, lehneš nebo nelehneš, pes si buď lehl nebo ne. Můj ještě mladší bratr.
2: Vrátíme se snad raději k vám.
3: Prosím. Když jsem po maturitě zjistil, že nebyla zrušena povinnost jísti, zesmutnil jsem ještě více.
2: Počkejte, tomu nerozumím.
3: Vysvětlím. Jídlo stojí peníze. Peníze pak dlužno ukradnout nebo vydělat. Prvé jsem neovládal vůbec.
2: A druhé?
3: Ještě méně.
2: Nicméně vaše přítomnost svědčí o tom, že jste toto kritické životní období překonal.
3: Stal jsem se dobrodruhem.
2: Rozumím. Víno, ženy, hazardní hry a tak?
3: Něco daleko horšího. Přijal jsem místo účetního v jisté rolnické škole.
2: A následky?
3: Oženil jsem se.

0: Teď nevím, hrál jste trubku nebo klarinet?
1: Hrál jsem si na konferenciéra. Moc jsem se líbil. Zejména ženám, až mi začaly padat...
0: K nohám.
1: Až mi začaly padat vlasy.
0: Ubohé ženy?
1: Netrpěli mnoho. Pořídil jsem si klobouk. Ke klobouku pak frak.
0: Mně se to začíná rýsovat. Klobouk, frak, změnil jste hlas a...
1: A pan Brom změnil konferenciéra.
0: Co vy na to?
1: Stal jsem se smutným mužem.
0: Definitivně?
1: Sem tam mě ještě rozveselí chytání ryb.
0: Smutný muži alias Jaroslave Válku, mohl byste nám nyní zcela vážně vysvětlit, kdy jste se rozhodl představovat smutného muže?
1: To bylo v okamžiku, kdy jsem na filmovém plátně viděl poprvé Buster Keatona, známého jako Frigo. A také proto, že jde o docela odlišný styl humoru. Jinak bych chtěl ještě poznamenat...
2: Pane Válek, já jsem tady a divím se.
1: Prosím vás, čemu?
2: Že si tady klidně kecáte a víte, že máte za 5 minut odjezd na zájezd. A k tomu ještě jste bledej a smutnej.
1: Ono je lepší být bledej a smutnej, než předčasně veselej.
2: Jaké jsou perspektivy?
1: Velmi špatné.
2: Já pato.
1: Jste obviněn z rychlé a neopatrné jízdy, která vás bude stát finanční oběť.
2: No to je krásná definice. Já neopatrná jízda a finanční oběť, to se vám moc povedlo, račte pokračovat.
1: Viděl jste někdy na silnici psa?
2: Je, pane Válek, já jsem viděl psů, že bych si mohl zařídit celý psinec. To by byla psina. O jakého psa se jedná?
1: Je to čistokrevný vlčák.
2: Dobře mu tak.
1: Totiž jeho pán vás žaluje z toho, že ten pes tak stačil uskočit, aby nebyl přejet. Následkem čehož dostal tento pes nervový šok. A teď je v léčení.
2: Chudák, a on je Piešťanov?
1: Ne, u zvěrolékaře.
2: A ten ho taky domorduje. A proč se o tom psovi tolik canca, když nebyl přejetej?
1: Jeho pán totiž vlastní rodokmen, z kterého vyplývá, že ten pes je šlechtic.
2: No toto má kádrově dost blbý. Kdo ví, jestli dostane nemocenskou takový pes.
1: Pardon, léčení budete hradit vy.
2: A víte, že docela rád. Co by člověk pro psa neudělal? On takovej pes má větší cenu než jeho pán, i když je nepřejetej. Poroučím se, čekám vás dole v bifetu, moje úcta.
1: Bohužel, musím se vám omluvit. Jsem, jak jste slyšela, očekáván.
0: No, chápu, pan Verich je už i tak dost rozlobený.
1: Je-li pan Verich rozlobený, to nevím, ale ten pán, co se před chvílí zlobil tady, to je Karel Matějček, imitátor.
0: Sympatický pán.
1: Sympatický jen do té doby, než začne imitovat i mě.
0: Myslíte, že by si troufl?
1: On je všeho schopen.

0: No a když jsme tu už dnes zabrousili do hájemství imitátorů, mimochodem věděli jste, že někdo někdy imitoval Jana Wericha, tak v tomhle ranku nebo oboru zábavy ještě chvíli zůstaňme. A navíc půvabné bude i to, že známí herci svým hlasem napodobují právě své kolegy.
1: Vážení a vážené pánové a dámy, blíží se muž šibalského pohledu, muž, jenž sklonům k parodii obětoval mnohý laureátský vavřín. Už v mládí byl stižen zcela výjimečným napodobovacím talentem, což mu zabránilo stát se hvězdou. Mnozí mocní tohoto světa totiž nemají rádi, jsou-li parodováni. Za parodování od nich dostává dítě facku, mládeneček napomenutí a dospělý pracant bývá přehlížen. My ale nyní vyzvedneme umění tohoto muže Václava Štekla z džungle velkoměsta a poprosíme ho, aby se na chvíli proměnil v karikaturu Jaroslava Štercla.
2: O, dobrý. A to... A to taky samozřejmě. A to je to, já jsem hlavně tedy... Já jsem rád, že tady stojím. A to víte, že stojím, to je samozřejmě. A vy sedíte, já... No ale to já taky možná budu, ale hlavně, že jsem rád, že tady, že ano, takhle můžu, ale já moc už nemůžu, ale hlavně, že tady můžu tady něco před tím nejmenším, tady tím vysacím, tím mikrofon, že jo, ale děkuji vám. A mikrofon se domení, ano, no to je taková hříčka, taková, jak my intelektuálové se vyjadřujeme, taková skutečně hříčka slov, mikrofon, no skutečně... Ano, co já to tady vlastně kecám, víte? No ne, to já se do toho dostanu, co pak jen abych se dostal z toho. No, ale já bych tedy hlavně rád, jo, to by nás bylo, co pak, to jako zase žádný tohle. No ne, to já jsem veselá kopa. A já jsem ještě ani nepozdravil, víte, co? No ne, že tedy naschánu, děkuji vám.
1: Václav Štekl jako národní umělec Václav Vidra.
3: Světlo na oponu padá a před vás předstupuje herec, co písní znám, jež lidé neznají, a večer přehrávám je na viole.
1: Václav Štekl jako Vladimír Menšík.
4: Cože, Vašíku, já že šumluju? Ty kamaráde, úplně jinak. Já když s tebou takhle normálně civilně mluvím, že? Tak mě rozumíš každé slovíčko. Ale jakmile se angažuju pro cizí myšlenku, jak je to v háji.
1: Tak, kde pak jsme to skončili? Aha, tak ty si říkal, že u parodisty je nejcennější jeho rozpustilost.
5: Ano, proto parodistů ubývá s přibývajícím věkem.
1: Proto mají k parodii sklony skoro všichni kluci, ale jen málo který důchodce.
5: Tak tedy dáme tam zpátečku a pospěšme si mezi kluky. Teď uslyšíte Jiřího Krampola jako Sir Lawrence Oliviera v roli Romea.
6: But frozen load. And what is time like on coward line? Wasted time on those terror-looking nosed and dollar bucks. Wasted time on load and dapper. Wasted time and I'd a cola dame. Please, on the rudest can line on I'm on rudest tip. With Dublin and Topper Pride and Coase. With your tail and neck rolled on the man of mine by Boristin. With tube line. With game loan a hand trouble steaming road scan. With Dover alone and canny of broadest time alone.
5: To bylo, že jo?
1: No, nic zvláštního, sama angliština.
5: Jo tak, jo, ty bys to chtěl slyšet česky, viď, českýho Romea. Třeba Honzu Třísku jako Romea, no. Ne? Okamžik, Jirka Krampol je pořád k dispozici. Není Romeo jako Romeo.
7: Však tiše. Co to svítá nade mnou? V tom okně východ je. A v něm slunce. Julie. Vstaň slunce spadilé. A doraš lunu, která bez toho už bledne závistí. že jsi již služka. Já nevím, ale fakticky. Čestný slovo, to snad bude Julie.
1: Já jsem zvědav, jestli mě bude taky někdo někdy parodovat.
5: No, já myslím, že si pár let počkáš a kdo ví, jestli se toho vůbec dožiješ.
1: Proč ta skepse?
5: Být parodován je snad vůbec nejtěžší. To je vážně těžší než parodovat.
1: A co je k tomu potřeba?
5: No, já myslím, nejdřív se musí získat určitá popularita. Aby ta popularita byla, musí být člověk osobnost. Aby se stal osobnost, tak musí dost umět. A než se tohleto všechno většina z nás smrtelníků naučí, než tím projde, tak to uteče jeden život jako nic.
1: No Janu, dobře Bože, ale já přece na sobě pracuji, co pak to nevidíš?
5: No vidím, ale teď bude asi potřeba, aby taky na tobě začali pracovat i druhý.
1: Pro Krista pána.
5: No vidíš, pracuj takhle dál a dojdeš nakonec až do výšin. Představ si, tuhle ti přijdu do realistického divadla a tam v klubu u piana zpívali tři významní čeští umělci šanzón.
8: Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená. Nejím a nespívám a třesou se mi kolena. Ten pocit se však jako dým rozplyne, když tě zřím a do duše mi padne klid.

0: Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl si hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít.
1: Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct, to už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že jsi ta pravá. Že se mě hlava točí, za to může vše říct snad. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. Bude to všecko jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát, že láska nedá lidem spát.
2: Samozřejmě tedy, že to byl z mé strany jen takový akustický klam. Není pravda, že se v realistickém divadle v klubu rozšoupli, jak tady nejintelektuálové říkáme, že ano, Oldřich Nový, Jaroslav Vojta a Stanislav Neumann, ale pravda je, že ve všech třech případech zaúčinkoval člen realistického divadla Dalimil Klapka. Víš, jak poslouchám ty parodie, tak mě napadá taková věc, že je strašně zajímavý na tom to, že většinou se nejlíp parodujou a dařej v těch parodiích lidi, ke kterým ten, co je paroduje, má nějaký lidský vztah takovej, že nejenom imituje nějaký hlas, zná je...
3: Dokonale je znáš, spousty hodin, dá se říct. Déle s nimi žiješ, než třeba s rodinou, protože většinou seš v té práci.
2: No, nejbližší kolegy prostě.
3: Co jsme dělali s Janem Pivcem, nebo s Vojtou, s Hegrem. Že ty nejkrásnější okamžiky, kdy ten herec je v té šatně, když se připravuje na tu práci a na to zkrátka to, co je kolem, kdy přijde jeden s vtipem, druhý s vtipem a teď se to tam začne všechno třít, bojovat. Jestli si vzpomeň třeba v šatnách kolikrát, nebo při zkouškách. No, třeba, no tak, bože, tak řekni, no, jako náš jeníček pivec, no, tak.
2: Já myslím, že seš forum ty, tak to zkus ty, no.
3: Tak. Počkej, já si vzpomenu na, třeba na ty vincovský paničky. No.
4: Tak myslím, že tady dělám jelena toho nejtlustšího a nejporohatějšího jelena, V celé vincorské oboře. Pro Krista Pána, lidi, co tady, co já jsem za člověka, to tady nevím.
2: No dobrý, fajn, hezký.
3: No tak něco ty?
2: Jaký byla hezká, jak vypravil tu historiku, jak říkal.
4: Ježišmarja, Josefe, já přišel domů ve 12:45. Táta myslel, že jsem byl buchví kde, tak vzal řemen a mydlil mě a já zatím seděl v divadle. Ježišmarja.
3: To já jsem si vzpomněl ještě na jedno. Kolega Pivec, říkal to sám, si koupil televizor. Takový ten japonský.
2: Sanio.
3: Ano. A přišel, byl celý nadšený, jaký má krásný obraz. Ovšem zase jako Pivec to připravil, že na nějaký vtip. Přišel a říká, lidi, poslyš teda Češpivo, ty Brabčáku, Bezouško, tedy já jsem si koupil televizor, to je na síť a je to taky na baterky, teda kluci, tedy co to je za obraz? Já to otevřu, já to mám doma takhle na stole, jo, šel jsem si pro půl litr piva, nebo mě tam někdo došel, sakra, to je jedno. No a teď to otevřu, no lidi, tedy zkrátka ten, kdo tam, to byla hlava, ježišmarja, já jsem se lek, jo, že najednou na tom psacím stole někdo na mě vyjoko, já jsem si to pivo zvrhnul do klína, kuci.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, víte, co někdy stačí k nápadu do scénáře divadla pro vaše uši? Vlastně maličkost, úplná maličkost. Já jsem věděl, že budu dnes hledat zábavu v archivu, ale chyběl mi ten poslední kousek do skládačky. No a na dovolené v Harachově jsem se u pokladny na lanovce ptal na to, kudy je nejlepší sejít dolů z Čertovy hory, z tamnějšího čerťáku. No to musíte po sjezdovce nebo pod lanovkou. Byl jsem tam se svým tatínkem, kterému je už skoro 85, tak jsem se té dobré paní na pokladně ptal, jestli to není příliš příkré. No nemáte moc cest, prostě pod lanovkou nebo po sjezdovce. No a když půjdu pod lanovkou, dojdete na sjezdovku. No a když půjdeme pod sjezdovkou, no tak vlastně půjdete pod lanovkou, teď vám to říkám. Ještě chvíli jsme se domlouvali a já si v ten moment připadal jako Felix Holzmann v té jeho známé scénce Včera, dnes a zítra s Ivou Janžurovou. A v tu chvíli mi to došlo a bylo rozhodnuto. Na závěr dnešního divadla pro vaše uši zase jiná, stejně povedená scénka nebo sketch. Felix Holzmann a Lubomír Lipský jako křížovkáři. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: Dovolíte, abych si přised...
3: Prosím, samozřejmě, samozřejmě. Průkopník, průkopník, průkopník.
2: Co prosím, co říkáte?
3: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
2: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
3: Ne, já tady luším křížovku.
2: Aha, takhle, jo, rozumím.
3: Jaksi, momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Jo, takhle, aha, no.
3: Průkop, neradši to náhodou vědět.
2: Průkopník?
3: Průkopník.
2: No tak to je jaksi...
3: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte,
2: tak... Ne, tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
3: No, to je pro mě taky, víte.
2: Já,
3: taky,
2: já.
3: Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
2: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky. No.
3: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jaksi, to může být totiž různej, víte?
3: Ano,
2: to je průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
3: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
2: Aha, aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
3: No to právě tady nestojí.
2: Aha, tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
3: No právě.
2: Pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
3: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
2: No právě.
3: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán. Aha,
2: tak to je těžký tohleto, no. Opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, Josef.
3: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
2: Jo. Na 3 metry, nebo...
3: Ne, na 3 písmena.
2: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
3: Patrně, ano, patrně.
2: No jo, Josef Kajetán, jo. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
3: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
2: No to já právě nevím, to je...
3: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
2: No
3: a že bychom vzali další otázečku, ne?
2: Třeba, no.
3: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomocný.
2: Ale jo, to bude mít hned, no. To je není
3: no,
2: problém.
3: Tak
2: to,
3: fajn, no. To budeme mít hned.
2: Ano,
3: tak ano. Tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
2: Třeba, ano, no.
3: Třeba nějakou tu svislou.
2: Třeba, ano. No. Dovolíte si trošku.
3: Jo, prosím, založeně. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
2: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
3: Ne vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
2: Aha, takhle, já rozumím. Ano. Ano.
3: To třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
2: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
3: Jo, vy už to víte?
2: No tak ještě ne, přesně, že jo, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
3: Kolik jich tam může být, no tak dověsli takových akorát pár, víte.
2: Pár, ano, nebo ještě míň,
3: co právě.
2: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
3: A to ne.
2: Co?
3: Poslyšte, to se... Ne, to se mýlíte. To se mýlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
2: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
3: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
2: No a proč myslíte, že...
3: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd roztál.
2: No to je pravda, to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
3: No.
2: Třeba nějaký docela jiný.
3: Víte, že máte pravdu.
2: Jo.
3: No vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
2: No,
3: vidíte. Teď ještě vědět o tom, jaký.
4: Ano, no, tak jak... to už nebyl takový problém.
3: No, to se vystříbří. To se vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
4: Ale jde nám to dobře, že jo?
3: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
4: A, samozřejmě, to bude mít.
3: Tak já beru tady tuhletu. Ano. Italský výběrčí činže.
4: Italský.
3: Umíte italský?
2: Italský?
4: No tak dovedu, částečně dovedu, ano, ano.
3: A výběrčí činže italský náhodou nevíte?
2: Výběrčí činže italský?
3: Jo.
2: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jakože
3: italský, ano. Italský je psa, ano.
2: Italský výběrčí činže, to je ten... Já mám na jazyku, to je zajímavý.
3: Já taky, ale já už dlouho nemluvím italsky, tak ono to...
2: Ano, člověk se úplně vypadne.
3: Ano, právě. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
2: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně...
3: Že vy už to taky nevíte asi, víte?
2: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno.
3: Činžáno.
2: Činžáno.
3: To ne. Poslyšte, pane, to se mejlíte. Ne, no. To je správně, činžáno.
2: A jo, činžáno, už
3: činžáno,
2: nevím,
3: činžáno. To by musela bezpečně.
2: Ano.
3: A je to ta venej sejra.
2: A jo, sejra. Ta venej, že jo, takový, ano. Ano. Takový flaškách se prodává, já.
3: Ono je ho víc druhů, víte. Ano. Oni jsou i mimo flaškový takový.
2: Taky, jo.
3: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činže?
2: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
3: No takže bychom ho nechali stranou.
2: Třeba, jo.
3: Výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
2: Ano.
3: A vezmeme další otázku.
4: Třeba, vemte další.
3: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
4: Něco vodorovnýho.
3: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. To je jasný.
2: Tak pro děti.
3: Čímhle na nás, víte.
2: Tak to hned napište.
3: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
2: A jo.
3: Orchestr. Safra.
2: To je?
3: Safra. Přebývá mi jedno pole.
2: Jo. Vepředu nebo?
3: Vzadu.
2: Vzadu ještě k tomu?
3: Ještě k tomu zadu.
2: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
3: To se potom špatně luští.
2: No právě, tohle je těžký.
3: To je těžký.
2: No jo, tak co bychom...
3: Takže bychom šli kousek dál, ne?
4: Třeba vezmeme něco.
3: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
4: Třeba,
3: takovou, jo?
4: Ano,
3: třeba,
4: ano.
3: Tak vezmeme třeba tuhle tu C. Vezmeme C.
2: Jo, co C? To je vitamín, jo? Nebo co?
3: C, otázka.
2: Jo, otázka
3: písmeno
2: C. Rozumím.
3: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
2: No to chtěl znám všechny.
3: Jo.
2: To je leden, únor, březen.
3: Ano, podzim, zima.
2: Ano, to.
3: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
2: 12 měsíců na tři písmena?
3: No, je to ta data.
2: To je nějaký nesmysl, ne? Určitě něco popletli. No,
3: takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
2: No, ale jo.
3: To bychom takhle mohli důmat celý rok?
2: No, bole, to je nějaká... To je nějaká...
3: Tak co s tím?
2: No já nevím.
3: No, takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
2: Ono se jo, to zkuste něco...
3: On se to vystříbří.
2: Zkuste něco jinýho.
3: Takže bychom...
2: Co tam ještě máme?
3: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
2: To je zase taková nejasná otázka, tohle, jo.
3: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
2: Papoušek tažný.
3: No, ten přece tahá z kaslíku ty planety.
2: To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
3: Tak já to napíšu rovnou, jo?
2: Napište to hned.
3: Píšu pa, pouš.
2: No.
3: Safra. Nebejde se. Nebejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
2: Bez eku, papouš?
3: Pepouš.
4: Ale poprosím vás.
3: Papouš.
4: To je nějaký zmetek ty noviny, já vám to říkám.
3: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte?
4: No voleť. Ještě, že jsme to tak rychle prokoukli, no. Víte. Vy nemáte náhodou ještě jedný takový noviny doma? Jo?
3: Zafra, a víte, že má?
4: Jo?
3: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
4: No přece to nemůže být všude špatně.
3: O čem je to hned nenapadlo? No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
4: No to je nápad, uděláme to u vás.
3: No, ještě, že nejsme nějaký malí blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte? No.
2: Na to může naletět nějaký idiot.
3: Jo. To kdo, co?
2: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
3: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
2: Idiot.
3: Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím.
2: Ne, tak. Idiot, to je člověk, jako vy a já.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.